Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

去。Dzisiaj chlastám! Zkouším zapomenout a jako dým se ztrácet. Před barem křičíš, že se nechceš vracet.

0: jemný tváře leptají soulí ty tvý slzy, co se stalo. Voníš pořád stejně, ale nesmím se tě dotknout.
1: Amore, který střílí šípy sám do sebe, když je na mol, tak myslí jenom na tebe.

0: 7 dalších hitů v Top 10 plus 5 nasazených. To je náš čár.
1: Hit týdne.
0: Pořadí sestavujeme z vašich hlasů.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
0: Další vydání zase v neděli po 9. večer.
2: Praha.rozhlas.cz.

0: každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: Zpátky do osmdesátek. Dire Straits a Brothers in Arms. Nebo Supertramp, Famous Last Words. Dire Straits nebo Supertramp. Vyberte si u nás na Facebooku.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Vystudovala žurnalistiku a během své kariéry působila zejména jako zahraniční zpravodajka. Reportovala z mnoha válečných konfliktů. Působila například v Afghánistánu nebo Čečensku. V roce 2001 založila sdružení Berkat, které pomáhá lidem v nouzi. Napsala také několik knih a za svou práci byla mnohokrát oceněna. V současné době píše pro deník N. Naším hostem bude už za chvíli Petra Procházková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do pořadu Až na dřeň dnes přišla novinářka Petra Procházková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Když jsem se na vás chystala, tak jsem si mimo jiné vzpomněla na svou dávnou učebnici nebo skripta ze žurnalistiky, kde byla taková ikonická kapitola o válečném zpravodajství. A vím, že my jsme si z toho tenkrát všichni zapamatovali to doporučení mít vestu se spoustou kapsiček. A vlastně jsme asi nikdo ani nepředpokládali, že něco takového bychom dělali. A vlastně mě napadlo, jestli se dá podle nějaké učebnice nebo něčeho vlastně připravit na to válečné zpravodajství, na to, co tam člověka jako opravdu čeká.
2: No tak trošku asi ano, v nějaké takové ty praktické základy. Já jsem taky si četla kdysi takovou příručku ještě v 90. když jsem jezdila hlavně do té čečenské války. A takové ty zásady, jak se máte a nebo nemáte pojistit a že si máte vzít a jakou neprůstřelnou vestu a co máte dělat, když je nálet, tak to má nějakou teoretickou přípravu. Většinou se pak chováte jinak, nebo aspoň já, protože strach a stres a buď máte těch zkušeností víc nebo míň, to vás všechno ovlivní, takže vy třeba víte, co máte dělat, ale uděláte to trochu jinak. Ale možná je dobrý fakt si něco předtím přečíst.
1: A jak jste to měla třeba vy, když jste poprvé vyjela z té teplé pražské redakce někam pryč?
2: Ono je to dneska hodně jiné, protože já jsem poprvé vyjela v dobách, kdy ještě nebyly ani mobily. A vy dneska, co vidíte na sociálních sítích, třeba co se týče války v Iránu nebo války na Ukrajině, tak

0: Bylo to v roce 1992 a já jsem byla úplně nepřipravená, protože jsem nikdy předtím nic takového neviděla, jenom ve válečných filmech.
1: Vy jste vlastně zmínila jednu zajímavou věc a můj muž to s oblibou komentuje, takže dneska je vlastně každý takovým médiem. Každý si opravdu může nasadit tu kameru, vzít ten telefon, něco natočit a bez jakéhokoliv ověření to vlastně dát do světa. A dost těžko se v tom orientuje. Máte s tím třeba i vy jako ostřílená novinářka problém? A to nemluvím o tom, že se objevují videa, která jsou jenom AI vytvořená.
0: Mám s tím velký problém. Já říkám našemu fotografovi z deníku N, Gabovi Kuchtovi, ty už nikdy nebudeš nikde první jako fotograf, protože první bude ten, co bydlí v tom baráku, k jemuž sousedovi přilétla raketa nebo dron a on to natočil. Dneska 99,9% fotografií a videí takových těch opravdu atraktivních uvozovkách, které zaznamenávají přímo útok, není od novinářů. Vy prostě nemůžete, to je obrovská náhoda. Nám se to stalo s Gabem dvakrát za celou dobu, co jezdíme na Ukrajinu, že jsme byli téměř přítomně nějakému útoku a vlastně to ani nechcete, protože to riziko, že to bude váš poslední záběr, je opravdu veliké. Takže náš úkol je teď trochu jiný, než byl právě v těch devadesátkách válečných zpravodajů, kteří naopak jako pásli potom být první a být opravdu v té první linii a zaznamenávat to dění. My teď spíš máme, jak jste to správně jako nadnesla, vést toho čtenáře, který se topí v záplavách různých podivných informací, které jsou buď umělá inteligence nebo ne, ale jsou nějak zařazené do nějakého jiného kontextu. Protože vy nepoznáte, jestli ten útok je na Ukrajině nebo v Rusku. Tam záleží hodně na tom, co je pod tou fotkou napsáno. Leckdy to opravdu nelze rozeznat. A náš úkol je provádět právě čtenáře, kteří o to stojí, orientovat se v té realitě tak, aby jsme uváděli věci na pravou míru, uváděli je do kontextu a ověřovali. Jako fakt ověřovali, jezdili na ta místa, ptali se lidí, kteří byli svědky té události, ptali se analytiků, ptali se lidí, kteří tomu rozumí a celé to dávali dohromady a vytvářeli z toho něco, co je aspoň trochu podobné pravdě.

0: těch místech k novinářům. Právě i třeba kvůli tomu, že opravdu točí, fotí spousta lidí, kteří nejsou těmi novináři.
1: No, to bych vlastně ani neřekla. Liší se přístup lidí v čase a to jsem zaznamenala, že to bylo podobné v Čečensku jako na Ukrajině. Když ta válka začala, tak ti lidé se obracejí k novinářům skoro jako k nějakým spasitelům, kteří jejich neštěstí donesou do světa. Ano, teď už je to míň, protože samozřejmě ti lidé jsou na sociálních sítích a myslí si, že to dokáží sami, ale pořád je tady obrovský rozdíl především mezi světovými agenturami a velkými novinářskými projekty, jako jsou New York Times, Reuters, BBC, který má obrovský dosah, tak novinář z takového média, když přijede na místo, tak lidé mu velmi ochotně sdělují své příběhy, protože mají pocit, že tím, že se to řekne do toho světa, tak se něco může změnit. Jenomže jakmile ta válka trvá pár let, tak oni chápou, že to moc velká změna není, to, že vykřičí svoji bolest a že se jí světová veřejnost dozví. Zjistí, že ona jí ví a že ta reakce je jednak omezená a jednak stále menší. Lidi si zvykají na to, že se jí neštěstí děje třeba za humny. Nejdřív jsou šokovaní, jak to bylo u nás, a pak propadají do takové apatie. To se prostě strašně posunuje. Ale to prostě nevadí. Jako my musíme stejně válku dokumentovat nejen kvůli tomu momentálnímu zájmu, ale novináři, a to se někdy zapomíná, slouží i jakési archiválie, potom ty novinářské články, které vlastně dokumentují to, jak ta událost probíhala, a dodnes těžíme z toho, co novináři udělali za druhé světové války.
0: A vy jste tady před chvílí říkala, že ti lidé v těch krizových oblastech říkají novinářům věci ve snaze něco změnit. A já si říkám, že možná i proto třeba někteří novináři ty své texty publikují. Měla jste to tak? Chtěla jste svými texty něco jakoby měnit nebo v úvozovkách jenom informovat?
1: No, já jsem z toho trochu vyrostla, z té touhy jako zachránit svět.
0: Takové to spasitelství, se kterým tam člověk možná jako jede.
1: Protože ano, ale to si myslím taky, že je trochu generační záležitost, že přece jenom novináři, když začínají a jezdí tady, začnou jezdit do těch oblastí, v těch 90. to rozhodně nebylo tak zvykem. Já jsem byla takový jednooký mezi slepými králem, zvláště v tom českojazyčném prostředí, protože my jsme to ani na fakultě nějak neučili, nějakou válečnou nebo krizovou novinu. A moc i těch dívek se do toho nepouštělo. A ano, byl to, když vidíte, jak se děje někomu neštěstí, vidíte zraněné děti, zvláště u těch civilistů, je to velmi jako emotivně silný zážitek. A vy máte pocit, že chcete napsat článek, aby si ho v Evropě ti politici třeba přečetli a řekli si, ježišmarja, to jsou věci, jdeme a prostě řekneme těm Rusům, ať toho nechají, nebo že já nevím co. Jenomže se nic takové ve velké míře nedělo a to byla určitá jako frustrace. To jsem měla takový období jako velké frustrace, že jsem i skoro rok vlastně nepsala do novin. Založila jsem si tam dětský domov a psala jsem si knížku. Trošku jsem si potřebovala od té novinařiny odpočinout v tom smyslu, že jako máte pocit, že vy něco děláte, riskujete a ono to vůbec nemá žádný smysl. Pak pochopíte, že ten smysl je trochu jiný než momentální akce. Že napíšete článek a druhý den je konec války. Tak to prostě nefunguje. A druhá věc je, že mi došlo to obrovské nebezpečí tomu, když začnete novinařinu jako její prvotní úkol informovat o tom, co se děje pravdivě, podřizovat snaze něco změnit. A začnete se z kategorie novinář přesouvat do kategorie aktivista. Což si myslím, že je obrovský problém současné i české, i jiné, ale především české žurnalistiky, kterou víc sleduju. A on z toho asi každý trochu vyroste, někteří teda ne, ale většina lidí z toho vyrostou. Ale ta mladší novinářská generace, a je to pochopitelný, měla jsem to taky, chce daleko víc svět měnit a mít vliv na to, co se děje. A já se jako ubírám už přece jenom v tom přesvědčení, že mám já do něčeho zasahovat.
2: Rozvod?
3: Rozvod.
2: Dobře, bez rukavic.
3: Ano, bez rukavic.
4: Černá komedie Válka Rouzových v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
5: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
6: Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.

0: na dřeň.
1: Vy už do zahraničí a do krizových oblastí jezdíte strašně moc dlouho. Mění se to prožívání vaše těch cest? Může se tady vlastně dostavit něco jako rutina, že už vás tam nic nepřekvapí? Nebo je to vždycky cesta jako do velkého neznáma?
2: No, skoro vždycky mě něco překvapí. Tak mě vůbec válka na Ukrajině překvapila úplně zásadně, protože já jsem ještě den před tím dramatickým únorovým dnem, kdy Rusové zaútočili plošně na celé území, prostě nevěřila, že ta válka bude mít tuto podobu, té velké, jako opravdu celoplošné války. Myslela jsem si, že to bude pořád drženo v těch mantinelech lokálního konfliktu na východě a na tom Azovském pobřeží. Ale Ukrajina je zase úplně jiná válka než já, všechny, které jsem prožila od východního Timoru přes Afghánistán, právě po ty kavkazské války. To je válka, která se nejvíc ze všeho podobá opravdu jako druhé světové válce v tom malém měřítku. Jo. A ona sice je pořád svým charakterem lokální konflikt, který se stává stále více takovým latentním, dlouhodobým lokálním konfliktem, ale daleko víc než ty války, které jsem předtím sledovala a ze kterých jsem reportovala, zasáhl celou Evropu a vlastně i Českou republiku i třeba tím přílivem uprchlíků nebo tím, kolik lidí z České republiky jako dobrovolníci na Ukrajinu jezdí, takže daleko víc nás zasahuje.
1: Teď jsem do studia přišla usměvavá žena, které svítí oči, která o sobě říká, že je velká životní optimistka. Odjíždívá do těch krizových oblastí trochu jiná Petra Procházková, která se musí malinko třeba obrnit, aby jí to tam nesemlelo, aby jí ten strach třeba nesevřel, aby vydržela tu tíži, která se tam na ní nahrne?
2: Já jsem se naučila jednu důležitou věc, protože úplně jako gromí práce už hodně dlouho spočívá v tom, že naslouchám lidem, kterým se něco strašného stalo. Já už úplně ani to teď vlastně jak i z těch důvodů, které jsem řekla, že jako vlastně si tu první linii reportují ti vojáci a už ani fyzicky ve svých 62 nemám na to, abych jako žila s vojáky v zákopech. Takže úplně se nehrnu do té přední linie. Dneska taky ta novinářská práce fakt vypadá trošku jinak, ale to mi zůstalo to naslouchání lidí, kteří žijí v nějaké nebo prožili nějakou dramatickou situaci, něco strašného se jim stalo, nebo žijí, já nevím, v Chersonu, v Dněpru, ve vesnicích, které jsou ostřelované, vy tam přijedete a oni využijí tý chvíle, kdy tam jste a teď vám to valí jako do hlavy. To je něco, co mě dříve jako dělalo potíže v tom, že já jsem měla pocit, že ten konkrétní případ třeba té mámy, které zabili dítě, že to musím nějak řešit, jo? Že mám napsat ten článek a pak ještě jako někomu říct, aby jí pomohl, protože v tak strašné situaci, jo? Nebo lidi, kteří přišli o všechno, teď je najdete někde úplně na ulici, bez nohy, bez ruky. Pořád jsem měla pocit, že to konkrétní musím řešit. Tak to jsem se naučila, že nemůžu. Můžu doufat, že si to někdo přečte ten článek a že se někdo obrátí na nějaké organizace, které to mají v popisu práce, ale nemůžu jakoby na té cestě tím světovým neštěstím sbírat všechny ty nešťastní lidi a tahnout si je za sebou na ty svý káře, protože už by byla hrozně přeplněná a vlastně, když chcete pomoct všem, tak nepomůžete nikomu, jo, protože to je obrácený, pomůžeš jednomu člověku a pomůžeš celému světu a naopak to platí taky. Nemůžete se snažit pomoc celému světu, protože to prostě není ve vašich silách a pak se stane, že budete pomoc potřebovat sama.
1: Kde potom tu káru, byť na ní třeba není to všechno, vysypete, aby jste se opravdu z toho nezbláznila, protože já přiznám se, že některé ty příběhy, které jsem asi tak jako rozečetla během té přípravy, jsem ani nebyla schopná dočíst.
2: Jsou příběhy, které jsou sami o sobě dost dramatický a šílený a kde se shodou okolností různých najednou podaří tomu člověku, ale ne mýma rukama, ale cizíma rukama, ale jako mojí zásluhou v úzovkách tím, že prostě jsem na něj narazila, tak se podaří jeho osud zlepšit. Třeba máme takový případ Bohdana Gadzeviče, což je ukrajinský voják, který přišel o obě ruce a jednu nohu. Jeho příběh jsme popsali několikrát, sledujeme ho a podařilo se, že se ozvali lidi právě přes občanské sdružení Berkat a vyzbírali mu na ruce. A on najednou má auto, má manžel, má ruce, jeho život se zásadně změnil. Jako jasně, těch bezrukých, beznohejch jsou tam tisíce, ale kdybychom se snažili pomoci vícero než tomuhle jednomu, tak by to nedopadlo. Tak prostě to nedokážem.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Vy jste během svých cest potkala spoustu lidí, kteří jsou schopni udělat neuvěřitelně strašné věci. I spoustu lidí, kteří jsou schopni udělat neuvěřitelně dobré věci. Jak moc se proměnil váš pohled na člověka jako takového?
2: No, já mám takový pocit, že jsem opravdu potkala strašně málo lidí, kteří byli úplně jako ztracený. Jo. Jako když bych asi pátrala v jejich životě, tak bych tam našla nějaký kořen, kde se stalo to, že se proměnili v nějaké opravdu jako zrůdy, bezcharakterní nebo velmi kruté lidi, kteří si ospravedlňovali činy, jako je obsazení nemocnice a týrání žen v porodnici, braní rukojmích v podobě dětí školních, že to ospravedlňují nějakými vyššími morálními principy, jako oni bombardují naše vesnice, tak my jim jejich děti prostě vememe jako rukojmí a vyhodíme jimi do povětří. Jo? Tak takových lidí, kteří vůbec s nima ani v této situaci žádné svědomí jako nehnulo, jsem potkala hodně málo. I na Ukrajině potkáte lidi dneska, který zjistíte, že tam jsou třeba proto, aby kšeftovali na frontě s lidským neštěstím, prodávali humanitární pomoc. To je prostě v každý válce. Ale nejlepší je, když se s takovým člověkem začnete bavit a šťourat se v jeho pocitech, v jeho minulosti, proč to dělá, co se stalo, tak tam vždycky najdete cestu, kterou šel a došel až k takovému stavu, ve kterým je málo kdy, jako se stane, že se někdo narodí a už je předurčen k tomu, že to bude masový vrah. A tyhle lidi mě hrozně zajímaly, jejich cesta k tomu, co my označujeme jako třeba terorista, tak ta mě vždycky strašně zajímala.
1: Jsou takový lidé ochotní se bavit?
2: No jak kdy? U těch teroristů je to snaží, protože oni většinou mají nějaký ideologický důvod, proč teroristy jsou.
1: Mají jako potřebu to
2: a
1: sdělit.
2: A oni to chtějí sdělit. Jo. Proto je i taky velmi ošajstlich, když řeknu jako spisovně, dát jim možnost
1: To je to, co chtějí.
2: Promlouvat. Ale myslím, že není cestou, a takové pokusy tady byly, jak v západní žurnalistice, tak i v Rusku, zakázat rozhovory úplně s nima dělat. Já jsem udělala jich pár, byl to jeden z důvodů, proč mě vyhostili z Ruska. Ale myslím, že tam je možnost nestat se jich hlásnou troubou a zároveň nějak vysvětlit, proč. A tady na Ukrajině zase bylo třeba zajímavé, my jsme dělali takový velikánský materiál o dezertérech. Někdy to byly příběhy srdcerivný, kde prostě vidíte, že je to jediný syn mámy, která ho uprosila na kolenou, sehnala 20 000 dolarů a asi se chovala stejně, jako bych se chovala já, když se tak jako probírám ve svých mateřských pocitech. Ale pak tam taky byli lidi, kteří z toho měli obrovský kšeft. Mluvili s námi anonymně. Skoro každý člověk chce někomu něco říct. Musí mít důvěru, že ho nezradíte, že ho neprásknete, že si tím neuškodí, ale možná taky chce ulevit svýmu svědomí. Většinou vám vysvětlují, proč to dělají. Ty, kteří za to berou těch 20 000 dolarů, za to, aby převedli přes hranice mladého Ukrajince, který je povolán do armády, tak aby ho převedli přes Tisu do Rumunska, tak vám tvrdí, že to dělají kvůli těm maminkám a že těch 20 000 jsou náklady. Ale ono to tak není samozřejmě. Peníze vládnou světem. Nám to trvalo rok, než jsme rozkryli a přesvědčili některé ty aktéry, aby s náma promluvili, tak taková mravenčí práce.
0: Dva dny, 200 tvůrců, jedno místo. Design Market Léto. 13. a 14. června na výstavišti v Holešovicích. To nejlepší z lokálního designu, módy, šperků a poctivé gastronomie. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Instagramujete?
3: Instagramujete?
0: Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
3: Na Rádio Praha.
0: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
3: Ve vašem mobilu.

0: Až na dřeň.
1: Hostem pořadu Až na dřeň je dnes novinářka Petra Procházková. Vy jste toho viděla strašně moc. Jak moc vám všechny ty zážitky pomohly přečkat vaše vlastní okamžiky, kdy vám nebylo dobře? Kdy vám prostě hodil ten pomyslný osud ty klacky pod ty nohy a musela jste najednou prostě jít úplně jinou cestou, všechno změnit?
2: Já vlastně jako nevím, ten svůj osud si jako fakt každý táhne sám. Možná některé věci, které se týkají, nevím, různých jako osobních, bych řekla, jako tragédií v úvozovkách, protože když vám umře 90letá babička, tak je to smutný, ale není to tragédie v tom pravém slova smyslu. Tak já jako jasně, já to říkám i svým synovi, hrozně mu tím lezu na nervy. Když mu říkám, podívej, jako tohle není tragédie. Tragédie je, když tamhle umře prostě 10 vojáků, kterým ještě není ani 30 na frontě v úplně nesmyslný válce, jo. Tak jsem mu to říkala, když šel na maturitu, že jako. Ale tím ho asi moc nepozbudím, protože to je právě jako hrozně těžký. On si každý to svoje individuální neštěstí si vždycky prožíváte nějak. Jenom si to rozumem můžete nějak relativizovat, jo. A tak moje největší průšvihy se staly právě, můj druhý manžel zmizel, pravděpodobně ho Rusové někde zabili v Grozným, v hlavním městě Čečenska. A to si jako neříkáte, to není tak hrozný, protože i jiným umřel manžel, jako jo. Takhle si to prostě neřeknete. Ale zároveň hraje tom určitou roli to, že v tom jakoby nejste sama, jo? Že jsou kolem vás lidi, kterým se stalo ještě něco horšího, nebo prožívají prostě nějaký drama. A přece jenom třeba to společenství žen v takovýchto situacích bývá podpůrné. Blbý je být sám. A vidíte, že někdo jako to překonal a jede dál a teď si našel nějakou aktivitu, která mu v tom pomáhá, tak je to hrozně jakoby povzbuzující. Takže asi ta definice neštěstí se vám relativizuje.
1: Přesto měla jste někdy fakt krizi, kdy jste si říkala a už ne, už prostě nepojedu, už nemůžu, už je to nad moje síly.
2: No, měla jsem určitě v Čečensku, ale to bylo způsobeno tím, že ta válka trvala hrozně dlouho, že začala v prosinci 1994, já jsem tam hned vyrazila, věnovala jsem se jí strašně moc té válce, část toho období jsem dokonce bydlela v Grozném a najednou byl rok 99 a už to trochu začíná být jako teď s Ukrajinou, jo. Že jako nabízíte různá témata a teď vám v těch redakcích říkají, ty jo, ale to už jsme měli. Pamatuju si, v Grozném exhumovali hromadný hrob a oni se tak zamysleli a říkali, no záleží na tom, kolik tam najdou mrtvých. A já jsem si v tu chvíli uvědomila, že pro ně už je to otázka jako té kvantity, ale že největší neštěstí je ten jednotlivec vždycky. Jo. Že jakmile začnete psát svodky z fronty, umřelo dneska 80 lidí, 92 zraněno, to už vůbec nikoho jako nezasáhne. Ale ten jednotlivý osud je vždycky důležité na něm ukázat právě to celkový neštěstí. A když se tohleto začalo dít, tak mě to strašně jako naštvalo. Protože ta vaše práce, vy se tam jako fakt snažíte a teď vidíte, jak jsou ty lidi nešťastní a sdělujou vám své příběhy a on vám je pak ani nikdo neotiskne.
1: Vy jste těch textů napsala strašnou spoustu za celá ta léta. Žijete vlastně potom ještě s tím článkem, když ho vydáte dál, sledujete, jak moc se čte, se říká klika, jak na to lidé reagují, čtete si třeba ty diskuze pod ním, anebo to prostě pošlete ven a tím to končí.
2: No něco mezi. Diskuze si nečtu, protože to by mě asi rozčilovalo, ale někdy na Facebooku se mrknu a vlastně buď mi tam lidi nadávají, nebo mě chválí, ale moc si to nezasahuju do nich nikdy. Dřív, když byly papírové Lidové noviny, no tak pak jsem třeba přijela z těch cest a teďka moje máma schovávala ty noviny a tak já jsem se koukala, jak to hezky vypadá s těma fotkama, jak to udělali a tak. Dneska je ten článek hodinu dvě na té homepage, kde si ho lidi jako možná kliknou. A teďka vidíte, jak jako se dějí jiný věci, hlavně domácí.
1: Tak to klesá.
2: A to jako začne padat a si říká, ty, když jsem to psala 3 dny. A pak najednou tam není ani vidět. A je konec. Radio Praha.

0: na dřeň.
1: Byl třeba i tohleto ten důvod, proč jste vydala ty své knížky? Ty přeci jenom jako jsou papírové, někde v knihovně zůstanou.
2: Určitě, ty knížky, každá má jiný důvod. Hmm. Ta poslední Cesta Rusů k válce, to nebyla moje iniciativa, ale iniciativa našeho pana ředitele Honzy Simkaniče, který jednoho dne přišel a řekl, že ty rozhovory, které jsem udělala, že by se měly sebrat a vydat jako kniha, já jsem k tomu teda něco dopracovala, napsala úvod, opentlili jsme to, ta knížka není úplně jenom jako sebrané rozhovory. Je tam mnohem víc věcí a to ano, to byl ten důvod, co říkáte. Já jsem jakoby cítila, že je dobré přesně tyhle rozhovory s Rusy, kteří mají jiný pohled na válku na Ukrajině, jiný pohled na Evropu, než my, než ta naše bublina, liberální, dejme tomu, novinářská, a nebo i ukrajinská, protože teď jsme v tom spolu s nima, v tom jakém pohledu na ten konflikt a na jeho kořeny, tak mně přišlo důležité to mít v té knize a udržet to, zaznamenat to, protože až ta válka skončí, začneme hrabat v těch důvodech. A tady v té knize jsou, myslím, docela pěkně shromážděné. Ale třeba knížka Frišta, kterou jsem napsala v Afghánistánu, ta vznikla z jiného důvodu, a to hlavně proto, že tam nebyla elektřina a já jsem tam po večerech prostě nemohla psát na počítači. Takže jsem si rukou psala.
3: My jsme si z toho tenkrát všichni zapamatovali to doporučení mít vestu se spoustou kapsiček a vlastně jsme asi nikdo ani nepředpokládali, že něco takového bychom dělali. Já tedy určitě ne. A vlastně mě napadlo, jestli se dá podle nějaké učebnice nebo něčeho vlastně připravit na to válečné zpravodajství, na to, co tam člověka jako opravdu čeká.
4: No tak trošku asi ano, v nějaké takové ty praktické základy. Já jsem taky si četla kdysi takovou příručku, ještě v devadesátkách, když jsem jezdila hlavně do té čečenské války, tak takové ty zásady, jak se máte a nebo nemáte pojistit a že si máte vzít a jakou neprůstřelnou vestu a že co máte dělat, když je nálet, tak to má nějakou teoretickou přípravu. Většinou se pak chováte jinak, nebo aspoň já, protože strach a stres a buď máte těch zkušeností víc nebo míň, to vás všechno ovlivní, takže vy třeba víte, co máte dělat, ale uděláte to trochu jinak, ale možná je dobrý fakt si něco předtím přečíst.
3: Přečíst, ale ona možná stejně ta realita musí být šokující, i když člověk třeba se podívá na nějaké video, přečte si nějaké texty. Jak jste to měla třeba vy, když jste poprvé vyjela z té teplé pražské redakce někam pryč?
4: Ono je to dneska hodně jiné, protože já jsem poprvé vyjela v dobách, kdy ještě nebyly ani mobily. Můj syn mi nevěří, že je možný žít v takové prehistorické době a vůbec jako jak jsme fungovali. Nebyly mobily, nebyly počítače. A vy dneska, co vidíte na sociálních sítích, třeba co se týče války v Iránu nebo války na Ukrajině, tak tam vidíte vlastně víc, než jsme my kdykoliv dokázali ukázat jako novináři, protože dneska je takovým hitem dát si GoKameru na přilbu, dělají to vojáci, kteří jsou v přední linii, nebo se GoKamera připevňuje na drony a dneska už se hemží internet stovkami a stovkami tisíc záběrů dronu, jak nalétává na člověka a zabije ho. To samozřejmě je obrovský posun i v té etice ukazování války, zobrazování války, a tohle novináři jednak nikdy neměli možnost dělat a jednak nikdy nedělali. Takže já, když jsem odjela, moje první fronta nebyla v Čečensku, ale byla v Abcházii, bylo to v roce 1992, když Rusové na jejich straně, takový malý národ kavkazský, který se jmenuje Abcházci, se pustili do války s Gruzií a Rusko odtrhlo Abcházii od Gruzie, tak to byla moje první frontová linie a já jsem byla úplně nepřipravená, protože jsem nikdy předtím nic takového neviděla, jenom ve válečných filmech.
3: Vy jste vlastně zmínila jednu zajímavou věc a můj muž to s oblibou komentuje, takže dneska je vlastně každý takovým médiem. Každý si opravdu může nasadit tu kameru, vzít ten telefon, něco natočit a bez jakéhokoliv ověření to vlastně dát do světa. A dost těžko se v tom orientuje. Máte s tím třeba i vy jako ostřílená novinářka problém? A to nemluvím o tom, že se objevují videa, která jsou jenom AI vytvořená.
4: Mám s tím velký problém. Já říkám našemu fotografovi z Deníku N, Gabovi Kuchtovi, ty už nikdy nebudeš nikde první jako fotograf, protože první bude ten, co bydlí v tom baráku, k jemuž sousedovi přilétla raketa nebo dron a on to natočil. Dneska 99,9% fotografií a videí takových těch opravdu atraktivních uvozovkách, které zaznamenávají přímo útok, není od novinářů. Vy prostě nemůžete, to je obrovská náhoda. Nám se to stalo s Gabem dvakrát za celou dobu, co jezdíme na Ukrajinu, že jsme byli téměř přítomni nějakému útoku a vlastně to ani nechcete, protože to riziko, že, to, že to bude váš poslední záběr, je opravdu veliké. Takže my, náš úkol je teď trochu jiný, než byl právě v těch devadesátkách válečných zpravodajů, kteří naopak jako pásli potom být první a být opravdu v té první linii a zaznamenávat to dění. My teď spíš máme, jak jste to správně jako nadnesla, vést toho čtenáře, který se topí v záplavách různých podivných informací, které jsou buď umělá inteligence nebo ne, ale jsou nějak zařazené do nějakého jiného kontextu. Protože vy nepoznáte, jestli ten útok je na Ukrajině nebo v Rusku. Tam záleží hodně na tom, co je pod tou fotkou napsáno. Leckdy to opravdu nelze rozeznat. A náš úkol je provádět právě čtenáře, kteří o to stojí, orientovat.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině. Hit.

0: nejvýš z nováčků vystoupala Eva Farna. Perpetuum mobile na 7. místě.
1: Hit týdne.
0: Jak vypadá top 5? Páté místo, tedy Swims, Mr. Know-It-All. Na čtyřce Olivia Rodrigo,

0: Drákula. A vítězem aktuálního vydání hitu týdne na rádiu Praha jsou The Rolling Stones, In the Stars. No a teď je řada zase na vás a vašich hlasech na praharozhlas.cz.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: Hit týdne. Rádio Praha 107,1.

0: 6 hodin ve studiu se mnou Denisa Žižková, máme pro vás dnešní první zprávy a přejeme hezké čtvrteční ráno.
1: Dobré ráno. V centru Prahy budou hasiči a záchranáři nacvičovat zásah při nehodě lodi. V pražských Letňanech dnes začne veletrh vědy. Počasí bude dnes jasné nebo polojasné, k večeru se místy vyskytnou přehánky a teploty 25 až 27 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští hasiči a záchranáři dnes pořádají cvičení na Vltavě. Napodobovat budou zásah při lodní nehodě, která se stala v maďarské Budapešti v roce 2019. Jednotky by měly zachraňovat zhruba 35 figurantů. Jednoho z nich navíc přímo z výletní lodi vyzvedne záchranářský vrtulník. Nácvik začne v 10 hodin dopoledne mezi mostem Legií a Palackého mostem. Začíná jubilejní 10. ročník veletrhu vědy. Největší populárně naučná akce v Česku nabízí ode dneška do soboty v pražských Letňanech přes 100 expozic, a to jak z přírodních, technických, humanitních, tak i společenských oborů. Expozice připravují nejen pracoviště Akademie věd, ale také vysoké školy, firmy nebo vědecká centra. Zapojí se i zahraniční instituce, třeba Slovenská akademie věd, říká za organizátory akce Marek Todorov.
3: Ve společné expozici nabídne například ukázky technologií čištění dvou průmyslově znečištěných vod nebo pohled do mikrosvěta moderních materiálů. Chybět však nebudou ani humanitní obory. Návštěvníci se tak mohou seznámit s literární mapou Bratislavy nebo se zúčastnit kreativních workshopů propojujících vědu a umění.
1: Drážní úřad začíná připravovat legislativu a nutné bezpečnostní požadavky pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Chce ji mít hotovou zhruba za rok. Dnes někteří výrobci autonomních technologií testují, vždy ale musí s řidičem.
4: Třeba společnost AŽD provozuje na své dráze autonomní motorový vůz Edita.
5: Předběhl českou legislativu, takže s tím máme trošku problém, protože na tom vlaku teda jsme museli umístit strojvedoucího. I když jede v automatickém režimu, ten strojvedoucí má to vozidlo pod ohledem v rámci legislativy.
4: Říká ředitel AŽD Zdeněk Chrdle. Drážní úřad připraví podmínky pro provoz autonomních kolejových vozidel bez personálu. Pokračuje Radek Šafránek z drážního úřadu.
6: Chceme umožnit tu jízdu vlaku bez toho strojvedoucího. Řidiče. Musí být zajištěná bezpečnost, aby se nepřekročila rychlost, aby to zastavilo včas.
4: Materiál by měl být hotový zhruba do roka. Drážní úřad pak navrhne i změny předpisů na evropské úrovni. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Světová jednička Arina Sabalenková nečekaně vypadla na Roland Garros. Už ve čtvrtfinále běloruská favoritka prohrála s ruskou Schneiderovou 6-3, 5-7 a 0-6. Ta se o účast ve finále utká s Polkou Chvalinskou, která porazila 7-6 a 6-3 Rusku Kalinskou. V semifinále tenisového Roland Garros je také Ital Arnaldi, kterého čeká Krajan Koboli. Dnes by mělo být v Praze skoro jasno nebo polojasno, během dne přibývání oblačnosti, k večeru se místy vyskytnou přehánky o jedinělé bouřky, které budou později večer přecházet v déšť. A teploty 25 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Tak jdeme na silnice. Lukáš Miller bude dneska ráno sledovat situaci na silnicích z dopravního infocentra. Já tě zdravím, Lukáši.
7: Taky zdravím, hezké ráno. Tak v Praze jsou už teď komplikace ve Kbelské ulici směrem z Hloubětí na Doletňan. Za nájezdem z Novopatské se tam srazila dvě osobní auta, blokují levý pruh a kolony jsou jak z Novopatské odjezdu na Satelice asi na 15 minut, tak také přímo ve Kbelské z Hloubětína se stojí asi 10 minut. Silný provoz pak čekejte v Karlovarské do centra, u Klokočky čekejte asi 5 minut navíc a 10 minut postojíte v koloně i v Českobrodské na příjezdu do Běchovic směrem do centra Prahy.
0: Díky moc a hezké ráno.
7: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 5 minut po 6. startuje čtvrteční ranní vysílání Rádia Praha s datem 4. června. Dalibor a Dalibora mají dneska svátek. Všechno nejlepší, kluci a holky. A co nás čeká? Bibi Rexa, Faithless, New Religion. tuhle pecku prostě miluju a budou AC/DC a Thunderstruck za chvilku.

0: Supportless Bands in the Club na Rádiu Praha ve čtvrt na sedm a připomínám, že na Facebooku Rádia Praha vy opět rozhodujete o tom, co my budeme hrát, konkrétně tentokrát v pondělí 8. června v 21 hodin ve Vinilu. Budou to Dire Straits a deska Brothers in Arms nebo Supertramp a deska Famous Last Words. Je to na vás. Palec nahoru pro Dire Straits, srdíčko pro Supertramp. Uvidíme, jak to dopadne, protože hlasování pokračuje až do pondělního poledne na Facebooku Rádia Praha. A dneska je čtvrtek, 4. června. V Praze bude skoro jasno až polojasno. Během dne od západu přibývání oblačnosti, k večeru místy přehánky, sem tam i bouřky, později déšť. Maxima 25 až 27 stupňů Celsia, teď jsme na 12. Foukat bude slabý až mírný jihozápadní až jižní vítr. Večer se změní na západní. Lukáši, zdravím tě.
1: Taky zdravím, hezké ráno. Tak v Praze přetrvávají komplikace ve Kbelské ulici směrem do Letňan. Za nájezdem z Novopatské řeší nehodu dvou osobních aut v levém pruhu. Na místě už jsou policisté, ale tvoří se kolony poměrně dlouhé. Třeba v Novopatské se po pojížděcí jezdu na Satelice, to je skoro na 15 minut a 10 minut se jede i ve Kbelské z Hloubětína. Silný provoz už je na obvyklých místech do centra, třeba v Karlovarské u Klokočky zdržení 5 až 10 minut. Také na Štěrboholské spojce už jsou nárazové kolony z Černého mostu Průmyslové. A nebo také v Liberecké, ta se začíná plnit od sjezdu na Prosek do Holešoviček.
0: Já ti moc děkuju, Lukáši, zatím ahoj.
1: Měj se, naslyšenou.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
3: hudby,
2: sportu
3: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
2: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
3: Čekají vás workshopy,
2: sportovní aktivity,
3: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
2: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
3: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
2: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstaviště.cz.
3: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
4: Hit týdne. Hit parádu na Rádiu Praha vyhráli Rolling Stones.

0: 7 dalších hitů v Top 10 plus 5 nasazených. To je náš chart.
1: Hit týdne.
0: Pořadí sestavujeme z vašich hlasů.
1: Hlasujte na praha.cz.
0: Další vydání zase v neděli po 9.

0: To byly Purple Disco Machine, Retrosonics, Ghost Town v 6:30 na Rádiu Praha. Teď si dáme zprávy a s nimi ve studiu je Denisa Žižková.
1: Dobré ráno. Česká konference rektorů dnes bude jednat o chystané reformě univerzit a novém vysokoškolském zákoně. Ten má přinést změny v řízení i financování vysokých škol. Do diskuze se zapojí i ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Rektoři se zajímají hlavně o to, jaké jsou v systému záruky nezávislosti vysokých škol. Poslanci dnes budou hlasovat o tom, koho doporučí prezidentovi na státní vyznamenání. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD projednají 151 jmen. Sněmovna laureáty pouze navrhuje, kdo nakonec vyznamenání dostane, rozhodne prezident. Prezident Petr Pavel se dnes také sejde s kandidátem na náčelníka generálního štábu Miroslavem Hlaváčem. Prezident řekl, že jmenování neplánuje zdržovat, nejprve chce ale vědět, jaké priority Hlaváč má. Pavel i Hlaváč uvedli, že chtějí armádu modernizovat, aby byla schopná zajistit bezpečnost. Drážní úřad začíná připravovat legislativu pro provoz vlaku a tramvají bez řidiče. Ten podle současného zákona musí být vždy ve vozidle a mít ho pod kontrolou. Firmy už dnes dovedou vyrobit plně autonomní stroje, do provozu ale bez řidiče nesmí. Návrh novely bude podle zástupce ředitele úřadu Radka Šafránka hotový přibližně za rok. Dnes bude jasno nebo polojasno, během dne bude přibývat oblačnost, ojediněle se objeví přehánky a teploty v Praze dnes 25 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Lukáš Miller.
3: Hezké ráno, tak stojí se třeba na Pražském okruhu, tam je teď pozastavený provoz směrem z D1 na letiště. Na vjezdu do Lochkovského tunelu na 13. kilometru byl detekován nadrozměrný náklad. Čeká se na policejní hlídku, kolona je od sjezdu na Strakonice a narůstá. V Praze pak je lepší situace ve Kbelské ulici směr Letňany, u Novopatské už nehodu odklidili a kolony z Novopatské z Černého mostu i ve Kbelské z Hloubětína se postupně začínají rozjíždět. Vázne provoz na Štěrboholské spojice z Černého mostu průmyslové, zdržení provozem před Europarkem 15 minut, silný provoz také v Karlovarské do centra, na příjezdu na Bílou horu to zdržení od Pražského okruhu je asi 10 minut a 10 minut naberete i v Liberecké z Letňan do Hloubětína do centra, je to právě před vjezdem do tunelu Blanka.
0: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: to byla Dido, White Flag. Je 7:15. Příběh o odvaze, přátelství a síle snů, to je nový český film režiséra Zdeňka Kováře, Filman. Pozvánku do kina pro vás má Štěpánka Duchková.
1: Rejžo, vstáváme, budíček!
2: Já už jdu.
3: Mladý ambiciózní režisér se snaží sehnat finance pro svůj debutový snímek. Scénář je hotový a už je jasné, co se bude točit. Jenže najednou je všechno vzhůru nohama.
1: Tahle branže je zatraceně tvrdý job.
4: Tady to chceš opravdu točit?
1: Yeah.
3: Režisér se náhodou seznámí se starým pánem. Ten mu vypráví o své matce, jaká to byla hrdinka za druhé světové války. Mladého muže její příběh úplně ohromí.
5: Tohle předáš svému veliteli. On ti řekne víc.
3: Rozhodne se, že původní projekt odloží a natočí velké válečné drama. Tím ale vyvolá komplikace s producentem filmu a hrozí, že se vůbec točit nebude. Podaří se mu jeho záměry prosadit?
5: Ve 20 letech se skočí do země plné rozhořených fašounů v agonii před jejich koncem.
3: Příběh z minulosti pomůže hlavnímu hrdinovi najít nejen nový směr pro tvorbu, ale i odpovědi na jeho vlastní životní otázky. V hlavních rolích válečného filmu se objeví Ladislav Ondřej, Marian Roden, Denisa Fauzerová nebo Igor Bareš.
0: Dnes bude v Praze skoro jasno až polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti, k večeru místy přehánky, sem tam i bouřky a později déšť. Maxima 25 až 27 stupňů Celsia, teď jsme pořád na 12. Foukat bude slabý až mírný jihozápadní až jižní vítr, který se večer změní na západní. A jak to vidí Lukáš Miller?
6: Hezké ráno, tak na Pražském okruhu je stále zastavený provoz směrem z D1 na letiště na vjezdu do Lochkovského tunelu na 13. kilometru. Provoz blokuje nadrozměrný náklad. Čeká se na policejní hlídku a ta kolona stále narůstá, teď je odvest ze 4. kilometru. Ucpávají se pak v Praze obvyklá místa, kolony provozem jsou na Štěrboholské spojice z Černého mostu k Průmyslové, teď zdržení asi 25 minut. 20 minut se jede v koloně i na severu metropole v Liberecké z Letňan do Holešoviček a do Blanky. Pomalu se pak jede také v Novopatské, tam ty kolony jsou od sjezdu na Satalice do Kbelské, čekejte 10 minut navíc, 10 minut se zdržíte také na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy od Kongresového centra nebo také v ulici k Barandovu směr centrum před omezením u teras. A pomalu se jede i v Povltavské ulici, tam ty kolony jsou od Prosecké až k odbočce na Bulovku.
0: Díky moc, hezké ráno.
6: Hezké ráno.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Letní edice Mint Marketu je tu. V neděli 14. června zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den přímo u Vltavy s módními přehlídkami, chill-out zónou, novým fotokoutkem a skvělým jídlem. Mint Market. Neděle 14. června od 10 do 17 hodin. Více informací na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Topíte se

0: Dáme si zprávy v 7 hodin na Rádiu Praha, ve studiu se mnou je s nimi připravená Denisa Žižková, přejeme hezké čtvrteční ráno.
1: Dobré ráno.

0: hledá novou firmu na likvidaci graffiti. Čistit má nejen městské budovy. Po více než 60 letech se do Česka vrací jedno z nejvýznamnějších děl české moderny, obraz Elsinor Františka Muziky. V Německu se dnes bude dražit umělý ostrov Urujány. Vyvolávací cena není ani 1 000 000 korun. Dnes má být skoro jasno nebo polojasno, postupně přibývání oblačnosti, teploty až 27 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Vedení Prahy 5 hledá novou firmu na odstraňování nelegálních graffiti. Firma se má starat nejen o budovy ve vlastnictví městské části, ale i o soukromé objekty. Speciálním ochranným nátěrem dělnici do konce loňského roku ošetřili 40 obecních nemovitostí, říká starosta Prahy 5 Lukáš Herold z ODS.
2: Samozřejmě se tady najdou místa, která ještě jsou počmáraná, ale ta situace se zlepšuje. Městské části, které mají tento program, jsou na tom výrazně lépe než ty, které ho nemají.
0: Takzvaný antigraffiti program funguje v 5. městské části 8 let. V pražské Bubenči se bude dnes dražit obraz Elsinor 5 Františka Muziky. Jedno z nejvýznamnějších děl české moderny, inspirované světem Shakespeareova Hamleta, se po více než 60 letech vrací do Česka. Aukce začíná v galerii Arthouse Hejtmánek v 17 hodin. Vyvolávací cena je 4,5 milionu korun, říká organizátor Tomáš Hejtmánek.
3: Je to takový podivný, zvláštní objekt, surrealistický, dalo by se říct, prehistorická stavba na vysoké štíhlé nožce. Jsou zde takové tajemné schodiště, ale jak je malovaný vlastně i plasticky, tak působí možná jinak trošku z jiné strany.
0: A v Německu se dnes bude dražit umělý ostrov v Baltském moři. Vyvolávací cena je v přepočtu necelý 1 000 000 korun. Bývalá vojenská stanice je ale v dezolátním stavu.
4: Plošina o rozloze asi 250 metrů čtverečních stojí na dřevěných pilířích u pobřeží Rujány. V 50. letech ji tam postavilo východoněmecké námořnictvo. Plošina sloužila k odmagnetizování jeho lodí, tak aby nedráždily magnetické miny. Po konci studené války ostrov chátral a dnes slouží hlavně jako hnízdiště kormoránů. Aukční síň tvrdí, že zájemci o koupi se objevili a na plošině by si uměli představit třeba bar nebo kasíno. Podobné projekty na moři ale často ztroskotají na extrémně vysokých nákladech. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Lukáš Mokroluský jako jediný z českých reprezentantů postoupil na Světovém poháru sportovních lezců v Praze z kvalifikace boulderingu. Z 11. místa prošel mezi 24 semifinalistů a v pátek se na štvanici pokusí dostat i do bojů o medaile. Dnes je na programu kvalifikace v lezení na obtížnost, ve které se představí i Adam Ondra. V Praze dnes čekejte skoro jasno nebo polojasno, během dne přibývání oblačnosti, k večeru se místy vyskytnou přehánky a teploty 25 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Lukáš Miller.
6: Hezké ráno, tak stojí se tradičně na Pražském okruhu, tam třeba je ta kolona směrem z D1 na letiště, je tam ale už obnovený provoz, protože byl nadrozměrný náklad na vjezdu do Lochkovského tunelu, ta kolona je od Jesenice z 0,5 kilometru přes oba tunely až ke sjezdu na Barrandov, zdržení asi 40 minut. Ucpaná jsou v Praze také další obvyklá místa, třeba Štěrboholská spojka na příjezdu k Průmyslové z Černého mostu, zdržení 25 minut, 20 minut se jede v koloně i na severu metropole v Liberecké z Letňan do Holešoviček a k vjezdům do tunelu Blanka. Silný provoz je pak na příjezdech k Barrandovskému mostu směr Smíchov, pomalej se třeba jede po jižní spojice od sjezdu na Podolí, nebo také v ulici k Barrandovu, tam brzdí provoz omezení u teras. Zdržení je pak na magistrále na Nuselském mostě do centra před Legerovou asi 10 minut od kongresového centra, 10 minut se stojí také v Povltavské od Prosecké k Bulovce nebo i v Evropské u Divoké šárky směr Dejvice.
5: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
6: Hezké ráno. Tak...
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: S Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do čtvrtka s datem 4. června. Teď máme 3:15 po 7. Hezké ráno. Za chvilku Lady Gaga, The Dead Dance. taky Miko Santos. All time high.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a DAB+.

0: byl Niko Santos, All Time High. Je 7:15, posloucháte Rádio Praha, a to ve čtvrtek 4. června. No a právě tohle datum teď rozebereme do šroubku.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: 4. červen, čtvrtek. Svátek má oddalovač boje. Nositelé slovanského jména Dalibor a s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Rozhledna na Velkém Blaníku byla otevřena turistům před 85 lety v roce 1941. Ze 30 metrů vysoké dřevěné rozhledny ve tvaru husitské hlásky je vidět za dobrého počasí Šumava.

0: Kyjeva nebo dokonce i části Prahy. A blaničtí rytíři stále spí. Klidně můžete i dupat. Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich zemřel na následky útoku československých parašutistů 4. června 1942. Ten provedli podle rozkazu exilové vlády 27. května. Příčinou smrti byla sepse z nečistoty vnesené do těla střepinou z granátu. Odplata za smrt třetího muže SS byla nemilosrdná. Jen o 6 dnů později nacisté vyhladili Lidice. Fotbalový klub Baník Ostrava získal první mistrovský titul přesně před 50 lety v roce 1976. Druhý byl tehdy Slovan Bratislava, třetí byla Slavia. Sparta kopala tenkrát druhou ligu. Před rokem podepsala společnost Elektrárna Dukovany 2 finální smlouvu s korejskou firmou KHNP k výstavbě 2 nových bloků jaderné elektrárny za asi 407 miliard korun, což by měla být největší tuzemská zakázka. První nový blok by měl být hotový v roce 2036. Ruský politik a protikorupční aktivista Alexej Navalny by dneska slavil 50. narozeniny. Před 2 lety v únoru zemřel v trestanecké kolonii v Charpu za polárním kruhem. A já přeju hezký den.
1: Ten den bude skoro jasný až polojasný, během dne od západu přibývání oblačnosti, k večeru místy přehánky, sem tam bouřky, možná a později déšť, maxima mezi 25 až 27 stupni Celsia, postoupili jsme na 13 stupňů a foukat bude slabý až mírný jihozápadní až jižní vítr, večer se změní na západní. A jak to vypadá na silnicích, nám řekne Lukáš Miller.
2: Hezké ráno, tak na Pražském okruhu stále čekejte velkou kolonu směrem z D1 na letiště. Ty kolony jsou od Jesenice, pokračují přes oba tunely až ke sjezdu na Barrandov a Ořech. Na vině dřívější nadrozměrný náklad, který blokoval průjezd Lochovským tunelem. V Praze pak je silný provoz na obvyklých místech, třeba na Štěrboholské spojice přes 30 minut naberete z Černého mostu Průmyslové. Pomalejší provoz je pak třeba také v Liberecké, z Letňan do Holešoviček a do Blanky. Tam čekejte v koloně 20 minut navíc. Silný provoz je na příjezdech k Barrandovskému mostu směr Smíchov, a to zejména na jižní spojce. Pomalu se jede od sjezdu na Pankrác, je to asi na 15 minut. Zaplněná je třeba Evropská u Divoké Šárky do centra nebo také Bělohorská směr centrum před křižovatkou Vypich. Zdržení je pak také na Nuselském mostě od Kongresového centra do Legerovy, čekejte zhruba 10 minut navíc. A komplikace jsou v Hloubětíně, v Poděbradské ulici do centra před křižovatkou s Kbelskou se srazila 2 osobní auta a ty kolony už se začínají tvořit od Rejské zahrady.
1: Díky moc, Lukáši, zatím ahoj.
2: Naslyšenou.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Bastille a Pompeji v 7:30 na Rádiu Praha. Teď si dáme zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré ráno. Praha má na svém území podle zástupce veřejného ochránce práv Víta Alexandra Šorma kriticky málo pobytových služeb pro lidi s postižením. Velkou část jich provozuje v jiných krajích. Jde o polovinu z 28 zařízení v 6 regionech. Od Prahy je dělí od 50 do 170 kilometrů. Pro Pražany, kteří je využívají, to znamená odtržení od rodiny a přátel. V pražských Kolovratech se letos v září žákům otevře nová základní škola Měsíčková. Moderní školní areál nabídne kapacitu až 510 žáků. Bude v ní 19 kmenových tříd, odborné učebny, jídelna, dvě tělocvičny i sportovní areál. Výstavba vyšla na téměř 500 milionů korun a byla financována z rozpočtu hlavního města. Francouzský nejvyšší soud v úterý potvrdil loňské rozhodnutí odvolacího soudu, který nařídil zbourání rozsáhlé vily, kterou si na jihu Francie nechal v minulém desetiletí nelegálně postavit český miliardář. Požádala o to už dříve radnice obce Gordes, kde stavba stojí, protože podle ní nerespektuje místní urbanistická pravidla. Píší o tom ve středu tamní média. Na dnešním mítingu Diamantové ligy v Římě budou závodit čtyři čeští atleti, včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuel. Vedle ní vstoupí do venkovní sezóny také tyčkařka Amálie Švábíková. Další start v sezóně čeká oštěpaře Jakuba Vadlejcha a výškaře Jana Štefelu. Hlavní program začne v 21 hodin. Počasí by mělo být dnes skoro jasné nebo polojasné, během dne přibývání oblačnosti a teploty 25 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je po zprávách, podíváme se na silnice s Lukášem Millerem.
3: Je to tak? Hezké ráno, tak na pražském okruhu čekejte dlouhé kolony, a to zejména z D1 na letiště. Pomalu se jede od Jesenice přes oba tunely až ke sjezdu na Ořech. Zdržení celkově na okruhu směr letiště asi 40 minut. 20 minut se pak na okruhu stojí i směr D1 od plzeňské dálnice D5 k Ořechu. Ucpávají se v Praze obvyklá místa. Štěrboholská spojka na příjezdu Průmyslové z Černého mostu je asi na půl hodiny. 20 minut se jede v koloně i v Liberecké z Letňan do Holešoviček a do tunelu Blanka. Silný provoz na příjezdech k Barandovskému mostu směr Smíchov. Kolony jsou jak na jižní spojce od sjezdu na Krč, tak i ve Strakonické od závodiště, v obou případech na 15 minut. 15 minut se stojí také v Povltavské od Prosecké k Bulovce a ucpávají se i příjezdy na křižovatku Vypich. De facto ze všech směrů je to asi na čtvrt hodiny. A komplikace jsou v Hloubětíně, v Poděbradské do centra před křižovatkou s Kbelskou se srazila dvě auta v levém pruhu. Kolona je z Rajské zahrady asi na 15 minut.
0: Já ti moc děkuju, Lukáš, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava.

0: byly One Direction a One Thing. Je 7:45. Český rozhlas připravuje vedle zpravodajství třeba taky rozhlasové hry. Nevznikají jenom ve studiích, ale klidně i na chodbách nebo před budovou. Jak moc dokáží herci v rolích vyšetřovatelů zmást i naše kolegy, uslyšíte v následující reportáži.
1: No tak tady se to, Sabinko, stalo. Tady jsem si seděl a prožil jsem si mýlku dne.
2: Líčí mi napínavě celý příběh nejmenovaný kolega z rozhlasu.
1: Je to neuvěřitelné, si teda sedím na lavičce, popím si kafíčko. A tamhle za plotem, je to tak 10-12 metrů od tohoto místa, slyším něco jako ve stylu: tak paní, jak to bylo s tou vraždou? Viděla jste něco, slyšela jste něco? A bylo to tak věrohodné, takové nádherné, hluboké hlasy policejní. Jsem si říkal, tady byla nějaká vražda. No a tak hned běžím za Pavlem Lochařem, což je šéf zpravodajství. Říkám: Pavle, víš o nějaké vraždě? Tak jsme začali hned pátrat, zjišťovat, co se mohlo stát.
2: Protože začíná být situace nepřehledná, začnu schánět všechny svědky, tedy i zmíněného vedoucího zpravodajství Pavla Lochaře.
3: Ota přišel vlastně do redakce a říká, že se venku děje něco zvláštního, že tam asi policie vyšetřuje nějakou vraždu. A já jsem na to reagoval, že to je něco divného, že přece policie kvůli oficialitám protokolu nemůže vyšetřovat vraždu jen tak venku a někoho vyslýchat na ulici.
2: A jak to celé vlastně bylo? Po střeše rozhlasové budovy se celou dobu pohybovali herci Ondřej Vetchý a David Novotný. A protože ten den natáčeli rozhlasovou hru, opakovali si texty.
4: Promiňte, já jsem to kapitán Šulc, kapitán Zavázal, dosah vraždy.
5: Dobrý den.
4: Já se vám omlouvám, ale kolega se do dneška nenaučil, kde může a nemůže parkovat.
5: Já se omlouvám,
4: tak se za něj omlouvám.
5: Berete
4: to, kolego.
5: Jasně, díky.
1: Koho může napadnout, že herci Ondra Vetchý a spol budou natáčet na střeše, kam mimochodem tady z té lavičky vůbec není vidět. Takže člověk si domyslí, že to je za plotem, že jsou to policisti a vyslýchají chudrku paní se psem. Ptají se jí na vraždu, no tak jsem zablázna tady úplně.
2: O čem příběh ve skutečnosti je, popisuje režisérka Martina Šlégelová.
6: Natáčíme tady další detektivní případ z dílny Josefa Mareše, jmenuje se to Vražda za bílého dne. A je to vlastně takový volný pokračování s jeho dvěma vyšetřovatelema, se kterýma už jsme dělali předchozí díl.
2: Detektivní případ v hlavních rolích s Ondřejem Vetchým a Davidem Novotným si už brzy budete moct pustit třeba v aplikaci Můj rozhlas. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Je čtvrtek a v Praze budeme mít skoro jasno až polojasno. Během dne od západu přibývání oblačnosti, k večeru místy přehánky, sem tam bouřky, později déšť. Maxima 25 až 27 stupňů Celsia, jsme na 13 a foukat bude slabý až mírný jihozápadní až jižní vítr, který se večer změní na západní. Lukáši, zdravím tě, máš slovo.
7: Také zdravím, hezké ráno, tak na Pražském okruhu tam začneme, tam jsou dlouhé kolony směrem z D1 na letiště, od Jesenice přes oba tunely až ke sjezdu na Ořech, zdržení celkově na okruhu směr letiště asi 40 minut. A půl hodiny se na okruhu stojí také v opačném směru, to znamená směrem na D1 z plzeňské D5 k Ořechu. V Praze pak jsou ucpaná obvyklá místa, na Štěrboholské spojice z Černého mostu Průmyslové čekejte půl hodiny navíc, 30 minut se teď jde v koloně i v Liberecké od sjezdu na Čakovice do Holešoviček a do Blanky a ucpané je i celé širší okolí, třeba Libeň směr centrum. Silný provozy na příjezdech k Barandovskému mostu, na jižní spojice kolona od sjezdu na Krč ve Strakonické od závodiště, je to v obou případech asi na 15 až 20 minut. Plné jsou příjezdy ke křižovatce Vypich ze všech směrů, jak v Bělohorské, tak také v Kukulově od nemocnice Motol, je to na 15 minut. 15 minut se stojí i na magistrále od Pankráce za Nuselský most. A komplikace připomínáme v Hloubětíně, v Poděbradské do centra, před křižovatkou s Dbelskou je nehoda dvou osobních aut a kolona z Rajské zahrady na 15 minut.
0: Lukáši, moc děkuju, hezké ráno.
7: Hezké ráno taky.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Temper City, Self-Aware. Je 8 hodin, posloucháte Rádio Praha, dáme si zprávy v 8 a s nimi je tu Denisa Žižková. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: centru Prahy budou dnes hasiči a záchranáři nacvičovat zásah při nehodě lodi a v pražských Letňanech dnes začíná veletrh vědy. V Praze bude dnes také jasno nebo polojasno, k večeru se místy vyskytnou přehánky, teploty až 27 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražští hasiči a záchranáři dnes pořádají cvičení na Vltavě. Napodobovat budou zásah při lodní nehodě, která se stala v maďarské Budapešti v roce 2019. Jednotky by měly zachraňovat zhruba 35 figurantů, jednoho z nich navíc přímo z výletní lodi vyzvedne záchranářský vrtulník. Nácvik začne v 10 hodin mezi mostem Legií a Palackého mostem. Začíná jubilejní 10. ročník veletrhu vědy. Největší populárně naučná akce v Česku nabízí ode dneška do soboty v pražských Letňanech přes 100 expozic. A to jak z přírodních, technických, humanitních, tak i společenských oborů. Expozice připravují nejen pracoviště Akademie věd, ale také vysoké školy, firmy nebo vědecká centra. Zapojí se i zahraniční instituce, třeba Slovenská akademie věd, říká za organizátory akce Marek Todorov.
2: Ve společné expozici nabídne například ukázky technologií čištění dvou průmyslově znečištěných vod nebo pohled do mikrosvěta moderních materiálů. Chybět však nebudou ani humanitní obory. Návštěvníci se tak mohou seznámit s literární mapou Bratislavy nebo se zúčastnit kreativních workshopů propojujících vědu a umění.
0: Drážní úřad začíná připravovat legislativu a nutné bezpečnostní požadavky pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Chce ji mít hotovou zhruba za rok. Dnes někteří výrobci autonomní technologie testují, vždy ale musí s řidičem.
3: Třeba společnost AŽD provozuje na své dráze autonomní motorový vůz Edita.
4: Předběhl českou legislativu, takže s tím máme trošku problém, protože na tom vlaku teda jsme museli umístit strojvedoucího. I když jede v automatickém režimu, ten strojvedoucí má to vozidlo pod ohledem v rámci legislativy.
3: Říká ředitel AŽD Zdeněk Chrdle. Drážní úřad připraví podmínky pro provoz autonomních kolejových vozidel bez personálu. Pokračuje Radek Šafránek z drážního úřadu.
5: Chceme umožnit tu jízdu vlaku bez toho strojvedoucího. Řidiče. Musí být zajištěná bezpečnost, aby se nepřekročila rychlost, aby to zastavilo včas.
3: Materiál by měl být hotový zhruba do roka. Drážní úřad pak navrhne i změny předpisů na evropské úrovni. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Světová jednička Arina Sabalenková nečekaně vypadla na Roland Garros už ve čtvrtfinále. Běloruská favoritka prohrála s ruskou Schneiderovou 6-3, 5-7 a 0-6. Ta se o účast ve finále utká s Polkou Chvalinskou, která porazila 7-6 a 6-3 Rusku Kalinskou. V semifinále tenisového Roland Garros je také Ital Arnaldi, kterého čeká Krajan Koboli. Čekejte skoro jasno nebo polojasno během dne, od západu přibývání oblačnosti, k večeru se místy vyskytnou přehánky, ojedinělé bouřky a teploty 25 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Po zprávách nás samozřejmě zajímá, jak to vypadá na silnicích, a to nám řekne Lukáš Miller.
7: Hezké ráno, tak není to žádná sláva. V Praze ten provoz je dnes extrémně silný. Na pražském okruhu stále velmi dlouhé kolony z D1 na letiště, a to od Jesenice až ke sjezdu na Ořech. Je to zdržení celkově asi na 40 minut. A skoro 40 minut se stojí na okruhu i směrem na D1 z plzeňské D5 od Lodinice k Ořechu. V Praze pak jsou ucpaná obvyklá místa, Štěrboholská spojka, půlhodinová fronta z Černého mostu k Průmyslové. Přes půl hodiny naberete i v Liberecké od sjezdu na Čakovice až do Holešoviček a k vjezdu do tunelu Blanka. Ucpané zůstává i okolí, třeba Libeň směr Karlín anebo k Bulovce. Pomalý provoz je na příjezdech k Barandovskému mostu, kolony jsou jak na jižní spojice od sjezdu na Krč na 20 minut, tak i ve Strakonické od závodiště čekejte čtvrt hodiny navíc. Ucpávají se příjezdy na křižovatku Vypich, ze všech směrů je to asi na 15 minut, stejně tak čtvrt hodiny naberete i na magistrále od Pankráce do Legerovy za Nuselský most. Komplikace jsou v Hloubětíně, v Poděbradské do centra před křižovatkou s Belskou jsou dvě nehody za sebou. Kolony od Rajské zahrady na 20 minut a bouralo se i v ulici k Barandovu z centra. U odbočky na Štěpařskou je také nehoda, kolona od Lamačovy.
6: Já ti moc děkuju, Lukáši, hezké ráno.
7: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Pět 9 minut po 8. Posloucháte Rádio Praha ve čtvrtek 4. června. Hezké ráno, přeje Honza Chlaň, za chvilku Jade a Church. A bude taky Holly Humberston na její Cool World.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM

0: Metcon a Bangin ve čtvrt na 9 na Rádiu Praha.
1: Praha je nej. Víte, kde v Praze odpočívají největší osobnosti české historie? Na Vyšehradě. Právě Vyšehradský hřbitov je místem posledního odpočinku Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Karla Čapka nebo Boženy Němcové. A možná vás překvapí, že Václav Havel tady pohřbený není. Lidé často celý hřbitov nazývají Slavínem. Slavín je ale název pouze pro monumentální hrobku. Najdete tu také umělecké náhrobky, které připomínají galerii pod širým nebem. A víte, že jde o nejstarší pražský hřbitov, na kterém se dodnes pohřbívá?
2: Praha je nej. Rádio Praha.
0: Dnes bude v Praze skoro jasno až polojasno. Během dne od západu přibývání oblačnosti, k večeru místy přehánky, sem tam bouřky, později déšť. Maxima 25 až 27 stupňů Celsia, teď jsme na 16 a foukat bude slabý až mírný jihozápadní až jižní vítr. Večer se změní na západní. A teď zase Lukáš Miller a dopravní informace.
3: Hezké ráno, tak v Praze stále velmi silná ranní špička, obvyklá místa jsou hodně ucpaná, Štěrboholská spojka popojíždí z Černého mostu k Průmyslové, zdržení 30 minut, více než půl hodiny naberete i na severu v Liberecké, od Čakovic až do Holešoviček a do tunelu Blanka, ucpané zůstává i okolí, třeba Libeň, směr Karlín a nebo k Bulovce. Pomalý provoz je na příjezdech k Barandovskému mostu, kolony jsou jak na jižní spojce od sjezdu na Krč na 20 minut, tak také ve Strakonické od dostihového závodiště asi na čtvrt hodiny. 15 minut naberete na příjezdech ke křižovatce Vypich, de facto ze všech směrů, také ve Kbelské ulici, tam jsou kolony z Letňan do Hloubětína, zdržení asi 20 minut. Komplikace jsou pak i v samotném Hloubětíně, v Poděbradské do centra, před křižovatkou s Kbelskou jsou dvě nehody za sebou, kolony jsou teď od Rajské zahrady asi na 20 minut. Na Pražském okruhu pak čekejte dlouhé kolony obou směrně před sjezdem na Ořech, a to od Jesenice, také z plzeňské dálnice D5 od Lodinice, to zdržení k Ořechu vždy 40 až 50 minut. A hodně ucpaný je i konec okruhu na příjezdu k letišti. Kvůli omezení za sjezdem z letiště je kolona od Evropské na 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů na 107,1 FM. Rádio.

0: Do ráje nás vzal George Ezra, Paradise, 8:30 na Rádiu Praha, teď samozřejmě zprávy a s nimi Denisa Žižková.
1: Dobré ráno. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta bude dnes ráno jednat s odboráři ze Strakovy akademie, kteří ve středu vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli chystanému převodu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí na některá ministerstva. Pokud úřad vlády podepíše v pátek převod příslušných odborů, jsou odboráři připraveni vyhlásit stávku. Jejich kroky podporuje i odborový svaz zastupující zaměstnance státní správy a Českomoravská konfederace odborových svazů. Bankovní rada České národní banky dnes projedná nastavení pravidel pro poskytování hypoték a posoudí odolnost českého finančního sektoru. Rozhodne také o stanovení sazby tzv. Proticyklické kapitálové rezervy na ochranu úvěrového trhu. Rezerva má zabránit přenosu případných problémů finančních institucí do ekonomiky. V současnosti je 1,25%. V Česku se v závěru týdne vystřídá deštivé i slunečné počasí. Přehánky a ojedinělé i bouřky se objeví od západu během dnešního odpoledne. Večer budou srážky četnější, postupně budou ustávat během pátečního odpoledne. O víkendu očekávají meteorologové už převážně malou oblačnost. Nejvyšší teploty se vrátí k 25 stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu. A korejští fotbalisté v generálce na mistrovství světa porazili v Utahu Salvador 1-0. První soupeř českého týmu vyhrál díky přímému kopu i Tong Yonga. Dnes má být skoro jasno nebo polojasno. Během dne přibývání oblačnosti k večeru se místy vyskytnou přehánky a teploty dnes 25 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, sleduje Lukáš Miller z dopravního infocentra.
3: Hezké ráno, tak nevypadá to nic moc. V Praze je řada komplikací na řadě míst, třeba na jižní spojce, tam se bouralo směr Smíchov. Kousek před Barandovským mostem se srazilo osobní auto s vozem Míchačky, překáží v pravém pruhu, kolona je od Vídeňské ulice asi na 20 minut. Problémy přetrvávají v Hloubětíně, v Poděbradské do centra, před křižovatkou s Kbelskou, tam jsou dokonce dvě nehody za sebou, kolony jsou od Rajské zahrady na 20 minut. Nehoda je pak hlášena i v Novopatské směrem z Černého mostu ke Kbelské u sjezdu na Satelit. Je blokován jeden pruh a kolona z Černého mostu z východní spojky asi na 20 minut. A kolony jsou pak v Praze na obvyklých místech. Štěrboholská spojka je ucpaná z Černého mostu k Průmyslové, je to provozem na 30 minut. Více než půl hodiny pak ztratíte i v Liberecké, od sjezdu na Čakovice do Holešoviček a do Blanky. Stále ucpané je pak i celé širší okolí, třeba Libeň směrem do centra. Ve Kbelské ulici přes 20 minut pojedete krokem z Letňan do Hloubětína. 20 minut se pak stojí i na magistrále z Pankráce do Legerov. Vinohradské.
0: Díky moc a hezké ráno.
3: Hezké ráno taky.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Herec Vojtěch Vondráček. Léto má nabité. Čeká ho novinka komedie omylů v rámci letních shakespeareovských slavností, také inscenace Konec jara v divadle Na zábradlí a křest desky s jeho kapelou. Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Nobody Sun ve 8:45 na Rádiu Praha. A teď Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Jestli máte rádi vědu, tak byste neměli chybět na výstavišti v Letňanech. Ve čtvrtek tam startuje veletrh vědy. Ten nabízí to nejzajímavější ze světa přírodních, technických, humanitárních i společenských oborů. Představuje vědu a výzkum jako fascinujícím a zásadní odvětví lidské činnosti. Těšit se tam můžete na desítky různých simulátorů, podíváte se do pravěku, ale i podzemský povrch. Na místě si můžete zahrát i speciální únikovou hru. Na veletrh vědy se vydejte do Letňan, a to od čtvrtka do soboty. A začíná festival Praha srdce národů. Ten přináší do hlavního města kulturu mnoha národů. Třeba ve čtvrtek si můžete užít koncerty hudebníků z Mexika, Slovenska, Irska, Rumunska nebo Polska, a to na Ovocném trhu. Součástí festivalu, který můžete zažít až do pondělí, je taky přehlídka krojů nebo speciální výstavy a školy tance. Jirka Štefl, Rádio Praha. Praha je
0: kulturou. A v Praze bude dnes skoro jasno až polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti, k večeru místy přehánky, ojediněle bouřky, později i déšť. Maxima 25 až 27 stupňů Celsia, teď jsme na 16 a foukat bude slabý až mírný jihozápadní až jižní vítr, večer se změní na západní. Lukáši, zdravím tě, povídej.
2: Také zdravím, hezké ráno, tak v Praze stále čekejte velmi silný provoz na hlavních tazích. Nicméně lepší situace je na jižní spojce směrem na Smíchov. Před Barandovským mostem už tam nehoda nepřekáží. Kolona ale ve špičce zůstává od Vídeňské k Barandovskému mostu, je to asi na 25 minut. Komplikace přetrvávají v Hloubětíně v Poděbradské směr centrum a Harfa před křižovatkou s Kbelskou, tam řeší dvě nehody za sebou. Kolony jsou stále od Rajské zahrady do centra na 20 minut. Ucpané jsou pak v metropoli obvyklá místa, třeba Štěrboholská spojka na příjezdu k Průmyslové, je to z Černého mostu asi na půl hodiny. 30 minut se jede v koloně i v Liberecké, teď od sjezdu na Letňany do Holešoviček a do Blanky. Stále ucpané zůstává i širší okolí, třeba Libeň směrem do Karlína. Půlhodinové zdržení pak čekejte i na magistrále do centra, z Pankráce od budovy soudu až do Legerovy do omezení u muzea. A na Pražském okruhu jsou dlouhé kolony obou směrně před sjezdem na Ořech. Kolony jsou jak od Jesenice přes oba tunely a také od Karlovarské dálnice D6. Zdržení vždy 30 až 40 minut.
0: Díky moc, Lukáši, zatím ahoj.
2: Naslyšenou.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Dva dny, 200 tvůrců, jedno místo. Design Market Léto. 13. a 14. června na výstavišti v Holešovicích. To nejlepší z lokálního designu, módy, šperků a poctivé gastronomie. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Vinyl.
3: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
4: Zpátky do osmdesátek. Dire Straits a Brothers in Arms. Nebo Supertramp, Famous Last Words. Dire Straits nebo Supertramp. Vyberte si u nás na Facebooku.

0: Tame Impala, Jenny, Dracula v 9 hodin na rádiu Praha. Teď si dáme zprávy, s nimi ve studiu už je Denisa Žižková, přejeme krásné čtvrteční ráno.
1: Dobré ráno.

0: centru Prahy budou hasiči a záchranáři nacvičovat zásah při nehodě lodi. Praha z Braslav nechala opravit cestu ve Slunečním parku, špatně odváděla dešťovou vodu. A Kladno zahajuje provoz letních venkovních koupališť. Dnes má být skoro jasno nebo polojasno a teploty maximálně 27 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražští hasiči a záchranáři dnes pořádají cvičení na řece Vltavě. Napodobovat budou zásah při lodní nehodě, při které záchrání zhruba 35 figurantů. Při nácviku budou jednotky vycházet z reálného incidentu, který se stal v Budapešti, popisuje mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.
2: Snažíme se přizpůsobit co nejvíce té reálné situaci, proto je vlastně brán námět srážka dvou lodí, která se stala v Maďarsku v roce 2019. Bude tam něco kolem 200 lidí, kteří se na tom cvičení budou podílet.
0: Nácvik začne v 10 hodin mezi mostem Legií a Palackého mostem. Dělníci začali opravovat mlatovou cestu ve Slunečním parku v Pražské Zbraslavi. Podle radnice povrch kvůli nevhodnému podloží špatně vsakoval dešťovou vodu a často se na něm tvořily velké kaluže. Rekonstrukce za téměř 250 tisíc korun potrvá zhruba týden, říká starostka Kateřina Pavlíková z uskupení Nezávislá Zbraslav.
3: Tato cesta, respektive ten materiál, který byl použit poprvé, bude nahrazen skutečně mlatem. Bude zvoleno vhodné podloží, aby ta voda byla odváděna a voda se tam nehromadila.
0: Kladno zahajuje koupací sezónu, postupně otevírá venkovní bazény. Ten ve sportovním areálu na Sletišti je v provozu od začátku června. Koupaliště Bažantnice pak budou moci lidé využívat od 27. června. Vstupné město letos nikde zvyšovat nebude, říká kladenský mluvčí Vít Heral.
4: V případě koupaliště Sletiště stojí celodenní vstupné pro děti od 3 do 15 let 100 korun. Stejnou částku zaplatí držitelé průkazu ZTP. Osoby starší 15 let zaplatí 140 korun. Vstupenky je možné koupit na místě, ale i online.
0: Izraelské útoky na město Gaza zabily nejméně 8 lidí, dalších minimálně 15 zranili, informuje o tom agentura AFP. I přes uzavřené příměří útočí Izrael v pásmu Gazy prakticky každý den. Premiér Benjamin Netanyahu navíc minulý týden nařídil armádě v rozporu s dohodou rozšířit území pod přímou izraelskou kontrolou. Ta má teď pokrývat asi 70% pásma Gazy. Basketbalisté Nymburka vedou ve finálové sérii Národní ligy už 2-0 na zápasy. Ve druhém domácím utkání porazili Pardubice 80-74. Třetí a čtvrtý finálový duel se bude hrát v neděli a v pondělí v Pardubicích. V Praze dnes bude skoro jasno nebo polojasno, postupně ale přibývání oblačnosti. K večeru se místy vyskytnou přehánky, teploty 25 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A po zprávách dopravní informace, s těmi je připravený Lukáš Miller.
6: Hezké ráno, tak v Praze stále čekejte velmi silný provoz a komplikace na řadě míst, třeba kolony, stále čekejte na jižní spojice směrem na Smíchov, a to na příjezdu k Barandovskému mostu, byla tam nehoda, už nepřekáží, ale kolona je stále od Vídeňské ulice k mostu asi na 25 minut. Ucpává se pak také i Štěrboholská spojka, tam je kolona provozem z Černého mostu Průmyslové, čekejte asi půl hodiny navíc, 30 minut naberete v koloně také na severu metropole v Liberecké, od Kbelské až do tunelu Blanka. A stále zůstává na severu ucpané širší okolí, třeba Libeň, nebo hodně plná je třeba také oblast Kobylis, směr centrum Prahy. Na půl hodiny se zdržíte na magistrále, a to z Pankráce od budovy soudu až za Nuselský most do Legerovy ulice k muzeu. Problémy zůstávají v Hloubětíně v Poděbradské, směr centrum před Kbelskou, tam stále řeší dvě nehody. Kolony jsou od Rajské zahrady asi na 15-20 minut. A na Pražském okruhu dlouhé kolony obou směrně před Ořechem, a to jak od karlovarské dálnice D6, tak také od Jesenice přes oba tunely, zdržení vždy asi 40 minut.
5: Já ti moc děkuju, Lukáši, zatím ahoj.
6: Naslyšenou.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: S Radiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do čtvrtka s datem 4. června. Máme 5,5 minuty po 9. Hezké ráno, za chvilku Milky a Just the Way You Are. A taky Johnny, I Like You, Me Gustas Tu.
1: Radio Praha a Honza Chlaň.

0: Je 9:15, posloucháte Rádio Praha ve čtvrtek 4. června. No a právě 4. červen bude teď objektem našeho zájmu.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: 4. červen, čtvrtek. Svátek má oddalovač boje. Nositelé slovanského jména Dalibor. A s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Rozhledna na Velkém Blaníku byla otevřena turistům před 85 lety v roce 1941. Ze 30 metrů vysoké dřevěné rozhledny ve tvaru husitské hlásky je vidět za dobrého počasí Šumava nebo dokonce i části Prahy. A blaničtí rytíři stále spí. Klidně můžete i dupat. Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich zemřel na následky útoku československých parašutistů 4. června 1942. Ten provedli podle rozkazu exilové vlády 27. května. Příčinou smrti byla sepse z nečistoty vnesené do těla střepinou z granátu. Odplata za smrt třetího muže SS byla nemilosrdná. Jen o 6 dnů později nacisté vyhladili Lidice. Fotbalový klub Baník Ostrava získal první mistrovský titul přesně před 50 lety v roce 1976. Druhý byl tehdy Slovan Bratislava, třetí byla Slávia. Sparta kopala tenkrát druhou ligu. Před rokem podepsala společnost Elektrárna Dukovany 2 finální smlouvu s korejskou firmou KHNP k výstavbě dvou nových bloků jaderné elektrárny za asi 407 miliard korun, což by měla být největší tuzemská zakázka. První nový blok by měl být hotový v roce 2036. Ruský politik a protikorupční aktivista Alexej Navalný by dneska slavil 50. narozeniny. Před 2 lety v únoru zemřel v trestanecké kolonii v Charpu za polárním kruhem. A já přeju hezký den.
0: Ten den bude skoro jasný až polojasný. Během dne od západu přibývání oblačnosti, k večeru místy přehánky, sem tam bouřky, později déšť, maxima 25 až 27 stupňů Celsia. Teď jsme na 18 stupních a foukat bude slabý až mírný jihozápadní až jižní vítr, který se večer změní na západní. Jak to vidí Lukáš Miller?
5: Dneska ráno tak v Praze stále ještě je silný provoz, vrcholí ranní špička, kolony jsou třeba na východě metropole, a to konkrétně v Novopatské a následně i na Štěrboholské spojce od Kbelské na Černý most a pak také k Průmyslové, zdržení celkově asi půl hodiny. Ucpávají se příjezdy do centra Prahy, třeba po magistrále, tam ta kolona je od Kongresového centra až do Legerovy ulice, do omezení u muzea je to asi na 25 minut. Regulují také průjezd tunely, takže kolony čekejte třeba v Radlické ulici, od motorletů nebo také v Plzeňské od Klamovky. Ucpává se i po Vltavská a následně Liberecká ulice od sjezdu na Prosek. Je to asi na 20 minut. A na Pražském okruhu tam čekejte velké kolony obou směrně před sjezdem na Ořech, a to jak od Karlovarské dálnice D6, tak také od Jesenice přes oba tunely. Je to asi na 45 minut. A navíc se ucpává i konec Pražského okruhu směr letiště. Před sjezdem na letiště je hlášená nehoda a kolona od Evropské ulice na 20 minut.
0: Díky moc, Lukáši, měj se.
5: Naslyšenou.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Kinky a Just the way you are v 9:30 na Rádiu Praha. Dáme si zprávy, s nimi ve studiu je teď Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré dopoledne. Sněmovna bude dnes jednat o tom, koho navrhne na státní vyznamenání. Na seznamu je podle Tomia Okamury z SPD v tuto chvíli 151 kandidátů, mezi kterými je například i bývalý prezident Miloš Zeman. O každém člověku bude sněmovna hlasovat zvlášť. Prezident pak může a nemusí návrhům poslanců vyhovět. Provozu autonomních vlaků a tramvají brání legislativa. Přestože vozidla už dovedou jezdit plně automaticky, Drážní úřad proto podle zástupce ředitele Radka Šafránka začal pracovat na novelizaci zákonů a dalších norem. Předložit změnu legislativy ministerstvu dopravy plánuje úřad přibližně za rok. Bezpečnost při návštěvě papeže Lva 14. ve Španělsku bude zajišťovat přes 15 000 příslušníků národní policie a několik tisíc policistů z dalších sborů. Informoval o tom deník El País. Bude to největší policejní nasazení v novodobé historii země. Lev 14. návštěvu zahájí v sobotu 6. června. České fotbalisty čeká v generálce na mistrovství světa Guatemala. Zápas začne zítra v New Jersey ve 2 hodiny ráno našeho času. V noci nastoupí v posledním přípravném utkání před světovým šampionátem také Mexiko proti Srbsku. Domácí Mexiko bude jedním z českých soupeřů ve skupině světového šampionátu. Těmi dalšími jsou Jižní Korea a Jihoafrická republika. Dnes má být skoro jasno nebo polojasno, během dne přibývání oblačnosti, k večeru místy přeháňky, teploty 25 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách dopravní informace ty má připravené Lukáš Miller.
3: Hezké ráno, tak v Praze stále čekejte silný provoz, třeba na Štěrboholské spojce, tam jede hodně kamionů a také osobních aut z Černého mostu Průmyslové, zdržení okolo 30 minut. Kolona asi na 20 minut, pak je v Liberecké do centra, pomalu se jede od sjezdu na Prosek do Holešoviček a k vjezdu do tunelu Blanka. Zdržení pak čekejte i na magistrále, na příjezdu směrem od jihu, a to z Nuselského mostu od Kongresového centra až do Legerovy k muzeu do omezení. Problémy jsou na začátku k Belské ulice v Letňanech. Za sjezdem z Cínovecké je tam hlášená nehoda a ta kolona začíná už v Cínovecké u McDonaldu, je to asi na 15 minut. A na Pražském okruhu čekejte dlouhé kolony, nejprve obou směrně před sjezdem na Ořech, a to od Karlovarské dálnice D6 a také od sjezdu na Vestec a Jesenici. A komplikace jsou pak i na konci Pražského okruhu směr letiště, kousek před sjezdem do Aviatické na letiště je hlášená nehoda a skoro 20 minut se popojíždí v koloně od Evropské ulice.
0: Díky moc, Lukáši, měj se.
3: Naslyšenou.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Tak to byly samozřejmě Depešáci, jejich Master and Servant je 10:15. V Česku přibývá lidí, kteří potřebují materiální pomoc. Vyplývá to z dat Federace potravinových bank, jejíž zástupci včera v Benešově hodnotili mimo jiné tříletý projekt mobilních výdejen. Jen v Benešově si pro jídlo a drogerii chodí každý týden asi 50 lidí.
1: Dobrý den, jedný čerstvý, druhý trvanlivý.
2: Já, Adriana, a to je Davídek.
3: Matka Adriana a Davídek odnáší si plnou tašku. Davídku, co tam všechno je, když tam kouknem do té tašky?
4: Vidím tam vepřové maso nějaké a nějaký fazole.
3: Fazole, ovesná kaše. U kaše bude tam něco i dobrého pro tebe.
4: Piškoty.
2: Tam mám živím vlastně už několik let, to je těžký nájem na ubytovně, že? Takže to je, mě teď to hodně pomůže.
3: Dvě tašky si teď přebrala taky jedna seniorka, začíná je hned třídit.
5: Tady jsem se seznámila s jednou maminkou, která teda schání bydlení, manžel ji opustil, má 3 kluky, sama je nemocná. Jo.
3: Takže tady rozdělujete teď to, co jste dostala, abyste pomohla ještě někomu dalšímu.
5: Přesně tak. No.
3: Za Potravinovou banku Centrál pro Středočeský kraj tady paní ředitelka Dana Růžičková. Kdo nejčastěji tvoří ty vaše klienty?
6: Nejčastěji jsou to nízkopříjmové rodiny, matky, samoživitelky a seniori.
3: Přibývá těch lidí, kteří mají problémy vyjít a potřebují tu materiální pomoc.
6: Určitě čísla stále stoupají, zájem je ohromný.
3: Jiřina Mouchová, která za Potravinové banky řídí, vlastně koordinuje ten projekt těch výdejen.
7: Celorepublikově máme vlastně za celou dobu realizace, která je od 1.7.23, máme vlastně 261 výdejních míst a máme podpořeno kolem 47 tisíc osob. Už jsme vydali přes 1 milion balíčků.
3: Z Ministerstva práce a sociálních věcí se vám podařili sehnat peníze na podporu toho projektu, aby pokračoval dál. Plánujete rozšíření, zvýšit ještě počet těch výdejních míst?
7: Máme teďka v tuhle chvíli 261 výdejních míst, což je asi 230 měst a obcí. A v podstatě cílem toho navazujícího projektu je samozřejmě rozšíření těch měst, takže máme cíl 250, ale věříme, že se nám povede to číslo překročit.
3: Další výdejny chce Federace potravinových bank otevírat hlavně tam, kde lidé žádnou jinou možnost pomoci nemají. Z Benešova, Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze skoro jasno až polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti, k večeru místy přehánky, sem tam bouřky a později déšť. Maxima mezi 25 a 27 stupni Celsia, teď jsme na 18 stupních a foukat bude slabý až mírný jihozápadní až jižní vítr, který se večer změní na západní. Jdeme na silnice s Lukášem Millerem.
8: Dneska ráno tak v Praze stále ještě čekejte silný provoz, byť začíná lehce polevovat, nicméně pomalu se třeba jede na východě metropole v Novopatské a pak také na Štěrboholské spojce. Ta trasa tam je hlavně ucpaná kamiony, a to jak z Kbelské na Černý most, pak také k Průmyslové ulici. Ucpává se také příjezd do Prahy po dálnici D5 z Plzně. Kolony jsou od Loděnice z 8. kilometru až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Je to asi celkově na 50 minut. 40 minut se pak jede v koloně na Pražském okruhu také směr letiště, a to od Jesenice přes oba tunely ke sjezdu na Ořech. Plní se příjezdy do centra po magistrále, a to jak ve Vlzonově od hlavního nádraží k muzeu, tak také od konce Nuselského mostu až do omezení u Vinohradské. Hodně plná je pak třeba i Ječná ulice, ta stojí od Tančícího domu až na IP Pavlova. A zdržení je také v Bělohorské ulici směrem z centra před křižovatkou Vypich. Kolony jsou od Břevnovského kláštera. Čekejte asi čtvrt hodiny navíc.
0: Lukáši, já ti moc děkuju za dnešní spolupráci a přeju hezký čtvrtek. Měj se, ahoj.
8: Taky přeji hezký den.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
10: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Čtvrtek 4.6. Praha vysílá zprávy, ve studiu s nimi kolegyně Denisa Žižková. Hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Bylo 10 hodin.
1: Praha má kriticky málo pobytových služeb pro lidi s postižením. Průměrná mzda v Česku je skoro o 3800 korun vyšší než před rokem. Letos zemřelo na silnicích už 24 motorkářů, meziročně je to o 14 víc. Dnes má být skoro jasno nebo polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti a teploty maximálně 27 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha má na svém území podle zástupce veřejného ochránce práv Víta Alexandra Šorma kriticky málo pobytových služeb pro lidi s postižením. Velkou část jich provozuje v jiných krajích. Jde o polovinu z 28 zařízení v 6 regionech. Od Prahy je dělí od 50 do 170 kilometrů. Pro Pražany, kteří je využívají, to znamená odtržení od rodiny a přátel. Podle náměstkyně pražského primátora Alexandry Udženie z ODS není mimo jiné kvůli nedostatku pozemků a budov reálné přesunout všechna zařízení do Prahy. Zástupce ombudsmana proto hlavnímu městu předložil návrh nezbytných opatření. Navrhuje například zastavit investice do nových služeb mimo Prahu, zjistit potřeby současných klientů a zajistit jim komunitní služby na území metropole. Zároveň plánuje společné jednání se zástupci Prahy i Ministerstva práce a sociálních věcí. Průměrná mzda v Česku vzrostla v prvním čtvrtletí na 50 282 korun. Minulý rok ve stejném období to bylo skoro 3800 korun míň. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Po zohlednění inflace vzrostla mzda reálně o 6,4%. Nejmenší meziroční nárůst byl v odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. Naopak nejvíc mzdy vzrostly v odvětví nemovitostí, administrativní a podpůrné činnosti a ve stavebnictví. Letos na českých silnicích zemřelo už 24 motorkářů. To je o 14 víc než za stejné období loni. Vyplývá to z policejních statistik. Nejvíc nehod zatím policisté zaznamenali v květnu. Podle vedoucího organizace BESIP Tomáše Neřolda to může z části být i tím, že vzrostl celkový počet motorkářů.
3: Duben byl zase rekordní z pohledu toho, kolik lidí si koupilo novou motorku a začalo na ní jezdit. No a samozřejmě bohužel pořád jsou to i ty chyby řidičů, to, že motocyklisté si dostatečně neuvědomují, že se musí na té silnici chránit a že musí volit přiměřenou rychlost. A na druhé straně řidiči aut se ještě úplně nenaučili vnímat, že naše silnice jsou plné motorkářů.
1: V pražském obecním domě se dnes završí mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Na koncertě zazní Messa da Requiem italského skladatele Giuseppa Verdiho. Pokračuje umělecký šéf festivalu Josef Třeštík.
4: Zazní, myslím, v mimořádném nastudování, kdy vystoupí štátskapele Dresden se svým šéf-dirigentem Danielem Gattim. Mezi solisty nebudou chybět ty největší hvězdy, jako je sopranistka Eleonora Burato, mezzosopranistka Alina Garanča, tenorista Benjamin Bernheim nebo basista Ricardo Canellato.
1: Lukáš Mokroluský jako jediný z českých reprezentantů postoupil na světovém poháru sportovních lesců v Praze z kvalifikace boulderingu. Z 11. místa prošel mezi 24 semifinalistů a v pátek se na štvanici pokusí dostat i do bojů o medaile. Dnes je na programu kvalifikace v lezení na obtížnost, ve které se představí i Adam Ondra. Dnes má být skoro jasno nebo polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti, k večeru by se místy mohly objevit přehánky a teploty 25 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a situace na silnicích sleduje Lukáš Miller. Hezké dopoledne je tobě, Lukáši.
5: Hezké dopoledne, tak v Praze stále čekejte silný provoz, a to zejména na východě metropole, na trase z Kbelské na Černý most a pak i k Průmyslové ulici, to znamená v Novopatské a na Štěrboholské spojce. Jede hodně kamionů teď před víkendem, takže to zdržení skoro půl hodiny. Osobní auta ale levým pruhem projedou o něco rychleji. Stále čekejte zdržení na příjezdech do centra po magistrále, ve Velzonově kolona od Florence k muzeu, plný je také Nuselský most do Legerovy. nebo i Ječná, ta stojí od Tančícího domu k IP Pavlova. Kolony pak čekejte také na Pražském okruhu, a to obou směrně, před sjezdem na Ořech, a to jak od karlovarské dálnice D6, tak také od Jesenice přes oba tunely, zdržení vždy asi 40 minut. A také v Bělohorské čekejte kolony obou směrně před křižovatkou Vypich, zdržení z centra od Břevnovského kláštera na 15 minut do centra od Bílé hory asi na 10 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 6 minut po 10. hodině na Rádiu Praha začíná dopolední vysílání. Jsme rádi, že ho posloucháte, a to ať už na 107,1 FM v DABu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Po 10. hodině další muzika, zazní Alex Warren.

Česku se v závěru týdne vystřídá deštivé i slunečné počasí. Jinými slovy, bude to jako na houpačce. Podrobnosti k tomuto už za chvíli. Teď Calvin Harris a Ellie Goulding. Hezký poslech. Vám přeju Vojtěch přívětivý.

0: Spindaktres doznívají v dopoledním vysílání Rádia Praha. Dobrý den vám přejeme, 3 minuty je po 10:45. Do práce jste dnes možná vyráželi jen v tílku a kraťasech, nicméně odpoledne to určitě bude na deštník, protože k večeru se místy vyskytnou v Praze přehánky, ojediněle i bouřky, které budou později večer přecházet v déšť. V Česku se každopádně v závěru týdne vystřídá deštivé i slunečné počasí, tak s tím počítejte, ať už máte v plánu cokoliv, přehánky a ojediněle i bouřky se objeví od západu během, jak už jsem zmínil, dnešního odpoledne. O víkendu očekávají meteorologové již převážně malou oblačnost, nejvyšší teploty se vrátí k 25 stupňům. Vyplývá to z předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu, o které víc píšeme taky na našem webu irozhlas.cz. Tak se tam podívejte.
1: Jen pár kroků od Karlova mostu se ukrývá nejkratší pražská ulice. Ulice Jiřího Červeného na Kampě měří pouhých 27 metrů. Nemá veřejné osvětlení ani domovní čísla a spíš než ulici připomíná tajemný průchod. Nese jméno zakladatele slavného kabaretu Červená sedma. Ten před svou smrtí napsal báseň, ve které si přál, aby po něm byla pojmenovaná nejmenší ulice v Praze. Dlouhé roky to byl jen vtip. Teprve v roce 2001 získal tenhle úzký průchod oficiální jméno. Bez lamp, bez domovních čísel, ale s opravdu výjimečným příběhem.
2: Praha je nej.
0: V Praze je velmi silný provoz na východě metropolem na trase z Kbelské na Černý most a pak i k Průmyslové. Kolony jsou v Novopatské a na Štěrboholské spojce. Vás čeká zdržení asi půl hodiny i pro osobní auta. Na Štěrboholské spojce je zdržení, ale i směrem na Černý most. Za nájezdem na dálnici D10 řeší nehodu a kolona je od Štěrbohol na asi 20 minut. Na magistrále jsou ucpané Vlzonova od Florence k muzeum, zdržení 15 minut a také Nuselský most do Legerovým, zdržení kolem 10 minut. Plní se taky Bělohorská obousměrně před Vypichem, zdržení z centra od Kláštera asi 15 minut a na Pražském okruhu jsou dlouhé kolony obousměrně před sjezdem na Ořech. Kolony jsou od Jesenice přes oba tunely a také od Karlovarské dálnice D6 zdržení klidně až 15 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Topíte se v reklamách.
5: Reklama.
4: Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.
5: Bez reklam.
4: Rádio.

0: Joe, ve vysílání Rádia Praha je 10:30 a nabízíme krátké zprávy. Denisa Žižková je připravila.
1: Přeji hezké dopoledne. Vedení Prahy 5 hledá novou firmu na odstraňování nelegálních graffiti. Firma se má starat nejen o budovy ve vlastnictví městské části, ale i o soukromé objekty. Speciálním ochranným nátěrem dělníci do konce loňského roku ošetřili 40 obecních nemovitostí. Takzvaný antigraffiti program funguje v 5. městské části 8 let. Průměrná mzda v Praze v letošním prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 8,2% na 67 945 korun. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku přibylo zaměstnancům ve výplatě v průměru 5 151 korun. Po započtení inflace výdělek reálně stoupl o 6,5%. Policie zahájila stíhání 12 lidí a dvou firem za kuplířství v Brně, Mikulově i na jiných místech Česka. První případ se týká provozování nočních klubů a brněnských privátů, druhý pak bytů s asijskými prostitutkami v různých českých městech. Obviněné lidi stíhá centrála také za účast na organizované zločinecké skupině a za maření výkonu úředního rozhodnutí. Více než 30 sportů si budou moci zájemci vyzkoušet na 15. ročníku Čes Lipno Sport Festivalu. Akce, kterou loni navštívilo 55 tisíc lidí, se uskuteční u Lipenské přehrady od 14. do 23. srpna. Festivalu se zúčastní také známí sportovci, jako například fotbalista Jan Koller, cyklista Roman Kreuziger nebo motocyklový závodník Filip Salač. Dnes má být oblačno a zataženo, později přibývání oblačnosti, mohou se objevit i přeháníky a teploty 24 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Lukáš Millera se ptám, jak to vypadá na silnicích.
3: Hezké dopoledne, tak silný provoz, zejména na východě metropole, a to oběma směry. Nejprve na trase z Kbelské na Černý most a pak i k Průmyslové, k Europarku. Kolony jsou jak ve Kbelské z Letňan, tak také na Štěrboholské spojice a zdržení celkově asi 30 minut i pro osobní auta. Na jižní a Štěrboholské spojice je ale výrazné zdržení také směrem na Černý most. Za nájezdem na dálnici D10 na Černém mostě řeší lehčí nehodu a kolona kamionů je kvůli tomu de facto už z D1 odchodová a pokračují přes Lanový most i okolo Europarku. Parku. Na magistrále stále vázne provoz na příjezdech do centra, ve Velzenově od Florence k muzeu zdržení 10 minut, 10 minut se stojí také na Nuselském mostě do Legerovy do omezení u muzea. Plní se pak i Bělohorská obousměrně před Vypichem, zdržení z centra je delší od Kláštera asi na 15 minut. A na Pražském okruhu také velmi dlouhé kolony obousměrně před sjezdem na Ořech, pomalu se jede od Jesenice přes tunely a také od Karlovarské dálnice D6, zdržení vždy k Ořechu 30 až 40 minut.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Zabil ho amfetamin? Vraždu kluka závislého na hraní videoher vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Zákupy. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art. Všichni mají právo na svobodu. Poslední dokončený film Marilyn Monroe podle scénáře Artura Millera. Mustangové. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobrý den, 4,5 minuty po 11:30 pokračuje dopolední Praha. Přes 4000 pacientů ročně ošetří posádky Pražské záchranné služby z výjezdového stanoviště na Albertově. Mají teď nové zázemí, které vám víc představíme za pár minut. Tohle ale asi představovat nemusíme. Hezký poslech.

0: Jennifer Lopez a David Guetta jste poslouchali v dopoledním vysílání Rádia Praha. Pražská záchranná služba otevřela nové zázemí v areálu nemocnice svaté Alžběty na Slupy. Stálo skoro 19 milionů korun a nahradilo to staré, které bylo malé a potřebám zdravotníků nevyhovovalo.
1: Tak, tady vpravo máme sociální zařízení, šatnu. Tady máme malou šatnu. Tady je jedna místnost odpočinková pro posádky.
2: Popisuje vedoucí záchranář oblasti Jiří Strašek vnitřek patrové budovy na dvoře areálu nemocnice. Tvoří ji modulové buňky, které jsou obložené dřevem. Původní zázemí na druhé straně areálu podle ředitele Pražské záchranné služby Petra Koloucha bylo zastaralé.
3: Tam nešly základní věci jako odpadové hospodářství, nešlo tam pořádně klimatizace vyřídit, nebyl tam jako prostor, který by umožnil rozšíření kapacity.
2: Do starého zázemí se vešla pouze jedna posádka.
3: Tak jak Praha houstne její provoz a přibývá seniorů, tak potřebují naší práci. V tomto objektu, ale z druhé strany, jsme v provizorních prostorách byli s jednou z nejvytíženějších posádek, která ošetří přes 4 tisíce pacientů ročně.
2: A dodal, že do nové budovy se vejdou dvě posádky.
3: Máme dvojčlenné posádky, čili 4 ve směně, to znamená večer se střídají další 4 a všichni se nám sem vejdou.
2: Stavba stála skoro 19 milionů korun, říká náměstkyně pražského primátora Alexandra Udženia z ODS.
4: Trvalo to tuším cca rok se vším všudy a já si myslím, že v tom je budoucnost tehle z těch staveb, protože když víme, jak kamenné stavby trvají dlouho, tak se budeme v budoucnosti i zrovna na takové, jako jsou stavby, jako jsou výjezdová stanoviště, tak se budeme vždy snažit, aby to přesně bylo z těch modulárů.
2: Praha chce podle ní do budoucna otevřít další výjezdová stanoviště.
4: 3 nová výjezdová stanoviště plánujeme Kunratice, plánujeme Modřany, plánujeme ještě další.
2: V Praze je nyní výjezdových stanovišť 24. Z Prahy Laura Hajková, Český rozhlas.
0: A pojďme také na silnice. V Praze je velmi silný provoz na východě metropole. Na jižní a štěrboholské spojce je výrazné zdržení i směrem na Černý most. Za nájezdem na dálnici D10 totiž řeší nehodu v připojovacím pruhu a kolona převážně kamionů je už de facto D1. Odchodová a pokračuje přes Lanový most i okolo Europarku. Vázne provoz na štěrboholské spojce i z Černého mostu k Průmyslové. Tam je zdržení asi 15 minut k Europarku. Na magistrále jsou ucpané Vilzonová od Florence k muzeu. Zdržení 15 minut. Taky Ječná z Karlova náměstí na IP Pavlova, tam počítejte s cca 10 minutami navíc. Plní se i Bělohorská obousměrně před Vypichem, zdržení z centra od Kláštera kolem 15 minut a na Pražském okruhu jsou dlouhé kolony obousměrně před sjezdem na Ořech, kolony jsou od Jesenice přes oba tunely a také od karlovarské dálnice D6, zdržení vždy asi 40 minut.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.

0: Minutu před 11. hodinou posloucháte Rádio Praha, teď vysíláme hlavní zprávy, ve studiu s nimi Denisa Žižková. Hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Přesun agent z úřadu vlády už nelze změnit. O stávce se odbory ještě poradí. Národní centrála proti organizovanému zločinu stíhá 12 lidí kvůli kuplířství. Čeští fotbalisté si v generálce na mistrovství světa zahrají s Guatemalou. Bude oblačno až zataženo, později od západu přehánky a teploty maximálně 26 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Většina výtek zaměstnanců a odborářů úřadu vlády je podle vedoucí úřadu Tindy Bárta neopodstatněná, řekla to po dnešním jednání se zástupci zaměstnanců úřadu. Ti protestují proti chystanému převodu lidskoprávních agent na ministerstva. Obávají se, že dojde k jejich oslabení a odchodu zkušených pracovníků. Včera kvůli tomu vyhlásili stávkovou pohotovost. Teď se chystají dohodnout, jestli a případně kdy budou stávkovat, říká spolumluvčí stávky Pavla Chominová.
3: Naše požadavky byly odmítnuty s tím, že jde o politické rozhodnutí, které už v tuto chvíli nelze změnit. Současně se vedoucí úřadu vlády omluvila za to, že nebyl dodržen sociální dialog.
1: Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu stíhají 12 lidí a dvě firmy kvůli kuplířství. Viní je také součástí na zločinecké skupině a maření úředního rozhodnutí. Obvinění měli v uplynulých dvou letech provozovat dva noční kluby a několik bytů za účelem prostituce. Hlavně v Brně, ale také v Mikulově, Jihlavě a na dalších místech v Česku i na Slovensku. Vysvětluje mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.
4: Jedná se o dvě trestní věci, které souvisejí s kořistěním z provozované prostituce. Podle našich závěrů měly ženy, zejména asijské národnosti, obviněným osobám odevzdávat části získaných výdělků získaných prostitucí. Jedna obviněná osoba byla vzata soudem do vazby.
1: Spotřebitelské ceny v květnu meziročně vzrostly o 2,1%. Inflace tak zpomalila, v dubnu byla na 2,5%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňskému květnu zdražily služby, alkoholické nápoje a tabák. Meziměsíčně inflace vzrostla o 0,1%. Definitivní čísla zveřejní statistici ve středu. Čeští fotbalisté nastoupí v noci na zítřek k poslednímu přípravnému utkání před mistrovstvím světa. V New Jersey je čeká generálka na šampionát proti Guatemale. To je 96. tým žebříčku FIFA a trenér národního týmu Miroslav Koubek popisuje jeho silné stránky.
5: Jsou to technický hráči, to chci zdůraznit. Hlavně útoční fáze jsou nebezpeční, trošku nestandardní ta řešení a jsou zajímavá, takže to jsou soupeři, kteří umí udeřit a pro nás měla zase mluvit taková ta evropská rutina, jo, a organizovanost. Věřím tomu, že ty zbraně ani může uplatit, my se bez nich neobejdeme, ty vždycky musíme být v arzenálu, když jdeme do bitvy a hlavně máme ho zapocenit.
1: Utkání Česko-Guatemala začne zítra ve 2 hodiny ráno našeho času a mistrovství světa odstartuje přesně za týden. Dnes má být oblačno, zataženo, později večer od západu ojediněle přehánky a teploty 24 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a pojďme také na pražské silnice, jak to na nich vypadá, to nám řekne Lukáš Miller.
6: Hezké dopoledne a začneme na východě metropole. Tam je stále velmi silný provoz jak na jižní, pak následně i na Štěrboholské spojice směrem na Černý most, a to za nájezdem na dálnici D10 na Černém mostě stále řeší nehodu v připojovacím pruhu a ta kolona je převážně kamionů. Už de facto z D1 odchodová pokračuje pak přes Lanový most i okolo Europarku. Vázne provoz pak na Štěrboholské spojice také v opačném směru z Černého mostu k Průmyslové. Tam čekejte zdržení asi 15 minut. Na magistrále zůstává ucpaná jak Velzenová od Florence k muzeu, zdržení 15 minut, tak také Nuselský most. Na příjezdu do Legerovy čekejte 10 minut navíc a 10 minut postojíte i na Ječné i Věčné z Karlova náměstí nahoru na IP Pavlova. Plní se Bělohorská ulice obou směrně před Vypichem, zdržení z centra delší asi na 10 minut. A na Pražském okruhu přetrvává velmi silný provoz mezi dálnicí D1 a letištěm před sjezdem na Ořech. Směrem na dálnici D1 je to teď delší od plzeňské D5 asi na 25 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Čtvrtek 4. června, to je dnešní datum. Dobrý den, vám od mikrofonu přeje Vojtěch Přívětivý. V 11 hodin 4 a čtvrt minuty pokračuje dopolední vysílání Rádia Praha. Před námi další muzika, zazní Anastasia. Taky skupina Činasky. Jak už říkala Denisa ve zprávách, čeští fotbalisté nastoupí v noci na zítřek k poslednímu přípravnému utkání před mistrovstvím světa. Češi si mimochodem na ten šampionát i užívají, připravují se třeba návštěvou baseballu. Víc se k tomu řekneme už za chvíli, teď ale třeba skupina One Republic, Seal anebo The Killers. Tak hezký poslech. Děkujeme, že posloucháte Rádio Praha.

0: Legendární síla doznívá v dopoledním vysílání Rádia Praha. Hokejový šampionát skončil teprve před pár dny a už zanedlouho ho vystřídá ten fotbalový. Přípravy jsou v plném proudu, čeští fotbalisté v noci odhrají generálku na mistrovství světa, v New Jersey nastoupí proti Guatemale. Přípravu na šampionát se ale zpestřili i jednou mimo fotbalovou záležitostí, vydali se totiž na utkání elitní baseballové ligy MLB na Yankee Stadium. Někteří z fotbalového národního týmu se dokonce koupili i baseballové dresy New Yorkských Yankees s čísly a většinou s nápisem Mundial. I přesto ale celá reprezentace hlavně koncentruje na vlastní výkony a úspěch na fotbalovém mistrovství světa, které odstartuje přesně za týden. Fotky a další podrobnosti najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Teď ale pojďme zpátky do Prahy, konkrétně na pražské silnice. V Praze stále hodně utpaný východ metropole. Jede hodně kamionů a kolony jsou obousměrně před průmyslovou. Pomalu jede Kbelská, Novopatská i Štěrboholská spojka z Letňan na Černý most a k průmyslové a také jižní spojka směr Černý most. Je plná už od Spořilovské. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Na magistrále jsou ucpané Wilsonova od Florence k muzeu 10 minut navíc a 10 minut se stojí v koloně i na Nuselském mostě do centra. Plná je i z Karlova náměstí na IP Pavlova, i tady čekejte zhruba 10 minut navíc, plní se i Bělohorská obousměrně před Vypichem, zdržení z centra od Kláštera asi 15 minut a na Pražském okruhu jsou kolony obousměrně před sjezdem na Ořech a to od plzeňské dálnice D5 a také od Strakonické, nicméně už vždy jen na 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Letní edice Mint Marketu je tu. V neděli 14. června zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den přímo u Vltavy s módními přehlídkami, chill-out zónou, novým fotokoutkem a skvělým jídlem. Mint Market. Neděle 14. června od 10 do 17 hodin. Více informací na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
1: Baví vás rok?
2: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
3: Rok je náš.
4: Rok je náš.
1: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
3: Rok je náš.
2: Jedině na Rádiu Praha.

0: Avicii nás ve vysílání Rádia Praha dovedl ke krátkým zprávám. V 11:30 je pro vás má Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré dopoledne. Festival hrdosti Prague Pride letos přesune hlavní část z pražské Letenské pláně na ostrov Štvanice. Tomu se také přizpůsobí sobotní duhový průvod, který letos povede po nové trase ze spodní části Václavského náměstí přes historické centrum města na Štvanici. Týdenní přehlídka nabídne víc než stovku akcí propojených letošním tématem Časy se mění. Uskuteční se od 3. do 9. srpna. Soud pravomocně rehabilitoval disidenta a bývalého ministra vnitra Jana Rumla. Toho policie v 80. letech stíhala za podvracení republiky, když spolupracoval s londýnským exilovým nakladatelstvím. Přes 10 měsíců tehdy strávil ve vazbě. Ve stejném období čelil také obviněním z teroru. Podle soudu v obou případech policie postupovala nezákonně. Škodu okolo milionu korun způsobil ve středu odpoledne ve Vítkově na Opavsku požár autobusu. Řidiči i cestujícím se podařilo včas dopravní prostředek opustit, nikdo tak neutrpěl zranění. Autobus s plynovým pohonem začal hořet krátce po 15. hodině, na místo vyjeli 3 jednotky hasičů. První a druhá fotbalová liga se budou v příští sezóně hrát s novými pestrobarevnými míči. Ligová fotbalová asociace je představila v tiskové zprávě a uvedla, že od ročníku 2026-27 začne platit nová čtyřletá smlouva se společností Select. Podle asociace zajistí klubům na evropské poměry mimořádné podmínky, jak z hlediska finančního plnění, tak i počtu míčů pro všechny týmy. Dnes by mělo být oblačno, zataženo, k večeru by se mohly objevit přeháňky a teploty 24 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situaci na silnicích dál sleduje Lukáš Miller, jak to vypadá?
3: Hezké dopoledne, tak dá se říct, že Praha je plná kamionů, stále hodně ucpaný východ metropole, právě silný transitní provoz a ty kolony kvůli tomu jsou obou směrně před průmyslovou, a to jak ve Kbelské, Novopatské a na Štěrboholské spojice na trase z Letně na Černý most a pak právě k průmyslové, tak také směrem na Černý most a tam je to na jižní spojice, kamiony už postávají od Spořilovské přes Lanový most, jsou to právě kamiony v pravém pruhu, osobní auta projedou na východě metropole výrazně rychleji. Na magistrále pak zůstává ucpaná Vilzonová od Florence k muzeu, tam stojí i osobní auta 10 minut, 10 minut postojí osobní auta v koloně také na Nuselské mostě do Legerovy a plná je i Ječná z Karlova náměstí na IP Pavlova, také zdržení asi 10 minut. A na Pražském okruhu také hodně kamionů, takže kolony jsou obousměrně před sjezdem na Ořech, a to od plzeňské dálnice D5, také od sjezdu na Vestec, a navíc směr letiště musí regulovat i průjezd tunely Lochkova Cholupice. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobrý den, aktuální čas, 3:15 po 11:30. Děkujeme, že to čtvrteční dopoledne s datem 4. června trávíte právě s Rádiem Praha. Do pravého poledne, kromě hitů, stihneme také ještě jednu reportáž. V roce 2019 se srazily na Dunaji v Budapešti dvě lodě a z toho jedna se potopila. Zásahu podobné nehody dnes nacvičují hasiči na Vltavě v Praze. Máme tam reportéra, za chvilku se s ním spojíme. Teď Welsh Lions a Sanctuary. Hezký poslech, přeji těch přívětivý.

0: Posloucháte Rádio Praha, taky skupinu Support Lesbians. Dobrý den vám přejeme. Pražští hasiči a záchranáři dnes cvičí zásah u srážky dvou lodí na Vltavě. Pohybují se mezi mostem Legií a Palackého mostem a akci na místě sleduje náš reportér Josef Beneda, který je teď s námi ve spojení. Josefe, zdravím tě, hezké dopoledne.
1: Hezký den. Hasiči začali nácvik připravovat krátce před 10:00 ráno. Vyšehradskému železničnímu mostu připlula větší výletní loď. Do nácviku se zapojilo celkem 200 lidí. Jako první na místo dorazila policie, následně sem začaly rychle přijíždět další jednotky a také záchranáři, kteří na obou březích vytvořili zázemí pro ošetřování pacientů. Celkem se akce účastní zhruba 200 lidí. Zásah sleduje skupina pozorovatelů, kteří budou následně vyhodnocovat, jak se podařilo událost zvládnout. Cílem hasičů a záchranářů je zjistit, jak jsou připraveni na reálné mimořádné situace a jak dokáží pracovat pod tlakem.
0: Pokud vím, tak cvičení se účastní 35 figurantů. Kolik se jich hasičům už podařilo při té simulaci nehody zachránit?
1: Ano, tak v tuto chvíli už jsou všichni figuranti na březích. Většinu z nich, konkrétně zhruba 30, museli jednotky zachraňovat z vody. Všichni na sobě měli zelené, žluté nebo červené rozlyžovací dresy. Podle toho mohli záchranáři poznat, jak závažné je zranění pacientů. Zbylých 5 figurantů museli záchranáři vysvobozovat přímo z lodi. Jeden z nich, konkrétně kapitán, byl podle scénáře ve velmi špatném stavu a přímo z paluby ho proto musel dostat policejní vrtulník. V tuto chvíli už jen záchranáři simulují záchranu pacientů a budou postupně odvážet na vyšetření. Celý nácvik je už v tuto chvíli hotový a ještě doplním, že hasiči tady poprvé otestovali fungování skupiny Teal Press. Ta má zajistit rychlý přenos informací k médiím a občanům o mimořádné situaci a spolupracuje s Českým rozhlasem a Českou televizí, aby se mohla rychle připojit do živého vysílání.
0: Celá ta dnešní akce vycházela z reálné situace, která se stala v roce 2019 na Dunaji v Budapešti. Pojďme ji prosím připomenout.
1: Ano, jedná se o případ z 29. května 2019, kdy po Dunaji plula výletní loď Hableány. Tehdy do ní z boku narazila mnohem větší švýcarská hotelová loď. Hableány se převrátila a v 7 sekundách šla ke dnu. Na její palubě se v tom okamžiku nacházelo 33 účastníků jihokorejského zájezdu a 2 členové posádky. Z rozvodněného Dunaje se podařilo zachránit 7 cestujících.
0: Zásahu podobné nehody dnes nacvičovali hasiči na Vltavě v Praze. Mluvili jsme o tom cvičení s naším reportérem Josefem Benedou. Josefe, díky, naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: No a z vody zpátky na pražské silnice, příjezdy do metropole jak po plzeňské D5, tak po ústecké D8 plní kamiony, dlouhé šňůry se sunou od západu od Vráže ze 13. kilometru až na okruh k Ořechu, ze severní strany pak téměř od Nové Vsi z kilometru 17. Následně plní k Belskou, Novopatskou i východní část okruhu a také Štětbohorskou spojku. K Belskou se popojíždí v obou směrech v úseku mezi Poděbradskou a Kolbenovou a D1 před Prahou také plná nákladních souprav. Vlečou se v koloně za průhonicemi zhruba ze 4. kilometru a pokračují ucpanou Spořilovskou až na jižní spojku k Černému mostu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádio Praha.
3: Na Rádio Praha. Zpátky do 80. Dire Straits a Brothers in Arms. Nebo Supertramp, Famous Last Words. Dire Straits, nebo Supertramp. Vyberte si u nás na Facebooku.

0: Čtvrtek 4. června Praha vysílá polední zprávy, ve studiu s nimi kolegyně Denisa Žižková. Hezké poledne.
1: Dobré poledne.
0: Bylo 12 hodin.
1: Lidé v Praze 13 můžou nově bruslit na zimním stadionu Bronzová i v létě. Dělníci tam dali umělohmotný povrch. Soud rehabilitoval exministra Rumla. Komunistická policie ho stíhala protiprávně. Tajvan navýší fond pro financování společných projektů českých a tajvanských firem o 50 milionů eur. Bude oblačno až zataženo, k večeru by se mohly objevit i přehánky a teploty až 26 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Na zimním stadionu Bronzová v pražských Stodůlkách lidé můžou nově bruslit i v létě. Dělníci tam položili speciální umělohmotný povrch pro kolečkové brusle. Vedení Prahy 13 tak podle starosty Davida Vodrážky z ODS chtěla najít využití pro areál i v létě, kdy se nevyplatí udržovat zamrzlý led.
3: Povedlo se tam za 1,5 milionu korun udělat úplně nový povrch, který v létě bude sloužit na inliny. Na podzim se rozebere, dá se na palety, uskladní se to.
1: Stadion Bronzová můžou o všedních dnech od 8 do 2 hodin využívat školy, v podvečer a také o víkendu je přístupný veřejnosti. Soud pravomocně rehabilitoval disidenta a bývalého ministra vnitra Jana Rumla. Toho policie v 80. letech stíhala za podvracení republiky, když spolupracoval s londýnským exilovým nakladatelstvím Palach Press. Přes 10 měsíců tehdy strávil ve vazbě. Ve stejném období čelil také obviněním z teroru. Podle soudu v obou případech policie postupovala nezákonně. Ruml byl za socialismu také členem výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. V 90. letech se stal ministrem vnitra za ODS. Později založil Unii svobody, které předsedal a zastupoval ji v Senátu. Investiční společnost Taiwania Capital navyšuje podporu pro české a tajvanské firmy o 50 milionů eur. O peníze z fondů mohou žádat firmy na společné projekty v obou zemích. Uvedl to předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS na závěr své cesty na Tajvan.
4: To znamená zhruba 1 250 milionů korun navíc je k dispozici českým a tajvanským podnikatelům.
5: Peníze jsou určené pro startupy a inovativní firmy se záměrem podnikat v Česku nebo na Tchajvanu. Dalším výsledkem Vystrčilovy cesty je zdvojnásobení přímých linek Praha-Tchajpej. Od srpna bude mezi oběma městy létat kromě China Airlines také aerolinka Starlux. Spojení tak bude každodenní.
4: Což znamená, že spojení Praha-Tchajpej je srovnatelné například se spojením Frankfurt-Tchajpej.
5: Cestu předsedy Senátu na Tchajvan kritizoval Peking. Podle něj Vystrčil narušuje politiku jedné Číny. Z Tchajvanu Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Medvěd zaútočil na člověka v regionu Liptov na severu středního Slovenska. Záchranáři mají velký problém dostat se ke zraněnému, uvedla to dnes televize Markiza na svém webu. Útok se stal v obtížně přístupném terénu v dolině nad obcí Liptovská Anna. Kvůli oblačnosti není možné nasadit vrtulník záchranné zdravotní služby. Jiný střet člověka se šelmou se odehrál teprve před 2 dny. Na Slovensku žije okolo 1200 medvědů. České volejbalistky ve druhém utkání v Lize národů prohrály v Číně s Polskem 0-3 na sety. Nejproduktivnější hráčkou českého týmu v utkání byla se 13 body smečařka Helena Grozer. Bude oblačno a zataženo, k večeru by se mohly objevit přehánky a teploty dnes 24 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a jak to v poledne vypadá na pražských silnicích, to nám řekne Katka Jelenová. Hezké poledne.
6: Hezké poledne, Vojto. Na hlavní části okruhu ve směru z D1 k letišti teď velice opatrně kousek za sjezdem na Písnici. Na 5,5 kilometru chvíli blokovalo levý pruh. Porouchané osobní auto teď už je v odstavném, není ale řádně označené. Dál směrem k letišti čekejte zdržení i na výjezdu z Lochkovského tunelu. Fronta popojíždí z 15. kilometru k Ořechu na 19. A v metropoli přetrvává hodně silný tranzitní provoz. Kamiony v dlouhých kolonách směřují ze severu a západu na jih. Plní se jak Ústecká D8, tak Plzeňská D5. Přímo v Praze pak popojíždí k Belskou, Novopatskou, okolo Černého mostu, východní částí okruhu, následně i Štěrboholskou spojkou. Trasa z Letné, konkrétně z Korunovační přes Letenský tunel, nábřeží a magistrálu k muzeu je na více než půl hodiny hodně plná i ječná od Karlova náměstí nahoru k IP Pavlova. Dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: Dobrý den, necelých 6 minut po 12. hodině vás od mikrofonu zdraví Vojtěch Přívětivý. No a jelikož odbylo pravé poledne, tak to samozřejmě znamená, že je před námi opět setkání se speciálním hostem. Tím dnešním bude trenér české streetové skateboardingové reprezentace Jan Bašný. Těším se velice, doufám, že i vy.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: den, posloucháte vysílání Rádia Praha. Ještě před pár lety si spousta lidí pod skateboardingem představila podle mě partu teenagerů na zábradlí před obchodním centrem. Nicméně dnes už je to olympijský sport, má reprezentaci, má trenéry, má systém přípravy. Kam se za tu dobu český skateboarding posunul? I o tom si dnes budu povídat s trenérem české streetové skateboardingové reprezentace Janem Bašným. Honzo, moc vás tady vítám, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím, ahoj.
0: Honzo, přijel jste na skateboardu?
1: Nepřijel,
0: jak je to možný?
1: Mám v kufru auta.
0: Máte ho v kufru?
1: Je to tak.
0: Já jsem si představoval, jak k nám do českého rozhlasu do budovy v Karlíně jedete z té Štvanice po té Holce na tom skateboardu, tak to nebylo teda.
1: Tak to nebylo, samozřejmě často je to i součástí jako toho denního lifestylu, kdy si člověk to prkno vezme do ruky a jede na něm jako celý den, ale vzhledem k tomu, že mám i jiný pracovní vytíženosti a milion věcí předtím, než člověk se oddá odpoledne tomu skateboardu, tak samozřejmě ideálně je to mít v autě, nebo prostě když jedu na kole, tak se hodím na baťoch, protože bydlím na kraji Prahy, takže se sem dostává trošku jako hůř teďka přes trafik, který vy tady hlásíte. Tak
0: ano, východní část metropole teďka ano. Úplně v háji.
1: No, přesně tak. Tak já jsem teda
0: kamionu.
1: Vyjel jsem teda autem, naštěstí bez problému, skejta mám tam a jinak jezdím i na Vespě do centra a tam se ho krásně přidělám na zadek místo spolujezdce vlastně dozadu, takže.
0: Ale vlastně rád slyším, že na tom skejtu opravdu jezdíte i přesto, že už nezávodíte, ale trénujete. Nicméně pořád je to vlastně tak srdcová záležitost, že ho prostě máte u sebe pořád.
1: No, pozor, letos jsem dokonce na začátku sezóny jsem slíbil svým mladý partě, kterou trénuju ještě mimo reprezentaci, že se zúčastním letos pár závodů s nima a už jsem si objel dva závody českého poháru.
0: Hezky, pěkně.
1: Jako legenda doslova, ale ještě jsem jel v té hlavní kategorii, ale byl jsem teda upřímně jeden jako z nejstarších. No.
0: Ale
1: baví mě to, začalo mě to vlastně ve finále jako bavit ještě víc než jako předtím. Když si člověk jako zajede a jako splní si, nebudu ze sebe dělat žádný jako starocha, ještě jako nejsem, ale samozřejmě už tomu člověk nevěnuje tomu skateboardingu tolik času jako dřív, zdaleka ne, a věnuje ale z jiné strany, z tý, že prostě to trénuju, učím, nějaká ta výchova toho a takhle, ale když si to člověk jako sám zajezdí, tak toho času už je jako hrozně málo.
0: Taky z vás nechce dělat starocha, ale jste u toho skateboardingu velmi úctyhodně dlouho.
1: Je to tak?
0: Vy jste mi říkal, že u toho jste nějakých 20 let, že na tom skateu jezdíte
1: přes
0: nějakých 20
1: určitě,
0: let.
1: Určitě no.
0: A vlastně profesionalizaci skateboardingu jste v nějakém rozhovoru řešil už před nějakými 13 lety. Mm-hmm. V čem je dnešní svět skateboardingu jiný než před 20 lety, když jste začínal?
1: Jako ten obrat už přišel nějakých těch 10-15 let pomalu jako brutální, ale zároveň furt se to nějakým způsobem mění. Jsou jako generace, které rostou, každý skateuje trošku jako jinak. My jsme začínali, jezdili jsme úplně jiný triky, úplně jiný skateparky, úplně jiný překážky. Pak se to zase změnilo, prostě třeba plásnout teďka s tou olympiádou, to byl jako velký jako game changer pro hrozně moc jako věcí, pro bohužel i pro firmy teda nějaký, protože samozřejmě s tím mainstreamem upadaly třeba nějaký firmy a takhle. Tomu se asi jako potom jako dostaneme, ale zároveň teďka se to jako taky mění dost rychle. Samozřejmě udávají tomu trendy nějakých jako sociálních sítí, které jako skáčou každý týden pomalu jako jinak. Takže teďka jezdilo se docela v takových jako normálních hadrech, byla éra třeba skinny jeanů, jo, a takhle. A teďka prostě se vrací za mě éra nějakého jako OG hiphopu a všichni jezdí prostě fakt v širokých kalhotech. Mně se to hrozně líbí.
0: Je to vlastně velký návrat na čem vlastně skateboarding podle mě i jako vyrostl vlastně
1: je to tak a je to jako hezký, protože teďka jako přijdou prostě ty malí třeba džískem.

0: do skejčkoly, jsou malí kluci, osmiletý, úplně mají prostě kalhoty, jak já pomalu plavou v tom, že jo, úplně neumí se ani odrazit, protože si šlapou, že jo, na to a takhle, je to jako hezký sledovat, samozřejmě za rok to může být úplně jinak, jo, prostě někdo udává ten směr a vlastně nevíš, že poslední chvíle neví člověk, jako kdo to ani udává pomalu, než se to sem dostane a tak, no.
1: Říká trenér skateboardingu Jan Bašný, můj dnešní host, za chvíli budeme pokračovat.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
1: A ještě pojďme na pražské silnice, ulicemi hlavního města, a osobním autem pojedete a víceméně v poklidu, s kratším zdržením počítejte na tradičních místech, jako je Ječná od Karlova náměstí nahoru k Legerově, magistrála od Bulhara k muzeu, či Kbelská v obou směrech mezi Novopatskou a Poděbradskou. Naopak dlouhé zdržení nabírají řidiči kamionů a popojíždí na příjezdech do metropole plzeňskou D5 i ústeckou D8 a plní následně jak pražský okruh a směrem k dálnici D1, tak na severovýchodě, teď hlavně okruh na úrovni Černého mostu, dále Štěrboholskou spojkou a množství nákladních souprav teď i v Novopatské směrem z Černého mostu, kde osmičce zpomalují za sjezdem na Satelice a krokem se sunou na začátek Cínovecké. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rozvod?
3: Rozvod.
2: Dobře, bez rukavic.
3: Ano, bez rukavic.
4: Černá komedie Válka Rouzových v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
5: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
6: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Trenér české streetové skateboardingové reprezentace Jan Bašný je dnes hostem Rádia Praha. Díky za to, Honzo, ještě jednou vítejte, dobrý den.
1: Děkuji, dobrý den.
0: My jsme se, Honzo, teď mimo mikrofony bavili o tom, že i já jsem měl v dětství období, kdy mě skate fascinoval. V případě mileniálů a generace Z je to podle mě skoro až jako kanonická událost, to, že ta fascinace tímhle s tím sportovním nástrojem v tom dětství nebo během toho dospívání byla. Mně přijde, že skateboarding má vlastně jednu takovou zvláštnost, protože dítěti ho často nemusíte prodávat, jelikož ten sport sám o sobě vypadá cool, když použijeme tohle slovo. Je to dnes výhoda oproti klasickým sportům?
1: Určitě, tak jako já si myslím, že hlavně to dítě by si mělo o ten sport jako samo nějakým způsobem říct a někde ho vidět, že jo? Což teďka vlastně v téhle době, kdy skate fakt, jak jste říkal, má skoro každý prostě doma, tak každý ho táhne do ulic, dětský hřiště, skateparků máme spousty, takže prostě to dítě to vidí ze sociálních sítích, prostě z ulic, ze skateparku, z nějakého prostě jako nadhledu svého, že prostě to někde fakt jako zaznamenal a teďka to spou hodně, samozřejmě je to cool sport, takže v reklamách, v televizích a takhle, všude ten jako skate je, takže já si myslím, že je to jednoduchý docela se s tím jako setkat a proto dítě to musí připadat cool, přece jenom jako skákat na různé překážky, dělat na tom triky a prostě mít hezký hadry a vypadat na tom dobře, tak kdo by to nechtěl, že jo?
0: Vy jste zmiňoval ty sociální sítě, vy jste je zmiňovali v tom předchozím vstupu, jo. Že jsme vlastně v té době TikTokové a říkám si, jestli je to nějaká zásadní změna pro skateboarding, protože přece jenom s tím skateboardingem vždycky bylo nějak spojené to, že se používaly videokamery a skejťáci si vlastně ty svoje triky točili a potom je dávali třeba na YouTube před 20 lety.
1: Ano. Tam je ta věc, že točilo se to, jste to řekl správně, na ty kamery a fakt se to stříhalo třeba rok prostě a pak se to vlastně vydalo a člověk čekal na ten plácnu street part nebo prostě skateparkový part nebo jakýkoliv video, čekal třeba rok, než se vydá, jo. A teďka v té době toho TikToku, já teda TikTok nemám, ale jako Instagram, samozřejmě jsem opožděnej o půl roku, že jo, všechno, ale prostě mám jenom Instagram, ale dostane se to ke mně taky časem a vlastně ty videa jsou tak extrémně vlastně rychlí, že jako my to třeba děláme taky, jo, natočíme prostě nějaký klip ve skateparku a vlastně já to cestou, když jedu třeba vlakem domů nebo takhle, tak vlastně za 20 minut to jako člověk jako nastříhá v telefonu, dá tam hudbu prostě, udělá z toho reelsku na Instagram nebo do OK video na TikTok a pochlubí se světu, jo, samozřejmě předhánějí se lidi, kdo to jako dá dřív, jo, ale teďka vlastně se trošku ztratilo to kouzlo toho, jakože se fakt čekalo třeba rok na to, že člověk natočil ten svůj part třeba za rok a vlastně pak ho v zimě stříhal a na jaře udělal premiéru a na tu premiéru přišli svoje kámoši prostě takhle a teďka maximálně na premiéru můžete přizvat lidi na svůj kanál na tom na Instagramu nebo takhle.
0: Na živé vysílání.
1: Ale jako taky, dělají se tohle, já teďka mám jeden svůj zrovna takový jako cíl, to je i skrz jako reprezentaci, máme v plánu natočit vlastně jednu jako teďka dlouhou jako cestu, která bude až jako do Los Angeles a to bych nerad, to, kde budou vlastně olympijské hry a nerad bych teďka o tom úplně jakoby do toho jako dosahoval, ale jako jeden projekt tam teďka je a už ho skoro máme jasný, takže na to se těším moc.
0: Zajímá mě, Honzo, ale to, jestli je teď častější, že se k vám hlásí děti, které ten sport znají z těch sociálních sítí, anebo protože ho vidí někoho dělat na ulici. Co je častější?
1: Nejčastější je úplně vlastně jiná, podle mě, jako teďka parta lidí, která chodí a jsou to děti rodičů, kteří skejtovali.
0: Jo, no jasně, protože mileniálové mají teďka
1: přesně, děti. Přesně tak mají děti, věku, ano, to jsou přesně ten můj ročník, který má děti, já nemám, já jich mám spoustu, ale nejsou moje, krásný. A vlastně chodí fakt jako většinou, prostě můj teďka skejtoval, nebo moje mamka prostě něco tohle a je to prostě hrozně jako super a ten taťka přesně přijde, většinou teda taťkové samozřejmě jako jezdili, i když třeba jako ženský skateboarding jde hrozně nahoru, takže to bude jako ta další generace, už budou chodit ty maminky hodně, my jsme skateovali a vlastně je to hrozně cool, protože to vlastně ten tatínek přijde a přemýšlí fakt jako dobře nad tím, že vlastně toho syna nebo dceru to nechce učit on, což je za mě jako úplná jako pecka, protože prostě je dobrý třeba trávit ten čas dohromady díky tomu sportu, ale vlastně tomu ten rodič nemůže být trenér, jo? To je prostě jako, může být nějaký jako trošku jako mentor, podporovat to, prostě podporovat to dítě svoje, ale ne rozhodně ho učit, ale jít se s ním třeba projít po tom tréninku, zeptat se, co se tam učili a třeba ho trošku jako popostrčit, ale ne ho jako drillovat, jo, prostě nebo trénovat.
0: Od toho trénování tady ostatně jste vy, můj dnešní host.
1: Díky.
0: Trenér české streetové skateboardingové reprezentace Jan Bašný, za chvíli budeme pokračovat.

0: Poledním hostem Rádia Praha je dnes skateboardista, trenér české streetové reprezentace v tomto sportu Jan Bašný. Honzo, ještě jednou vás zdravím.
1: Dobrý den.
0: Vy jste mi teďka řekl hrozně hezkou věc. My vlastně sídlíme v historické budově Českého rozhlasu v pražském Karlíně. Mm-hmm. A vy jste tady v tom parku, do kterého koukáme, jezdil na skateu.
1: Jo, nejenom já, naopak hodně skejťáků tady mělo spoustu skateových záběrů, protože tady je taková stará jako fontána vypuštěná, už víceméně nepoužívaná. A vlastně jedna DIY parta takových kórových skejťáků staví, nebo dřív jako opravovali hodně spotů prostě skejtových a tohle vlastně víceméně zrenovovali. Ono se to jako hodně ojezdilo, oni to opravili, prostě zatmelovali se tam věci a takhle a vlastně točili se tam nějaký party a záběry a triky a tak, no.
0: Takže mám čekat, že až tady v jednu skončíme, tak vytáhnete skateboard z kufru auta a jdete zavzpomínat tady do
1: To bych se musel docela dlouho jako rozjezdit, abych tam udělal nějaký dobrý trik teda.
0: Honzo, pojďme se ještě vrátit k předchozímu vstupu. Vy jste zmiňoval totiž, že ženský skateboarding docela roste. Já jsem četl nějakou studii o mladých skateboardistkách. A ta studie popisuje skateboard pro ženy jako prostor pro duševní pohodu, body acceptance, to znamená nějaké přijetí těla a tak podobně, kreativitu, komunitu. Jak to je s mladými skateboardistkami nebo obecně se skateboardistkami v České republice? Začíná tam mít hodně žen?
1: Žen je hodně, samozřejmě pro ty ženy, co já upřímně trénu teďka vlastně naší nejúspěšnější skateboardistku Lauru Žáčkovou, která má jako hodně velký šanci se dostat na olympiádu, což by bylo pro Česko extrémní úspěch, zatím nikdo tam vlastně nebyl, takže jako to by byl fakt jako number one.
0: A ona jako první má tu šanci.
1: Ona jako první má tu, nebo takhle, tu šanci už měla hodně lidí před náma, hodně lidí bude mít vlastně v rámci reprezentace a světových pohárů se tam tu kvalifikaci jako dá člověk, jako si může zkusit zajet, ale jako dostat se do těch třeba top 20 je úspěch, který nikdo zatím v Čechách nezajel a vlastně je to fakt jako těžký a ta Laura tam vlastně je teďka aktuálně, což je jako super, ale nebudeme přeskakovat, protože ještě teďka máme 2,5 let jako práce dost jako velký, ale s tím samozřejmě souvisí i to, že vlastně si myslím, že i díky té holce a díky tomu, jak pracují třeba skate kluby v Čechách a takhle, tak vlastně ty holky to jako vidějí, že ten sport je jako populární, jezdí, začínají díky tomu a tak a prostě celkově už je to jako u mě třeba ve skate škole, když to budu teda srovnávat jako s mojí a co vidím i teda u ostatních kolegů, tak vlastně těch holek je tam víc a víc a jako já to mám třeba 50-50 už jako těch holek.
0: Jakože ve vaší skupině?
1: Ve naší skupině děti, jako, nemyslím teďka jako ty, co jezdí jako závody, těch je jako málo hrozně v Čechách upřímně zatím, ale ono to chce jako fakt jako u těch holek je to těžší je přemluvit do toho závodě, no ne přemluvit, aby jako chtěli vůbec sami, přemluvání to tam neexistuje, ale spíš jako o to, aby se jako tomu věnovali závodně, jo. Je to fakt jako těžký sport, který bolí, musí se to člověk uvědomit a ty kluci k tomu mají trošku jako jiný, samozřejmě jiný jako vedení sebou mlátit celý den vozem o beton, doslova zadarmo a jít domů a druhý den to dělat znova, jo. U těch holek to chce trošku víc jako trošku nadšení, aby jako sebou fakt jako, vemte si třeba trénink, my když jenom s Laurou trénovat na svěťák, tak prostě ona sebou 20krát spadne z 10 schodů za den, jakože spadne.
0: Ty pády jsou s tím skateboardingem jako spojený, naprosto spojené.
1: Není to jako pro každýho.
0: A dá se třeba říct, že ten skateboarding díky těm pádům učí mladé lidi snášet frustraci z toho, že jim něco nejde líp než některé organizované sporty.
1: Teď bych se vzpomněl jako na pár zážitků, co jsme měli, tak ta frustrace je občas ještě větší, než když jde člověk jezdit. Jo? Když třeba jdete, vemte si, že děláte prostě trik, plácnu, já nevím, to je jak prostě jít už ze schodu dolů, prostě to neuděláte chybu, ne, většinou. A teďka jdete do skateparku a jedete třeba přes celý svět plácnu do Brazílie na závody. A teďka se rozjedete a fakt nemáte ten den. A teďka na tom dnu závisí vaše kariéra skoro, jo, protože kvůli tomu prostě trénujete x let ten jeden blbej trik, který máte ten den udělat a jde vám. Po každý. Přijedete, blbě se vyspíte, nevím, sežerete blbej banán, sníte blbej banán, někdo vás naštve v MHDčku nebo v Uberu, vás seřve prostě Uberák, že mu třískáte dveřma, což nás se stalo jako taky. Aha. Vyhodil nás uprostřed dálnice prostě a takhle, jo. A prostě ten člověk najednou přijede na ty závody a prostě sjede překážku a nabourá do druhé překážky, protože prostě má hlavu úplně v pejdu z toho, jo. A teďka přesto letíte přes svět a teďka ta frustrace jde prostě, to je prostě pak ještě větší, že jo. Ale samozřejmě to nadšení, když potom ten trik vrátíte, tak to přebije jakoukoliv prostě frustraci z toho. Takže ono to je prostě vyvážený. Ale samozřejmě dny, kdy jste prostě na dně a kdy jste jako ve výšinách prostě v oblacích a jde vám všechno, tak ty prostě jsou a je to normální u každého sportu. No.
0: Říká trenér skateboardingu Honza Bašný, můj dnešní host.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: No a pojďme se podívat taky na pražské silnice. Situaci na nich sleduje Katka Jelenová. Hezké odpoledne.
3: I tobě, Vojto, krásný den. Na příjezdu do Prahy brněnskou D1 popojíždí kolona od Průhonic zhruba ze 4. kilometru. Těsně za sjezdem na Opatov na 2. kilometru je v pravém pruhu nehoda. Velmi pomalu se jede prostředním a levým. O kousek dál zůstává ucpaný sjezd na jižní spojku směr Černý most. Kamiony se sunou celou Spořilovskou a v pravém pruhu pokračují až za Lanový most. Z druhé strany od Černého mostu popojíždí od sjezdu z Novopatské přes Štěrboholy za Europark. Plní se průmysl směrem z Hloubětína, hustší provoz čekejte mezi Spalovnou a jižní spojkou a jedete-li z centra směr Letňany, zpozorněte v ulici v Holešovičkách. Kousek za nájezdem od Blanky blokuje prostřední pruh nepojízdné vozidlo. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
4: hudby,
2: sportu
4: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
2: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
4: Čekají vás workshopy,
2: sportovní aktivity,
4: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
2: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
4: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
2: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstaviště.cz.
4: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Hit týdne. Hit parádu na Rádiu Praha vyhráli Rolling Stones.

0: 7 dalších hitů v Top 10 plus 5 nasazených. To je náš chart.
1: Hit týdne.
0: Pořadí sestavujeme z vašich hlasů.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
0: Další vydání zase v neděli po

0: Dopoledním hostem Radia Praha je dnes skateboardista a taky trenér české streetové skateboardingové reprezentace Jan Bašný. Honzo, ještě jednou vás zdravím, dobrý den. Honzo, když se podíváte na Prahu očima trenéra a skejťáka, je to dobré město pro skateboarding?
1: Je to jedno z nejznámějších skateových měst vůbec na světě, díky jako pár jako legendárním street spotů, což je třeba Stalin Square nahoře. Jasně. Letný u kivadla, tak tam je vlastně, to není skatepark, ale je to vlastně streetový prvek, který prostě oblítnul celý svět v rámci jako těch záběrů, videí a takhle. Co se týče skateparku, tak třeba Štvanice, populární skatepark ve světě, díky jednomu jako známému závodu Mystic Skate Cup, který bude za chvíli vlastně. A dalších jako X skateparku máme, poměrně jako dobrých, ale chybí tady jedna strašná věc a to je, jak už jsem ti zmiňoval, vlastně ta skatehala. To prostě je fakt jako průšvih, který prostě doufám, že se brzy změní, protože tady vlastně máme jednu skatehalu v Praze, malou, prostě oficiální, a to je Plechárna na Černiáku, kterou vlastně je naše útočiště, co jsme 10 let zpátky prostě dali dokupy, 12 vlastně už, a vlastně je to jako pětihala, jo, a prostě to město je obří, tady je milion obyvatel a prostě nemáme jedinou jako skatehalu funkční, no, takže tady pro nás třeba útočiště, když to srovnáme jako teďka s reprezentací a i pro ty budoucí talenty, tak vlastně máme spousty superových skateparků, který jsou na každém rohu, můžete jezdit tady
0: a
1: po městě.
0: Dost?
1: Máme jich si, myslím, že docela dost, jo. Jako, jsou jako, takhle, chápu, že ty městské části si staví prostě parky tak, aby byly co nejvíc public, takže jsou jako trošku menší než ve srovnání jako se světem, takový ty lepší tréninkový skateparky nebo spíš jakoby závodní, tak těch tady máme málo, teda upřímně, to je vlastně jediná Štvanice, ale těch menších skateparků, které jsou public, vlastně i friendly pro mě třeba, když si vzez, jak radši jdu teďka do menšího, ale když pak chci trénovat jakoby s riderama, tak je to trošku těžší, ale máme jich fakt jako hodně, si myslím tady.
0: To mě ostatně zajímá, když se třeba stane, že se městská část vrhne na stavbu nějakého skateparku bez toho, aby to řešila s tou komunitou. Jak časté je, že se ve výsledku postaví něco, co vypadá dobře na papíře v té vizualizaci, ale špatně se na tom jezdí?
1: No, to je velký průser a upřímně i proti tomuhle trošku jako zakročila i naše asociace společně jako s výrobcema skateparků, který jsou asi dva nebo tři jako velký na českém trhu, a vlastně to spojení tam bylo tak nebo takhle, oni už teďka průser byl za mě, když to neuměli vyrát, když to nedělali skejťáci ty skateparky, jo, protože vlastně ty navrhnou, člověk navrhne park a vlastně na papíře to nějak vypadá, ale člověk, co nejezdí na skateu, tak na to kouká a říká, je to hezký, to vyrobíme, jo, ale vlastně to nedává hlavu patu, jo. Takže prostě, když
0: protože to... Protože
1: to
0: neřeší s nikým, kdo tomu rozumí.
1: Ideální věc je prostě spojení lidské lokální komunity, někde, kde se dělá městská část, nevím, plásnu, třeba u nás jako na Praze 14, tak tam máme lokální komunitu. Protože městská část ví, že prostě neudělá teďka nic jako bez našího nějaký jako fozovka požehnání, ale spíš nějaký komunikace. A je to friendly. Přece ta městská část nechce potom jako budoucí voliče mít naštvaný, jo, že to prostě udělali na prd. Takže já, když, ideální je, když prostě se třeba poslouchá nějaký mladý, prostě mladá parta skejťáků a nemají skatepark, tak prostě když budete chtít chodit na město kvůli skateparku, tak choďte třeba za nějaký, udělejte si skateklub nebo úplně jako základní jako nějakou věc, za kterou budete tam chodit prezentovat, ne jako za fyzickou osobu, a prostě zkuste s tou městskou částí komunikovat, ona se má pak vozovat, jakmile budou mít peníze třeba na to jako ten skatepark postavit, tak prostě půjdou jako první za váma, protože to taky nechtějí udělat jako špatně. No.
0: Říká trenér české streetové skateboardingové reprezentace Jan Bašný, můj dnešní host, za chvíli pokračujeme.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: No a jak to vypadá na pražských silnicích? Magistrála se plní v obou směrech, od Holešovic v úseku mezi Florencí a Muzeem. Od Pankráce potom čekejte zdržení na výjezdu z Nusilského mostu. Pomalej se pokračuje až k omezení u Vinohradské. Ječná zůstává plná od Karlova náměstí nahoru k IP Pavlova, Radlická do centra, potom od budovy ČSOB a Plzeňská do centra od Kavalírky. Jedete-li z centra směrem Letňany, zpozorněte v ulici v Holešovičkách, kousek za nájezdem od Blanky, ještě před pár minutami blokovalo prostřední pruh nepojízdné vozidlo a připomínáme taky, že na příjezdu do Prahy brněnskou D1 popojíždí kolona od Průhonic zhruba ze 4. kilometru, těsně za sjezdem na Opatov na 2. kilometru je v pravém pruhu nehoda, velmi pomalu se jede prostředním a levým pruhem, o kus dál pak zůstává ucpaný sjezd na jižní spojku směr Černý most, kamiony se sunou celou Spořilovskou a v pravém pruhu pokračují až za most Lanový. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Dnešním poledním hostem Rádia Praha je skateboardista Honza Bašný. Honzo, vy jste zároveň trenérem české streetové skateboardingové reprezentace. Záměrně říkám streetové, protože ano. Tady jsou vlastně dva druhy té skateboardingové reprezentace. Jak to je?
1: Zatím dva. Myslím si, že do budoucna můžou být i víc, bude i víc, ale teďka je to hlavně kvůli streetu, což jsou prvky ulice, které jsou dané do skateparku, takže to, co vidíte, vlastně ty skateparky z 90% tady třeba v Praze, tak jsou streetový, jsou vlastně zábradlí, zítky, rádiusy a všechno je to potom v tom jednom jako hřišti. A bowl, teda park je vlastně bowl, což je bazén a to máte takový ty ledviny, ty zatáčky, různý rádiusy a všechno je to pak jako samozřejmě je do jedný takový jako velký vany potom daný, no. Takže to máte ten park.
0: Takže vy se věnujete tady
1: těm... Já se věnuju streetu, takže jasně, jsou ty prvky ulice, zítky, právě zítky, zábradlí, schody, všechno možný.
0: A zajímá mě každopádně, v čem českým jezdcům dnes nejvíc vlastně reprezentace pomáhá? Jsou to peníze, je to příprava na závody, je to fyzická příprava, co to je?
1: Víceméně je to takový jako balíček toho, že vlastně reprezentant může reprezentovat svou zemi, což je samozřejmě vždycky ten nejlepší v tom daném oboru nebo prostě kategorii, což u nás prostě jsou kluci a holky, tam vlastně na věk se zatím jako role nehraje, vlastně světový pohár, který je na olympiádu a olympiáda sama o sobě nemá věkový ohraničení, nebo teďka má od nějakého jako věku, od nějakých 11 můžete na světový poháry, abyste potom na hranici olympiády byli v 15 letech, ale úplně nevím, jestli to říkám teďka jako na 100% správně, ale už to má i trošku jako věkový ohraničení, ale 2 roky zpátky to ještě vlastně nikdo neřešil, jo, protože olympiádu vyhrála prostě 12-letá holka třeba, což je prostě naprostý úlet, jo. A takže vlastně teďka už se to jenom rozdíluje na kluky, holky a třeba ve streetu máme jako reprezentaci Lauru Žáčkovou a Viléma Jakeše, což jsou prostě jeden nejlepší holka, nejlepší kluk aktuálně u nás v České republice.
0: Tu Lauru už jste ostatně zmiňoval během toho rozhovoru. A ještě mě zajímá úplně poslední věc, Honzo. Jaké vás teď čekají nejblíž nějaké závody nebo nějaké utkání? Nebo...
1: Jo, takže náš schedule na konce roku je takový, že teďka vlastně máme... První olympijský závod v Římě, kde se budou rozdělovat velmi cenný body do toho žebříčku, takže letíme v pátek do Říma, závod cca kolem 10-12 dnů trvá, což je jako úlet. Pak máme takovou letní jako pauzu přípravovou, prázdninovou, závodu je spousta, ale nic jako velkého, co bychom museli jako jet, takže si dávám spíš jako tréninkovou pauzu celý prázdniny a v září potom letíme do konec září do Paraguaye, kde máme mistrovství světa. Z Paraguaye já s Laurou letím do Senegalu, do Dakaru, kde vlastně jako první Češka v historii získala účast na Youth Olympic Games, jako jedna ze třech z Evropy jí pozvali, což je neuvěřitelný úspěch, takže doufám, že tohle se nám povede. No a ze Senegalu potom míříme do Asie, kde potom chceme být tak nějak do konce roku a tam se připravovat i na zimní sezónu, protože za mě ta Asie tam má neuvěřitelně dobrých novej skateparků, šlapou do toho, sypou do toho peníze, rostou tam neuvěřitelní atleti a my jsme s nima dost úzce spojený, takže tam chceme být víceméně většinu jako zimy a připravovat se tam.
0: Říká trenér české streetové skateboardingové reprezentace Jan Bašný, který byl dnes mým hostem. Honzo, moc vám děkuju za rozhovor.
1: Děkuju za pozvání.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha, je 13 hodin a s námi také Denisa Žižková ve studiu, protože přinesla zprávy. Vítej, Deny.
1: Děkuju, hezké odpoledne.

0: Záchranáři a hasiči v Praze mají za sebou nácvik, jak postupovat v případě nehody dvou lodí. Kriminalisté stíhají 12 lidí a dvě firmy za kuplířství na Jižní Moravě. Unijní ministři vnitra řeší omezení dočasné ochrany pro Ukrajince s branou povinností. Bude oblačno až zataženo, později se mohou objevit přehánky a teploty až 26 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražští hasiči a záchranáři dnes na Vltavě nacvičovali postup při srážce dvou lodí. Během hodiny a půl se jim podařilo z vody dostat 35 figurantů. Jednoho z nich přenesli přímo z paluby policejním vrtulníkem. Celou akci sledovala skupina pozorovatelů, která bude nácvik vyhodnocovat, popisuje mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
2: Po celé této akci tak bude probíhat debriefing, kde právě bude rozebíráno všechno, co se v rámci této události stalo, co bylo dobře, co by šlo vylepšit, co by šlo zefektivnit.
0: Policie stíhá 12 lidí a dvě firmy za kuplířství. Případ se týká provozování nočních klubů a privátů v Brně. Ženy obviněným odevzdávaly různě velkou část výdělků. Oficiálně jako platbu za nájem, informuje o tom mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Další případ se týká bytů s prostitutkami na různých místech v Česku. Obvinění měly ženy přivážet z Asie. Na internetu pak inzerovali jejich sexuální služby, včetně nahých fotografií. I od nich vybírali část výdělků. Státy Evropské unie zvažují vyřazení Ukrajinců s branou povinností ze systému dočasné ochrany. Ten umožňuje Ukrajincům bydlet a pracovat v Evropě bez azylového řízení. Současný systém platí do března příštího roku. Ministři vnitra států 27 v Lucemburku jednají o jeho prodloužení a možných úpravách. Česká vláda omezení dočasné ochrany s ohledem na věk nebo místo původu Ukrajinců podle dřívějších vyjádření podporuje.
3: V posledních měsících mezi Ukrajinci s dočasnou ochranou stoupá počet mužů ve věku branné povinnosti, uvedl německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Na ně by se tak podle německého ministra v budoucnu nemusela vztahovat automatická dočasná ochrana. Místo toho by mohli žádat o individuální posouzení v rámci azylového řízení. To před jednáním podpořil také švédský ministr vnitra Johan Frosell. Zdůraznil, že pro ukrajinskou obranu je důležité, aby v zemi zůstávalo více bojeschopných lidí. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Čtyři čeští atleti se představí na mítingu Diamantové ligy v Římě. Hlavní program začne v 21 hodin. Závodit bude i halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Zúčastní se také tyčkařka Amálie Švábíková, oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela. Čekejte oblačno, až zataženo, později večer se objeví ojediněle přehánky a teploty 24 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Možná nás posloucháte právě teď za volantem. V tom případě se jukneme za Káťou Jelenovou, která naopak jukne na kamery a řekne nám, kde je to nejhorší. Začneme D5-kou. Káťo, vítej.
5: Hezké odpoledne. Na dálnici D5 směrem z Plzně do Prahy se sunou nákladní soupravy od Loděnice z 9. kilometru. Na D8 z Ústí výrazně brzdí před sjezem na Kralupy na 10. kilometru. Dnes celý den panuje velmi silný transitní provoz. V metropoli pak kamiony plní hlavní část okruhu směrem z letiště k D1. Kolona se rozjíždí jako obvykle za Ořechem na 18. kilometru. Na východě města zůstává značně ucpaný okruh od Černého mostu až do Štěrbohol za Europark. Silný provoz čekejte i ve Kbelské směrem z Hloubětína do Letňan, hlavně od nájezdu z Novopatské. I tam se sune velké množství kamionů směrem k D8. A před Vypichem se krátce popojíždí v Bělohorské v obou směrech. Chvílemi se plní i Kukulova ze spod od Plzeňské. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Krásné odpoledne a dobrý den. Je tady čtvrtek všech daliborů 4. června. Všechno nejlepší. No a máme také skvělou muziku a s ní přijdou Madonna a Sabrina Carpenter. Me, další jména, jako například Ted McRae. A nebo Ray Dalton. A hned na úvod téhleté hodiny The Weeknd. Ať se vám daří.
1: Radio Praha a Olga Burda.
6: A Olga Burda.

0: Heaven for Everyone, Queen s námi na rádiu Praha na 107.1 FM a také v DAB+. Už jste hlasovali pro vinyl na pondělní večer, tady jdeme do osmdesátek, buď s Dire Straits nebo se skupinou Supertramp. Dire Straits mají nasazené album Brothers in Arms a Supertramp Famous Last Words. No a koho vyberete, to už bude jen a jen na váš. Když se podívám na průběžné pořadí, tak zatím Dire Straits se vzdalují Supertramp vedou, ale bude záležet na vás, jak to pojmete na našem Facebooku. A teď se pojďme podívat na aktuální dopravu. Magistrála se plní v obou směrech od Holešovic v úseku mezi Florencií a Muzeem. Od Pankráce čekejte zdržení na výjezdu z Nuselského mostu. Pomaleji se pokračuje až k omezení u Vinohradské. Ječnou se popojíždí od Karlova náměstí nahoru k IP Pavlova. Radlickou do centra od budovy ČSOB, Bělohorskou před Vypichem směrem z centra od Kláštera. Před Europarkem se sunou fronty hlavně kamionů v obou směrech na jižní spojce od Spořilova na Štěrboholské před tím i na východní části okruhu od sjezdu z D11. Kvůli tomu se dost ucpává i průmyslová od Hloubětína, respektive sjezd na jižní spojku. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dva dny, 200 tvůrců, jedno místo. Design Market Léto. 13. a 14. června na výstavišti v Holešovicích. To nejlepší z lokálního designu, módy, šperků a poctivé gastronomie. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, 13 hodin 30 minut, Denisa Žižková a zprávy.
1: Dobré odpoledne. Holešovická tržnice ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy vyhlásila otevřenou výzvu na návrh a realizaci uměleckého vánočního stromu nebo umělecko-architektonické intervence s vánoční tématikou. Nový objekt by měl od listopadu 2026 dotvářet atmosféru adventních trhů v areálu a stát se jejich dlouhodobou součástí. Do soutěže se mohou přihlásit umělci, architekti, designéři i mezioborové týmy. Návrhy je možné zasílat do 14. června. Poslanci navrhnou Petru Pavlovi, aby udělil státní vyznamenání bývalému prezidentovi Miloši Zemanovi. Mezi dalšími kandidáty jsou třeba spisovatel Milan Kundera nebo někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý. Návrhy posuzuje kancelář prezidenta republiky a prezident pak sám rozhoduje, komu vyznamenání udělí. Paliva v Česku výrazně zlevnila, vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se teď prodává za 41 korun a 23 haléřů. To je o korunu a 77 haléřů méně než týden předtím. Nafta zlevnila o korunu a 80 haléřů na průměrných 38 korun a 38 haléřů za litr. Do konce června bude maximální ceny paliv regulovat vláda. Basketbalisté Nymburka znovu doma porazili ve finálové sérii Národní ligy Pardubice. Tentokrát to bylo 80-74. Nymburk získal v minulé sezóně už 20. titul a v play-off zatím ani jednou neprohrál. Aktuálně vede Nymburk 2-0, série se hraje na 4 vítězné zápasy, třetí duel začne v sobotu. Čekejte dnes oblačno, později by se mohly k večeru objevit i přehánky a teploty dnes 24 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je tady také čas na aktuální dopravu. Katka Jelenová je tady s ní.
3: Na dálnici D5 směrem z Plzně do Prahy přetrvává kolona kamionů od Loděnice z 9. kilometru. Následně pokračují i okruhem, kde jedničce rozjíždí se za Ořechem okolo 18. kilometru. Velmi podobná situace i na Ústecké D8 před Prahou. Fronta se o něco zkrátila, kamiony teď zastavují na úrovni Odoleny, vody okolo 6. kilometru. A na D1 na příjezdu do hlavního města směrem z Brna u sjezdu na Opatov na 2. kilometru řeší nehodu dvou kamionů v pravém průběhu. Jede se pouze prostředním a levým, zdržení ale není dlouhé. Na kamerách vidíme, že osobní auta jedou vcelku plynule. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné odpoledne, které nám ještě zpříjemní Harry Styles nebo BB Rexa, Fatals nebo Sister of Mercy. No a co znamená být cizincem ve vlastní rodině? To objasní jeden film, na který už za chviličku pozveme za 10 minut.
5: Come on, Harry.

0: Felixie na Whitney Houston společně 13 hodin 640 minut. Rodinné vztahy si nevybíráme a tak může být pátrání po vlastní identitě dokonce velmi bolestné. Právě to zažívá hrdinka španělského dramatu Romeria. Pozvánku do kina pro nás má Štěpánka Duchková.
1: 18-letá Marina nikdy nepoznala své rodiče. Jediné, co jí po nich zbylo, je deník její biologické matky. Rozhodne se, že musí najít své kořeny. S matčiným deníkem v batohu vyráží na západní pobřeží Španělska, kde se do sebe kdysi zamilovali její rodiče. Než se stačí zorientovat v záplavě nových neznámých příbuzných, začínají se vynořovat tajemství, která i po letech pálí víc, než si umíme představit.
2: No, nejdera kriarte aquí en vivo. Já i furt se separaron.
1: Hledání úředních listin Marinu zavede k jejím vlastním kořenům a k pravdě o rodině, jejíž osud byl léta zahalen mlčením. Z útržkovitých a často protichůdných vzpomínek skládá nečekaný obrázek osudové, destruktivní lásky své matky a otce. První film katalánské režisérky Carly Simon Léto 1993 pozbíral 3 ceny Goya. Následoval snímek Alcaraz, který zase dostal Zlatého medvěda na Berlinále. Drama Romeria je završením této trilogie.
0: Na magistrále přetrvává zdržení v obou směrech. Od Pankráce se zaplnil celý Nucelský most. K omezení u Vinohradské se jede zhruba 15 minut. Z opačné strany od Holešovic se popojíždí 10 minut mezi Florencií a muzeem. Hodně ucpaný je i sjezd do Seifertovy ulice. Před omezením na ohradě se plní ulice pod Krejcárkem s odbočky na Palmovku, Hartigova odvozovny i ulice Jana Želivského z úrovně nákladového nádraží. Plzeňskou do centra se sune fronta od Kavalírky, v Radlické do centra od školy a před Vypichem se popojíždí v obou směrech. Chvílemi se plní i Kukulova ze spod od Plzeňské. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
4: YouTube živě v Paříži na Hippodrom Van Zandt. Z roku 1987 jen několik měsíců po vydání stěžení desky The Joshua Tree. Fantastická atmosféra a YouTube na Rádio Praha.
3: Praha žije.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha. Máme tu 14. hodinu a také Mirka Kasana, který přinesl zprávy. Vítej, Mirku.
1: Díky, Aldo. Hezké odpoledne.

0: Praha 5 hledá novou firmu na likvidaci graffiti. Čistit má nejen městské budovy. Pražská policie vyšetřuje včerejší vraždu cizince na Žižkově. Možná jde o vlivného podnikatele z Izraele. Tajvan navýší fond pro financování společných projektů českých a tajvanských firm o 50 milionů eur. A bude oblačno až zataženo s teplotami do 26 stupňů. Později večer ojediněle s přeháňkami nebo i s bouřkou. Zítra se o 5 stupňů ochladí.
1: Radio Praha. Zprávy.
0: Vedení Prahy 5 hledá novou firmu na odstraňování nelegálních graffiti. Firma se má starat nejen o budovy ve vlastnictví městské části, ale i o soukromé objekty. Speciálním ochranným nátěrem dělníci do konce loňského roku ošetřili 40 obecních nemovitostí. Pokračuje starosta Prahy 5 Lukáš Herold z ODS.
2: Samozřejmě se tady najdou místa, která ještě jsou počmáraná, ale ta situace se zlepšuje. Městské části, které mají tento program, jsou na tom výrazně lépe než ty, které ho nemají.
0: Takzvaný antigraffiti program funguje v 5. městské části už 8 let. Policie pátrá po pachateli, který včera v Seifertově ulici v Praze 3 zabil cizince. Podezřívá ho z vraždy, uvedla to na síti X. Podle některých izraelských médií by zavražděným mohl být izraelský podnikatel Tony Bargik. Jde o majitele kasín, kterému se přezdívalo král hracích automatů. Česká policie ale totožnost zavražděného nepotvrdila. Podle policejního mluvčího Richarda Hrdiny byl cizinec narozen v roce 1971. Poslanci navrhnou prezidentovi Petru Pavlovi, aby udělil státní vyznamenání svému předchůdci Miloši Zemanovi. Mezi dalšími kandidáty jsou třeba spisovatel Milan Kundera, herec a moderátor Marek Eben, fotbalista Patrik Šik nebo někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý. Řád Bílého lva sněmovna taky navrhla pro filmového tvůrce Karla Zemana a pro dosud jedinou ženskou vítězku Velké Pardubické Latu Brandisovou. Kandidáty na státní vyznamenání mohou kromě politiků navrhovat i občané a instituce. Návrhy posuzuje kancelář prezidenta republiky a prezident pak sám rozhoduje, komu vyznamenání udělí. Ceny se předávají 28. října při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě. Investiční společnost Taiwania Capital navyšuje podporu pro české a tajvanské firmy o 50 milionů eur v přepočtu skoro o 1,25 miliardy korun. O peníze z fondu mohou žádat firmy na společné projekty v obou zemích. Uvedl to předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS na závěr své cesty na Tajvan.
3: To znamená zhruba 1,250 milionů korun navíc je k dispozici českým a tajvanským podnikatelům.
4: Peníze jsou určené pro startupy a inovativní firmy se záměrem podnikat v Česku nebo na Tchajvanu. Dalším výsledkem Vystrčilovy cesty je zdvojnásobení přímých linek Praha-Tchajpej. Od srpna bude mezi oběma městy létat kromě China Airlines také aerolinka Starlux. Spojení tak bude každodenní.
3: Což znamená, že spojení Praha-Tchajpej je srovnatelné například se spojením Frankfurt-Tchajpej.
4: Cestu předsedy Senátu na Tchajvan kritizoval Peking. Podle něj Vystrčil narušuje politiku jedné Číny. Z Tchajvanu Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Čeští fotbalisté mají před sebou generálku na nadcházející mistrovství světa. V noci na zítřek se v New Jersey utkají s Guatemalou. Utkání začne ve 2:30 našeho času. Světový šampionát ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku začne za týden. Češi nastoupí ve skupině proti Jižní Koreji, Jihoafrické republice a domácímu Mexiku. Odpoledne bude v Praze oblačno až zataženo, později večer s ojedinělými přeháňkami nebo i bouřkou. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 26 stupňů Celsia. Zítra se ochladí, naměříme nejvýš 21 stupňů. Ráno a dopoledne bude zataženo s deštěm, během odpoledne postupně čekáme proměnlivou oblačnost a místy přeháňky. Večer se postupně vyjasní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A je tady také Katka Jelinová s tím, co se děje na silnicích, Káťo. V Troji začala regulace vjezdu do Blanky. Silnější provoz tak čekejte z konce Liberecké od Bulovky. Popojíždí se následně i Holešovičkami až k ucpanému sjezdu do Nové Povltavské. Fronta se už sune i po Vltavskou. Zpomalíte v Čuprově za Balabenkou a na úroveň Bulovky budete popojíždět okolo 10 minut. Na hlavní části okruhu směrem z letiště, kde jedničce nabírají zdržení jak kamiony, tak osobní auta v pravém pruhu, zpomalují za Karlovarskou na 25. kilometru a přes 20 minut se vlečou za Ořech. D5 od Plzně před Prahou je ucpaná od Loděnice z 9. kilometru. V levém pruhu se jede o něco svižněji, kamiony se sunou krokem. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Pěkné odpoledne po 14. hodině při čtvrtku 4. červnu. Rolling Stones s námi. Už se těšíme na jejich novou desku. Dál taky Rihanna. A s vyšším tempem Linkin Park. Letní atmosféru teď přinese Shawn Mendes. Ať se vám daří.

Lift Me Up a barbaroská kráska Rihanna s námi na rádiu Praha ve 14:17 s touhle písní, která vyšla 28. října roku 2022. No a jak se říká, filmové melodie vždy pomáhají těm hitům. Tahle melodie právě provázela film a na první místo se dostala v hitparádách v Belgii, Maďarsku,

0: Rakousku, Švýcarsku nebo Jižní Africe. No a hned na druhé pozici skončila v americkém Billboardu. Pokud byste chtěli tuhle píseň slyšet naživo nebo nějaké jiné od Rihanny, tak je tu zatím zklamání, protože na oficiálních stránkách Rihanny se nedočteme o žádném termínu žádného koncertu, takže Rihanna si bere svůj oddychový čas, budeme si muset na koncertní šňůru, tedy nějaký ten pátek ještě počkat. Teď jdeme na příjezd do Prahy ze severu Ústeckou dálnicí D8. Pojíždí tam dlouhá kolona kamionů od Klíčan ze 3. kilometru. Posouvají se přes Cínoveckou dál k Belskou až do Novopatské. V ní se jede vcelku plynule a brzdí se až na východní části okruhu na úrovni Černého mostu. Odtud přes Štěrboholy až za Europa pokračují auta více než půl hodiny. Průmyslová Zloubětína do Hostivaře se zaplnila od sjezdu do Českobrodské k jižní spojice. Spojka směrem z Barandovského mostu je plná téměř od Spořilova. Na hlavní části okruhu směrem z letiště, kde jedničce nabírají trvalá zdržení jak pro kamiony, tak osobní auta, zpomalují také za Karlovarskou na 25. kilometru a téměř půl hodiny se vlečou za Ořech. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
2: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
3: Rok je náš.
1: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.

0: Mobility, doprava, informace. S vámi Rádio Praha 14.30, zprávy a Mirek Kasan.
1: Dobré odpoledne. Nejvyšší možná cena nafty třetí den v řadě vzroste. Cenový strop se u ní zítra zvýší o 46 haléřů na 39 korun a 97 haléřů za litr. U benzínu naopak klesne o 9 haléřů na 41 korun a 89 haléřů za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který před půl hodinou zveřejnilo Ministerstvo financí. Spotřebitelské ceny v květnu meziročně stouply o 2,1%. Inflace tak zpomalila, v dubnu byla na 2,5%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňskému květnu zdražily služby, alkoholické nápoje a tabák. Přes 100 expozic a desítky přednášek nabízí od dneška do soboty veletrh vědy v pražském výstavním areálu v Letňanech. Návštěvníci si tu mohou vyzkoušet nejrůznější pokusy nebo se zúčastnit workshopů a diskuzí. Největší populárně vědecká akce v Česku má podle organizátorů ukázat i složité výzkumy jednoduchou formou. Na Slovensku znovu zaútočil medvěd. V dolině u obce Liptovská Anna na severu středního Slovenska zranil 37-letého lesního dělníka. Kvůli oblačnosti se k muži nemohli dostat záchranáři s vrtulníkem. Hasiči ho tak museli z těžkodostupného terénu přenést na nosítkách k sanitce. Na webu o tom informuje televize Markýza. České volejbalistky po senzační výhře nad Čínou prohrály v Lize národů s Polskem 0-3 na sety. Zítra ráno nastoupí naše ženská reprezentace v Nankingu ke třetímu utkání na turnaji, a to proti Belgičankám. V Praze bude po zbytek odpoledne oblačno až zataženo, později večer s ojedinělými přeháňkami nebo i bouřkou. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 stupňů Celsia. Zítra naměříme nejvýš 21 stupňů. Ráno a dopoledne bude zataženo s deštěm, během odpoledne postupně proměnlivou oblačností a místy přeháňky. Večer se postupně vyjasní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Káťa Jelenová se podívá s námi na silnice, aby řekla, kde je zdržení.
3: V Troji pokračuje regulace vjezdu do Blanky směr Břevnov. Zatím nesouvislá fronta se sune Holešovičkami od Bulovky. Zdržení naberete i v Povltavské od Čuprovy. V Blance se sune fronta ve směru z Břevnova. Zpomaluje se za sjezdem na Letnou. Před Europarkem sílí provoz na obou spojkách. Na jižní kolona od Spořilova ve všech pruzích. Na Štěrboholské, předtím i na východní části okruhu, se výrazně brzdí na úrovni Černého mostu. A jižní spojka teď hodně plná i na příjezdu k Barandovi. Mostu zpomaluje se za sjezdem na Pankrác. Na hlavní části okruhu směrem z letiště, kde jedničce nabírají zdržení jak kamiony, tak osobní auta. Všichni zpomalují už za Karlovarskou okolo 26. kilometru a hodně přes půl hodiny se vlečou za Ořech. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne, dobrý den, 14 hodin 33 minut, s vámi je Rádio Praha. A s námi budou také Regan Bowman, Eva Farna a Miraj a další skvělé hvězdy. Přijde i Petr Jungmann a ten nám řekne, jak je to s dneškem, a to v kalendáři, tedy v historii.

0: Bernarden, Rádia Praha. Bernarden.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: 4. červen, čtvrtek. Svátek má oddalovač boje. Nositelé slovanského jména Dalibor a s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Rozhledna na Velkém Blaníku byla otevřena turistům před 85 lety v roce 1941. Ze 30 metrů vysoké dřevěné rozhledny ve tvaru husitské hlásky je vidět za dobrého počasí Šumava nebo dokonce i části Prahy. A blaničtí rytíři stále spí. Klidně můžete i dupat. Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich zemřel na následky útoku československých parašutistů 4. června 1942. Ten provedli podle rozkazu exilové vlády 27. května. Příčinou smrti byla sepse z nečistoty vnesené do těla střepinou z granátu. Odplata za smrt třetího muže SS byla nemilosrdná. Jen o 6 dnů později nacisté vyhladili Lidice. Fotbalový klub Baník Ostrava získal první mistrovský titul přesně před 50 lety v roce 1976. Druhý byl tehdy Slovan Bratislava, třetí byla Slavia. Sparta kopala tenkrát druhou ligu. Před rokem podepsala společnost Elektrárna Dukovany 2 finální smlouvu s korejskou firmou KHNP k výstavbě dvou nových bloků jaderné elektrárny za asi 407 miliard korun, což by měla být největší tuzemská zakázka. První nový blok by měl být hotový v roce 2036. Ruský politik a protikorupční aktivista Alexej Navalný by dneska slavil 50. narozeniny. Před 2 lety v únoru zemřel v trestanecké kolonii v Charpu za polárním kruhem. A já přeju hezký den.
4: Ve Kbelské je silný provoz téměř v celé délce z Hloubětína až k Cínovecké, a to obousměrně. Dál ve směru na Hostivař průmyslové popojíždí nesouvislá fronta mezi Českobrodskou a Jižní spojkou. Před průmyslovou na úrovni Europarku naberete zdržení na obou spojkách. Na jižní od Barandovského mostu se zpomaluje u sjezdu do ulice v Korytech. Jedete-li od Černého mostu, zastavíte se za sjezdem na Hradeckou D11. Na jižní spojce popojíždí kolona i před Barandovským mostem. Od sjezdu na Pankrác ztratíte 10 minut. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Jste s námi na rádiu Praha, je 15 hodin ve studiu Mirek Kasan a už počítá groše na naftu. Tankuješ naftu nebo benzín, Mirku?
1: Jak do čeho?
0: Aha, takže to budeš mít dražší i levnější. Já to budu mít, zdá se, jenom trošku dražší, tu naftu. No, ve zprávách si řekneme víc. Mirek Kasan je tu.
1: Dobré odpoledne. Záchranáři a hasiči v Praze mají za sebou nácvik, jak postupovat v případě srážky dvou lodí. Maximální cena benzínu zítra mírně klesne, nafta naopak může zdražit. Česko chce příští rok předsedat summitu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. A bude oblačno až zataženo s teplotami do 26 stupňů. Později večer ojediněle s přeháňkami nebo i s bouřkou. Zítra se o 5 stupňů ochladí.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští hasiči a záchranáři dnes na Vltavě nacvičovali postup při srážce dvou lodí. Během hodiny a půl se jim podařilo z vody dostat 35 figurantů. Jednoho z nich přenesli přímo z paluby policejním vrtulníkem. Celou akci sledovala skupina pozorovatelů, která bude nácvik vyhodnocovat. Popisuje mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
3: Po celé této akci tak bude probíhat debriefing, kde právě bude rozebíráno všechno, co se v rámci té události stalo, co bylo dobře, co by šlo vylepšit, co by šlo zefektivnit.
1: Dělníci začali opravovat mlatovou cestu ve slunečním parku v pražské Zbraslavi. Podle radnice povrch kvůli nevhodnému podloží špatně vsakoval dešťovou vodu a často se na něm tvořily velké kaluže. Rekonstrukce za skoro 250 tisíc korun potrvá zhruba týden. Uvedla to starostka Kateřina Pavlíková z uskupení Nezávislá Zbraslav.
4: Tato cesta, respektive ten materiál, který byl použit poprvé, bude nahrazen skutečně mlatem. Bude zvoleno vhodné podloží, aby ta voda byla odváděna a voda se tam nehromadila.
1: Maximální povolená cena za litr benzínu klesne zítra oproti dnešku o 9 haléřů. Čerpací stanice ho budou moci prodávat na nejvýš za 41 korun a 89 haléřů za litr. Na svém webu o tom informuje ministerstvo financí. Naopak za naftu si řidiči nejspíš připlatí. Litr bude moci stát až 39 korun a 97 haléřů, což je skoro o 50 víc než dnes. Vláda plánuje ceny pohonných hmot regulovat do konce června. Česká republika chce příští rok předsedat výročnímu zasedání Rady Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka ze strany motoristé sobě. V Paříži jednal s generálním tajemníkem OECD Matiasem Kormanem.
5: Česká republika je připravená, rádi bychom po 30 letech svého členství v OECD přitáhli OECD blíže k České republice a také třeba představili to, co dělá, na čem pracuje i českým občanům.
6: Česko je členem OECD od roku 1995, pro své členy vydává pravidelné ekonomické výhledy. Česku v aktualizované zprávě doporučuje, aby vládní dotace u cen energií byly jen dočasné a cílené hlavně na nejzranitelnější domácnosti a podniky.
5: To je krizové opatření na něco, co se stalo jinde mimo území České republiky a co vyvolalo nějakou energetickou krizi nebo nějaký problém.
6: Petr Macinka v Paříži jednal s brazilským ministrem zahraničí Maurem Vierou i izraelským ministrem hospodářství a průmyslu Nirem Barkatem. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Hlavou mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuel dnes čeká první venkovní čtvrtka v této sezóně. Česká atletka poběží večer na diamantové lize v Římě.
7: To startovní pole je hodně nabitý, takže to nebude úplně snadné, ale určitě bych teda se chtěla přiblížit samozřejmě svému osobnímu rekordu, ale je to první závod, takže uvidíme, jak se to povede, jaký podmínky budou. Je to docela dost pozdě večer, takže to může mít na ten závod taky nějaký vliv.
1: Ženská čtyřstovka totiž odstartuje v Římě až ve 22 hodin a 15 minut. Na olympijském stadionu budou závodit i další tři Češi. Oštěpař Jakub Vadlejch, tyčkařka Amálie Švábíková a výškař Jan Štefela. Po zbytek odpoledne bude v Praze oblačno až zataženo, později večer s ojedinělými přeháňkami nebo i bouřkou. Nejvyšší teploty vystoupí ke 24 až 26 stupňům Celsia. Zítra se ochladí, naměříme nejvýši 21 stupňů. Ráno a dopoledne bude zataženo s deštěm, během odpoledne čekejte postupně proměnlivou oblačnost a místy přeháňky. Večer se postupně vyjasní.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Káťa Jelinová je tady s aktuální dopravou, Káťo.
9: V Praze odstartovala dnešní odpolední špička, s tím je spojená i výrazná regulace provozu v tunelech na městském okruhu. Kolony tak aktuálně čekejte před Blankou v Troji, jak v Holešovičkách i Liberecké od Střížkova, tak i v Povltavské z Čuprovy směrem od Balabenky. Plné je okolí Vítězného náměstí v Dejvicích, poté i trasa k Prašnému mostu, tedy Svatovícká ulice. Na Břevnově se postává v Patočkově před tunely, silný provoz teď i v Plzeňské, následně Vrchlického do centra i v Radlické od budovy ČSOB. Chvílemi se tvoří fronty i v Dobřížské před Mrázovkou směrem od Barandovského mostu. Před Barandovským mostem trvá fronta na jižní spojce od sjezdu na Pankrác. Strakonická i Modřanská jsou naopak průjezdné bez komplikací. A ještě hlavní část Pražského okruhu směrem z letiště, kde je jedničce, tam čekejte velmi dlouhé zdržení. Kolona na více než 40 minut po pojíždí za sjezdem z Karlovarské z 25. kilometru až za Ořech na 18. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne a dobrý den po 15. hodině 4. června. Prázdniny se blíží, je krásné počasí, už je tady, co víc si přát. Snad jenom skvělou muziku. A tu pro vás máme také. Konkrétně to budou v téhle hodině Olivia Rodrigo, Dev Hart, Shakira a další velká jména na Rádiu Praha. Ať se vám daří.
8: Rádio Praha a Olga Burda.

0: Taxi!
1: You are my mate, Right Side Fred, nás vrátili na rádiu Praha do 90. Teď je 15:18. No a když jsme v těch 90. tak U2 u nás v Praze koncertovali naposledy v 90. Konkrétně to bylo 14. srpna 1997 a bylo to na Strahovském kopci, na Strahovském stadionu. Byl to velkolepý koncert, kdo byl, určitě potvrdí. No a kéž by se k nám na koncert vrátili. Asi to jen tak neklapne, ale dát si je s námi můžete dnes a také naživo. Samozřejmě U2. Ale my si dáme živý koncert z Paříže, z Hippodromu, který se konal ještě před tím pražským koncertem, a to dokonce 10 let, 4.7.1987. Bylo to vlastně chvíli poté, co vyšlo jejich nejslavnější album Joshua Tree. Takže živý koncert u nás pojede na 20. hodině U2 na rádiu Praha. A teď se pojďme podívat na aktuální dopravu. Káťa Jelenová je tady s ní.
2: V Troji pokračuje regulace vjezdu do Blanky směr Břevnov. Nesouvislá fronta se sune Holešovečkami od Bulovky. Krátce se zpomaluje i v Liberecké na úrovni Střížková. Zdržení nabíráte i v Povltavské od Čuprovy. V Blance se sune fronta ve směru z Břevnova. Zpomalíte za sjezdem na Prašný most. Před Europarkem trvá silnější provoz na obou spojkách. Na jižní čekejte kolonu od Záběhlic. Na Štěrboholské předtím i na východní části okruhu se výrazně brzdí na úrovni Černého mostu. K Belskou směr z Letňan dolů do Hloubětína se sune fronta od sjezdu z Cínovecké k Proseku. O kus dál zpomalíte i za Novopatskou a směrem na Hostivař pak i v Průmyslové za sjezdem do Českobrodské. K ucpanému sjezdu na jižní spojku je to zhruba na 15 minut. Na hlavní části okruhu směrem z letiště k D1 naberete až 40 minut navíc po pojížděním mezi Karlovarskou a Ořechem. Z druhé strany tedy od D1 zpomalíte na výjezdu z Lohkovského tunelu okolo 15. kilometru. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
5: Pražský update.

0: Shining, tak dnes ne tak úplně docela, ale je 15.30, to se může ještě změnit. S námi každopádně byli Bob Marley a Robin Schulz. Teď je s námi Mirek Kasan, jsou to zprávy Rádia Praha v 15.30.
1: Hezké odpoledne. Postup při obnovení dotací pro holding Agrofert byl podle státního zemědělského intervenčního fondu správný. Fond napsal, že to dnes potvrdila Evropská unie. Odmítl taky informace o pozastavení plateb ze strany Evropské komise. Ve Strakonicích se podle policistů pohybuje muž se zbraní. Lidé by se měli vyhnout ulici Švandy, Dudáka a okolí. Policisté na místě zasahují, uvedla to jejich mluvčí Štěpánka Švarcová. Dodala, že hledaný může být nebezpečný. Policie stíhá 12 lidí a dvě firmy za kuplířství. Případ se týká provozování nočních klubů a privátů v Brně. Ženy obviněným odevzdávaly různě velkou část výdělků, oficiálně jako platbu za nájem. Informuje o tom mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Státy Evropské unie zvažují vyřazení Ukrajinců, na které se vztahuje branná povinnost, ze systému dočasné ochrany. Ten umožňuje Ukrajincům bydlet a pracovat v Evropě bez azylového řízení. Současný systém platí do března příštího roku. Ministři vnitra států 27 v Lucemburku jednají o jeho prodloužení a možných úpravách. Fotbalista Jablonce Ebrima Singateh dostal od disciplinární komise trest na 4 soutěžní zápasy za vyloučení ve finále domácího poháru s Karvinou. V Praze se zítra ochladí, naměříme nejvýš 19 až 21 stupňů Celsia. Ráno a dopoledne bude zataženo s deštěm. Během odpoledne čekejte postupně proměnlivou oblačnost a místy přehánky. Večer se postupně vyjasní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Káťa Jelinová je tady, ostříším zrakem sleduje dopravu a řekne nám, kde je to nejhorší.
3: V Blance směrem z Břevnova do Troji zpozorněte za sjezdem na Prašný most. V pravém pruhu se srazily dvě dodávky, projíždí se pouze levým a připojovacím. Chystá se ještě výraznější regulace vjezdu do tunelu směrem ze Smíchova do Troji. S kolonami tak počítejte mimo jiné v Patočkově od Kajetánky, v Dobřížské před Mrázovkou, také v Plzeňské či Radlické. Velmi silný provoz a dlouhá kolona přetrvává na hlavní části okruhu ve směru z letiště k dálnici D1. Prudce se brzdí za sjezdem do Karlovarské na 25. kilometru a za Ořech na 18. se jede bezmála 50 minut. Před Prahou zůstává hodně ucpaná i plzeňská dálnice D5, tam jsou to hlavně kamiony, sunou se od Rudné přibližně z 6. kilometru. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Zabil ho amfetamin? Vraždu kluka závislého na hraní videoher vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Zákupy. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art. Všichni mají právo na svobodu. Poslední dokončený film Marilyn Monroe podle scénáře Artura Millera. Mustangové. Čtvrteční večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den. Mám několik otázek. Jak se dělá věda uprostřed africké divočiny? Proč orchidie klamou hmyz a co se skrývá uvnitř jaderného reaktoru? Tak na všechny tyhle otázky dostanete odpovědi na letošním jubilejním 10. ročníku veletrhu vědy. Ten začal právě dnes a potrvá až do soboty a my se tam za chviličku vypravíme. Zůstaňte s námi.

0: Such a shame a Talk Talk 15.44, aktuální čas, a s vámi je Rádio Praha. Začala největší populárně vědecká akce v naší republiky. 10. ročník veletrhu vědy, a ten čeká návštěvníky a na ně tam čeká víc než stovka interaktivních expozic. Přednášky vědců i ukázky nejnovějších technologií od robotů až po virtuální prohlídky jaderných elektráren. Přímo ve výstavní hale v Letňanech máme taky naši vědeckou reportérku Karolínu Burdovou. Tak Kájo, vítej, hezké odpoledne.
1: Krásný den, zdravím z našeho mobilního studia před výstavištěm Letňany. Jen za dopoledne sem dorazily stovky škol, tisíce dětí, ale i dospělých už tak měli možnost setkat se s vědci a vyzkoušet si nejrůznější experimenty. Ve dvou výstavních halách je tak dnes opravdu rušno.
0: Co všechno je letos na veletrhu vědy k vidění, ale nemusíš jmenovat úplně všechny ty záležitosti, co tam jsou, jenom ty důležité.
1: Je toho fakt opravské množství. Návštěvníci si můžou vyzkoušet práci terénních biologů při stopování zvířat, virtuálně se podívat do jaderného reaktoru nebo sledovat robotické systémy a nejmodernější 3D tiskárny přímo v akci. Věda tedy tak není jen za vitrínou, ale doslova na dosah ruky, pokračuje za organizátory akce Marek Todorov.
2: Interaktivní program připravila i Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zájemci si mohou prohlédnout proteinové krystaly pod mikroskopem, uvidí efektní chemické pokusy a pomocí termovize a speciálních čidel zjistí, jak různé materiály ve městech zadržují teplo. Expozice tak přiblíží také význam městské zeleně při zmírňování dopadů přehřívání městského prostředí.
1: Návštěvníci si můžou taky třeba zkusit přečíst DNA ukryté v rostlinách nebo si na laserově ultrazvukové střelnici zase po výstřelu z pistole ve 100 000krát zpomaleném čase vyzkoušet, co se stane, když světlo udeří obrovskou rychlostí do hmoty.
0: Ty jsi říkala, že už během dopoledne dorazilo stovky škol. Jsou to právě děti, pro které je ten veletrh určený?
1: Ten veletrh vědy je určený úplně všem. Velkou výhodou je, že si lidé můžou přímo povídat s vědci a ptát se na vše, co je zajímá. Vstup sem do výstavní haly je zdarma a na některé z akcí doprovodného programu je třeba předem vytvořit rezervaci, a to na webu veletrhvědy.cz.
0: Říká Karolína Burdová z vědecké reakce. Díky a naslyšenou.
1: Krásný den, naslyšenou.
0: A my jdeme na silnice, průvodkyní nám bude Káťa Jelenová. Káťo?
3: V Blance směrem z Břevnova do Troji za Prašným mostem, tedy za nájezdem od Davids, blokovali pravý pruh dvě nabourané dodávky. Už se jim podařilo tunel opustit, opět se tak projíždí bez omezení. Regulace provozu v tunelech na městském okruhu ale nekončí. V Praze sílí odpolední špička a ucpaná je řada tradičních míst. V okolí Blanky v Troji je to Liberecká od Stříškova, Povltavská předtím Čuprova od Balabenky, Trojská od Čechovy školy a plní se i se zhora od Kobylis. V Patočkově popojíždí fronta od Kajetán, v Plzeňské od Kavalírky, v Radlické od Penny. Před Mrázovkou se sune nesouvislá fronta v Dobříšské, zpomaluje se i na jižní spojce před Barandovským mostem, a to u sjezdu na Pankrác. A na východní části okruhu i na Štěrboholské spojce kolona od Hradecké dálnice D11 za Europark, ve Kbelské silný provoz v obou směrech, a to mezi Poděbradskou a Cínoveckou. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, je 16 hodin. Mirek Kasan už je ve studiu, to znamená, že přinese aktuální zprávy, které teď pro vás má. Mirku, vítej.
1: Díky, dobré odpoledne. Budoucí šéf armády Miroslav Hlaváč představil na Hradě prezidentovi své priority. Petr Pavel mu je odsouhlasil. Sněmovna navrhla prezidentu Pavlovi na státní vyznamenání i jeho předchůdce Zemana. Lidé z Prahy 13 můžou nově bruslit na zimním stadionu Bronzová i v létě. Dělníci tam položili umělohmotný povrch. A zítra bude zpočátku zataženo s deštěm. Během odpoledne postupně čekejte proměnlivou oblačnost a místy přehánky. Večer se postupně vyjasní. Naměříme nejvýš 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel podpořil priority budoucího náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Nástupce Karla Řehky mu je odpoledne představil na Pražském hradě. Podle Miroslava Hlaváče musí schopnosti armády odpovídat bezpečnostním hrozbám vůči Česku a Severoatlantické alianci. Soustředit se tak chce převážně na budování moderního vojska.
3: Já tam mám vlastně v zásadě takové dvě oblasti priorit ve vztahu k NATO a Evropské unii a ve vztahu k budování schopností a modernizaci armády České republiky. A v zásadě ty priority jsou ano, těžká střední brigáda a dokončení těch projektů, které už běží.
1: Termín svého jmenování s prezidentem Miroslav Hlaváč neřešil. Vláda chce, aby do funkce náčelníka generálního štábu nastoupil 1. července. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání navrhli poslanci prezidentu Petru Pavlovi i jeho předchůdce ve funkci Miloše Zemana. Mezi dalšími adepty jsou třeba spisovatel Milan Kundera nebo někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý, oba in memoriam. Ke sněmovním kandidátům na další druhy vyznamenání patří například herec a moderátor Marek Eben nebo herec Jiří Lábus. Kolik jmen celkem sněmovna na hrad poslala, uvedl šéf podvýboru pro přípravu návrhů státních vyznamenání Patrik Nacher z hnutí ANO.
4: My jsme původně jako podvýbor přišli se 151 jmény, dva individuálně byly načteny, takže 153, a jestli jsem dobře počítal, 23 neprošlo. To znamená 153 minus 23, 130 jmén posíláme na Pražský hrad panu prezidentovi, a to bylo to usnesení, a teď je na něm, jak on se s těmi jmény popasuje.
1: Návrhům prezident může, ale taky nemusí vyhovět. Státní vyznamenání uděluje tradičně jednou ročně, a to 28. října při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě. Na zimním stadionu Bronzová v pražských Stodůlkách je možné nově bruslit i v létě. Dělníci tam položili speciální umělohmotný povrch pro kolečkové brusle. Vedení Prahy 13 tak podle starosty Davida Vodrážky z ODS chtělo najít využití pro areál i v létě, kdy se nevyplatí udržovat ledovou plochu.
5: Povedlo se tam za 1,5 milionu korun udělat úplně nový povrch, který v létě bude sloužit na inliney. Na podzim se rozebere, dá se na palety, uskladní se to.
1: Stadion Bronzová můžou ve všedních dnech od 8 do 2 hodin využívat školy, v podvečer a taky o víkendu je přístupný veřejnosti. Nová vláda v Budapešti se dohodla s Kyjevem na rozšíření práv maďarské menšiny žijící na západě Ukrajiny. Oznámil to maďarský premiér Peter Maďar. Budapešť v minulosti kvůli postavení ukrajinských Maďarů blokovala přístupové rozhovory mezi Evropskou unií a Kyjevem. Premiér Maďar označil dohodu za průlom, který by mohl odblokovat další posun Ukrajiny na cestě do Evropské unie. Zdůraznil ale, že se zrychleným procesem přijetí Budapešť stále nesouhlasí. Tenista Vít Kopřiva po čtvrté v řadě skončil na Challengeru v Prostějově ve druhém kole. Vítěz turnaje z roku 2022 a 66. hráč světa tentokrát podlehl na Czech Open Vitalii Sačkovi z Ukrajiny po setech 1-6, 6-4 a 6-7. Večer a v noci bude v Praze zataženo s deštěm, zpočátku výjimečně s možností bouřky. Ochladí se na 13 až 11 stupňů Celsia. Zítra ráno a dopoledne bude zataženo s deštěm. Během odpoledne postupně čekejte proměnlivou oblačnost a místy přehánky. Večer srážky ustanou a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 21 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je tu také Káťa Jelinová s aktuální dopravou a není toho málo.
7: Před vjezdem do Blanky v Troji narůstají kolony, Libereckou od Střížkova následně Holešovičkami se jede až půl hodiny. O něco kratší čas ztratíte v Čuprově, poté v Povltavské nebo v Trojské téměř od zámku. Před Vypichem zhoustl provoz jak v Bělohorské směrem z centra, tak v Kukulově ze spod od Plzeňské. V obou se popojíždí okolo 20 minut. Na magistrále směrem z Holešovic čekejte také 20-minutovou frontu, a to mezi Florencí a Muzeem. Od Pankráce se budete sunout z konce Nuselského mostu až k omezení u Vinohradské. Jižní spojka se zaplnila ve směru z Barandovského na Černý most v úseku mezi Záběhlicemi a Lanovým mostem. Hodně plno zůstává i z opačné strany, tedy od Černého mostu. Mezi Hradeckou dálnicí D11 a Europarkem strávíte přes půl hodiny a zhruba 40 minut ztratíte na hlavní části okruhu ve směru z letiště k D1. Brzdí se za Karlovarskou na 26. kilometru a hodně pomalu se jede až za Ořech na 18. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, je po 16. hodině a s vámi je Rádio Praha. No a s námi budou takové veličiny jako Miles Smith, Kelly Clarkson, Charlotte Gott a nebo legendární Police s jedním z největších hitů všech dob Every Breath You Take. Je na co se těšit. Ať se vám daří, přeje od mikrofonu Olda Burda.

0: Clarkson s námi na rádiu Praha 16 hodin a 15 minut. Už jste hlasovali pro pondělní vinyl? Pokud ne, udělejte to na našem Facebooku. Proti sobě stojí dvě osmdesátková alba. Jedno je z roku 1982, jsou pod ním podepsaní Supertramp. Jmenuje se Famous Last Words a vy na něm najdete takové hity jako It's Raining Again, My Kind of Lady, anebo Don't Leave Me Now. A nebo proti stojí album z roku 1985 od skupiny Dire Straits a je to slavné Brothers in Arms, takže hity jako So Far Away, Money for Nothing, Hook of Life a další. Volba je jen a jen na vás. Na našem Facebooku najdete všechno potřebné. Praha je nej.
1: Místo, které znají nejen fotbaloví fanoušci. Pražský Eden, tam stojí největší fotbalový stadion v Česku. Jde o domov SK Slavia Praha. Fortuna Arena pojme skoro 20 000 lidí a pravidelně hostí ligové zápasy, reprezentaci i velké koncerty. Vznik stadionu ale připomínal nekonečný zápas. O nové aréně se mluvilo už od 60. let. Stavbu zastavila okupace, finance i vleklé spory o pozemky. Na svůj nový stadion čekala Slavia desítky let. Otevření přišlo až v roce 2008. Praha je nej.
0: Spoždění až 50 minut, tak to nechceš. A je to v autě. Káťa Jelenová nám řekne, kde a řekne, kde jsou i třeba mírnější spoždění, ale spoždění.
2: Na příjezdu do metropole od severu na Ústecké D8 trvá silný provoz hlavně kamionů. Pravým pruhem se vlečou od Klíčan přibližně ze 4. kilometru a nesouvisle pokračují až do Kbelské ke sjezdu do Novopatské. Tou směrem k Černému mostu jedou v celku plynule a výrazně brzdí zase až na východní části okruhu za sjezdem na dálnici D11. Na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu už jedou pomaleji i osobní auta v levém pruhu. Kvůli regulaci vjezdu do Blanky v Troji přetrvává dlouhé zdržení jak v Liberecké od Stříškova, následně v Holešovičkách, tak na trase z Balabenky, také v Trojské, kolona po pojíždí od zámku. A velmi silný provoz a dlouhá kolona dnes přetrvává na hlavní části okruhu směrem z letiště k dálnici D1, brzdí se za sjezdem do Karlovarské na 25. kilometru a za Ořech na 18. se jede bezmála 50 minut. A před Prahou stále hodně ucpaná i plzeňská D5, jsou to hlavně kamiony, vlečou se od Rudné z 6. kilometru. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Dva dny, 200 tvůrců, jedno místo. Design Market Léto. 13. a 14. června na výstavišti v Holešovicích. To nejlepší z lokálního designu, módy, šperků a poctivé gastronomie. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com.

Mediálním partnerem je Rádio Praha. Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Nejvíc je tu v digitálu a také na FM, s vámi je Rádio Praha. Máme tu zprávy v 16.30, Amerika Kasana.
1: Hezké odpoledne. Maximální cena nafty třetí den v řadě vzroste. Cenový strop se u ní zítra zvýší o 46 haléřů na 39 korun a 97 haléřů za litr. U benzínu naopak klesne o 9 haléřů na 41 korun 89 haléřů za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který před půl hodinou zveřejnilo ministerstvo financí. Policisté v Praze včera zadrželi muže, který stál u vchodu do obchodního centra na Smíchově a v ruce držel nůž. Nechtěl ho odložit a s policií odmítal spolupracovat. Při zadržení se po pádu o nůž poranil. Sanitka ho proto dopravila do nemocnice. Muž je podezřelý z výtržnictví. Podle testů byl pod vlivem drog. Informoval o tom dnes policejní mluvčí Jan Rybanský. Přes 100 expozic a desítky přednášek nabízí ode dneška do soboty veletrh vědy v pražském výstavním areálu v Letňanech. Návštěvníci si tu budou moci vyzkoušet nejrůznější pokusy nebo se zúčastnit workshopů a diskuzí. Největší populárně vědecká akce v Česku má podle organizátorů ukázat i složité výzkumy jednoduchou formou. Šéf Hizballáhu Najim Kásim dnes odpoledne odmítl včerejší dohodu o prodloužení příměří mezi Izraelem a Libanonem, označil je za kapitulaci, uvedly to agentury. Příměří podle něj musí zahrnovat i jih Libanonu, kde jsou teď izraelští vojáci. Útoky Hizballáhu na sever Izraele budou podle něj pokračovat, pokud izraelská armáda neodejde z Libanonu a nepřestane útočit na jeho území. České volejbalistky po senzační výhře nad Čínou prohrály v lize národů s Polskem 0-3 na sety. Zítra ráno nastoupí náš tým v Nankingu ke třetímu utkání na turnaji, a to proti Belgičankám. Zítra ráno a dopoledne bude v Praze zataženo s deštěm. Během odpoledne postupně čekejte proměnlivou oblačnost a místy přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupí 19 až 21 stupňům Celsia. Večer srážky ustanou a postupně se vyjasní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Co se týče průjezdnosti nebo neprůjezdnosti pražských silnic, tak tady máme jasno. Kde je nejhorší situace, monitoruje Káťa Jelenová. Káťo?
3: Před omezením na Ohradě se prodlužuje zdržení. Dlouhé fronty se sunou jak Novovysočanskou od Orlenu, tak Hartigovou v obou směrech, jak od vozovny, tak z centra od Černínovy. V ulici Jana Želivského kolona od nákladového nádraží před odbočkou do Malešické teď navíc čerstvá nehoda dvou osobních aut. Kvůli regulaci vjezdu do Blanky v Troji trvá dlouhé zdržení v Liberecké od Stříškova, následně v Holešovičkách i na trase z Balabenky, to znamená v Čuprově, dále i v Povltavské, i v ulici Trojská kolona popojíždí od zámku. Před Europarkem nabíráte zdržení na obou spojkách, jak na jižní od sjezdu do ulice v Korytech, tak na té Štěrboholské, předtím i na východní části okruhu. Brzdí se na úrovni Černého mostu. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hostem pořadu K věci bude náměstek pražského primátora pro územní a strategický rozvoj Petr Hlaváček. Štěpánka Duchková se ho zeptá na nedávno schválený metropolitní plán, na reformu parkování v hlavním městě a také na stavbu Vltavské filharmonie. K věci Štěpánky Duchové v pátek v 18.45 na Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, 16 hodin a 33 minut. S vámi je Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAP+. No a s námi bude také za chvilku Jirka Štefl, který přinese pražské tipy.

0: Charlie Puth, One Call Away, ten je střídán teď Jirkou Šteflem, přinesl nám pražské tipy.
1: V parku Parukářka bude tradiční žižkovské pivobraní. Jako každý rok pro vás organizátoři vybrali zajímavé malé pivovary a mini pivovary, které nabízejí svá speciální piva. Vybírat můžete z pšeničných, výčepních, bylinných nebo kvasnicových piv a na místě budou i stánky s občerstvením. Na Vltavě zase bude závod veslařů, který píše svou historii už od roku 1910. I letos se můžete těšit na souboje všech věkových a výkonnostních kategorií veslařů z celé České republiky, ale i z zahraničí. Sledovat je můžete od pátku do neděle, a to z náplavek od Podolí po Smíchov. A Muzeum literatury láká všechny milovníky knih, a to na Jarní knihex. To je přehlídka menších nakladatelství. Diskutovat tam můžete s autory knih a nebudou tam chybět ani autorská čtení a křty. A příjemné zážitky přeje Jirka Šteffel a Rádio Praha.
0: Katě Jelenová nás zavede teď na městský okruh, jižní spojku nebo na magistrálu, kde to vázne.
2: Ano, na městském okruhu trvá regulace vjezdu do tunelu. Zdržení nabíráte jak před Blankou v Troji, v Liberecké, Povltavské i Trojské, tak na Břevnově v Patočkově na příjezdu k Prašnému mostu od Vítězného náměstí. Kolony se sunou i Plzeňskou od Kavalírky, Radlickou od Valtrovky, zpomaluje se i v Dobřížské před Mrázovkou. Na jižní spojce před Barandovským mostem pomalu jedoucí fronta od nájezdu z Vídeňské. Směrem na Lanový most zpomalíte u Spořilova, od Černého mostu se vleče kolona od sjezdu z Hradecké D11 přes omezení ve Štěrboholech až za Europark. Magistrála směrem z Holešovic je ucpaná téměř z Hlávkova mostu. Z druhé strany je plnější výjezd z Nuselského mostu k prvním světlům v Legerově. O mnoho delší zdržení naberete až o kus dál mezi hlavním nádražím a Hlávkovým mostem. Přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Viny.
3: Každé pondělí na Rádiu Praha.
5: Na Rádiu Praha.
4: Zpátky do osmdesátek. Dire Straits a Brothers in Arms. Nebo Supertramp, Famous Last Words. Dire Straits nebo Supertramp. Vyberte si u nás na Facebooku.

0: Tak to byl James Harris na Rádiu Praha. Je tady 17. hodina. Další zprávy a ve studiu Mirek Kasan. Mirku, hezké odpoledne.
1: Protože je 17. je tu Petr. Hezké odpoledne. Odboráři na úřadu vlády budou zítra stávkovat. Prezident Pavel se v pondělí připojí k jednání vlády. Jednat se má o účasti na mezinárodních akcích. Pražská policie vyšetřuje včerejší vraždu cizince na Žižkově. Údajně jde o vlivného podnikatele z Izraele. A zítra bude zpočátku zataženo s deštěm. Během odpoledne postupně proměnlivě oblačno, místy s přehánkami a teplotami do 21 stupňů. Večer se postupně vyjasní.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Odbory na úřadu vlády vyhlásily na zítra stávku. Agendy, které se věnují duševnímu zdraví, protidrogové politice nebo třeba ochraně lidských práv, jsou podle nich v ohrožení. Vláda rozhodla o jejich přesunu z úřadu vlády na vybraná ministerstva. Odboráři vyhlásili stávkovou pohotovost včera. Dnes ráno se kvůli tomu sešli se šéfkou úřadu Tünde Bartou. Ta řekla, že přesun útvaru už nejde zastavit. Jeden z organizátorů stávky Ondřej Medal k tomu řekl.
3: Sociální dialog má smysl jen tehdy, pokud je stále možné o výsledku jednat. Pokud budou delimitační protokoly podepsány, půjde o nevratný krok. Jednat o zárukách až po podpisu protokolů působí spíše jako potvrzení již učiněného rozhodnutí než skutečný dialog.
1: Prezident Petr Pavel se v pondělí zúčastní jednání vlády. Hrad o tom informoval na svém webu. Prezident na zasedání přijde, protože jedním z bodů je koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Prezident se s vládou dlouhodobě neshodne na tom, kdo bude Česko zastupovat na červencovém summitu NATO v Ankaře. Petr Pavel na své účasti trvá. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš je naopak odmítá, stejně jako ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Kriminalisté pátrají po pachateli, který včera v Seifertově ulici v Praze 3 zabil cizince. Podezřívají ho z vraždy. Policie to uvedla na síti X. Podle některých izraelských médií by zavražděným mohl být izraelský podnikatel Tony Bargik. Jde o majitele kasín, kterému se přezdívalo král hracích automatů. Česká policie ale totožnost zavražděného nepotvrdila. Podle policejního mluvčího Richarda Hrdiny byl cizinec narozen v roce 1971. Na Slovensku znovu zaútočil medvěd na člověka. Podle webu televize Markýza šelma napadla 37-letého lesního dělníka na těžko dostupném místě v regionu Liptov. Kvůli oblačnosti nebylo možné poslat do oblasti vrtulník. Záchranářům museli v těžko přístupném terénu pomáhat hasiči, kteří muže se zraněným ramenem donesli na nosítkách k sanitce. Je to už druhý střet medvěda s člověkem na Slovensku za tento týden. V úterý zaútočila medvědice se dvěma mláďaty na 36-letého muže, který skončil ve stabilizovaném stavu v nemocnici. Čeští fotbalisté mají před sebou generálku na mistrovství světa. V noci na zítřek se v New Jersey utkají s Guatemalou. Utkání začne ve 2 hodiny po půlnoci našeho času. Světový šampionát ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku začne za týden. Češi nastoupí ve skupině proti Jižní Koreji, Jihoafrické republice a domácím Mexičanům. Večer a v noci bude v Praze zataženo postupně s deštěm, zpočátku výjimečně s možností bouřky. Ochladí se na 14 až 12 stupňů Celsia. Zítra ráno a dopoledne bude zataženo s doznívajícím deštěm. Během odpoledne postupně čekejte proměnlivou oblačnost a místy přehánky. Večer srážky ustanou a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 21 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už jsou tady dopravní informace a Katka Jelenová.
5: Hezké odpoledne. V Liberecké do centra se brzdí za sjezdem na Střížkov a k Blance se jede zhruba 20 minut. V Holešovičkách kousek za nájezdem od Kobylic navíc šetří nehodu dodávky s osobním autem. Nesouvisle se popojíždí i po Vltavskou od Čuprovy. V Trojské se kolona zkrátila, teď se sune přibližně od Kempu. Před Vypichem v Bělohorské směrem z centra popojíždí kolona od Kláštera, pokračuje pak i dál až k Bílé hoře. Na uvedené trase strávíte 15 až 20 minut. Zdržení přetrvává i v Plzni. Plzeňské do centra od Kavalírky i v Radlické od Valtrovky. Na jižní spojce směrem z Barandovského na Lanový most zpomalíte za Spořilovem. Od Černého mostu se vleče kolona od sjezdu z Hradecké D11 přes omezení ve Štěrboholech až za Europark a hodně plná je stále i průmyslová od Hloubětína, přesněji od sjezdu do Českobrodské. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to je hudební nabídka po 17. hodině. Bude tady Lenny, JC Stewart, a taky Justin Wellington a Small Jam. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemné čtvrté červnové odpoledne.

0: 6, takže se už za pár okamžiků podíváme na dopravu. Ještě předtím připomínám, že je čtvrtek, 1. červnový a jako každý čtvrtek dnes večer po 21. hodině na vás čeká záznam koncertu neboli náš pravidelný hudební speciál Praha žije. Tentokrát to budou legendy U2 z Irska a jejich koncert z roku 1987, takže téměř 40 let zpátky, doba, kdy opravdu v tu chvíli už po vydání alba Joshua Tree patřili k největším světovým hvězdám, tak tehdy odehráli samozřejmě turné a v rámci turné byli v Paříži. Tak to vám nabídneme právě dneska večer. Live from Paris 1987, skupina U2. No a teď už doprava, kterou jsem sliboval, jak to vypadá v Praze, tak to stále sleduje Katka Jelenová.
1: Ve Strahovském tunelu směrem z Břevnova na Smíchov zhruba v jeho polovině se v levém pruhu srazila dvě osobní auta. Zatím jsou označená pouze výstražným trojúhelníkem. Kolona už téměř z Blanky, postává se i v Patočkově od Kajetánky, o to výrazněji se reguluje ve směru Stroji. Kolona se vleče Libereckou od Střížkova v Holešovečkách. Hned u nájezdu od Zenklovy navíc překáží následky střetu dodávky s osobním autem. Povltavská se opět zaplnila v celé délce od Čuprovy. V Trojské se kolona natáhla ke Kazance. Plný je aktuálně i Trojský most směrem z centra z úrovně Holešovického nádraží. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Letní edice Mint Marketu je tu. V neděli 14. června zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den přímo u Vltavy s módními přehlídkami, chill-out zónou, novým fotokoutkem a skvělým jídlem. Mint Market. Neděle 14. června od 10 do 17 hodin. Více informací na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Dobré odpoledne. Manželka bývalého prezidenta Dagmar Havlová opouští knihovnu Václava Havla. Exkluzivně to potvrdila Českému rozhlasu. Podle svých slov se z projektu rozhodla odstoupit po vleklých sporech mezi ředitelem Tomášem Sedláčkem a týmem zaměstnanců a správní radou. Dagmar Havlová tak následuje sponzory knihovny Zdeňka Bakalu a Karla Komárka. Průměrná mzda v Česku stoupla v prvním letošním čtvrtletí na 50 282 koruny. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Nejvíc podle něj rostly mzdy v odvětvích nemovitostí, administrativě a stavebnictví. Po zohlednění inflace se reálná hodnota průměrné mzdy v Česku meziročně zvýšila o 6,4%. Dánská společnost Novo Nordisk začne v Česku vyrábět léky na cukrovku a obezitu. Do závodu v obci Bohumil, nedaleko Prahy, investovala několik miliard korun. Vyplývá to z pozvánky na otevření výrobny. Většina států Evropské unie podporuje omezení tzv. Dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky, zároveň ale chtějí její prodloužení. Po jednání ministrů vnitra v Lucemburku to oznámil Lubomír Metnar z hnutí ANO. Většina členských států chce podle něj stejně jako Česko z dočasné ochrany vyjmout Ukrajince podléhající branné povinnosti. Na večerním mítinku Diamantové ligy budou večer závodit 4 čeští atleti, včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuel. V Římě se představí taky tyčkařka Amálie Švábíková, oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela. Hlavní program začne v 21 hodin. V Praze bude zítra ráno a dopoledne zataženo s deštěm. Během odpoledne postupně čekejte proměnlivou oblačnost a místy přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 21 stupňů Celsia. Večer srážky ustanou a postupně se vyjasní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A po zprávách jako vždy dopravní informace a Katka Jelenová.
3: Ve Strahovském tunelu směrem z Břevnova na Smíchov zhruba v jeho polovině stále blokují levý pruh následky nehody dvou osobních vozidel. Na místo právě dorazili policisté. Kolona po pojíždí Blankou téměř od Prašného mostu výrazně se reguluje v Blance ve směru Stroji. Kolona se tak vleče Libereckou od Střížkova v Holešovičkách. Pozor, hned u nájezdu od Zenklovy stále překáží následky střetu dodávky s osobním autem. Povltavská plná v celé délce od Čuprovy, v Trojské kolona od Kazanky, plný je stále i Trojský most směrem z centra z úrovně Holešovického nádraží. Hodně se teď uspává i okolí Libeňského zámku, přesněji Zenklova a Vodstářova směrem k Ruhanskému nábřeží i okolí Vítězného náměstí v Davids, hlavně trasa k Prašnému mostu, tedy Svatovícká. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
2: A my se už za pár okamžiků vydáme do pražské botanické zahrady v Troji, ta totiž zahajuje výstavu bonsai.

0: Just come and get it.
1: Can I get it? Tak to byla samozřejmě Adele na Rádiu Praha. Teď už společně míříme do botanické zahrady v Praze Troji. Ta dnes zahajuje výstavu bonsai. Více si řekneme s naší létající redaktorkou Sabinou Voseckou, která byla na místě. Sabino, hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne, ano, ta letošní výstava bonsai je opět přehlídkou těch nejhezčích kousků, a to nejen z České republiky, ale taky z Německa, z Polska a Slovenska. Letos je to dokonce vůbec největší přehlídka japonského bonsaiového umění, který kdy botanická zahrada uspořádala, protože celkem tu najdete víc než stovku bonsaií nejrůznějších druhů a taky velikostí. A já můžu říct, že každoročně je to úžasná podívaná, při které si člověk představí tu neuvěřitelnou péči a trpělivost, kterou pěstitelé musí mít, aby se jim podařilo vypěstovat ten nejhezčí a zdravý stromeček. Letos výstavu taky doprovází soutěžní trienále, které zahrada pořádá jednou za 3 roky, a to společně s Českou bonsaiovou asociací. To se uskuteční už tento víkend, no a my vyhlášení těch vítězů budeme znát už tuhle sobotu.
1: No a výstavu tradičně zahájila řada známých osobností, tak prozraď, kdo to byl.
2: Těch vážených hostů bylo hned několik, kromě primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobody přijal zahájit výstavu taky velvyslanec Japonska, dokonce s celou svojí delegací. Nechyběl taky starosta města Kyoto a taky byli na místě ambasadoři, kterými letos byla herečka Eva Holubová s dcerou Karolínou. Mimochodem, paní Holubová se přiznala, že je v botanické zahradě v té japonské části vůbec poprvé, ale že je ohromená a že už se jí nejspíš vedení nezbaví, protože od teď bude už pravidelnou návštěvnicí. No a tyto dvě dámy doplnil taky mužský ambasador, mužský doprovod, v tomto případě to byl zpěvák Matěj Rupert. Já ještě zmíním akce, které doporučuji kromě té výstavy navštívit, protože součástí je taky festival japonské kultury, který doprovází celou tu výstavu, kdy si lidé budou moct užít a můžou se podívat na to, jak vypadá japonské bojové umění, jak se dělají správně čajové obřady, jak vypadá bubenická show, nebo se taky můžou zúčastnit komentované ukázky tvarování bonsaií. Mimochodem, všechny veškeré podrobnosti pochopitelně najdete na stránkách botanické zahrady.
1: Tolik s pozvánkou naše létající redaktorka Sabina Vosecká. Děkujeme za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Praha živě.
1: A teď už se přesouváme na silnice, jak to vypadá, řekne Katka Jelenová.
4: V Troji pokračuje výrazná regulace provozu v Blance s dlouhým zdržením, tak stále počítejte v Liberecké od Střížkova, v Povltavské od Čuprovy i v Trojské z úrovně Zámku. Plný i Trojský most z centra i ulice Vrbenského od Ortenova náměstí. Příčinou je nehoda ve Strahovském tunelu ve směru z Břevnova na Smíchov. Levý pruh stále blokují 2 havarovaná osobní auta. Na místě už jsou i policisté se zapnutými majáky. Kolona se sune i na trase z Podbaby k Prašnému mostu. Okolo 20 minut se jede z ulice Jugoslávských partizánů, na Břevnově pak v Patočkově od Kajetánky. V ulici k Barandovu směrem z centra popojíždí 10-minutová fronta od teras. Těsně před křižovatkou Slamačovou zastavilo v pravém pruhu porouchané osobní auto. A ve Vídeňské z centra kousek za sjezdem z jižní spojky opatrně těsně před odbočkou do ulice u Krčského nádraží. V odbočovacím pruhu stojí záchranáři, v pravém pak havarovaný autobus a osobní vozidlo. Fronta se sune hlavně Budějovickou od metra Kačerov, plný je i sjezd z jižní spojky směrem od Spořilova. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: 2 dny, 200 tvůrců, 1 místo. Design Market Léto. 13. a 14. června na výstavišti v Holešovicích. To nejlepší z lokálního designu, módy, šperků a poctivé gastronomie. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Hit týdne. Hit parádu na Rádiu Praha vyhráli Rolling Stones.

0: 7 dalších hitů v Top 10 plus 5 nasazených. To je náš chart.
1: Hit týdne.
0: Pořadí sestavujeme z vašich hlasů.
1: Hlasujte na praha.cz.
0: Další vydání zase v neděli po

0: Záchranáři v Praze mají za sebou nácvik, jak postupovat v případě nehody dvou lodí. Praha 5 hledá novou firmu na likvidaci grafity. Čistit má nejen městské budovy. Maximální cena benzínu zítra mírně klesne, nafta může naopak zdražit. A zítra bude zpočátku zataženo s ustávajícím deštěm, odpoledne postupně proměnlivě oblačno, místy s přehánkami. Večer se postupně vyjasní a naměříme nejvýš 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražští záchranáři dnes na Vltavě mezi Železničním a Palackého mostem nacvičovali postup při srážce malé lodi a parníku. Během půl druhé hodiny se jim podařilo z vody dostat 33 figurantů. Kapitána parníku přenesli přímo z paluby policejním vrtulníkem. Celou akci sledovala skupina pozorovatelů, která bude nácvik vyhodnocovat, popisuje mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
2: Po celé této akci tak bude probíhat debriefing, kde právě bude rozebíráno všechno, co se v rámci této události stalo, co bylo dobře, co by šlo vylepšit, co by šlo zefektivnit.
0: Cvičení simulovalo reálnou situaci, která se v květnu 2019 stala v Budapešti. Vedení Prahy 5 hledá novou firmu na odstraňování nelegálních grafity. Firma se má starat nejen o budovy ve vlastnictví městské části, ale i o soukromé objekty. Speciálním ochranným nátěrem dělníci do konce loňského roku ošetřili 40 obecních nemovitostí. Pokračuje starosta Prahy 5 Lukáš Herold z ODS.
3: Samozřejmě se tady najdou místa, která ještě jsou počmáraná, ale ta situace se zlepšuje. Městské části, které mají tento program, jsou na tom výrazně lépe než ty, které ho nemají.
0: Takzvaný antigrafity program funguje v 5. městské části už 8 let. Maximální povolená cena za litr benzínu zítra klesne o 9 haléřů. Čerpací stanice ho budou moci prodávat na nejvýš za 41 korunu a 89 haléřů za litr. Na svém webu o tom informuje Ministerstvo financí. Naopak za naftu si řidiči zítra nejspíš připlatí. Litr bude moci stát až 39 korun a 97 haléřů, což je skoro o 50 víc než dnes. Za poslední týden pohonné hmoty v Česku zlevnily. Benzín o skoro korun 80 za litr, nafta o 2 koruny. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Investiční společnost Taiwania Capital navyšuje podporu pro české a tchajvanské firmy o 50 milionů eur, v přepočtu skoro o 1,25 miliardy korun. O peníze z fondů můžou žádat firmy na společné projekty v obou zemích. Uvedl to předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS na závěr své cesty na Tchajvan.
4: To znamená zhruba 1,250 miliardy korun navíc je k dispozici českým a tajvanským podnikatelům.
5: Peníze jsou určené pro startupy a inovativní firmy se záměrem podnikat v Česku nebo na Tchajvanu. Dalším výsledkem Vystrčilovy cesty je zdvojnásobení přímých linek Praha-Tchajpej. Od srpna bude mezi oběma městy létat kromě China Airlines také aerolinka Starlux. Spojení tak bude každodenní.
4: Což znamená, že spojení Praha-Tchajpej je srovnatelné například se spojením Frankfurt-Tchajpej.
5: Cestu předsedy Senátu na Tchajvan kritizoval Peking. Podle něj Vystrčil narušuje politiku jedné Číny. Z Tchajvanu Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: 19-letá ruská tenistka Mira Andrejevová postoupila poprvé v kariéře do finále grandslamového Roland Garros. Ukrajinku Martu Kostiukovou porazila v semifinále na pařížské Antuce 6-1 a 6-3. V sobotu čeká na Andrejevovou finálový duel buď s krajankou Dianou Schneiderovou nebo s Polkou Majou Chvalínskou. Večer a v noci bude v Praze zataženo postupně s deštěm, zpočátku výjimečně s možností bouřky, ochladí se na 14 až 12 stupňů Celsia. Zítra ráno a dopoledne bude zataženo s doznívajícím deštěm, během odpoledne postupně čekejte proměnlivou oblačnost a místy přehánky. Večer srážky ustanou a postupně se vyjasní, nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A jaká je doprava po 18. hodině, popíše Katka Jelenová. V Praze ještě zdaleka dnešní odpolední špička nekončí, sledujeme hned několik výraznějších komplikací. První je nehoda ve Strahovském tunelu ve směru z Břevnova na Smíchov. Policie tam zasahuje u srážky dvou osobních aut, kvůli tomu pokračuje regulace vjezdu do tunelu na městském okruhu. Nejdelší zdržení naberete v Liberecké, kolona se natáhla až na úroveň Letňan k nájezdu od Veselské. V Povltavské se brzdí před Zenklovou, v Trojské u Zámku. Další větší potíž čekejte ve Vídeňské směrem z centra, hned za jižní spojkou u Labutě, větší nehoda autobusu a dvou osobních vozidel. Projíždí se tam pouze levým pruhem, kolona v Budějovické od metra Kačerov i na jižní spojce od podjezdu magistrály. A do třetice ulice k Barandovu směrem z centra. Fronta od terasu zhruba na 10 minut popojíždí ke křížení s Lamačovou. Těsně před křižovatkou blokuje pravý pruh nepojízdné osobní vozidlo. Dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: Pražský update.
8: Pražští hasiči.
9: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
10: Praze nepojede o víkendu metro.
11: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
1: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
12: V dnešním pražském updateu vás například seznámíme s novým zázemím pražských záchranářů. Už za chvíli prozradíme, co dnes nacvičovalo zhruba 200 hasičů, policistů a záchranářů na Vltavě. No a k tomu jako vždy zazní perný den Petra Jungmana. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký večer.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Jak postupovat, když se na Vltavě srazí dvě lodě? To dnes nedaleko Vyšehradského železničního mostu nacvičovali pražští hasiči a záchranáři. Vycházeli přitom z reálné nehody, která se stala na Dunaji v Budapešti v roce 2019.
1: Výletní loď narazila do hotelové lodi a začala se rychle potápět. Takovou situaci tedy na náplavce simulují pražští hasiči a záchranáři. Do vody rozmístí zhruba 30 figurantů. Jednou z nich je i Dominika Cedrová.
2: Já budu před utopením, tak jako trošičku takový zmatený člověk, který je trošku panikaří, protože se málem utopil, ale jinak jako přivědomý.
1: Organizátoři zahájili zásah a na místo rychle přijela policejní, hasičská i záchranářská auta. Do nácviku se zapojilo 200 lidí a třeba i policejní vrtulník. Jednotky začaly okamžitě vytahovat z vody první figuranty, třeba Jakuba Kojana.
3: Bylo to v pohodě, to bylo. Chvilku jsem se topil a pak přiběhnul švarný policista s provazem, hodil mi provaz a já jsem vylez na vodu.
1: Někteří pacienti předstírali třeba zranění páteře nebo bezvědomí. Záchranáři proto vytvořili improvizované stanoviště a začali je rychle ošetřovat.
4: Jakou tady mám posádku? Prosím tady ke kolegovi, pomoc mu.
1: Pokyny rozdávala vedoucí lékařka zásahu Tereza Krsková.

0: Na rádiu Praha. Pražský update.
1: A je čas na aktuální pražskou dopravu, jaká je situace, popíše Katka Jelenová.
2: A v metropoli stále trvá několik výrazných komplikací. Na první se připravte ve Strahovském tunelu. Stále tam vyšetřují nehodu, a sice z Břevnova na Smíchov neprojedete levým pruhem. Kvůli tomu výrazná regulace vjezdu do tunelu na městském okruhu. Nejdelší zdržení stále v Liberecké. Kolona se natáhla až na úroveň Letňan. Navíc teď těsně za sjezdem do Střelničné, tedy na Kobylisi, levý pruh zablokovalo porouchané osobní auto. V Povltavské budete brzdit u Zenklovy v Troj na úrovni Zámku. Další opravdu velkou potíž čekejte ve Vídeňské směrem z centra, hned za sjezdem z jižní spojky na úrovni Labutě. Velká tragická nehoda, autobus, dvě osobní vozidla, projíždí se pouze levým pruhem. Kolona v Budějovické od metra Kačerov i na jižní spojce od podjezdu magistrály. A třetí potíž, ulice k Barandovu směr z centra, fronta od teras 10 až 15 minut po pojíždí ke křižovatce Slamačovou. V pravém pruhu nepojízdné osobní auto. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o životě.

0: Pražský update. Co dnes hýbalo Prahou? Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: V Praze 8 a okolí působí několik desítek organizací na pomoc dětem s psychickými i dalšími problémy. A proto městská část vytvořila takzvané karty KIT, informační materiály, kde děti i jejich rodiče najdou potřebné kontakty na různé odborníky.
2: To dítě k nám může přijít bez jakéhokoliv objednání a třeba ještě ani neví ten důvod přesně, co se s ním děje.
3: Popisuje neziskovou organizaci Neposeda vedoucí tamní sociální služby pro děti a mladistvé Adam Velechovský.
2: Můžou u nás dělat spoustu věcí, ale zároveň u nás nemusí dělat vůbec nic. To znamená, že můžou přijít a odpočívat, když to zrovna potřebujou.
3: Jeho sociální služba pomáhá dětem a mladistvým od 9 do 26 let. Ti můžou přijít s různými požadavky, psychické problémy, nepřátelské domácí zázemí nebo i běžné navazování vztahu.
2: Klučina si chce najít holku, neví, jak správně nějakou slečnu oslovit, tak my s ním můžeme pracovat na tom, na nějaký interpersonální komunikaci, jak oslovovat, jak správně komunikovat.
3: Organizace Nezbeda také pomáhá rodičům jako doprovod k soudům v případě rozvodu. Právě ty jsou častým spouštěčem problémů v celé rodině, říká Tereza Svačinová, manažerka projektu Signály, který se zaměřuje na včasnou identifikaci ohrožených dětí.
4: Je spoustu těch dětí, které zase třeba na ně rodiče tlačí jako velkým tlakem na výkon, nebo třeba nějakými manipulativními technikami. A ty situace prostě tím dříve odhalíme i ve škole a podpoříme ty děti, tak potom samozřejmě předcházíme i dalším typům, jako typům třeba sebepoškozování nebo poruchám příjmu potravy a dalšími projevům.
3: I proto vznikly tzv. Karty KIT, tedy kooperace, identifikace, důvěra. Jde o brožurky s kontakty na různá sociální zařízení působící v určité lokalitě. Děti i rodiče je najdou ve školách, v čekárnách u lékařů a na dalších místech. Vysvětluje Anna Patočková, bývalá zastupitelka Prahy 8 z hnutí ANO, která tam má na starosti projekt psychosociální podpory dětí.
5: Jde o to právě, aby jsme opravdu našli pro to dítě toho správného partnera, aby to dítě nemuselo ten svůj traumatizující příběh vyprávět na různých místech, protože v tuhle chvíli průměrně to vychází, že to dítě musí ten svůj příběh vyprávět třeba 7x. A to je strašné, protože to dítě se pokaždé víc a víc traumatizuje.
3: Karty KIT vznikly ve třech různých verzích. Pro samotné děti, pro rodiče nebo pro školy. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Pražský update.
6: Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
6: V Praze nepojede o víkendu metro.
7: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Posloucháte Pražský update, no a je tady tradiční souhrn dnešních pražských zpráv, který připravil Mirek Kasan.
1: Hezký podvečer. Pražský magistrát zveřejnil upravenou verzi územní studie, která stanovuje budoucí podobu zástavby na brownfieldu Bubny Zátory mezi stanicemi metra Vltavská a nádraží Holešovice. Dokument vychází z dřívější studie z roku 2020, kterou město upravilo na základě jednání s Prahou 7, se správou železnic a s dalšími aktéry. Lidé mohou k materiálu do 13. července podávat připomínky. Ocenění v soutěži Dětský čin roku letos získalo 7 dětí a 1 třída. Předání cen na staroměstské radnici v Praze se zúčastnil i prezident Petr Pavel. Mezi oceněnými byla například dívka, která pomohla starší paní po pádu, chlapec, který svého dědečka učí, jak se bezpečně chovat na internetu, nebo autorka projektu, ve kterém starší děti ve škole pomáhají prvňáčkům. Policie pátrá po účastníkovi a svědcích dopravní nehody, při které byl minulý čtvrtek v ulici Na Hlavní v Praze 8 zraněn 11-letý chlapec na elektrokoloběžce. Černé auto, které vyjíždělo z areálu hotelu a restaurace, mu vjelo do cesty. Řidič ale po srážce nezastavil a pokračoval v jízdě. Chlapec utrpěl zlomeninu zápěstí. Na policejním webu o tom dnes informoval mluvčí policie Richard Hrdina. Festival hrdosti Prague Pride letos přesune hlavní část z Letenské pláně na ostrov Štvanice. Tomu se také přizpůsobí sobotní duhový průvod, který letos povede po nové trase ze spodní části Václavského náměstí přes historické centrum města na Štvanici. Týdenní přehlídka nabídne víc než 100 akcí propojených letošním tématem Časy se mění. Uskuteční se od 3. do 9. srpna. Tuto sobotu, 6. června, se v Praze na Hradčanech otevře veřejnosti Kramářova vila. Rezidence předsedů vlády nabídne zdarma návštěvníkům prohlídku interiérů, zahrad i výhledů na Prahu. V Praze bude zítra ráno a dopoledne zataženo s deštěm. Během odpoledne postupně čekáme proměnlivou oblačnost a místy přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí k 19 až 21 stupňům Celsia. Večer srážky ustanou a postupně se vyjasní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A pražskou dopravu stále sleduje Katka Jelenová.
3: Sever metropole zůstává hodně ucpaný. Od sjezdu z Cínovecké se dlouze popojíždí jak Libereckou k Blance, tak k Belskou ke sjezdu na Prosek. Lepší zprávu neseme ze Strahovského tunelu. Ve směru z Břevnova na Smíchov už se podařilo odklidit následky nehody. Už se opět jede oběma pruhy. Regulace provozu v tunelech na městském okruhu ale ještě nějakou chvíli potrvá. Stejně tak komplikace přetrvávají ve Vídeňské ve směru z centra. Hned za jižní spojkou u Labutě odklízejí následky po větší nehodě autobusu a dvou osobních vozidel. Stále průjezdný zůstává jen levý pruh, kolona v Budějovické i na jižní spojce od podjezdu magistrály. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Rozvod?
6: Rozvod.
5: Dobře, bez rukavic.
6: Ano, bez rukavic.
7: Černá komedie Válka Rouzových v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
8: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
9: Baví vás rock?
10: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rock je náš.
11: Rock je náš.
12: Rock je náš.
9: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
11: Rock je

0: Berlín, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: 4. červen, čtvrtek. Svátek má oddalovač boje. Nositelé slovanského jména Dalibor. A s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Rozhledna na Velkém Blaníku byla otevřena turistům před 85 lety v roce 1941. Ze 30 metrů vysoké dřevěné rozhledny ve tvaru husitské hlásky je vidět za dobrého počasí Šumava nebo dokonce i části Prahy. A blaničtí rytíři stále spí. Klidně můžete i dupat. Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich zemřel na následky útoku československých parašutistů 4. června 1942. Ten provedli podle rozkazu exilové vlády 27. května. Příčinou smrti byla sepse z nečistoty vnesené do těla střepinou z granátu. Odplata za smrt třetího muže SS byla nemilosrdná. Jen o 6 dnů později nacisté vyhladili Lidice. Fotbalový klub Baník Ostrava získal první mistrovský titul přesně před 50 lety v roce 1976. Druhý byl tehdy Slovan Bratislava, třetí byla Slavia. Sparta kopala tenkrát druhou ligu. Před rokem podepsala společnost Elektrárna Dukovany 2 finální smlouvu s korejskou firmou KHNP k výstavbě dvou nových bloků jaderné elektrárny za asi 407 miliard korun, což by měla být největší tuzemská zakázka. První nový blok by měl být hotový v roce 2036. Ruský politik a protikorupční aktivista Alexej Navalný by dneska slavil 50. narozeniny. Před 2 lety v únoru zemřel v trestanecké kolonii v Charpu za polárním kruhem. A já přeju hezký den.
0: Radio Praha 107,1

0: Pražský update.
1: Pražská záchranná služba otevřela nové zázemí v areálu nemocnice svaté Alžběty na Slupy. Stálo skoro 19 milionů korun. Nahradilo to staré, které bylo malé a potřebám zdravotníků nevyhovovalo.
2: Tak, tady vpravo máme sociální zařízení, šatnu. Tady je jedna místnost odpočinková pro posádky.
3: Popisuje vedoucí záchranář oblasti Jiří Strašek vnitřek patrové budovy na dvoře areálu nemocnice. Tvoří ji modulové buňky, které jsou obložené dřevem. Původní zázemí na druhé straně areálu podle ředitele Pražské záchranné služby Petra Koloucha bylo zastaralé.
4: Tam nešly základní věci jako odpadové hospodářství. Nebyl tam jako prostor, který by umožnil rozšíření kapacity.
3: Do starého zázemí se vešla pouze jedna posádka.
4: V tomto objektu, ale z druhé strany, jsme v provizorních prostorách byli s jednou z nejvytíženějších posádek, která ošetří přes 4 000 pacientů ročně.
3: A dodal, že do nové budovy se vejdou dvě posádky.
4: Máme dvojčlenné posádky, čili 4 ve směně, to znamená večer se střídají další 4.
3: Stavba stála skoro 19 milionů korun, říká náměstkyně pražského primátora Alexandra Udženia z ODS.
5: Trvalo to tuším cca rok se vším všudy a já si myslím, že v tom je budoucnost tehle z těch staveb, protože když víme, jak kamenné stavby trvají dlouho, tak se budeme v budoucnosti i zrovna na takové, jako jsou stavby, jako jsou výjezdová stanoviště, tak se budeme vždy snažit, aby to přesně bylo z těch modulárů.
3: Praha chce podle ní do budoucna otevřít další výjezdová stanoviště.
5: Plánujeme Kunratice, plánujeme Modřany.
3: V Praze je nyní výjezdových stanovišť 24. Z Prahy Laura Hajková, Český rozhlas.
0: Pražský update na rádiu Praha. Pražský update.
1: A po 15 minutách jsme opět na silnicích, jaká situace popíše Katka Jelenová.
6: Skončila regulace provozu v tunelech na městském okruhu. Kolonie se před Blankou v Troji pomalu dávají do pohybu. Zkracuje se v Liberecké, Povltavské i v Trojské. I ve Kbelské směrem z Letňan do Hloubětína už se situace lepší. Teď už spíše nesouvislá fronta se sune z Cínovecké od sjezdu na Čakovice ke sjezdu na Prosek. Na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Lanový most trvá silnější provoz mezi Bychovicemi a Průmyslovou. Průmyslová plnější směrem z Hloubětína. Sunout se budete od Prefy ke sjezdu na jižní spojku. A ve Vídeňské z centra u Labutě stále zasahuje u vážné nehody několik vozidel záchranářů. Dá se projet pouze levým pruhem. A kolona od metra Kačerov v Budějovické je na 15 minut. Pomaleji se jede i jižní spojkou od podjezdu magistrály. Značně ucpaný je pak sjezd do Vídeňské. Dobře dojeďte.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.

0: pojďme se v pražském updateu ještě podívat na počasí. Tak v noci i zítra bude zataženo a deštivo. V noci teploty poklesnou na 14 až 12 stupňů Celsia a zítra v pátek vystoupí pouze na 19 až 21 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Tak to byly Pet Shop Boys na rádiu Praha. Teď už se přiblížila 19. hodina, je tady další zpravodajská relace a ve studiu Mirek Kasan. Mirku, hezký večer.
1: Hezký večer, Petře.
2: Bývalá první dáma Dagmar Havlová odchází z projektu knihovny Václava Havla. Sněmovna navrhla prezidentu Pavlovi na státní vyznamenání jeho předchůdce Miloše Zemana. Po dvou tragických nehodách je uzavřená dálnice D2 ve směru na Brno. Policie vyzývá řidiče k opatrnosti. A zítra bude zpočátku zataženo s deštěm. Během odpoledne postupně proměnlivě oblačno, místy s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Večer se postupně vyjasní.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Dagmar Havlová končí v knihovně Václava Havla. Bývalá první dáma to řekla Českému rozhlasu. Důvodem je současné dění v instituci, jejíž je jedinou žijící zakladatelkou.
4: Knihovnu v posledních týdnech opustili její zaměstnanci, klíčoví sponzoři Zdeněk Bakala a Karel Komárek i většina členů správní rady. Nesouhlasí s tím, jak instituci vede současný ředitel, filozof a ekonom Tomáš Sedláček. Havlová řekla, že už nemá sílu ani zdraví v projektu pokračovat.
5: Po dlouhém a bolestném zvažování a hledání dalších cest mě nezbývá, než následovat Zdeňka Bakalu a Karla Komárka.
4: Bývalý dramaturg knihovny, spisovatel Jáchym Topol její krok chápe.
6: S překvapením, ale vlastně také s pochopením kvůli tomu, jak věci kolem knihovny dostaly rychlý a neblahý spád.
4: Jediný člen správní rady David Dušek z Hnutí Stan nechtěl odstoupení Havlové těsně po oznámení komentovat. Stejně tak ředitel Sedláček. David Šalek, Český rozhlas.
2: Na udělení nejvyššího státního vyznamenání navrhli poslanci prezidentu Petru Pavlovi i jeho předchůdce ve funkci Miloše Zemana. Mezi dalšími adepty jsou třeba spisovatel Milan Kundera nebo někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý, oba in memoriam. Ke sněmovním kandidátům na další druhy vyznamenání patří například herec a moderátor Marek Eben nebo herec Jiří Lábus. Kolik jmen celkem sněmovna na hrad poslala, uvedl šéf podvýboru pro přípravu návrhů státní vyznamenání Patrik Nacher z Hnutí ANO.
7: My jsme původně jako podvýbor přišli se 151 jmény, dva individuálně byly načteny, takže 153, a jestli jsem dobře počítal, 23 neprošlo, to znamená 153 minus 23, 130 jmén posíláme na Pražský hrad panu prezidentovi, a to bylo to usnesení a teď je na něm, jak on se s těmi jmény popasuje.
2: Návrhům prezident může, ale taky nemusí vyhovět. Státní vyznamenání uděluje tradičně jednou ročně, a to 28. října při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě. Dvě smrtelné nehody odpoledne uzavřely dálnici D2. Na čtvrtém kilometru narazilo osobní auto do kamionu stojícího v koloně. Kvůli tomu pak o několik kilometrů dál narazil řidič dodávky do dalšího kamionu. Oba řidiči, kteří havarovali na místě, zemřeli. Policie proto vyzývá ke 100% pozornosti při řízení. Pokračuje mluvčí Petr Vala.
8: Jednalo se opět o vážnou dopravní nehodu, kdy zahraniční řidič zahraniční dodávky s vozíkem z dosud nezjištěných příčin narazil do stojícího kamionu.
2: Policie předpokládá, že ve směru na Brno bude dálnice D2 uzavřená i několik hodin. Tvoří se tam dlouhé kolony a ucpávají se i objízdné trasy. Hnutí Hizballáh odmítlo podmínky prodloužení klidu zbraní v Libanonu. Dohodu včera uzavřeli zástupci Izraele, Spojených států a libanonské vlády. Domluvili se mimo jiné na tom, že bojovníci Hizballáhu opustí území od hranic s Izraelem po řeku Litáni a ukončí útoky na Izrael. Generální tajemník Hizballáhu Najim Kásim vyjednávání označil za frašku a dohodu za kapitulaci. Dodal, že údery šíitského hnutí budou pokračovat, dokud izraelská armáda nepřestane se všemi útoky na Libanon a neukončí okupaci jeho země. Lezec Adam Ondra se na světovém poháru v Praze kvalifikoval v lezení na obtížnost ze 12. místa do nedělního semifinále. Mezi ženami na štvanici uspěli z Češek Tereza Širůčková a Michaela Smetanová. Večer a v noci bude v Praze zataženo postupně s deštěm, zpočátku výjimečně s možností bouřky. Ochladí se na 14 až 12 stupňů Celsia. Zítra ráno a dopoledne bude zataženo s doznívajícím deštěm. Během odpoledne postupně čekejte proměnlivou oblačnost a místy přehánky. Večer srážky ustanou a postupně se vyjasní. Naměříme nejvýš 19 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá na silnicích, řekne Katka Jelenová.
9: V Liberecké do centra se rozjíždí kolona po dnešní výrazné regulaci provozu v tunelech směrem Stroji na Smíchov. Brzdí se na úrovni Střížkova a pomaleji se pokračuje i Holešovičkami až ke sjezdu do Nové Povltavské. Před omezením na ohradě přetrvává zdržení v ulici pod Krejcárkem. Fronta se sune z odbočky na Palmovku v Hartigově do centra už jen kratší od Vápenky. Magistrála od Holešovic zůstává ucpaná mezi Hlávkovým mostem a muzeem. Od Pankráce čekejte jen kratší zdržení na výjezdu z Nuselského mostu k Legerově. A ve Vídeňské směrem z centra u Labutě stále zasahuje několik vozidel záchranářů. Projíždí se pouze levým pruhem. Kolona v Budějovické od metra Kačerov stále na 15 minut a pomaleji pojedete i jižní spojkou od podjezdu magistrály. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je nabídka muziky po 19. hodině. Bude tady Melanie Martinez, George Ezra, a třeba Lady Gaga. A kromě muziky tady už za chvilku bude pozvánka do kina. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký večer.

0: budíček!
1: Já už jdu!
2: Mladý ambiciózní režisér se snaží sehnat finance pro svůj debutový snímek. Scénář je hotový a už je jasné, co se bude točit. Jenže najednou je všechno vzhůru nohama.
1: Tahle branže je zatraceně tvrdý job.
3: Tady to chceš opravdu točit?
1: Jo.
2: Režisér se náhodou seznámí se starým pánem. Ten mu vypráví o své matce, jaká to byla hrdinka za druhé světové války. Mladého muže její příběh úplně ohromí.
4: Tohle předáš svému veliteli. On ti řekne víc.
2: Rozhodne se, že původní projekt odloží a natočí velké válečné drama. Tím ale vyvolá komplikace s producentem filmu a hrozí, že se vůbec točit nebude. Podaří se mu jeho záměry prosadit?
4: Ve 20 letech se skočí do země plné rozhořených fašounů v agonii před jejich koncem.
2: Příběh z minulosti pomůže hlavnímu hrdinovi najít nejen nový směr pro tvorbu, ale i odpovědi na jeho vlastní životní otázky. V hlavních rolích válečného filmu se objeví Ladislav Ondřej, Marian Roden, Denisa Fauzerová nebo Igor Bareš.
5: Praha žije filmy.
6: Praha žije filmy.
7: Somewhere in space.
5: Hit týdne.
8: Tři novinky jste poslali.

0: nejvýš z nováčků vystoupala Eva Farna. Perpetuum mobile je na 7. místě.
1: Hit týdne.
0: Jak vypadá top 5? Páté místo, tedy Swims, Mr. Know It All. Na čtyřce Olivia Rodrigo, Drop Dead. Bronzovou příčku berou BTS a Swim, jsou ale po 8. Už pro ně nehlasujte. Stříbro patří Tame Impala, Jenny, Drákula. A vítězem aktuálního vydání hitu týdne na rádiu Praha jsou The Rolling Stones, In the Stars. No a teď je řada zase na vás a vašich hlasech na praharozhlas.cz.
2: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.

Tak to byly Red Hot Chili Peppers na rádiu Praha. Teď už připomenutí, že stále ještě probíhá hlasování na Facebooku Rádia Praha o tom, co budeme hrát příští pondělí 8. června večer v pořadu Vinyl. Opět hlasujete stejně jako minulý týden muziku 80. let. Tentokrát jsou ve hře tato dvě alba. Buď to můžete dát hlas Dire Straits a jejich pátému albu z roku 1985 Brothers in Arms, kde jsou třeba Money for Nothing, Walk of Life, anebo titulní Brothers in Arms, anebo se nabízí 8. album Supertramp z roku 1982, které nese název Famous Last Words, kde je třeba It's Raining Again. Tak Supertramp nebo Dire Straits si nakonec budeme hrát v pondělí 8. června večer. Které LPčko? Tak zase musím připomenout, že hlasování zatím jasně vede album Dire Straits. Supertramp zatím moc hlasů nemají, ale jak říkám, na hlasování ještě dost času přes celý víkend až do pondělí 12. hodiny, tak se to třeba může ještě změnit.

0: Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Teď už pražské tipy a s nimi Jirka Štefl.
1: V Parku Parukářka bude tradiční žižkovské pivobraní. Jako každý rok pro vás organizátoři vybrali zajímavé malé pivovary a mini pivovary, které nabízejí svá speciální piva. Vybírat můžete z pšeničných, výčepních, bylinných nebo kvasnicových piv a na místě budou i stánky s občerstvením. Na Vltavě zase bude závod veslařů, který píše svou historii už od roku 1910. I letos se můžete těšit na souboje všech věkových a výkonnostních kategorií veslařů z celé České republiky, ale i ze zahraničí. Sledovat je můžete od pátku do neděle, a to z náplavek od Podolí po Smíchov. A Muzeum literatury láká všechny milovníky knih, a to na Jarní knihex. To je přehlídka menších nakladatelství. Diskutovat tam můžete s autory knih a nebudou tam chybět ani autorská čtení a křty. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
3: hudby,
2: sportu
3: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
2: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
3: Čekají vás workshopy,
2: sportovní aktivity,
3: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
2: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
3: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
2: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstaviště.cz.
3: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
4: Topíte se v reklamách.
5: Reklama.
4: Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Odboráři na úřadu vlády budou zítra stávkovat. Prezident Pavel souhlasí s prioritami budoucího šéfa armády Hlaváče, jednal s ním o nich na Hradě. Pražská policie vyšetřuje včerejší vraždu cizince na Žižkově. Údajně jde o vlivného podnikatele z Izraele. A zítra bude zpočátku zataženo s ustávajícím deštěm. Odpoledne postupně proměnlivě oblačno, místy s přeháňkami. Večer se postupně vyjasní a naměříme nejvýš 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Odbory na úřadu vlády vyhlásily na zítřek stávku. Agendy, které se věnují duševnímu zdraví, protidrogové politice nebo třeba ochraně lidských práv, jsou podle nich v ohrožení. Vláda rozhodla o jejich přesunu z úřadu vlády na vybraná ministerstva. Odboráři vyhlásili stávkovou pohotovost včera. Dnes ráno se kvůli tomu sešli se šéfkou úřadu Tünde Bartou. Ta řekla, že přesun útvaru už nejde zastavit. Jeden z organizátorů stávky Ondřej Medal k tomu řekl.
2: Sociální dialog má smysl jen tehdy, pokud je stále možné o výsledku jednat. Pokud budou delimitační protokoly podepsány, půjde o nevratný krok. Jednat o zárukách až po podpisu protokolů působí spíše jako potvrzení již učiněného rozhodnutí než skutečný dialog.
0: Schopnosti armády musí podle jejího budoucího šéfa Miroslava Hlaváče odpovídat bezpečnostním hrozbám vůči Česku a Severoatlantické alianci. Řekl to po jednání s prezidentem na Pražském hradě. Budoucí náčelník generálního štábu Petru Pavlovi představil svoje hlavní priority, ve kterých ho prezident podpořil. Pokračuje mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
3: Hlavním tématem jednání byly priority dalšího rozvoje armády České republiky, její modernizace, naplňování spojeneckých závazků, personální rozvoj a příprava strategických koncepcí v oblasti obrany a bezpečnosti.
0: Termín jmenování Miroslava Hlaváče novým náčelníkem generálního štábu prezident Pavel neoznámil. Vláda navrhuje, aby do čela armády nastoupil 1. července. Policie pátrá po pachateli, který včera v Seifertově ulici v Praze 3 zabil cizince. Podezřívá ho z vraždy, uvedla to na síti X. Podle některých izraelských médií by zavražděným mohl být izraelský podnikatel Tony Bargik. Jde o majitele kasín, kterému se přezdívalo král hracích automatů. Česká policie ale totožnost zavražděného nepotvrdila. Podle policejního mluvčího Richarda Hrdiny byl cizinec narozen v roce 1971. Evropská unie připravuje balíček ekonomické podpory pro Arménii. Jerevanu chce poskytnout pomoc v počáteční výši 50 milionů euro. Reaguje tím na obchodní omezení, která na Arménii uvalil Rusko. Podle předsedkyně Evropské komise je rozšíření vývozních restrikcí na arménské produkty ze strany Moskvy formou ekonomického nátlaku. Ursula von der Leyenová ji označila za nepřijatelnou a zdůraznila, že Evropa za Arménií pevně stojí. Ruská omezení i unie podpora Jerevanu přichází krátce před tamními parlamentními volbami. Arméni budou hlasovat 7. června. Sprinterka Karolína Maňasová posunula na mítinku v rakouském St. Peltnu dvakrát český rekord na 100-metrové trati. Nejrychlejší čas držela bez dvou dnů dlouhých 45 let Jarmila Kratochvílová. Karolína Maňasová ho nakonec vylepšila o 8 setin na 11,1 setinu sekundy. Čeští fotbalisté mají před sebou generálku na mistrovství světa. V noci na zítřek se v New Jersey utkají s Guatemalou. Utkání začne ve 2 hodiny po půlnoci našeho času. Večer a v noci bude v Praze zataženo postupně s deštěm, zpočátku výjimečně s možností bouřky. Ochladí se na 14 až 12 stupňů Celsia. Zítra ráno a dopoledne bude zataženo s doznívajícím deštěm. Během odpoledne postupně čekejte proměnlivou oblačnost a místy přehánky. Večer srážky ustanou a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A jak to vypadá po 20. hodině v dopravě, tak to už je samozřejmě slabší vzhledem k času. Nicméně stále ještě máme problémy v Praze na náměstí Bratří Synků například, to je Praha 4, tady je hlášená nehoda dvou vozidel a překáží to provozu, takže na náměstí Bratří Synků buďte opatrní. Nehoda je také na Pražském okruhu, je to havárie osobního vozidla do svodidel a je to exit 23. Třebonice, takže tady také velký pozor. No a ještě Vídeňská ulice, tady je hlášená dopravní nehoda, srážka cyklisty, zřejmě autobusem, a mělo by to být tedy na Vídeňské u křížení s ulicí u Krčského nádraží u benzínové čerpací stanice, a také druhá křižovatka je u Michalského lesa. Takže tady velice opatrně. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: A to už je hudební jmény po 20. hodině. Kygo a Dan Timinsky. Zaspívá Rita Ora. A budou tady Sunrise Avenue. Tak tolik k muzice, no a ještě téma. Kvůli válce na Blízkém východě zdražují opravy silnic a dálnic. Třeba ceny asfaltu někde stouply za poslední půl rok až na dvojnásobek. Jak to konkrétně dopadá na česká města a obce, tak to právě přiblížíme už za pár minut. Já jsem Petr Zajíček, pěkný večer. It's a

0: Silničářům se prodražují opravy silnic, je to kvůli cenám pohonných hmot, zemního plynu nebo asfaltových směsí a pojiv. Právě u asfaltu platí některé firmy proti podzimu až dvojnásobné ceny a připlatit si musí i města a obce, které opravují cesty. Některé z nich o stovky tisíc korun.
1: Vidíme deponie s kameniven, ze kterých nakladač dává do násypek,
2: říká vedoucí obalovny ve Středoklukách u Prahy Milan Vala.
1: No tuž to jde do boxů, kde se pak naváží to kamenivo podle receptury a pustí do míchačky.
2: Tam se pak do směsí přimíchává takzvané asfaltové pojivo. Za tunu nejčastěji používaného typu tohoto materiálu zaplatila firma POR, která obalovnu vlastní loni v listopadu necelých 8,5 tisíce korun. Letos v květnu to bylo přes 17 tisíc. Kvůli zdražení asfaltu se obcím a městům zvyšují také ceny za opravy silnic. Problém mají například v Sedlčanech na Příbram. Podle nezávislého starosty obce Ivana Janečka se třeba cena oprav ulice Na Potůčku zvýšila o stovky tisíc korun.
3: Vzhledem k situaci, že dochází ke zdražování ropných produktů, bude ta částka navýšena o 400 tisíc.
2: Původně měla obec zaplatit přes 6,5 milionu korun. Dražší budou také opravy dálnic, potvrzuje to generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
4: Díky tomu, jaká situace aktuálně je, třeba s ohledem na válečný konflikt na Dálném východě, tak je možné, že zde dojde určitému navýšení těch nejbližších jako měsících.
2: Přesná čísla ale zatím ředitelství silnic a dálnic nezná, dodává jeho mluvčí Jan Rídl.
5: Zhotovitelé kvalifikují uvedenou situaci převážně jako vyšší moc, současně ji často podřazují podle smlouvy i pod rizika objednatele.
2: Zvyšování cen asfaltu je podle stavby vedoucího Pavla Aksamita problém například pro stavební firmu Metrostav, která buduje jeden z úseků dálnice D7 z Prahy do Chomutova.
6: Je to v řádech podle mě tak 10-15%. Dělá nám to velký problém, jako se týče dopadu do ceny díla.
2: Kvůli válce na Blízkém východě se zvýšila také třeba cena pohonných hmot nebo zemního plynu. Richard Webs, Český rozhlas.
7: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
8: Zpátky do osmdesátek. Dire Straits a Brothers in Arms. Nebo Supertramp, Famous Last Words. Dire Straits nebo Supertramp. Vyberte si u nás na Facebooku.

0: Tak máme čtvrtek a to znamená, že už za půl hodiny po zprávách po 21. hodině tady bude náš pravidelný čteteční hudební speciál Praha žije. A jakýže živák tentokrát uslyšíte, tak hudební dramaturg Petr Jungmann sáhnul po osvědčené, vlastně dneska už živoucí legendě, dá se říci, irské kapele U2. Takže Bonovox u mikrofonu a skvělá formace za ním. A dáme si jejich koncert z roku 1987, takže téměř 40 let se vrátíme zpátky do doby, kdy vlastně byli těsně po vydání svého nejúspěšnějšího alba Joshua Tree. To samozřejmě věděli, že je nejúspěšnější až o mnoho let později. A dneska to ví 100%, ale tenkrát samozřejmě to netušili, nicméně v té době právě to album změnilo absolutně jejich životy a jejich kariéru. Takže si dáme z tehdejšího turné na podporu alba Joshua Tree živák z Paříže. Live from Paris, rok 1987 a kapela U2. Takže po 21. hodině tady u nás na Rádiu Praha.
1: Večerní Praha.
2: A Petr Zajíček.
3: Let them march again. Welcome to the paradise.
4: Cuatro abrazos y un café.

0: Rhythm is a Dancer, velký hit roku 1992 a to byly Snap. Blíží se světový pohár ve vodním slalomu v Praze. O medaile budou nejlepší závodníci planety bojovat v areálu v Troji od pátku do neděle. Mimořádná událost to bude pro jednu šumavskou rodinu.
1: Tenhle příběh by klidně mohl začít jako nějaké pohádky. Byl jednou jeden otec a ten měl 3 dcery. Jmenuje se Vladislav Galuška, v Tedražicích u Sušice vyrábí slalomové lodě, k vodě přivedl nejdřív Karolínu, pak Antony, nakonec i Báru a všechny to dotáhli až do národního týmu. Teprve 19-letá Bára letos poprvé.
2: Fakt jsem se hrozně snažila přes tu zimní přípravu a znamená to pro mě hrozně moc, že ta moje práce se zúročila a že na mě vlastně rodiče můžou být pyšní.
1: Čirá radost to ale u rodičů Galuškových být nemohla, protože zatímco Bára si v nominačních závodech účast na letošních velkých mezinárodních akcích zajistila, 25-letá Antonie z reprezentace po 7 letech vypadla.
2: Myslím si, že tuto atmosféru nějak jako extra nepoškodilo, že s Toničkou jsme schopní jako rozlišovat vlastně osobní život a sportovní život, takže si myslím, že jsme spolu v pohodě, ale určitě jí to jako hrozně mrzí. Mě to taky mrzí, že tady nemůžeme být spolu.
3: Přijde se sestra podívat a zafandit?
2: Jo, doufám, že jo. Říkala, že by tady měla být.
1: Antonie Galušková tedy může Báře tak trochu vrátit podporu z předchozích let, třeba z olympiády v Paříži.
4: Rozhodčí viděli, že tam nebyla celá hlava, jak by měla být 50-sekundová penalizace.
1: Kde vypadla v semifinále, ale brzy mohli konejšit starší Karolína i mladší Bára, které se pak sešly v našem studiu.
5: První věc, co jsme udělali, tak jsme ji objeli, celá naše rodina, protože tady je taťka, mamka, teta, strejda, ještě dva kamarádi z Tedražic, tak jsme udělali takový kolečko, objeli jsme ji, opusinkovali jsme ji.
2: A hrozně jsme toto nic se přáli a hrozně nás mrzí, že to neklaplo, ale to je jako náš malý bobánek.
1: A právě ještě menší Bára teď poprvé zažije světový pohár v Troji jako závodnice. V posledních letech mohla fandit Antonii a už předtím dnes už bývalé kajakářce Karolíně.
2: Já si pamatuju tady na Svěťáku v Praze, když jsem byla fakt maličká, že mohlo být třeba jako 7, 6, jak jsem tady prostě běhala furt okolo ní, nahoru a dolů, když jela a jak jsem vždycky byla hrozně pyšná, když se jí to povedlo a vlastně v průběhu těch mých jako let, co jezdím na vodě, jsem se vlastně oboma dvouma ségrama inspirovala a obě dvě mě posouvaly dál a dál, jak v tréninku, tak i v osobním životě a jsem ráda, že teda držíme takovouhle tradici Galušku tady na světě jako v Praze a no, doufám, že se nám to ještě povede s Toničkou, že bychom tam byli obě dvě někdy.
1: Přeje si Bára Galušková, díky ní se protahuje úspěšná rodinná série. Ve startovní listině světového poháru vodních slalomářů v Praze nechybí příjmení Galušková už od roku 2014. Jan Suchan, Český rozhlas.
6: Praha žije sportem.
7: Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
8: Na Rádio Praha.
7: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.

0: Tak to byly Maroon 5 na Rádiu Praha. 21 hodin jsou tady další dnešní zprávy a ve studiu Mirek Kasan. Mirku, stále hezký večer.
1: Hezký večer, Petře. Záchranáři v Praze mají za sebou nácvik, jak postupovat v případě srážky dvou lodí na Vltavě. Policie pátrá po účastníkovi dopravní nehody v Praze 8, při které byl zraněn chlapec na koloběžce. Maximální cena benzínu zítra mírně klesne, nafta může naopak zdražit. A zítra bude zpočátku zataženo s deštěm. Během odpoledne postupně proměnlivě oblačno, místy s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Večer se postupně vyjasní.
2: Radio Praha. Zprávy.
1: Pražští hasiči, zdravotničtí záchranáři a policisté dnes na Vltavě mezi železničním a Palackého mostem nacvičovali postup při srážce malé lodi a parníku. Během půl druhé hodiny se jim podařilo z vody dostat 33 figurantů. Kapitána parníku se srdeční arytmií přenesli přímo z paluby policejním vrtulníkem. Celou akci sledovala skupina pozorovatelů, která bude nácvik vyhodnocovat. Popsal nám to mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
3: Po celé této akci tak bude probíhat debriefing, kde právě bude rozebíráno všechno, co se v rámci této události stalo, co bylo dobře, co by šlo vylepšit, co by šlo zefektivnit.
1: Cvičení simulovalo reálnou situaci, která se v květnu 2019 stala v Budapešti. Policie pátrá po účastníkovi a svědcích dopravní nehody, při které byl v Praze 8 zraněn 11-letý chlapec na elektrické koloběžce. Na policejním webu o tom dnes informoval mluvčí policie Richard Hrdina. Nehoda se stala minulý čtvrtek po 14. hodině v ulici Na Hlavní. Černé auto, které vyjíždělo z areálu hotelu a restaurace, mu vjelo do cesty. Řidič ale po nehodě nezastavil a pokračoval v jízdě. Chlapec utrpěl zlomeninu zápěstí. Policie vyzývá lidi, kteří místem v té době projížděli a mají ve svých autech palubní kamery nebo mohou poskytnout svědectví, aby zavolali na linku 158. Přihlásit na policii se má i řidič černého auta, který byl účastníkem nehody. Maximální povolená cena za litr benzínu zítra klesne o 9 haléřů. Čerpací stanice ho budou moci prodávat na nejvýš za 41 korunu a 89 haléřů. Na svém webu o tom informuje Ministerstvo financí. Naopak za naftu si řidiče nejspíš připlatí. Litr bude moci stát až 39 korun a 97 haléřů, což je skoro o 50 víc než dnes. Za poslední týden pohonné hmoty v Česku zlevnily. Benzín o skoro korun 80 za litr, nafta o 2 koruny. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Většina států Evropské unie podporuje omezení tzv. Dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky, zároveň ale chtějí její prodloužení. Po jednání ministrů vnitra v Lucemburku to oznámil Lubomír Metnar z Hnutí ANO. Většina členských států Evropské unie chce podle něj, stejně jako Česká republika, z dočasné ochrany vyjmout Ukrajince podléhající branné povinnosti. Halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuel dnes čeká první venkovní čtvrtka v této sezóně. Česká atletka poběží večer na Diamantové lize v Římě.
4: To startovní pole je hodně nabitý, takže to nebude úplně snadné, ale určitě bych teda se chtěla přiblížit samozřejmě svýmu osobnímu rekordu, ale je to první závod, takže uvidíme, jak se to povede, jaký podmínky budou. Je to docela dost pozdě večer, takže to může mít na ten závod taky nějaký vliv.
1: Ženská čtyřstovka odstartuje v Římě ve 22 hodin a 15 minut. Hlavní program na olympijském stadionu začíná právě v těchto chvílích a závodit budou i další tři Češi. Oštěpař Jakub Vadlej, tyčkařka Amálie Švábíková a výškař Jan Štefela. Večer a v noci bude v Praze zataženo, postupně s deštěm, zpočátku výjimečně s možností bouřky. Ochladí se na 14 až 12 stupňů Celsia. Zítra ráno a dopoledne bude zataženo s doznívajícím deštěm. Během odpoledne postupně čekejte proměnlivou oblačnost a místy přeháňky. Večer srážky ustanou a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí k 19 až 21 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Rádio.
5: Rádio Praha žije.
0: Dobrý čtvrteční večer na Rádiu Praha. Každý večer vám hrajeme jiný hudební speciál a čtvrtek patří muzice naživo. Jdeme na koncert jedné z nejúspěšnějších skupin všech dob. Dnes večer budou na Praze U2. Z turné k desce, která z nich udělala největší hvězdy své doby a nesmrtelnou legendu The Joshua Tree. Ta vyšla 9. března 1987 a hned 2. dubna vyjeli U2 na turné. Celkem 109 koncertů po celém světě. Přes 3 miliony lidí je tehdy viděli v akci jako vycházející senzaci. Díky úspěchu alba už byli schopni naplnit arény a stadiony, což bylo pro kapelu docela nové. Co zůstalo, bylo minimalistické pojetí koncertu. To ještě nepotřebovali obří kulisy, gigantické obrazovky, laserovou show a opulentní produkci. 4. července 1987 vystoupili na slavném pařížském hypodromu ve Vincennes pro 40 000 diváků. Zahráli samozřejmě songy ze všech 4 předchozích desek a přidali ty tehdy nové z LP The Joshua Tree. Nálada byla od prvního okamžiku strhující a Bono mohl naplno ukázat, jaký je showman. Jeho charisma tenkrát strhlo davy a tomu zůstalo, což z něj činí jednu z nejvýznamnějších osobností rockové muziky. Tady jsou U2 Live from Paris z roku 1987.
5: Rádio Praha žije.

Bonsoir Paris. Je vous aime. Merci à tous. Pride in the name.

0: Thank you. Good night. Merci beaucoup. Thank you. Thank you very much. Thank you. Good night.
1: Rádio Praha žije. Je 22 hodin. Odbory na úřadu vlády budou zítra stávkovat kvůli plánovanému přesunu některých agent na ministerstva. Dagmar Havlová odstupuje od dohody o spolupráci na projektu knihovny Václava Havla. Na pobřeží chorvatské Istrie zahynuli 4 Rakušané při pádu malého letadla. A zítra bude zpočátku zataženo s ustávajícím deštěm, odpoledne postupně proměnlivě oblačno, místy s přeháňkami. Večer se postupně vyjasní a naměříme nejvýš 21 stupňů.
2: Radio Praha. Zprávy.
1: Odbory na úřadu vlády vyhlásily na zítřek stávku. Agendy duševního zdraví, protidrogové politiky nebo ochrany lidských práv jsou podle nich v ohrožení. O jejich budoucnosti odboráři ještě ráno jednali s vedoucí úřadu Tinde Bartou. Vláda ale i po schůzce dál trvá na přesunu agend z úřadu vlády na ministerstva.
3: Bárta na ranním jednání řekla, že přesun útvarů už nejde zastavit. Podle mluvčího stávky Ondřeje Medala proto nešlo o dialog.
4: Pokud budou delimitační protokoly podepsány, půjde o nevratný krok. Jednat o zárukách až po podpisu protokolu působí spíše jako potvrzení již učiněného rozhodnutí než skutečný dialog.
3: Do práce tak v pátek nepřijde zhruba 50 zaměstnanců dotčených změnami. I premiér Andrej Babiš z ANO řekl, že rozhodnutí o přesunu je neměnné.
5: Ale nějaké stávky nebo protesty jsou úplně zbytečné, protože my jsme se tak rozhodli.
3: Podle Babiše agendám změna naopak pomůže a posílí je. Jakub Vejk, Český rozhlas.
1: Manželka bývalého prezidenta Dagmara Havlová opouští knihovnu Václava Havla. Exkluzivně to potvrdila Českému rozhlasu. Podle svých slov se z projektu rozhodla odstoupit po vleklých sporech mezi ředitelem Tomášem Sedláčkem a týmem zaměstnanců a správní radou. Dagmar Havlová tak následuje sponzory knihovny Zdeňka Bakalu a Karla Komárka. Pražský magistrát zveřejnil upravenou verzi územní studie, která stanovuje budoucí podobu zástavby na brownfieldu Bubny Zátory mezi stanicemi metra Vltavská a nádraží Holešovice. Developeři tam plánují stavět tisíce bytů, město zase u metra Vltavská chystá budovu Filharmonie. Dokument vychází z dřívější studie z roku 2020, kterou město upravilo na základě jednání s Prahou 7 se správou železnic a s dalšími aktéry. Připomínky k materiálu mohou lidé podávat do 13. července. V tiskové zprávě to dnes sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Ocenění v hlavních kategoriích ceny Dětský čin roku letos získalo 7 dětí a 1 třída. Předání cen na Staroměstské radnici v Praze se zúčastnil i prezident Petr Pavel. Mezi oceněnými byla například dívka, která pomohla starší paní po pádu, chlapec, který svého dědečka učí, jak se bezpečně chovat na internetu, nebo autorka projektu, ve kterém starší děti ve škole pomáhají prvňáčkům. Výherci Dětského činu roku získali věcné dárky od partnerů projektu a pro svou školu také šek v hodnotě 10 000 korun na nákup školních pomůcek. Čtyři lidé dnes zahynuli při letecké havárii na severním pobřeží Jaderského moře v Chorvatsku. Nehoda se podle veřejnoprávní stanice HRT stala u istrijského města Medulin, kam malý letoun registrovaný v Německu mířil. Podle rakouské rozhlasové a televizní stanice ORF odstartoval z letiště v tyrolském Nikolsdorfu a na palubě byli rakouští občané. Příčiny neštěstí zatím nejsou známé. O titul na Grand Slamovém Roland Garros si zahrají polská senzace turnaje Maja Chvaliňská a ruská tenistka Mira Andrejevová. 24-letá kvalifikantka Chvaliňská porazila v dnešním semifinále 7-6 a 6-4 Rusku Dianu Schneiderovou. Osmá nasazená Andrejevová zdolala 6-1 a 6-3 Ukrajinku Martu Kostyukovou. Večer a v noci bude v Praze zataženo postupně s deštěm, zpočátku výjimečně s možností bouřky a s nejnižšími teplotami kolem 13 stupňů Celsia. Zítra ráno a dopoledne bude zataženo s doznívajícím deštěm. Během odpoledne postupně čekejte proměnlivou oblačnost a místy přehánky. Večer srážky ustanou a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty zítra vystoupí k 19 až 21 stupňům.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
2: Rádio Praha.

hrál už v roce 1917. Stadion má za sebou i jednu obrovskou tragédii. V roce 1934 zachvátil hlavní dřevěnou tribunu ničivý požár.

0: 7 dalších hitů v Top 10 plus 5 nasazených. To je náš čárt.
1: Hit týdne.
0: Pořadí sestavujeme z vašich hlasů.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
0: Další vydání zase v neděli po 9. večer.
2: praha.rozhlas.cz.

0: One day she returned to my side.
1: Pražákům je hej na Rádio Praha.
2: Pražákům je hej.
1: Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta.
2: Pražákům je hej.
1: Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň
1: na Rádiu Praha.
2: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
3: Vystudovala žurnalistiku a během své kariéry působila zejména jako zahraniční zpravodajka. Reportovala z mnoha válečných konfliktů. Působila například v Afghánistánu nebo Čečensku. V roce 2001 založila sdružení Berkat, které pomáhá lidem v nouzi. Napsala také několik knih a za svou práci byla mnohokrát oceněna. V současné době píše pro deník N. Naším hostem bude už za chvíli Petra Procházková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do pořadu Až na dřeň dnes přišla novinářka Petra Procházková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Když jsem se na vás chystala, tak jsem si mimo jiné vzpomněla na svou dávnou učebnici nebo skripta ze žurnalistiky, kde byla taková ikonická kapitola o válečném zpravodajství. A vím, že my jsme si z toho tenkrát všichni zapamatovali to doporučení mít vestu se spoustou kapsiček. A vlastně jsme asi nikdo ani nepředpokládali, že něco takového bychom dělali. A vlastně mě napadlo, jestli se dá podle nějaké učebnice nebo něčeho vlastně připravit na to válečné zpravodajství, na to, co tam člověka jako opravdu čeká.
2: No tak trošku asi ano, v nějaké takové ty praktické základy. Já jsem taky si četla kdysi takovou příručku ještě v 90. když jsem jezdila hlavně do té čečenské války. A takové ty zásady, jak se máte a nebo nemáte pojistit a že si máte vzít a jakou neprůstřelnou vestu a co máte dělat, když je nálet, tak to má nějakou teoretickou přípravu. Většinou se pak chováte jinak, nebo aspoň já, protože strach a stres a buď máte těch zkušeností víc, nebo míň, to vás všechno ovlivní, takže vy třeba víte, co máte dělat, ale uděláte to trochu jinak. Ale možná je dobrý fakt něco předtím přečíst.
1: A jak jste to měla třeba vy, když jste poprvé vyjela z té teplé pražské redakce někam pryč?
2: Ono je to dneska hodně jiné, protože já jsem poprvé vyjela v dobách, kdy ještě nebyly ani mobily. A vy dneska, co vidíte na sociálních sítích, třeba co se týče války v Iránu nebo války na Ukrajině, tak tam vidíte vlastně víc, než jsme my kdykoliv dokázali ukázat jako novináři, protože dneska je takovým hitem dát si goukameru na přilbu, dělají to vojáci, kteří jsou v přední linii, nebo se goukamera připevňuje na drony a dneska už se hemží internet stovkami a stovkami tisíc záběrů dronu, jak nalétává na člověka a zabije ho. To samozřejmě je obrovský posun i v té etice ukazování války, zobrazování války a tohle novináři jednak nikdy neměli možnost dělat a jednak nikdy nedělali. Takže já, když jsem odjela, moje první fronta nebyla v Čečensku, ale byla v Abcházii, bylo to v roce 1992 a já jsem byla úplně nepřipravená, protože jsem nikdy předtím nic takového neviděla, jenom ve válečných filmech.
1: Vy jste vlastně zmínila jednu zajímavou věc a můj muž to s oblibou komentuje, takže dneska je vlastně každý takovým médiem. Každý si opravdu může nasadit tu kameru, vzít ten telefon, něco natočit a bez jakéhokoliv ověření to vlastně dát do světa. A dost těžko se v tom orientuje. Máte s tím třeba i vy jako ostřílená novinářka problém? A to nemluvím o tom, že se objevují videa, která jsou jenom AI vytvořená.
2: Mám s tím velký problém. Já říkám našemu fotografovi z deníku N, Gabovi Kuchtovi, ty už nikdy nebudeš nikde první jako fotograf, protože první bude ten, co bydlí v tom baráku, k jemuž sousedovi přiletla raketa nebo dron a on to natočil. Dneska 99,9% fotografií a videí takových těch opravdu atraktivních uvozovkách, které zaznamenávají přímo útok, není od novinářů. Vy prostě nemůžete, to je obrovská náhoda. Nám se to stalo s Gabem dvakrát za celou dobu, co jezdíme na Ukrajinu, že jsme byli téměř přítomně nějakému útoku a vlastně to ani nechcete, protože to riziko, že to bude váš poslední záběr, je opravdu veliké. Takže náš úkol je teď trochu jiný, než byl právě v těch devadesátkách válečných zpravodajů, kteří naopak jako pásli potom být první a být opravdu v té první linii a zaznamenávat to dění. My teď spíš máme, jak jste to správně jako nadnesla, vést toho čtenáře, který se topí v záplavách různých podivných informací, které jsou buď umělá inteligence nebo ne, ale jsou nějak zařazené do nějakého jiného kontextu. Protože vy nepoznáte, jestli ten útok je na Ukrajině nebo v Rusku. Tam záleží hodně na tom, co je pod tou fotkou napsáno. Leckdy to opravdu nelze rozeznat. A náš úkol je provádět právě čtenáře, kteří o to stojí, orientovat se v té realitě tak, aby jsme uváděli věci na pravou míru, uváděli je do kontextu a ověřovali. Jako fakt ověřovali, jezdili na ta místa, ptali se lidí, kteří byli svědky té události, ptali se analytiků, ptali se lidí, kteří tomu rozumí a celé to dávali dohromady a vytvářeli z toho něco, co je aspoň trochu podobné pravdě.

0: A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
2: Liší se třeba i přístup lidí na těch místech k novinářům. Právě i třeba kvůli tomu, že opravdu točí, fotí spousta lidí, kteří nejsou těmi novináři.
3: No, to bych vlastně ani neřekla. Liší se přístup lidí v čase a to jsem zaznamenala, že to bylo podobné v Čečensku jako na Ukrajině. Když ta válka začala, tak ti lidé se obracejí k novinářům skoro jako k nějakým spasitelům, kteří jejich neštěstí donesou do světa. Ano, teď už je to míň, protože samozřejmě ti lidé jsou na sociálních sítích a myslí si, že to dokáží sami, ale pořád je tady obrovský rozdíl, především mezi světovými agenturami a velkými novinářskými projekty, jako jsou New York Times, Reuters, BBC, který má obrovský dosah, tak novinář z takového média, když přijede na místo, tak lidé mu velmi ochotně sdělují své příběhy, protože mají pocit, že tím, že se to řekne do toho světa, tak se něco může změnit. Jenomže jakmile ta válka trvá pár let, tak oni chápou, že to moc velká změna není, to, že vykřičí svou bolest a že se jí světová veřejnost dozví. Zjistí, že ona jí ví a že ta reakce je jednak omezená a jednak stále menší. Lidi si zvykají na to, že se jí neštěstí děje třeba za humny. Nejdřív jsou šokovaní, jak to bylo u nás, a pak propadají do takové apatie. To se prostě strašně posunuje. Ale to prostě nevadí. Jako my musíme stejně válku dokumentovat nejen kvůli tomu momentálnímu zájmu, ale novináři, a to se někdy zapomíná, slouží i jakési archiválie, potom ty novinářské články, které vlastně dokumentují to, jak ta událost probíhala, a dodnes těžíme z toho, co novináři udělali za druhé světové války.
2: A vy jste tady před chvílí říkala, že ti lidé v těch krizových oblastech říkají novinářům věci ve snaze něco změnit. A já si říkám, že možná i proto třeba někteří novináři ty své texty publikují. Měla jste to tak? Chtěla jste svými texty něco jakoby měnit nebo v úvozovkách jenom informovat?
3: No, já jsem z toho trochu vyrostla, z té touhy jako zachránit svět.
2: Takové to spasitelství, se kterým tam člověk možná jako jede.
3: Protože ano, ale to si myslím taky, že je trochu generační záležitost, že přece jenom novináři, když začínají a jezdí tady, začnou jezdit do těch oblastí, v těch devadesátkách to rozhodně nebylo tak zvykem. Já jsem byla takový jednooký mezi slepými králem, zvláště v tom českojazyčném prostředí, protože my jsme se to ani na fakultě nějak neučili, nějakou válečnou nebo krizovou novinářskou a moc i těch dívek se do toho nepouštělo. A ano, byl to, když vidíte, jak se děje někomu neštěstí, vidíte zraněné děti, zvláště u těch civilistů, je to velmi jako emotivně silný zážitek. A vy máte pocit, že chcete napsat článek, aby si ho v Evropě ti politici třeba přečetli a řekli si, ježišmarja, to jsou věci, jdeme a prostě řekneme těm Rusům, ať toho nechají, nebo že já nevím co. Jenomže se nic takové ve velké míře nedělo a to byla určitá jako frustrace. To jsem měla takový období jako velké frustrace, že jsem i skoro rok vlastně nepsala do novin, založila jsem si tam dětský domov a psala jsem si knížku, trošku jsem si potřebovala od té novinařiny odpočinout v tom smyslu, že jako máte pocit, že vy něco děláte, riskujete a ono to vůbec nemá žádný smysl. Pak pochopíte, že ten smysl je trochu jiný než momentální akce. Že napíšete článek a druhý den je konec války. Tak to prostě nefunguje. A druhá věc je, že mi došlo to obrovské nebezpečí tomu, když začnete novinařinu jako její prvotní úkol informovat o tom, co se děje pravdivě, podřizovat snaze něco změnit. A začnete se z kategorie novinář přesouvat do kategorie aktivista. Což si myslím, že je obrovský problém současné i české, i jiné, ale především české žurnalistiky, kterou víc sleduju. A on z toho asi každý trochu vyroste, někteří teda ne, ale většina lidí z toho vyrostou, ale ta mladší novinářská generace, a je to pochopitelný, měla jsem to taky, chce daleko víc svět měnit a mít vliv na to, co se děje. A já se jako ubírám už přece jenom v tom přesvědčení, že mám já do něčeho zasahovat.
1: Ejo.
4: Baví vás rock?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rock je náš.
5: Rock je náš.
6: Rock je náš.
4: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
5: Rock je náš.
1: Jedině na Rádiu Praha.

0: na dřeň.
1: Vy už do zahraničí a do krizových oblastí jezdíte strašně moc dlouho. Mění se to prožívání vaše těch cest? Může se tady vlastně dostavit něco jako rutina, že už vás tam nic nepřekvapí? Nebo je to vždycky cesta jako do velkého neznáma?
2: No, skoro vždycky mě něco překvapí. Hmm. Tak mě vůbec válka na Ukrajině překvapila úplně zásadně, protože já jsem ještě den před tím dramatickým únorovým dnem, kdy Rusové zaútočili plošně na celé území, prostě nevěřila, že ta válka bude mít tuto podobu, té velké, opravdu celoplošné války. Myslela jsem si, že to bude pořád drženo v těch mantinelech lokálního konfliktu na východě a na tom Azovském pobřeží. Ale Ukrajina je zase úplně jiná válka než já, všechny, které jsem prožila od východního Timoru přes Afghánistán, právě po ty kavkazské války. To je válka, která se nejvíc ze všeho podobá opravdu jako druhé světové válce v tom malém měřítku. Jo. A ona sice je pořád svým charakterem lokální konflikt, který se stává stále více takovým latentním, dlouhodobým lokálním konfliktem. Ale daleko víc než ty války, které jsem předtím sledovala a ze kterých jsem reportovala, zasáhl celou Evropu a vlastně i Českou republiku i třeba tím přílivem uprchlíků nebo tím, kolik lidí z České republiky jako dobrovolníci na Ukrajinu jezdí. Takže daleko víc nás zasahuje.
1: Teď jsem do studia přišla usměvavá žena, které svítí oči, která o sobě říká, že je velká životní optimistka. Odjíždívá do těch krizových oblastí trochu jiná Petra Procházková, která se musí malinko třeba obrnit, aby jí to tam nesemlelo, aby jí ten strach třeba nesevřel, aby vydržela tu tíži, která se tam na ní nahrne?
2: Já jsem se naučila jednu důležitou věc, protože úplně jako gromí práce už hodně dlouho spočívá v tom, že naslouchám lidem, kterým se něco strašného stalo. Já už úplně ani to teď vlastně jak i z těch důvodů, které jsem řekla, že jako vlastně si tu první linii reportují ti vojáci a už ani fyzicky ve svých 62 nemám na to, abych jako žila s vojáky v zákopech. Takže úplně se nehrnu do té přední linie. Dneska taky ta novinářská práce fakt vypadá trošku jinak, ale to mi zůstalo to naslouchání lidí, kteří žijí v nějaké nebo prožili nějakou dramatickou situaci, něco strašného se jim stalo, nebo žijí, já nevím, v Chersonu, v Dněpru, ve vesnicích, které jsou ostřelované, vy tam přijedete a oni využijí ty chvíle, kdy tam jste a teď vám to valí jako do hlavy. Tak to je něco, co mě dříve jako dělalo potíže v tom, že já jsem měla pocit, že ten konkrétní případ třeba té mámy, které zabili dítě, že to musím nějak řešit, jo? Že mám napsat ten článek a pak ještě jako někomu říct, aby jí pomohl, protože v tak strašné situaci, jo? Nebo lidi, kteří přišli o všechno, teď je najdete někde úplně na ulici, bez nohy, bez ruky. Pořád jsem měla pocit, že to konkrétní musím řešit. Tak to jsem se naučila, že nemůžu. Můžu doufat, že si to někdo přečte, ten článek, a že se někdo obrátí na nějaké organizace, které to mají v popisu práce, ale nemůžu jakoby na té cestě tím světovým neštěstím sbírat všechny ty nešťastní lidi a tahnout si je za sebou na té svý káře, protože už by byla hrozně přeplněná. A

0: Vlastně, když chcete pomoct všem, tak nepomůžete nikomu, jo? Protože to je obrácený, pomůžeš jednomu člověku a pomůžeš celému světu a naopak to platí taky. Nemůžete se snažit pomoct celému světu, protože to prostě není ve vašich silách a pak se stane, že budete pomoc potřebovat sama.
1: Kde potom tu káru, byť na ní třeba není to všechno, vysypete, aby jste se opravdu z toho nezbláznila, protože já přiznám se, že některé ty příběhy, které jsem asi tak jako rozečetla během té přípravy, jsem ani nebyla schopná dočíst.
0: Jsou příběhy, které jsou sami o sobě dost dramatický a šílený a kde se shodou okolností různých najednou podaří tomu člověku, ale ne mýma rukama, ale cizíma rukama, ale jako mojí zásluhou v úzovkách tím, že prostě jsem na něj narazila, tak se podaří jeho osud zlepšit. Třeba máme takový případ Bohdana Gadzeviče, což je ukrajinský voják, který přišel o obě ruce a jednu nohu. Jeho příběh jsme popsali několikrát, sledujeme ho a podařilo se, že se ozvali lidi právě přes občanské sdružení Berkat a vyzbírali mu na ruce. A on najednou má auto, má manželku, má ruce, jeho život se zásadně změnil. Jako jasně, těch bezrukých, beznohejch jsou tam tisíce, ale kdybychom se snažili pomoci vícero než tomuhle jednomu, tak by to nedopadlo, tak prostě to nedokážem.
2: Hit týdne. Číslo jedna.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Vy jste během svých cest potkala spoustu lidí, kteří jsou schopni udělat neuvěřitelně strašné věci. I spoustu lidí, kteří jsou schopni udělat neuvěřitelně dobré věci. Jak moc se proměnil váš pohled na člověka jako takového?
2: No, já mám takový pocit, že jsem opravdu potkala strašně málo lidí, kteří byli úplně jako ztracený. Jo. Jako když bych asi pátrala v jejich životě, tak bych tam našla nějaký kořen, kde se stalo to, že se proměnili nějaké opravdu jako zrůdy, bezcharakterní nebo velmi kruté lidi, kteří si ospravedlňovali činy, jako je obsazení nemocnice a týrání žen v porodnici, braní rukojmích v podobě dětí školních. Že to ospravedlňují nějakými vyššími morálními principy, jako oni bombardují naše vesnice, tak my jim jejich děti prostě vememe jako rukojmí a vyhodíme jim do povětří. Jo? Tak takových lidí, kteří vůbec s nima ani v této situaci žádné svědomí jako nehnulo, jsem potkala hodně málo. I na Ukrajině potkáte lidi dneska, který zjistíte, že tam jsou třeba proto, aby kšeftovali na frontě s lidským neštěstím, prodávali humanitární pomoc. To je prostě v každý válce. Ale nejlepší je, když se s takovým člověkem začnete bavit a šťourat se v jeho pocitech, v jeho minulosti, proč to dělá, co se stalo, tak tam vždycky najdete cestu, kterou šel a došel až k takovému stavu, ve kterým je málo kdy, jako se stane, že se někdo narodí a už je předurčen k tomu, že to bude masový vrah. A tyhle lidi mě hrozně zajímaly, jejich cesta k tomu, co my označujeme jako třeba terorista, tak ta mě vždycky strašně zajímala.
1: Jsou takový lidé ochotní se bavit?
2: No jak kdy? U těch teroristů je to snaží, protože oni většinou nějaký ideologický důvod, proč teroristy jsou.
1: A mají jako potřebu to
2: sdělit.
1: A
2: oni to chtějí sdělit, jo. Proto je i taky velmi ošajstlich, když řeknu jako spisovně, dát jim možnost
1: To je to, co chtějí.
2: Promlouvat. Ale myslím, že není cestou, a takové pokusy tady byly, jak v západní žurnalistice, tak i v Rusku, zakázat rozhovory úplně s nima dělat. Já jsem udělala jich pár, byl to jeden z důvodů, proč mě vyhostili z Ruska. Ale myslím, že tam je možnost nestat se jich hlásnou troubou a zároveň nějak vysvětlit, proč. A tady na Ukrajině zase bylo třeba zajímavé, my jsme dělali takový velikánský materiál o dezertérech. Někdy to byly příběhy srdcerivný, kde prostě vidíte, že je to jediný syn mámy, která ho uprosila na kolenou, sehnala 20 tisíc dolarů a asi se chovala stejně, jako bych se chovala já, když se tak jako probírám ve svých mateřských pocitech. Ale pak tam taky byli lidi, kteří z toho měli obrovský kšeft. Mluvili s námi anonymně. Skoro každý člověk chce někomu něco říct. Musí mít důvěru, že ho nezradíte, že ho neprásknete, že si tím neuškodí, ale možná taky chce ulevit svýmu svědomí. Většinou vám vysvětlují, proč to dělají. Ty, který za to berou těch 20 tisíc dolarů, za to, aby převedli přes hranice mladého Ukrajince, který je povolán do armády, tak aby ho převedli přes Tisu do Rumunska, tak vám tvrdí, že to dělají kvůli těm maminkám a že těch 20 tisíc jsou náklady. Ale ono to tak není samozřejmě. Peníze vládnou světem. Nám to trvalo rok, než jsme rozkryli a přesvědčili některé ty aktéry, aby s náma promluvili. Tak, taková mravenčí práce.
0: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Až na dřeň.
1: Hostem pořadu Až na dřeň je dnes novinářka Petra Procházková. Vy jste toho viděla strašně moc. Jak moc vám všechny ty zážitky pomohly přečkat vaše vlastní okamžiky, kdy vám nebylo dobře? Kdy vám prostě hodil ten pomyslný osud ty klacky pod ty nohy a musela jste najednou prostě jít úplně jinou cestou, všechno změnit?
2: Já vlastně jako nevím, ten svůj osud si jako fakt každý táhne sám. Možná některé věci, které se týkají, nevím, různých jako osobních, bych řekla, jako tragédií v úvozovkách, protože když vám umře 90-letá babička, tak je to smutný, ale není to tragédie v tom pravém slova smyslu. Tak já jako jasně, já to říkám i svým synovi, hrozně mu tím lezu na nervy. Když mu říkám, podívej, jako tohle není tragédie. Tragédie je, když tamhle umře prostě 10 vojáků, kterým ještě není ani 30 na frontě v úplně nesmyslný válce. Jo? Tak jsem mu to říkala, když šel na maturitu, že jako, ale tím ho asi moc nepozbudím, protože to je právě jako hrozně těžký. On si každý to svoje individuální neštěstí si vždycky prožíváte nějak, jenom si to rozumem můžete nějak relativizovat, jo. A tak moje největší průšvihy se staly právě, můj druhý manžel zmizel, pravděpodobně ho Rusové někde zabili v Grozným, v hlavním městě Čečenska. A to si jako neříkáte, to není tak hrozný, protože i jiným umřel manžel, jako jo, takhle si to prostě neřeknete. Ale zároveň hraje tom určitou roli to, že v tom jakoby nejste sama, jo? Že jsou kolem vás lidi, kterým se stalo ještě něco horšího, nebo prožívají prostě nějaký drama. A přece jenom třeba to společenství žen v takovýchto situacích bývá podpůrné. Blbý je být sám. A vidíte, že někdo jako to překonal a jede dál a teď si našel nějakou aktivitu, která mu v tom pomáhá, tak je to hrozně jakoby povzbuzující. Takže asi ta definice neštěstí se vám relativizuje.
1: Přesto měla jste někdy fakt krizi, kdy jste si říkala a už ne, už prostě nepojedu, už nemůžu, už je to nad moje síly.
2: No, měla jsem určitě v Čečensku, ale to bylo způsobeno tím, že ta válka trvala hrozně dlouho, že začala v prosinci 1994, já jsem tam hned vyrazila, věnovala jsem se jí strašně moc té válce, část toho období jsem dokonce bydlela v Grozném a najednou byl rok 99 a už to trochu začíná být jako teď s Ukrajinou, jo. Že jako nabízíte různá témata a teď vám v těch redakcích říkají, ty jo, ale to už jsme měli. Pabla, pamatuju si, v Grozném exhumovali hromadný hrob a oni se tak zamysleli a říkali, no záleží na tom, kolik tam najdou mrtvých. A já jsem si v tu chvíli uvědomila, že pro ně už je to otázka jako té kvantity, ale že největší neštěstí je ten jednotlivec vždycky. Jo. Že jakmile začnete psát svodky z fronty, umřelo dneska 80 lidí, 92 zraněno, to už vůbec nikoho jako nezasáhne. Ale ten jednotlivý osud je vždycky důležité na něm ukázat právě to celkový neštěstí. A když se tohleto začalo dít, tak mě to strašně jako naštvalo, protože ta vaše práce, vy se tam jako fakt snažíte a teď vidíte, jak jsou ty lidi nešťastní a sdělujou vám své příběhy a on vám je pak ani nikdo nevotiskne.
1: Vy jste těch textů napsala strašnou spoustu za celá ta léta. Žijete vlastně potom ještě s tím článkem, když ho vydáte dál, sledujete, jak moc se čte, teď se říká klika, jak na to lidé reagují, čtete si třeba ty diskuze pod ním, anebo to prostě pošlete ven a tím to končí?
2: No něco mezi. Diskuze si nečtu, protože to by mě asi rozčilovalo, ale někdy na Facebooku se mrknu a vlastně buď mi tam lidi nadávají, nebo mě chválí, ale moc si to nezasahuju do nich nikdy. Dřív, když byly papírové Lidové noviny, no tak pak jsem třeba přijela z těch cest a teďka moje máma schovávala ty noviny a tak já jsem se koukala, jak to hezky vypadá s těma fotkama, jak to udělali a tak. Dneska je ten článek hodinu dvě na té homepage, kde si ho lidi jako možná kliknou a teďka vidíte, jak jako se dějí jiný věci, hlavně domácí.
1: Tak to klesá
2: a to jako
1: klesá.
2: Začne padat a si říká, tyjo, když jsem to psala 3 dny a pak najednou tam není ani vidět. A je konec.
0: Rádio Praha 107,1.

0: na dřeň.
1: Byl třeba i tohle ten důvod, proč jste vydala ty své knížky? Ty přeci jenom jako jsou papírové, někde v knihovně zůstanou.
2: Určitě, ty knížky, každá má jiný důvod. Hmm. Ta poslední Cesta Rusů k válce, to nebyla moje iniciativa, ale iniciativa našeho pana ředitele Honzy Simkaniče, který jednoho dne přišel a řekl, že ty rozhovory, které jsem udělala, že by se měly sebrat a vydat jako kniha. Já jsem k tomu teda něco dopracovala, napsala úvod, opentlili jsme to, ta knížka není úplně jenom jako sebrané rozhovory. Je tam mnohem víc věcí a to ano, to byl ten důvod, co říkáte. Já jsem jakoby cítila, že je dobré přesně tyhle rozhovory s Rusy, kteří mají jiný pohled na válku na Ukrajině, jiný pohled na Evropu, než my, než ta naše bublina, liberální, dejme tomu, novinářská, a nebo i ukrajinská, protože teď jsme v tom spolu s nima, v tom jakém pohledu na ten konflikt a na jeho kořeny, tak mně přišlo důležité to mít v té knize a udržet to, zaznamenat to, protože až ta válka skončí, začneme hrabat v těch důvodech. A tady v té knize jsou, myslím, docela pěkně shromážděné. Ale třeba knížka Frišta, kterou jsem napsala v Afghánistánu, ta vznikla z jiného důvodu, a to hlavně proto, že tam nebyla elektřina a já jsem tam po večerech prostě nemohla psát na počítači. Takže jsem si rukou psala takové poznámky jako zážitky spíš osobní, které jsem v tom Afghánistánu prožila, a potom hlavně jako do novin nemůžete dát všechno. Zvláště z toho afgánského prostředí je to problém, protože Afgánci jsou hrozně citliví na svoje soukromí a na svou jako intimitu. Proto mají ty vysoký zdi a mýho muže, který je Afgánec, nejvíc, když přijel do České republiky, šokovali ploty. Jakože tam je vidět na tu zahradu.
1: To vůbec nechápe. Nízké nebo někde nejsou žádné.
2: Průhledné, nízké a žádné, no to vůbec nechápe. Jo. Úplně jako z toho byl vedle a dodnes je. A v Afghánistánu máte vysoké zdi, protože ta zeď je svoboda. Za tou zdí vy nemusíte mít burku, můžete tam hádat s manželem, třeba ho i terorizovat, ale to nesmí nikdo vidět. Takže já jsem nemohla tyhle příběhy, protože jak jsem žila v afgánské rodině, nemohla jsem ten příběh té rodiny zveřejnit. To by nepřežili a bylo by to hrozně necitlivý vůči nim. Takže já jsem z toho udělala fabulaci, zamutala jsem těch příběhů víc dohromady, aby se nikdo nepoznal, a napsala jsem jako beletry.
1: A to už nevadilo.
2: To nevadilo, že tam nikdo nepoznal, poznal se tam jenom můj tchán, který zemřel, a tomu to nevadilo. To byl takový řek Zorba a ten šel do každého takového dobrodružství se mnou. Jinak se tam snad ti lidé nepoznávají.
1: Chystáte nějakou další knihu?
2: Ani ne. Já mám teďka ten deník, já bych hrozně chtěla pracovat ve čtvrtletníku nebo v ročence nejradši. Protože ten deníkářský rytmus, já už jsem v deníku N nejstarší žena. A ten deníkářský rytmus, to je, můj pan vedoucí Honza Kudláček tomu říká, jdeme do kolbenky. Jo. Takže já fakt stávám v 6.15 každý den. Mě občas lidi zvou na besedy a teď jako přijďte tamhle a přespíte a půjdeme na výlet. A mě už to jako i naštve, už jsem na ně někdy třeba říkám, ale prosím vás, já chodím normálně do práce. Já jako můžu večer přijet na besedu, ale druhý den v 6.15 musím vstát a do 9 musím mít přípravu, co ten den budu dělat, a v 9 jdu na poradu a končím kolem 11. večer. Takže jako je to hrozně časově náročný. A psát knihu, mě si někdy říkám, ty jo, ještě jako ráda bych, ale jako to je, jak když horníkovi řekne, ať přijde domů a ještě si zahází uhlím jako doma pro zábavu. Mám taková dva je témata, ale nedokážu to v tomhle tempu. Nedokážu si na to najít čas.
1: Ale jak se tak na vás koukám a jak vám svítí ty oči, tak vás to pořád dost baví, řekla bych.
2: Jo, mě ta deníkařina baví, tak to bych mohla bych odejít, že jo, někam, nebo bych mohla jít do důchodu, nebo já nevím, nebo psát právě knihy, když těžko se tím člověk u nás uživí, ale mě baví sledovat, co se děje. A když už to sleduju, tak pak už to nějak napíšu, to už je jenom fakt řemeslo.
1: Na co se teď nejvíc těšíte?
2: Těším se na svoji společnou polodovolenou s manželem. Chceme si koupit nenápadný malý obytný vůz a vyrazit, pokud to půjde, tak zkusit i Irán. Určitě bychom chtěli zajet do Azerbajdžánu, což je taky zajímavý problém, že Azerbajdžán má od covidu zavřené pozemní hranice, takže to je výzva. No a Gruzie, Arménie, situaci poté, co Azerbajdžán dobil zpátky Karabach, podívat se na to z obou stran. Uvidíme, kdo nás kam pustí, ale na to se strašně prostě těším. Na tuhle cestu.
1: Vy jste asi nikdy nebyla na úplně obyčejné dovolené, jak si to spousta lidí představuje, pláž, lehátko.
2: Byla jsem v Chorvatsku. Když se nám narodil s manželem náš syn Zafar, tak jsem vzala našeho synovce afgánského, který mu bylo tehdy asi 11, a toho maličkýho Zafárka a manžela, a jeli jsme, dokonce myslím, že dvakrát jsme byli v Chorvatsku, nejednou v Černý hoře. A tam jsme jeli jako na pláž a pro mě byl zážitek pozorovat je, protože Afganistán nemá moře, a když jsme byli úplně poprvé u moře, tak můj muž takhle jako vešel do těch vln a pak se vrátil a úplně naštvaný mi řekl, ty jsi mi ale neřekla, že to je slaný. A já jsem si uvědomila, že žijem úplně v jiný realitě, než třeba jako jiní lidi. My nevíme spoustu věcí o Hindukuši a o sněhu a o tom, jak se žije v horách, a některé moje otázky jim připadají úplně jako UFO. A prostě lidi, kteří žijou třeba dlouho v nějakých zemích, kde není moc zvykem cestovat, tak ke svému životu nepotřebují informaci, že moře je slaný.
1: Co ke svému životu potřebujete vy?
2: Tak nějakou perspektivu asi. Že mě čeká něco zajímavého, ale zároveň už nepotřebuju mít fakt jako zbalený ten baťůžek. Já dobře tvořím ve stresu. Jo? Já když mám stres, tak se mi rychle píše. Jak nemám stres, tak mi to dlouho trvá. Ale čím dál méně potřebuju ten permanentní stres, že někam odjíždím. Takhle jsem žila skoro 20 let a nebo že prostě jsem někde v nějakém prostředí, kde pořád o něm reportuju, že 10 let jsem žila v Rusku, pak jsem 6 let žila v Afghánistánu, tak teď jsem radši doma, kde jako mám klid na to kladení slov a přemýšlím víc o těch souvislostech a radši se bavím s analytiky a ekonomy, hrozně mě baví rozhovory s ekonomy, protože jsem pochopila, že ekonomika hýbe světem. Dřív jsem spíš psala o tom jak a teď radši píšu o tom jako proč.
1: Hostem pořadu Až na dřeň byla novinářka Petra Procházková. Díky moc za to. Mějte se moc krásně.
2: Děkuji moc.
1: A já už jen doplním, že si nás můžete poslechnout také v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: Viny.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Zpátky do osmdesátek. Dire Straits a Brothers in Arms. Nebo Supertramp, Famous Last Words. Dire Straits nebo Supertramp. Vyberte si u nás na Facebooku.

0: Upozorňuji, že v následující epizodě zazní explicitní popis následků násilného trestného činu. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Británii otřásají šokující detaily smrti studenta Henryho Novaka. Protest před policejní stanicí v Southamptonu přilákal několik set lidí.
2: Nepokoje vyvolala smrt mladíka spoutaného policisty, který byl lživě označen za agresora.
3: Vraždu podle médií začali využívat někteří pravicoví politici, včetně Nigela Farage.
4: Vrah byl už odsouzen k doživotnímu trestu s minimální dobou výkonu 21 let.
0: Vražda, která naštvala Anglii. Southampton 2025, 5 bodných ran a mrtvý student, kterého policie původně považovala za pachatele. Vrah teď dostal do životí. Otázky ale zůstávají stejně jako obvinění z rasismu. Proberu to s novinářem žijícím ve Spojeném království Ivanem Kytkou. Dnes je čtvrtek 4. června. Dobrý den, zdravíme vás do Velké Británie a díky, že jste si našel chvíli na Vinohradskou 12.
5: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Britský parlament tento týden, tak jak to sleduju, ve vzrušené debatě řešil případ zavražděného 18-letého britského studenta polského původu Henryho Novaka. K trestnému činu došlo už loni v prosinci. Proč se teda teď ve Westminsteru tak moc tahle vražda řeší?
5: Ten hlavní důvod spočíval v tom, že hlavní viník a vrah Vikram Digva byl odsouzen minulý týden, tedy byl shledán porotou vinným v pátek a v pondělí tento týden vynesl soud rozsudek, čímž vlastně uvolnil to obvyklé informační embargo na to, aby se o tom případu mohlo veřejně debatovat a hned druhý den, tedy v úterý, se dostal do britského parlamentu, kde způsobil velký rozruch a velké emoce.
0: No, velké emoce bez pochyby to jsou. Poslanci tlačili britskou vládu k podání vysvětlení, protože přeci jenom je to případ, který budí velký rozruch v celé britské společnosti. Tím vrahem byl 23-letý Vikram Digva, vy už jste ho jmenoval, člen britské sikské komunity, tedy náboženství pocházejícího z Indie. Novaka ubodal několika ranami. Jak a kdy k tomu došlo?
5: Tak místem té tragédie byla rezidenční čtvrť v přístavu Southampton, ulice Belmont Road, která je kousek vzdálená od samotného centra Southamptonu. Je to také ulice, která hraničí s tamnějším územím, které obývají Southamptonské univerzity a také koleje,

0: což je pro ten případ důležité. Ta oběť Henry Novák se vracel zhruba po 11. hodině po večírku se svým přáteli ze sportovního klubu, z fotbalového klubu, zřejmě do svých kolejí na svoji ubytovnu, když došlo ke střetu a k hádce s Vikrumem Digvou, který v té ulici, jeho rodina tam bydlí, který v té době pomáhal svému bratrovi jako kurýr s rozvozem teplého jídla, zřejmě večeří. Mělo dojít zhruba ve 22 minut po 23. hodině k velké hádce, kterou provázelo to, že Henry Novák vytáhl z kapsy mobilní telefon a natáčel si průběh té konfrontace. Další vlastně časový údaj, který má máme, je 11.22, kdy bratr toho vraha, pana Digvy, zavolal na tísnovou linku 999 a 15 minut poté přijela na místo té tragédie southamptonská policie. His murder at the hands of Vikram
1: Digva was a horrifying act. Ministryně vnitra, pod kterou teda policie spadá, Šabana Mahmudová, vraždu tvrdě odsoudila. They deserve answers. Podpořila taky apel rodiny zavražděného, která chce odpovědi právě od policie. K veřejnosti mluvil i otec zavražděného, který zase připomněl, že policisté Henrymu nevěřili. Naopak skočili na lži Digvy, který obvinoval Novaka z rasismu, taky tvrdil, že prý jednal jenom v sebeobraně. Policisté pak skutečnou oběť spoutali a zatkli, totiž tedy Henryho Novaka. Ten jim potom umřel pod rukama?
0: Je to zhruba tak, jak říkáte, i když pro kontext je možná důležité říci, že k té tragédii došlo zřejmě před bytem Vikruma Digvy a těch svědků, kteří svědčili v tu chvíli v jeho prospěch, bylo více. Byl to také jeho bratr a jeho otec, který byl na místě, později tam přispěchala i jeho matka a ti vytvořili během těch prvních minut policejní asistence dojem, že skutečně role při té konfrontaci byly obrácené, že tedy útočníkem byl Henry Novák a obětí měl být Vikrum Digva, což se ovšem během velmi krátké doby, během dalších 15-20 minut, podařilo policii jaksi objasnit a nakonec zatkli Vikruma Digvu, ale je pravda, že během těch prvních 3 minut toho celého incidentu skutečně policisté se nechali zmást a těmi třemi souběžnými, vlastně paralelními svědeckými výpovědi považovali za viníka Henryho Novaka a za oběť pana Digvu.
1: No, pojďme taky vysvětlit, proč se to teď řeší v britském parlamentu. Není to jenom ten rozsudek, který padl nad Vikrumem Digvou, ale taky to, že byla zveřejněna videonahrávka s kamery umístěné na těle jednoho z těch policistů, jedná se o takzvaný bodycam. I have seen the bodycam footage. It's harrowing. Britský premiér Keir Starmer popsal, že když ty záběry viděl, že se mu dělalo hodně špatně. There are clearly serious questions that need to be addressed. Co na nich všechno je?
0: Tak on je to záznam zhruba 2 minuty 30, alespoň to, co bylo zveřejněno na stránkách britské veřejnoprávní stanice BBC a na dalších stránkách. Dodejme, že to zveřejnění bylo jednak se souhlasem policie, se souhlasem soudce, který ten případ posuzoval, a také se souhlasem rodiny Henryho Novaka. Ti všichni chtěli, aby se z toho nestal předmět spekulací. Ty 2 minuty 30 lze rozdělit asi na 3 části. Ta prvních 35 a 30 sekund je poměrně nudná a vlastně vidíme tam policistu přicházet na místo činu a slyšíme také ty první hlasy, které obrací roli těch hlavních účastníků té tragédie. Zajímavé to začíná být zhruba na 35. sekundě, kdy policista přistupuje k Novakovi, který leží na zemi v tu chvíli téměř už bezvládný, a ptá se ho, jak se jmenuje. Ten neodpovídá, protože už je ve stavu v tu chvíli, kdy vlastně nemůže souvisle mluvit. Policista se obrací na další účastníky té konfrontace a ptá se, jestli byl někdo další zraněn. V tu chvíli do toho vstoupí právě Vikrum Digva, který říká, já byl zraněn na oku, a dodává další podrobnosti vlastně toho zranění. V tu chvíli slyšíme poprvé v 50. sekundě hlas Henryho Novaka, který říká, nebo spíše sípe, byl jsem pobodán.
2: Let's get you out of that, shall we?
0: Police

0: Jista se ho snaží otáčet a znovu se ho ptá, k čemu tam došlo. On opakuje, byl jsem pobodán, a ptá se, kde jsi byl pobodán, tedy myšleno Henry Novák, a pak pronese větu, která pochopitelně vyvolala velký odpor. Myslím, že si vymýšlíš. Dalších 20 sekund pokračuje vlastně ohledání toho zraněného, aniž by byla zjištěna jaksi míra jeho zranění nebo příčina toho jeho ubohého stavu, a zhruba na minutě 30 policista vytahuje želízka, aplikuje je, přestože ten Henry Novák je bezvládně na ulici, tak ho spoutá ze zády. No a poslední slova, která slyšíme, jsou ve 2:10, kdy říká znovu Henry Novák policistovi, prosím bratře, nemohu dýchat. Což jsou vlastně poslední souvislá slova. Během dalších 30 sekund tu verzi videa, kterou já jsem viděl, tam byl vypnut zvuk z humanitárních důvodů a tam už jenom Henry Novák sípal a vlastně umíral během těch dalších 30 sekund.
1: A policista mu pak jen řekl, jaká jsou teda jeho práva. To znamená, že za celou tu dobu videa, stalo se to až poté, policisté nezavolali záchranku a nepomohli Henrymu Novákovi, protože mu nevěřili, že byl pobodán. Chápu to správně?
0: Chápete to správně, ovšem pro kontext a možná pro posluchačskou osvětu je důležité vědět, že ten incident s těmi želízky, tedy incident spojený se spoutáním a s tím odhalením jeho skutečného zdravotního stavu nebo toho zranění, trval asi 60 sekund, takže my už o tom hovoříme paradoxně déle, než byla samotná ta situace. Policisté to zjistili zhruba po 3 minutách a podle záznamů v 11 hodin 40 minut byla ta želízka sejmuta zpátky a 11:45 už přijeli na místo lékaři, záchranka, která se pokusila během dalších asi 45 minut Henryho ještě zachránit. Bohužel vzhledem k tomu, jak vážné byly ty bodné rány, jedna z nich měla proniknout do srdečního svalu, tak se to nepodařilo. Možná stojí za to dodat, že při tom soudním líčení v Southamptonu byla velká pozornost věnována také vlastně soudní pitvě a bylo zjištěno, nebo alespoň soudce konstatoval, že vlastně jakkoliv by jinak policisté si během toho incidentu a po příjezdu počínali, tak by vzhledem k vážnosti zranění a k tomu, že Vikram Digva zasáhl svou oběť přímo do srdce, tak vlastně by se ho nepodařilo Henryho Novaka zachránit.
1: Policisté už se taky za svůj postup omluvili. Nutno dodat, že na tom videu, pokud se nemýlím, jsou i další lidé, kteří jsou právě z rodiny toho vraha, o kterém vy jste mluvil. Podle britského premiéra to i tak, přestože tam padla ta omluva od policie, že to i tak vyvolává velmi závažné otázky, na které by měla policie, britská policie odpovědět. Stalo se z toho tedy jednoznačně politické téma?
0: Stalo se z toho do jisté míry politické téma, ale současně je to, řekněme, odborné policejní téma. Stojí za to dodat k tomu, co jste říkal, že vlastně všichni policisté, co na místě zasahovali, zůstali v aktivní službě, nebyli tedy suspendováni, a ten případ vlastně teprve po vynesení rozsudku začala přešetřovat nezávislá komise pro dohled na policii a teprve jaksi s jejím dobrozdáním a s jejím přešetřením bude objektivní zjistit, zda policisté vlastně něco porušili, nebo zda to byla skutečně velice nešťastná a velice zvláštní souhra náhod, která přispěla k tomu, že se z toho případu stal politická kopaná, což by samozřejmě nemělo.
1: Já si myslím, že teda jeden z policistů posléze nabídl svou rezignaci a opustil službu, ale bylo to až poté, co všechno se tohleto odehrálo. To znamená, až po několika měsících, psal o tom teď v posledních dnech britský tisk. Ale pojďme k tomu politickému tématu, protože toho se okamžitě chopila opozice. Nigel Farage, lídr Reform UK, která kraluje popularitě ve Spojeném království, ten říká, že společnost by měla být naštvaná, že odpovědí by měl být hněv. Zveřejnil vlastní prohlášení na sociálních sítích, mluví o předsudcích proti Bělochům, tvrdí, že Běloši mají menší práva než etnické menšiny. Lídrně konzervativců Kayme Badenochová zase BBC řekla následující.
2: Myslím, že kdyby byl vrah Běloch, vyptávali by se policisté víc. Ale oni si hned udělali názor.
1: Politici upozorní tedy na dvojí metr, pokud to chápu správně. Jak moc tenhle pohled rezonuje v britské společnosti?
0: Chápete to zcela správně, rezonuje možná u krajně pravicových politiků a členů krajně pravicových hnutí, zcela jistě nerezonuje u příslušníků etnických menšin v Británii různých barev pleti a různého náboženského vyznání. Několikeré šetření za poslední 20 let prokázalo, že a opakované šetření prokázalo, že hlavně britská metropolitní policie, to je tedy policie, která má na starosti velký Londýn, tak je institucionálně rasistická a že ve svém jaksi šetření činů proti příslušníkům etnických menšin nepostupuje vždy korektně podle předpisů a správně. Řekl bych, že soudně uvažující Britové nezastávají ten názor, že policie jednala v tomto případě jinak, než by jednala, kdyby byl obětí někdo jiný, a že podle mého soukromého názoru nelze vůbec hovořit v tomto případě, že by se jednalo o pochybení, které by bylo vyvoláno nějakým strachem z případného rasismu nebo podobně. Skutečně, když se podíváte na to video a vaši posluchači snad také a uvidíte, kolik informací falešných a lživých dostali policisté během prvních 30-45 sekund. Kdyby se člověk na tom místě objevil sám jako náhodný chodec, zřejmě by postupoval zcela stejně jako ti policisté. Jinou otázkou je, zda policisté nemají nějaký vnitřní předpis, který jim ukládá, pokud leží někdo bezvládně na zemi, nejdříve ho toho člověka prohlédnout, což trvalo prostě asi těch 75 sekund, ale je 3. prosince 23.30 zhruba a ta ulice z nějakého důvodu byla velice potmě. Záběry toho bodycamu nejsou úplně dokonalé, určitě to není nejvyšší možné rozlišení, takže dělat si z toho jednoduchý obrázek nebo závěr spíš, že policie postupovala nějak jaksi neblídně vůči britskému občanovi bílé pleti, mně přijde nespravedlivé a unáhlené.
1: Ale tohle to bude vyšetřovat obdoba generální inspekce bezpečnostních sborů ve Velké Británii a taky jsem zaznamenal slova Sarah Johnsonové z ministerstva vnitra, která má v gesci boj proti kriminalitě a policii, že žádá o přezkum těch metodik týkajících se boje proti rasismu v policejních zborech, takže na ty odpovědi určitě bychom měli počkat a zjistíme asi mnohem více, co se skutečně stalo. Ještě se vás zeptám na vražednou zbraň, totiž vrah oběť ubodal patrně obřadním nožem či dýkou zvanou kirpan, jak jsem se dočetl, kterou u sebe nosí Sikhové jako součást náboženské praxe. Tahle komunita, etnická menšina, mezi něž se vrah řadil, ten útok sice odsoudila, zpochybňuje, že to měla být vražedná zbraň, na druhou stranu šlo skutečně o nějaký delší nůž a tohle nebyl první podobný útok v Británii. Jak často k ním dochází v posledních letech?
0: Pokud bychom hovořili o Londýně, tak poměrně často, určitě častěji, než bychom si jako obyvatelé Londýna mohli přát. Nepřispívá to k bezpečnosti v ulicích. Já sám bydlím v oblasti, kde za posledních 5-6 let možná došlo k podobným 3-4 tragédiím vlastně útoků mladiství gangů, buď vůči sobě, anebo si někoho spletli na ulici, vytáhli nůž a skončilo to podobně tragicky jako v Southamptonu. Je to problém, který ovšem částečně může souviset s tím, že Británie má naopak velice, velice přísné předpisy, pokud jde o získání zbrojního pasu a střelných zbraní, to znamená, ty nože se objevují a vyskytují bohužel tam, kde třeba na jiných místech ve Spojených státech sahají útočníci po střelné zbrani.
1: Tak logická otázka je, proč Británie není schopná podobným případům předcházet?
0: Tak existují poměrně přísné předpisy, které zakazují nákupy nebo limitují nákupy zbraní z nožů s dlouhou čepelí na internetu. Ovšem, pokud se někdo vydá autem nebo i autobusem či vlakem do Francie nebo do Evropy na kontinent, tak jsou tam obchody, kde si lze poměrně snadno pořídit. Pokud je speciálně o ten ozdobný dekorativní nůž, který má nárok sikská menšina tady nosit jako, řekněme, součást svého kroje nebo stejnokroje.
1: Oni mají výjimku ze zákona, že jinak totiž na veřejnosti nemůžete nosit nože, tak oni mohou.
0: Ano, a teď vznikla právě kampaň, aby vlastně o tu výjimku Sikhové přišli, kterých mimochodem není v Británii nijak moc, asi 500 000, mnohem méně než Hindů z Indie nebo než muslimů z Pakistánu. Ta menšina je asi 500 000 a mimochodem, když hovoříme tedy o rasových vztazích nebo o tom, jak si policie počíná rasově vybíravě nebo nevybíravě, taxikové si velmi často stěžují také na to, že bývají

0: pobývá.
1: Na stranu jsme chytří a racionální, takže víme, že kdybychom chtěli a stát chtěl a stát byl konečně schopen se opravdu opřít do tématu vymahatelnosti práva, že bychom se mohli mít násobně lépe, mohli bychom být k sobě mnohem důvěřivější, ekonomicky výkonnější, optikou by se řeklo klasické pohádky, lépe by se u nás zpívalo, dýchalo a fungovalo a ekonomicky by země rostla a nechceme zakřiknout to, co máme, ale zase jsme tak sebekritičtí, že víme, že máme významně navíc. Jak intelektuálně, tak ekonomicky, tak nápady. To znamená, že to bereme jako takový přiškrcený úspěch a nemusíme nutně zažívat, jak se říká, těžká léta, abychom si vážili toho, co máme. Takže je to takové opatrnické štěstí, které si privátně hýčkáme, nechceme zakřiknout, aby jsme o něho přišli, ale zároveň si říkáme, pojďme zkusit vyšší mety, máme na ně, není to jenom sen.
2: Tak tolik pohled politologa Jana Kubáčka, trochu jiný pohled než ekonomický. A my ten ekonomický teď společně s Davidem Navrátilem připojíme. Je opatrnost z vašeho pohledu něco, co brzdí rozvoj české ekonomiky?
3: Já bych řekl, že ano. A ono to vlastně jako vypadá opatrnost jako neekonomický termín, ale on to vlastně ekonomický termín je, protože my počítáme s tím, jak se lidé rozhodují v rámci jako různých časů, jak hodnotí vlastně ten budoucí vývoj. A platí tady něco, co se nazývá složené úročení nebo diskontování. A to vlastně jako říká, jak moc si ceníme těch budoucích výsledků. Jak moc jsme ochotni investovat teďka, abychom v budoucnosti měli hodně. A my jsme v tomhle skutečně velmi opatrní. My třeba jsme hodně konzervativní, co se týká finanční aktiv. My držíme velmi konzervativní investice. Víceméně jako 85%, když se udělám na investice, jsou velmi konzervativní, jenom 15% jsou skutečně jakoby nějaké rizikovější investice, které jsou schopny vydělávat dlouhodobě výrazně více. A potom držíme ještě velkou část, 40% finančních aktiv, víceméně na hotovosti nebo na účtech v bankách. Kdybychom byli jako Dánové, kde Dánové se nebojí investovat, tak bychom investovali vlastně další 3 biliony korun do investic, které by nám přinesly skutečně vysoké zhodnocení budoucnosti. A protože se toho bojíme, tak samozřejmě pak nám je líto, že to výsledku nedosáhneme a má to reálné náklady například v tom, že ty finanční aktiva v České republice rostou velmi pomalu.
2: To celé výroční fórum revize se neslo v duchu změny podnikatelského mindsetu k té větší odvaze, odvaze investovat, o čem jste teď mluvil, odvaze jít do globálního souboje, jít do zahraničí. Karel Komárek ve svém vystoupení řekl, že je pro českou podnikatelskou scénu důležité mentálně se přehodit na globální biznis.
4: Český trh jako takový je malý. Máme 10,5 milionů obyvatel, země je příliš malá. A mnozí to pokládají za nevýhodu. Zatímco americké, německé nebo jiné firmy, které na svých trzích mohou fungovat bez problémů je desítky let a dorůst do obrovských rozměrů, české firmě dojde vzduch velmi brzy. Je to přece jenom malá země, byť krásná. Čili na konci příběhu, pokud chcete být úspěšní, nám nezbývá nic jiného než expandovat. A já to beru jako příležitost, nikoliv jako vlastně nevýhodu, protože musíte začít přemýšlet globálně.
2: Co to vlastně představujeme? Jak si máme to mentální přehození na globální biznis vůbec představovat?
3: Nepočítejme, že náš trh je 10 milionů Čechů nebo 11 milionů Čechů. To je prostě velmi malý trh a v ekonomii zase funguje něco, co se nazývá úspory z rozsahu, to znamená, když jste schopni prodávat na výrazně větším trhu, a my tady máme blízko výrazně větší trh, my jsme jeho součástí, to je jednotný evropský trh, tak minimálně bychom měli vždycky uvažovat minimálně o tom, že chceme se prosadit na jednotném evropském trhu a samozřejmě, proč se neprosadit globálně, proč ne v Severní Americe, v Jižní Americe, v Africe, v Asii. A právě tahle ta mentalita, jako nepočítat s tím, že to, co dělám, tak jsem omezen pouze 10 miliony konzumentů nebo klientů, tak samozřejmě je naprosto klíčová potom i v investicích a to, jakým způsobem jsem schopen počítat návratnosti investic, protože jako když počítám z výrazně většího procenta nebo velikosti trhu, tak samozřejmě ten růstový potenciál je výrazně vyšší než na tom klíčovém českém trhu. A tady je potřeba si říct, že Česká republika je extrémně zapojená do toho globálního trhu. Češi, když se podíváte například na zahraniční investice Čechů v zahraničí, tak jsou větší než několikrát většího Polska, takže Čechům se to daří, ale potřebujeme to dostat pod kůži výrazně
2: více. Polsko má více toho vzduchu, když to řekneme, tak má větší to akvárium, ve kterém může
3: plout. Což mu ale může omezat, protože on si zvykne na to jenom větší akvárium, ale jako my se potřebujeme dostat do toho globálního světa, kde je 8 miliard lidí.
2: Mm-hmm. Vy jste v našem pořadu už několikrát řekl, že procházíme obdobím polikrizí, které pokračují, tedy obdobím, kdy se na nás valí jedna krize za druhou a většinou mají neekonomický původ.

0: Krize bývá označována za příležitost, i to opět na konferenci zaznělo. Vy jste to nazval na té konferenci takzvaným abrakadabraka managementem. Jak se ale dá vidět příležitost, když procházíme jednou krizí za druhou?
1: Ono je skutečně pravda, že krize je příležitost. Jako my v historii víme, že jako častokrát, když existovaly obrovské problémy, tak ten, kdo byl schopen identifikovat příležitosti v těchto problémech, tak dokázal z ní jako velmi výrazně vytěžit a zbohatnout. To je potřeba si uvědomit. Nicméně jako v managementu občas jako stačí to jenom říct, prohlásit, jako krize je příležitost a všechno bude fungovat tak, že to skutečně bude příležitost, ale takhle to není. To je ten takzvaný abrakadabra management. Skutečně my se musíme jako přenastavit to naše myšlení a dát si jakoby tvrdé kritéria. A najdeme v českém biznise jako spoustu firem a podnikatelů, kteří jsou schopni vstupovat na velmi obtížné trhy na Balkáně, v Řecku, když Řecko krachovalo. To je třeba Karel Komárek.
0: Přesně tak, ten o tom konec konců na té konferenci mluvil.
1: Tak, ten on začal nakupovat vlastně tu společnost, která jim umožnila takhle vyrůst právě v době, kdy Řecko takzvaně krachovalo. Takže to jenom ukazuje, že v těch problémech skutečné příležitosti vznikají a navíc jsou častokrát ty nákupy potom výrazně levnější. Takže pohledu skutečně krize příležitost, ale ono dokonce, když si uděláte na knížky o psychologii nebo to, jak funguje mozek, tak to přerámování z krize na příležitost spouští úplně jiné procesy v těle.
0: No a pojďme na to, protože ono se řekne, přenastavme si mindset nebo to myšlení, ale jak ho máme přenastavit, když máme za sebou nějakou zkušenost, vycházíme z něčeho, ta zkušenost, ať je negativní nebo pozitivní, tak do značné míry určuje a rámuje to, jak se budeme rozhodovat příště.
1: Jakože se bojíme.
0: Jakože se bojíme, ano. No. Jakože jsme opatrní, to opatrnické štěstí, o kterém mluvil politolog Jan Kubáček, že když víme, že jsme teď zvládli několik krizí, ale vidíme, že se valí jedna za druhou, tak nejsme tak odvážní.
1: Ale my se bojíme, protože máme strach ze změny. Protože si tu změnu neumím představit. A to by řekl, že to mi trošku naše chyba, že my nejsme schopni si namalovat ten scénář té změny, říct si, spočítat si, jako my jsme totiž hodně jako racionální lidé, Češi jsou hodně racionální, tak si spočítat, co to znamená a postupně si jako dívat na to, jak to složené určení, jak vlastně ta investice se bude zhodnocovat v budoucnosti a co mi to vlastně může přinést a jaké jsou rizika. Samozřejmě, já se musím proti těm rizikům obrnit nebo pojistit, ale každopádně ta naše neschopnost si představit, jak by to mohlo vypadat jinak, nás omezuje a díky tomu volíme ten status quo, to znamená radši nic nedělat, protože na to přijde jistější, ale jistota, to je velmi jako drahé rozhodnutí, protože toto rozhodnutí znamená nevyužít ty příležitosti, které máme.
0: A já jsem vám skočil do řeči, ale není to přirozené být tak trochu nejistý, tak trochu opatrný.
1: Podívejme se do toho biznisového světa, protože ono to jako zní jako logicky, že člověk by měl mít obavy a nějaký strach, jako, ale měl by být schopen ten strach překonat, pokud má proto
0: dobré argumenty. Občas to nazýváme zodpovědnost.
1: Přesně tak. Ale když se podíváme na výsledky firm, tak ty firmy, které nabízejí psychologické bezpečí, tak jsou schopný růst výrazně rychleji. Já na to spousta studií, více než 100 studií ukazuje to samý. Studie, které mají kulturu, která se nebojí investovat, nebojí se udělat chybu, protože to rozhodnutí občas vede k nějaké chybě, tak zase jejich zhodnocování akcí je dlouhodobě vyšší. O 3,5% každý rok. 3,5% vypadá málo, ale díky tomu složenému určení, že to je každý rok, tak ve finále máte po 10 letech o více než 40% hodnotnější firmu, což je hodně. Zase, když máte šéfa, a to jsou také obrovské studie o několika set tisících jako účastníků, tak když máte lepšího šéfa, který ve vás vidí potenciál a řekne vám to, že u vás vidíte potenciál, tak vy začnete dělat výrazně odvážnější rozhodnutí, lepší rozhodnutí v celku. Máte výrazně vyšší mzdu, dostane vás ten šéf z průměru do top percentilu, takže my v biznise jako velmi dobře vidíme, a vlastně i ve sportu velmi dobře vidíme, že funguje takzvaný Pygmalion efekt, to znamená, když někomu řeknete, já v tobě věřím, že ty máš tyhle ty vlohy a že to dokážeš, tak ten člověk začne dělat to rozhodnutí a v průměru se zlepší. A to zlepšení je skutečně signifikantní, to není tak, že to je o procento o dva, je to výrazné zlepšení.
0: Takže to je ten první recept pro naše posluchače. Věřit si a nebát se říct svému okolí, že mu věříme. A platí to, počítám, i v soukromém životě, například u dětí, u rodiny.
1: U dětí to platí 100%, protože jeden z těch průzkumů byl právě dělaný na děte, kdy bylo řečeno učiteli, že tyhle ty děti jsou talentované. A tyhle děti byly vybrané naprosto náhodně. To znamená, nebyly talentované, byly naprosto náhodně vybrané děti. Ten učitel začal na ty talentované děti se dívat úplně jinak. Začal jim dávat jako více příležitostí, umožnil jim opravit si chybu. A po roce, když se ty děti vyhodnotili, tak měli výrazně vyšší, lepší studijní výsledky. Takže tady se jen ukazuje, že ne náhodně, ale když dokážete dokonce ten talent jako identifikovat, tak jste schopni dosáhnout výrazně lepší výsledku. Takže to funguje v osobním životě, v biznisovém životě, funguje to ve školách.
0: Radí hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil, který i nadále zůstává naším hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Tak pokud bych nás přenesl do počítačové terminologie, tak jsme teď mluvili o softwaru, o tom mindsetu. Teď potřebujeme ten hardware. Všichni se obracíme k umělé inteligenci, obracíme svou pozornost k nejnovějším technologiím. Evropská komise tento týden představila plán na dosažení technologické suverenity Evropské unie pomocí pobídek k výstavbě evropských datových center a také na výrobu čipů bychom měli v budoucnu dohnat Spojené státy americké a asijské země. Jak můžeme myslet na ten globální souboj, když máme takový skluz v tomto hardwareu, jak jsem to nazval, pro ekonomiku založenou na moderních technologiích?
1: No, to je strašně dobrá otázka, protože my padáme do skepse, protože tady nemáme ty velké jazykové evropské modely, tady bychom se mohli chlubit, všichni používáme ty americké nebo ty čínské. Nicméně já bych řekl, že tak jako v minulosti ty technologie, na ní můžeme zvítězit, když je budeme schopni jako velmi rychle adaptovat a intenzivně adaptovat. A tohle to skutečně ukazují ekonomické výzkumy, že 80% ekonomických rozdílů je způsobeno tím, jak jsme schopni rychle adaptovat nové technologie a jak jsme je schopni intenzivně využívat. A to je obrovská příležitost pro Evropu nebo pro Českou republiku, protože náš průmysl tedy je schopen vyrobit téměř cokoliv, což je jakoby obrovská výhoda v těch geopolitických změnách globálního světa, kdy se Evropa chce poslat nějakou svoji strategickou autonomii, to znamená schopnost vyrábět, tak my tady můžeme jako velmi výrazně pomoci. Tak v tomto světě ten český průmysl má jednu výhodu, a to je, že patří mezi top robotizované průmysly na světě. Jsme první 20. A samozřejmě roboti znamená data. Když mám data, tak jsem schopen s těmi daty pracovat prostřednictvím umělé inteligence. Proto se například o finančním sektoru říká, že bude nejvíce zasažen, řekněme, nějakou dopadem umělé inteligence, automatizovaný nějakým způsobem. No, protože máme data. Jo? Takže v tom průmyslu můžeme využít vlastně podobný efekt. Data zapojit do toho umělou inteligenci a tím pádem velmi výrazně zvyšovat naši efektivitu a produktivitu, což jakoby nám umožní potom posouvat tu strategickou autonomii Evropy. Takže to je jakoby jedna věc, kterou jsme schopni dělat. Potom samozřejmě to, jakým způsobem jsme schopni využívat umělou inteligenci, hodně souvisí s metakognicí. Metakognice není nic jiného než schopnost přemýšlet nad vlastním přemýšlením. Tady uvidíme, jak se nám to podaří, ale myslím si, že takové to naše inženýrství, taková ta kreativita, to znamená, jakoby, že furt se snažíme něco zlepšovat, nám může pomoci. A pak je to nějaká gramotnost základní. A tady možná posluchači překvapí to, že co se týká digitální počítačové gramotnosti, tak Česká republika je, co se týká testu 15-letých studentů a studente, tak jsme druzí nejlepší na světě. Druzí nejlepší na světě. Jo? Takže jakoby z tohoto pohledu my máme jakoby zase jakoby příležitosti, jak ty věci využít. Přestaňme brečet nad tím, že nemáme ty jazykové modely, protože budoucnost možná nebude patřit velkým jazykovým modelům a možná těm malým, které budeme si poběží na našich počítačích a budou vlastně nám pomáhat a třeba zlepšovat tu výrobu.
0: Budou na míru.
1: Přesně tak, budou na míru. Ale každopádně pojďme to především využívat velmi intenzivně, velmi rychle, protože skutečně ta příležitost, která pokud ji nevyužijeme, tak ji využije někdo jiný. Takhle to bude jako vždycky. A my máme všechny jako předpoklady pro to, abychom to využili a skutečně jsou to technologie vyrostly.
0: Když jste zmínil digitální gramotnost našich studentů 15-letých, tak třeba David Marek, hlavní ekonom prodenské společnosti Deloitte v Hospodářských novinách tento týden napsal, že česká ekonomika začíná narážet na problémy se vzděláním a myslel konkrétně problémy v tom, že Česko má jeden z nejnižších podílů vysokoškolsky vzdělaných lidí v populaci. Je to nějaký zásadní problém, že vysoké školy nastupuje na ně dostatek lidí, ale polovina lidí vysoké školy nedokončí. Jak velký problém je, že to vlastně nezvládáme a nemáme vysokoškolsky vzdělané lidi? Je to nějaký problém nebo to tak velký problém pro moderní biznis není?
1: Samozřejmě otázka je, jestli s umělou inteligencí se jako nezmění to, jakým způsobem se vzděláme, jestli jako bude potřeba mít nějakou vysokou školu. Ale já bych řekl několik věcí, které se na to vzdělávání kupují. Za prvé, ano, máme velmi nízký podíl vysokoškoláků v rámci evropského srovnání. Před náma je dokonce i Polsko. Jako koukám na to Polsko, že nám uteklo díky dálnicím. Ne, jako dálnice jsou dálnice, to je prostě vylitý beton, jo, a asfalt, ale každopádně oni utíkají jako hlavami, protože zatímco u nás je to třetina mladých lidí, kteří mají vysokoškolské vzdělání, tak v Polsku je to 46%. To už je jakoby velký rozdíl.
0: O zmíněném Dánsku už
1: asi 50% a v Dánsku mají programy na to, jak vlastně pomoci dětem, které jsou z nevýhodněných socioekonomických jako slabých jako rodin, aby měli ambice a vyšli na ty vysoké školy. A to je náš problém, protože jako my nemáme ambice. My vlastně to, do jaké rodiny se narodíte, jak je jakoby vzdělaná, jaké má příjmy, ovlivňuje vaše studijní výsledky z 1/4. Normální zemí je to z 1/10. To znamená, u nás se skutečně podobí se to, když se člověk narodí jako blbě s prominutím, tak vlastně jakoby má předpoklady pro to, aby ve finále skončil podobně jako jeho rodiče. A tohle to potom třeba zabetonovalo i nějaké naše jako české regionální rozdíly. A já bych řekl, že tam ještě jako narážíme jako na jednu věc, a to je ambice, protože zase když se v těch 15 letech zeptáte na ty děti, jestli si myslí, že když se budou snažit, tak ta snaha se vyplácí, že jsou vlastně schopni se zlepšovat, tak polovina českých dětí řekne, že ne.
0: No a spousta řekne, že se do školy vlastně vůbec netěší.
1: Tak, to je jakoby každé osmé dítě vlastně říká, že se do školy těší, a to 1/7 říká, že se vlastně jako netěší. Jo? Což je jakoby hrozný, když si člověk uvědomí, jak když veze ty děti, tak jak jestli si myslí, že má zrovna to osmé dítě, tak jako má štěstí, ale každopádně asi spíš ne, jako většina.
0: Jak to změnit?
1: A jak to změnit? My jsme nastavili to základní školství tak, abychom jako vyhrávali v AZ kvízech, to znamená, jako, když se řekne bitva na Bílé hoře, tak nám všem naskočí to datum, ale nám vůbec nenaskočí, jako, co to znamenalo pro české země, co se tady vlastně stalo, součástí jaké dlouhé války to vlastně jako bylo, jaké ideologie tady narážely, a bylo to období, které bychom nazvali našima dnešními očima jako období polikrize, také jako polikrize. Jo? Vlastně řešili velmi podobné témata s jinými technologiemi, ale vlastně podobné témata.
0: A také období obrovského technologického skoku, kterým byl knihtisk.
1: Přesně tak, knihtisk jako velmi výrazně podpořil ekonomický růst. Ty města, které byly schopny vlastně aplikovat knihtisk, tak o 60% měli vyšší růst. Knihtisk vysvětloval 80% ekonomických rozdílů a vlastně po 100 letech, a zároveň umožnil brutální šíření ideologií, bychom dneska řekli dezinformací.
0: Propagandy,
1: přesně tak. A vlastně tohleto urychlilo přesun ideologické války, to znamená jakoby té době náboženské války nebo sporů, řekněme z univerzit a z, jakoby, z vysokých jakoby, postů mezi lid, a tohle to pomohlo vlastně rozpoutat 30-letou válku, jo, během které zemřelo vlastně pětina lidí v Evropě. Takže to nám ukazuje, jak ta technologie může přinést obrovské jako nárůst bohatství, a přinesla, a zároveň to může ničit lidské životy tím, že jako ničí a umožní polarizovat tu společnost. A takhle to může být s tou umělou inteligencí. Ale každopádně jakoby, ty ambice, které by ty děti měly mít, jsou hodně způsobeno tím, že my bychom měli v tom základním školství především jako děti naučit, že ta snaha se vyplácí. Jo?
0: A říkat jim, že jsou dobří.
1: Že jsou dobří. Nenaučit je pouze 10 láčkovců a datum bitvy na Bílé hoře, ale naučit je skutečně jako přemýšlet, mít rád učení, protože to se promítne. Ale zároveň, když se podíváte na ty data o tom růstovém myšlení, tak vlastně tam je strašně zajímavý jako bod. Děti, které mají slabé výsledky, jako z testů a tak dále, mají nízké růstové myšlení. Logické, tak to funguje všude, ve všech zemích. Děti, které mají jakoby průměr, tak mají i průměrné růstové myšlení. Ale všude ve světě, no ve většině světa platí to, že když má člověk jako velmi dobré studijní výsledky, tak má i velmi vysoký růstový mindset, jo, tento růstové myšlení. Ale v Česku ne. V Česku tyhle ty výborné výsledky studijní spadnou z růstovým mindsetem na ten průměr zase. Jo. To znamená, my dokonce u těch jako talentů, velmi jako chytrých jako dětí a studentů, jsme schopni zabít ten potenciál toho, těch ambicí a toho, že jsem schopen něco dokázat, navzdory tomu, že oni mají ty předpoklady jako nejlepší pro to, aby to dokázali. A pak je další číslo, které je hodně smutné, když se podíváte na učitele, jak učitele věří tomu, že ty děti, které tím chodí a jejich snaha povede k tomu, že skutečně se budou zlepšovat, tak máme druhý nejnižší růstový mindset jako na světě. Jo. Což však jako ukazuje, že rodiče, učitelé si myslíme, že inteligence je daná, neměná, a vlastně jako nejlepší jako nevyčuhovat a nesnaž se jako něco se udělat. Tohle potřebujeme změnit. Že když tohle to změníme, tak nebude diskuze o tom, jak si přemalovat v hlavě krizi na příležitost, nám to bude normálně. Ta diskuze jako vůbec nebude probíhat.
0: Hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil byl naším hostem a já moc děkuji za spoustu inspirativních myšlenek.
1: Děkuji. Slyšenou.
0: Obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička. Poslouchali jste

90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás.

0: Desítka Pavla Horváta.
1: Dobrý den, milí posluchači, vítám vás u další desítky Pavla Horváta, kterou tentokrát přetáčíme v Ostravě Vítkovicích. Pavle, dobrý den, vítej.
2: Dobrý den.
1: Tak jak se ti tu líbí?
2: Mně se tady vždycky líbilo, musím říct, že sice ne tady ve Vítkovicích, ale na Bazalech se mi většinou dařilo, dostal jsem jednou ze Sláví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšný. Tady ve Vítkovicích jsem byl už spíš jako asistent trenéra, taky se tady jednou nepovedlo, ale většinou to tady bylo příjemný. Je to tady pro hosty lepší než na Bazalech, ta dráha to trošku zjemňuje tu atmosféru místní. Myslím si, že domácím to trošku vadí, ale hosti jsou tady jako v bezpečí, bych řekl. No.
1: My tady čtvrteční pořad přetáčíme z důvodu toho, že jsme na svátku fotbalu v rámci 27. ročníku McDonald's Cupu, což je největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol. A máme tady vlastně i díky tvému už prvotnímu slovu to hezké napojení. Říkal si, že jsi tu hrál ze Slavii a muž, který tady sedí s námi, tak je aktuálně v Baníku, ale hrál taky za Slavii.
2: No, tak já myslím, že v tuhle chvíli tady máme zase štěstí na hosta. Máme tady jednoho z hráčů, který se velmi výrazně podepsal pod to, že se Baník letos zachránil, byť ta sezona vypadala opravdu, aspoň z mého pohledu, hrůzostrašně, tak nakonec si myslím, že kluci můžou být spokojení a spíš jako s optimismem koukat do té budoucí sezony. Je tady s námi Michal Friedrich.
3: Dobrý den.
2: Ahoj, děkujeme, že jsi přišel.
3: Já děkuju za pozvání.
1: Michal Friedrich, kapitán Baníku Ostrava, který ale se Slavií získal 3 mistrovské tituly, 2x vyhrál pohár, takže už se blíží.
2: Se blíží,
1: Pavlu,
2: no, už je to kousek.
1: Každopádně my točíme tedy 2. června od barážového dvojutkání s Táborskem nějaké 3 dny. Už jste si odechl?
3: Tak nejvíce jsem si odechl hned po zápase, potom odvetném, byla to obrovská úleva, ani ne radost, ale fakt čistě jenom úleva, spadl nám všem kámen ze srdce, protože ta sezona byla fakt šílená a jsme rádi, že je za náma.
2: My jsme se o tom trošku bavili, jenom jestli dokážeš popsat, jaký je ten pocit, když cítíš, byli jste v tabulce, já nevím, třeba 12., 10., jaký to je, když cítíš, že jako padáš, a furt si jako myslíš, že to přijde najednou a když jako reálně ten vzestup prostě nepřichází, jak to prožívá kapitán?
3: Tak 10. místo by bylo ještě dobré, ale my jsme byli ještě níž, takže bylo to hodně složité, hlavně na hlavu a tím, že jsme měli hodně, no máme hodně mladých hráčů, tak to muselo být těžké i pro ně. A bylo to fakt náročné, když jsem byl třeba mladší, tak člověk si úplně neuvědomuje celou tu zodpovědnost za ten klub, za to město, za ten kraj tady vlastně v Ostravě, všichni jsou hrdí na ten Baník a bylo to těžké nepouštět si to moc do hlavy a soustředit se na ty zápasy hlavně. No.
2: Tím, že jsi jako zkušený hráč, kapitán, tak kdy byl nějaký první proslov jako v tom smyslu, pojďme se semknout, když to není možný. Kdy to přišlo prvně?
3: Jako bylo jich během té sezony více, ať už bylo, už v zimě jsme byli tak, jak to vlastně nachystání, že přišli noví kluci, že teď se vlastně dostaneme i mimo ty barážové příčky, že se dostaneme nahoru, zkusíme zabojovat ještě o prostřední skupinu, takže všichni byli nastaveni, že se povedli posily, že prostě jdeme do toho naplno a zkusíme tu sezonu napravit. Ale bohužel ty zápasy se pořád nelámaly v náš prospěch, takže průběžně tam vlastně nějaké sezení v kabině bylo, něco s vedením a podobně, ale takový asi za mě nejdůležitější byl určitě po Slovácku, kdy vlastně nás fanoušci asi vyslekli z dresu a potom ten další den jsme si v kabině fakt s klukama zavřeli už jako bez trenéru, bez všech, řekli jsme si hodně jako upřímně některé věci a myslím si, že od té doby vlastně jsme už snad možná neprohráli a nedostali gól, jestli se nepletu, takže to byl asi jeden takový, nebo 2 zlomové momenty.
1: Nevím, jestli Pavel Horváth má zkušenost s takovýmhle tlakem od fanoušků během kariéry, když se prostě nedařilo.
2: No, tak s tlakem samozřejmě trošku z jiné strany té tabulky, ale tady o ten sestup je to opravdu úplně něco jiného. Tam, když nevyhraješ titul nebo ten pohár, tak samozřejmě je to nepříjemný, ale furt ta sezona je nějaká, vidíme to třeba v případě Sparty. Samozřejmě všichni chtěli vyhrát, ale prostě seš druhej, OK, máš sílu, máš peníze a chystáš se na další sezonu. Když to tady opravdu to už je existenční, nejenom pro ty hráče, ale pro některý ty lidi z toho klubu. Samozřejmě druhá liga prostě je úplně jiná soutěž a musíš jí projít, což je rok prostě ztráty pro ty kluky v kariéře, obzvlášť teď bez urážky, který už jsou jako za polovinou kariéry, tak úplně jako druhá liga pro tebe není prostě velký lákadlo, byť seš doma, takže jako ten tlak je obrovský a vlastně myslím si, že si ho úplně nikdo neumí představit, protože fakt na tom hřišti ti to svazuje nohy, ať už hraješ nahoře, ale dole je to opravdu o život a tam je to těžký.
1: No možná ideálně v úzovkách byl Michal Fridrich i teď kapitánem, když má tu zkušenost z toho zahraničního angažmá ve Visle Krakov před 4 roky, jste taky nosil kapitánskou pásku a stalo se vám dost něco podobného.
3: Tak ve Visle jsme se taky vlastně zachraňovali druhou sezónu, co jsem tam byl, a musím říct, že ten tlak fanoušků tam byl ještě těžší o něco, ještě horší, protože v Polsku přece jenom pořád ještě ta fanouškovská kultura je trošičku náročnější, nebo nevím, jestli náročnější, ale určitě to bylo nepříjemnější tam zažívat ty situace, protože když vlastně v předposledním kole jsme tam tehdy sestoupili, tak jsme se vraceli na stadion, před náma jeli dvě policejní dodávky, za náma dvě policejní dodávky, přijížděli ke stadionu, kde bylo asi 700 lidí, kteří nám začali házet dělobuchy pod autobus, takže tam to bylo docela nepříjemné. Potom jsme ze stadionu vyšli ven vlastně k parkovišti, kde jsme si to měli přes plot s nimi vyříkat. Ti ten plot vlastně během asi 2 vteřin vylomili a začali chodit kolem nás, tak tam už to bylo docela hodně nepříjemné.
2: Tak to byla klika, jestli nerozuměl úplně, ne?
3: No, už jsem rozuměl a byl jsem kapitán a chtěli tam po mně, abych jim vysvětlil, co se děje všechno, tak když jsem tam začal říkat něco s nějakým tlakem, tak mi tam nějaký fanoušek začal vlastně vysvětlovat, co je v Polsku tlak, takže jsem uvedl mě v omyl, že to žádný tak nebylo.
1: Michale, a vlastně co tam probíhá, když docházíte komunikaci s fanoušky? Rozumíte vůbec třeba si vzájemně, protože si říkám, tam bude asi velký řev. Jestli třeba to jde konkrétně jeden na jedno, si něco
2: tady
1: říct.
2: V Ostravě třeba, jo?
1: Tady asi konkrétně teď v Ostravě.
3: Tak tady v Ostravě tam vlastně celý ten kotel má nějakého vlastně na sedí zvůdce nebo speakera, který to tak nějak řídí, a nebo ono jich je tam více, takže většinou z těch hlavních vždycky nám k tomu něco řeknou. My jsme se tady po nějakém zápase byli před ten kotel postavit, vyříkali jsme si to a nebo vyříkali. Oni nám řekli vlastně svůj názor, my jsme řekli to, jak to my nějak cítíme, a pak jsme si prostě řekli, že budeme bojovat až do konce, aby jsme se zachránili, a to je to hlavně, že se to povedlo.
2: Ještě teda tu nepříjemnost, tím bych to asi jako možná uzavřel, to nepříjemný, to slíkání těch dresů, mně to přijde takový jako trošku jako...
1: Dehonestující?
2: Řekl to správně, já jsem chtěl říct vulgárnější slovo, ale řekl to správně, takový jako ponižující, že ty kluci vlastně, který opravdu makají, tak tam na tebe potom samozřejmě ty lidi, kteří ti fandějí, křičejí tohle toho, aby si sundal dres, že ti jako vlastně nepatří. Jak jsi to vnímal ty? Samozřejmě nepotřebuji slyšet nějakou jako radikální věc, ale spíš jak to vnímáš třeba vnitřně, jestli jako se postavit za to mužstvo a říct, hele, neblázněte, teď mi hrajeme naplno, nebo?
3: Tak já jsem to zažil už vlastně v Baníku i dříve. Ještě když jsem vlastně začínal v Baníku, tak taky vlastně jsme hráli asi 3 nebo 4 sezóny o záchranu, tak jak ty si říkal, že se tady vždycky dařilo, tak to bylo díky tomu, jak jsme my byli situaci. Ale vždycky to bylo těžké samozřejmě, a ten vlastně kotel se vždycky strhne s tím, že to někdo začne vyvolat, když nebo ti fanoušci takhle, oni to vyvolávají, když cítí, že na tom hřišti ten hráč nenechá všechno. Že tady v Ostravě se odpustí spoustu věcí, ale neodpustí se to, když tam člověk nenechá život na tom hřišti. A už po jednom zápase vlastně, už to tady po nás chtěli, vlastně nevím, jestli to bylo po Boleslavi, nebo který zápas to byl, aby jsme už ty dresy sundali. Tak my jsme se vlastně postavili proti tomu, řekli jsme, že budeme bojovat do samého konce, aby jsme se zachránili, že prostě ty dresy nedáme, že se toho dresu nevzdáme. Tak fanoušci jako si řekli, že ano, že stojíme si za tím, a nakonec to asi někteří ocenili. Ale už po tom Slovácku už ta situace byla tak nepříjemná, že i ti lidi už byli docela i agresivní, takže už to bylo takové řešení, že to je to hodně nepříjemné, ale na druhou stranu to možná někomu může pomoct si uvědomit, že OK, to asi není úplně tak, jak by mělo být, a možná to mohlo pomoct.
2: Jasně, tak teď jsme tady měli před chvilkou možnost s tou malou holčičkou, která po tobě chtěla tvůj dres, tak to je trošku jiná situace.
3: To je samozřejmě jiná situace, ale s těmi dresy to vlastně nakonec dopadlo tak, že v Táborsku, když jsme se zachránili, tak nám je fanoušci všechny ty dresy vrátili.
2: Tak jo.
3: A potom vlastně už bylo na nás, co s nima uděláme. Já jsem tam slíbil jednomu kamarádovi, tak jsem mu to vrátil v kotli. Někteří kluci to asi taky rozdali, někteří se je schovali, anebo se to může dát i na nějakou jako dobrou věc do nějaké dražby, takže vždycky jde o to, že ti fanoušci chcou vidět, že za ten klub bojujeme, že vždycky budeme válčit až do konce, to jsme splnili a oni nám je vlastně vrátili, takže i když to někdy vypadá, tak jak jste říkali, dehonestující, tak na druhou stranu zase, když se to povede, tak ti kluci jsou pořád nám fandí a jsou na naší straně.
1: Říká kapitán Baníku Ostrava Michal Fridrich, který je dnes hostem Desítky Pavla Horváta.
0: Host Desítky Pavla Horváta.
1: Michale, když se dostaneme ještě k těm zlomovým momentům, které vám nakonec přinesly tu záchranu, tak vy jste zkoušeli během sezony leco změnit. Mluvili jste i o dresech, které jste tam měnili v rámci těch retrodresů. Mimochodem, když vysíláme 10.4. června, je to přesně 50 let od prvního baníkovského titulu, který jste si připomínali. Proti Boleslavi jste oblékli bílé, měnili se trenéři. Vy jste něco měnil, třeba jako jak zavazovat kaničky nebo jinak stávat tak jinou nohou?
3: Já co jsem měnil, tak po každém prohraném zápase jsem si vzal jiné vycházkové boty, že jsem vystřelil asi 6 párů, než se to povedlo, ale nakonec jsme to zvládli. Ne, fakt už v takové situaci člověk hledá všechno, aby se to otočilo, a sice to jsou asi hlouposti, ale člověk fakt zkouší všechno, ať by to už se povedlo.
2: Jo, musíš udělat všechno pro to, aby to tak bylo. A pak, když se to povede, tak fakt jako nesmí zaváhat. Já nevím, jestli si dáš k snídani 2 vajíčka, tak si nemůžeš dát 3, jestli vstáváš 8:30, tak nemůžeš stát ve 8:45. To jsou fakt maličkosti, které fakt v té hlavě možná jako hrajou určitou roli, a ten hráč je pak v pohodě, když jako ti vyjde všechno tak jako normálně a znovu to přinese ten úspěch v tom zápase. No tak jako já taky jsem si vždycky nandal stůpny, sundal stůpny, trenky zkusil, sundal trenky, si přijel hodinu a půl před zápasem, tak je hrozně moc času, teď ty kluci už samozřejmě všichni cvičej, my jsme necvičili, my jsme tam seděli, poslouchali jsme muziku a pak jsme šli teprve na hřiště, ale bylo spousta času na to tyhle ty rituální věci všechny udělat a každý měl svůj nějaký. Někdo fakt se zavřel na záchodě na 4 hodiny třeba, protože chtěl ten čas zabít nějak. Ne?
1: Když se dostaneme k tomu, že vy jste pomohl samozřejmě na hřišti, ne tím teda, co se dělo mimo něj, ale i góly, tak proti Zlínu ta důležitá výhra 2-0, kdy jste potřebovali 3 body, pak tedy na Dukle zvláštní zápas, kdy si soupeř tam i tím, že jste hráli tak, jak jste hráli, dal 3 vlastně nějaký, to nevím, jestli jste úplně zažil v kariéře takhle, takovýhle duel o život, ale zároveň, kdy soupeř se pak nakonec možná střelí sám do paty, jak se říká.
3: Tak tam to vlastně na té Dukle, to posloucháme to pořád dokola, že si soupeř dal 3 vlastňáky, ale všechny ty situace vyplývaly z nějaké naší aktivity. Když vezmu ten první gol, tak Srkic, ten byl možná jeden z těch více náhodných, ale chtěl nacentrovat do předbránu, vlastně tam si to omylem srazili. Druhý gol, já jsem hlavičkoval po standardce, kdy hráč, který byl za mnou, to nemohl nějak ovlivnit, už ta moje letěla na bránu a on to ještě trošku přizvedl. Takže spíš šlo o to, že jsme měli tlak do brány, že jsme si za tím gólem šli a díky tomu potom ty vlastňáky můžou padnout. Kdyby jsme neměli šanci a nedostali jsme se do jejich 16, tak by si vlastňáka nikdy vlastně nedali.
2: Já se zeptám neobvykle. Přišel Martin Jedlička, já ho znám, je to gólman, jsou jiný, ty jsou všichni jiný. A jak to probíhalo, protože on samozřejmě v průběhu toho jara si myslím, že taky gradoval ty výkony a byl to další hráč, který vám jako hodně pomohl. Takže jak to probíhalo a jak jste ho tady přijali?
3: Tak my jsme cítili, že to je pro nás velká posila, protože už vlastně v Plzni předváděl výborné výkony a my jsme byli rádi, že přišel tady, že chtěl přijít za náma, chtěl nám pomoct i v té těžké situaci a jako jedna z mála těch, řekněme, posil, tak si udržela ten svůj standard a dokonce ještě přidávala ty výkony, no, gradovala tak, aby nám pomohlo co nejvíce v těch zápasech. A já jsem na něm asi ocenil nejvíce to, že prostě přišel z Plzně, kde ten klub je zvyklý vyhrávat, má vítěznou mentalitu, nechtělo stát žádný gól, každý zápas, každý trénink chtěl vyhrát a to byla věc, která nám možná trošičku chyběla, že i ti mladší kluci to od těch hráčů můžou pochytit, takže tady to za mě, já jsem si Jedlu oblíbil, jsem rád, jaký je, dokáže říct věci na rovinu i nepříjemné v kabině, takže tady to myslím, že nám jedině pomohlo a že můžeme být rádi, že jsme ho v té bráně měli.
2: A já jsem právě na tohle narážel, že vlastně v té vaší situaci bylo hrozně důležitý, abyste si to říkali hned, že vlastně není jako moc toho času na to, abyste to jako obcházeli, a on takovejhle je, že myslím si i těma zkušenostma, že prostě neváhá a hned jako vystřelí prostě a ono to něco přinese. No.
3: Ono asi v dnešní době nebo i vlastně ve fotbalovém světě ne všichni to dokážou říct takhle na rovinu nebo takhle upřímně a myslím si, že i ty mladší ročníky na to úplně nejsou zvyklé už, že to je přece jenom trošičku jiná generace, než byla moje nebo než byla tvoje, ale myslím si, že jim to naopak může pomoct a uvědomí si, že myslím si, že někdy si myslí, že dělají maximum, ale teprve časem zjistí, že to maximum není, že to maximum ještě někde daleko jinde.
1: A to, že bude pokračovat v Baníku, to jste prý nevěděli ani? Že vás překvapil ten jeho post na sociálních sítích?
3: tak určitě nevěděli jsme, že to je už tak daleko, nebo že už to je připravené. Samozřejmě jsme se s Jedlou bavili, tak ten pořád říkal, že chce zůstat, ale že prostě dokud nebude konec sezony, tak se nedá se vlastně říct asi nic bližšího. Ale my jsme určitě rádi. Já myslím, že on si tady Ostravu taky oblíbil, fanoušci si ho oblíbili, takže tady myslím, že mu teďka určitě nic nechybí. Má tady rodinné zázemí, tak má tady, dá se říct, všechno.
2: A teď teda my jsme samozřejmě máme sídlo v Praze. A co se tady tomu Jedlovi líbí?
3: Budete muset přijet asi na další návštěvu nebo přestěhovat sídlo.
2: Já jsem myslel, že nám to přiblížíš jako místní, protože já vlastně jako v Ostravě taky si říkám, že je tady spousta jako skvělých věcí. Většinou jsem jezdil sem na hotel, že hokejová hala, to centrum, samozřejmě několikrát jsem tam byl, ale jako co může takhle toho cizince v podstatě jako nalákat do Ostravy?
3: Já myslím, že asi u Jedli to bude v hlavní řadě to rodinné zázemí, že už je vlastně partnerku má tady odsud Zavířová, a potom určitě asi ten fotbal nebo ta láska tady k tomu klubu, vlastně ti fanoušci, jak dokážou podporovat, co dokážou tady vytvořit, a samozřejmě i Ostrava. Je spoustu předsudků, jak vypadá nebo nevypadá, ale v posledních letech tady to roste jakoby hodně nahoru, nebo zlepšuje se to samozřejmě. Mohlo by se stavět více, mohlo by se více rozvíjet ještě věcí, ale myslím si, že to město už je daleko atraktivnější než dříve.
1: Měli jsme v Desíce Pavla Horváta a pamatuju si třeba i Adama Janoše, který se to tady pochvaloval. Každopádně, když jsme byli u těch golmanů, kolik gólů třeba na tréninku vy osobně, Michale, dáte Martinu Jedličkovi? Počítáte si to nějak? Jak moc těžké mu to je dát?
3: Mraky,
1: dobře.
2: To rád uslyší.
1: No ale Michal Fridrich, který je dneska hostem Desíky Pavla Horváta, ty góly sází i připravuje. Jakého si vyceníte v té baráži proti Táborsku, toho, kdy jste dával v tom domácím utkání hlavou po rohu, anebo když jste dlouhým autem připravil ten první gól v Táboře? To byla zajímavá situace teda.
3: Asi spíš bych to začal postupně, asi ten se Zlínem, i když byl v poslední minutě vlastně na 2-0, že už nám to dalo takovou jako jistotu, že už se Zlín neutrhne nebo ze standardky nám nevyrovná, tak určitě toho, a potom určitě ten první gól doma s Táborskem, to bylo pro nás hodně důležité, protože Táborsko ten zápas, no ten začátek chytlo velmi dobře, mělo dvě obrovské šance a myslím si, že ten první gól nás v tom druhém poločase uklidnil a potom už to bylo i více vidět.
1: No a co se týče té konkurence z druhé ligy, jak vy osobně to teď vnímáte? On ten výsledek 8-0 vypadá samozřejmě hrozivě pro druhou ligu, ostatně i Slovácko předčilo Artis o nějakých 6 gólů.
3: Tak já jsem četl nějaký rozhovor s trenérem Skuhravým vlastně ze Slovácka, že teďka v té baráži byly týmy, které jsou, dá se říct, trošku silnější než třeba v jiných ročnících, které tam o ten postup nebo sestup bojovali. A my jsme prostě měli hodně špatnou sezonu, ale na druhou stranu máme pořád kvalitní hráče a když ti hráči se dostanou už trošku do klidu, nebo když už máte náskok z prvního zápasu 3-0, tak najednou si dovolí daleko více. Ale určitě to pro ty druhé ligové týmy pořád není jednoduché, ale ten první poločas tady doma třeba Táborsko ukázalo, že to zase nebylo úplně tak daleko, třeba v tom prvním zápase minimálně vést 1-0 nebo mohli přidat i druhý gol, takže určitě by se to vyvíjelo trošičku jinak.
2: No, teď jsme tady mluvili o tvých střelených golech a teď konkrétní pocit. Lukáš Matějka, únik sám z půlky, co v tu chvíli prožíváš? Je to podobný jako když jdeš na penaltu, toho času bylo v podstatě skoro stejně, nějakých 3-4-5 vteřin, co ti v tu chvíli běží hlavou? Jako?
3: Tak vlastně ta první šance, ta byla z rohu, to vlastně on zakončoval vlastně Lukáš bezprostřední blízkosti, no. To Jedla skvěle chytil. A ten druhý, to zase udělali krásnou akci a já jsem vlastně dostupoval Lukáše a on ten to dával za sebe na toho nabíhajícího hráče a to jsem se jenom otáčel a modlil jsem se, ať to kluci doběhnou, anebo ať to Jedla vyrazí, a to se naštěstí povedlo, ale já musím Táborsko pochválit, jak hráli, mně se líbilo, jak hráli, snažili se vlastně vyjíždět od golmana rozehrávkou, nebylo to žádné nakopávané míče nebo nějaký boj, ale chtěli nás přehrát svým fotbalem a myslím si, že za to jim patří určitě uznání.
1: Mluvíme o Táborsku s Michalem Fridrichem, který co by kapitán Baníku dovedl ostravské mužstvo k záchraně. Kdybychom se dostali ale o mnoho let zpět, tak není to úplně daleko od Tábora, město Příbram, kde Michal Fridrich 15. května 2010 debutoval v první lize. Bylo to 1-1 a možná si vzpomenete vy, posluchači Radiožurnálu Sport, že tehdy Baník se Spartou vstupoval do toho posledního kola na bodové rovnosti a pouze měl o 5 gólů horší skóre. Vybavíte si něco z té doby?
3: Byla to moje první sezona, takže já si ji vybavím skoro celou. Vím, že jsem někdy od zimy jsem vlastně s Ačkem trénoval. Vždycky jsem se modlil, když trenér Koubek dával nominaci, jestli tam budu napsaný, ale to se stalo málo kdy, byl to přece jenom začátek. Ale ke konci už kluci toho měli vlastně plné brejle a nevím, byli zranění hráči jako René Bolf, Aleš Neuwirth, Fernando Neves, tak já jsem měl možnost se učit vedle nich a byl jsem vlastně nadšený, že jsem se párkrát na tu lavičku dostal a v posledním zápase to vyšlo tak, že

0: A tady místní odchovanec to, že jde do toho Ačka, vnímáš tu podporu těch fanoušků, protože já třeba to vnímám tak, že tady samozřejmě přijde nějaká posila, OK, ale když se probojuje do toho Ačka, teďka byli vlastně mladí kluci, že Havran s Pirou v Ačku, tak i když se jim třeba něco nepovede, tak prostě ty lidi je berou, takže jsou tady místní, že jim trošinku jako něco odpustějí možná.
1: Tak tady v Baníku vlastně odchovanci vždycky budou nejvíc a když se probojou ještě do základu, tak o to větší mají podporu, tak ono to celé vzniká tím, že vlastně nevím, od žáků nebo od dorostu chodíte podávat míče. Já jsem přišel v roce 2004 do Baníku vlastně po mistrovské sezóně, takže my jsme chodili nadšení na každý zápas podávat. Teď, když jsme nešli podávat, tak jsme seděli na tribuně a skandovali jsme všechny pokřiky vlastně s celým stadionem, takže to se do vás tak propíše, že je to až neuvěřitelné a těšíte se na to, jestli se tam někdy dostanete do toho týmu. A jakmile potom ti kluci, to jste viděli teďka, když jsme hráli o záchranu, že nastupoval třeba, nevím, mladý Piris, Marek Havra nebo vlastně Škrky teďka na poslední zápas, tak oni vlastně mají první start, ještě vlastně nic nedohráli, ale jdou na hřiště a celý stadion jim tleská a potom už je to jenom na nich, jak oni to chytí a jak vlastně se dokážou prosadit.
2: No, my jsme se s Michalem Friedrichem Desíce Pavla Horváta hezky dostali i k těm začátkům s fotbalem, a protože jsme na 27. ročníku McDonald's Cupu, tak tam můžeme ještě chvilku vydržet.
3: Desítka Pavla Horváta.
2: Natáčíme ve Vítkovicích v Ostravě, přetáčíme desítku Pavla Horváta. Samozřejmě vy posloucháte ve čtvrtek v premiéře. Michal Friedrich, ročník 1990, když jsem nedávno s Pavlem Horvátem zpovídal jednoho z Pavlových bývalých spoluhráčů Luďka Pernicu, tak vlastně jsme vzpomínali na to, že ten ročník byl dost našlapaný. Ostatně třeba i teď Vladimír Darida, který se vrátil do nároďáku, je váš ročník. Vzpomínáte na nějaká ta měření třeba buď s těmi aktuálními ligisty, když to budu jmenovat, tak Lukáš Hejda, Filip Novák, Lukáš Mareček, Jan Leciak byl vlastně u nás v desíce, Pepa Hušbauer a další, kdybych jmenoval.
0: Už všichni skončili skoro.
2: No, Michal tedy pokračuje dál.
1: Ještě držím.
2: Ještě drží.
1: Tak určitě vzpomínám, myslím, že s některými jsme se potkávali už třeba ve 14 letech, když si vzpomenu na Luďka Pernicu konkrétně, tak já jsem hrál za výběr Olomouckého kraje, on za vlastně Jihomoravský. Hráli jsme nějaké republikové finále, které jsme mi naštěstí vyhráli, takže už si ho pamatuju od té doby. S Lukášem Hejdou jsem chodil do třídy tady v Ostravě, vlastně, že on pochází tady kousek od Ostravy. S Hužbím jsme zažili vlastně, s Hužbím jsem potkal ještě v Baníku, tady vlastně to nevím, kolik lidí ví, že hrál za Baník chvíli. Ve Slávi jsme se potkali a s Láďou Daridou na 21 jsem měl možnost vlastně se všema těma klukama se tak nějak potkávat a jsem rád, že jsem měl možnost aspoň takhle.
2: Vy pocházíte z Ústopečí nad Bečvou, pak jste tam měl ve své kariéře přechod do Olomouckého kraje, jak jste naznačil, do Hranic, je to tak?
1: Tak Ústopeče jsou v Olomouckém kraji, ale jsou úplně na samém konci, vlastně těsně před Valašským Meziříčím. A já jsem vlastně začínal fotbal, takže jsem začínal u nás na vesnici a v 8 letech jsem přestoupil do Hranic. Tam jsem vlastně, nevím, přestoupil do 5. třídy potom, jezdil jsem každý den vlakem sám na tréninky do školy a potom až vlastně ve 14 letech jsem se z Hranic přesunul tady do Baníku.
2: A nějaké ty mládežnické turnaje, jsme na McDonald's Cupu, 27. ročník, vám je 36, tak tuším, že jste si možná takovýhle turnaj zahrál.
1: Myslím, že jsem si ho zahrál, ale asi jsem se nedostal na republikové finále, bych řekl, to bych si určitě pamatoval.
2: No, určitě jste na něm nenatáčil desítku Pavla Horváta, to děláte až teď aktuálně, jsme za to moc rádi. Každopádně my natáčíme v našem airstreamu v úterý 2. června a jsme obklopeni tady malými fotbalisty a fotbalistkami, tak vás samozřejmě taky moc zdravíme, ale jenom taková připomínka, jakou máte unikátní příležitost, že jste na svátku fotbalu, protože třeba takový Pavel Horvát sice vyhrál 5 titulů mistra ligy, 6x pohár, hrál v zahraničí, ale McDonald's Cup Pavle si nikdy nehrál, viď?
0: Ne, jenom jsem jich spoustu snět.
2: Ale i zmrzlinových pohárů dalšího,
0: hlavně
2: vyhrál dost těch pohárů fotbalových, což je důležité. Michal Friedrich, když se dostal už do Hranic, tak musel být sám bez rodiny, nebo to až bylo po přechodu do Baníku?
1: To bylo až po přechodu vlastně do Ostravy, ale ten začátek v Hranicích, tak to bývalo tak, že jsem po škole vlastně sedl na vlak, jel jsem do Hranic na trénink a když si na to zpětně vzpomenu, že třeba v 9 letech jsem jezdil sám vlakem do Hranic, tak nevím, jestli bych to mojí dceři teďka dovolil takhle jezdit, ale určitě to jsou nějaké začátky, že člověk se musí naučit postarat se o sebe, ale největší škola to potom byla určitě na intru, od 14 let už jsem byl úplně sám, nebo vlastně s kamarádama na pokoji a podobně, takže tam už to bylo fajn, náročné, ale fajn.
2: No, my jsme pochopitelně s Michalem Friedrichem, kapitánem Baníku Ostrava, neprobrali zdaleka všechno, co se týče ostravského klubu. Vrátíme se k tomu na konci, ale pochopitelně taky se dostaneme k vašim velkým úspěchům, které jste zažil ve městě, které

0: se v Ostravě asi moc často nevyslovuje, ale my ho tady musíme zmínit v Praze. A ve Slavii jste byl tedy od roku 2015 do roku 2020 a zažil jste tam mnohé. Už chci se zeptat na ten přechod do Prahy, zda to byl třeba ještě větší rozdíl, než jste pak šel sem na, nebo předtím na Inter do Ostravy.
1: Tak určitě to byl větší přechod, než jsem čekal. Vlastně já jsem odešel z Ostravy ve 25 letech, byl jsem tady kapitán a přišel jsem do Slavie vlastně a tam mě kluci skoro neznali. Tam byl Karel Piták, Martin Latka a vlastně všichni ti starší kluci, tak člověk najednou zjistí, že musí pracovat daleko více, že si na tu šanci musí počkat, že to není všechno tak jednoduché, jak se to maluje v té hlavě kolikrát, ale zase za mě to byla určitě velká škola růst vedle takových hráčů a já jsem za to období, co jsem tam prožil, nesmírně rád. Jsem rád, že se mi tam povedli. No, to byl vlastně jeden z důvodů, proč jsem z Baníku tehdy odcházel, že tady ta situace nebyla vůbec dobrá. Ten klub se nějak tak zachraňoval, ať už finančně, na hřišti taky, a já jsem cítil, že se chci zlepšovat, že chci něčeho dokázat v kariéře, že chci vyhrát nějaké trofé, a to byl vlastně důvod, proč jsem tehdy odcházel, a jsem rád, že se mi to potom splnilo.
2: No a teď co na to kámoši a rodina? Jdeš do Prahy, nešel jsi do Sparty,
1: nešel
2: to byla
1: jsem,
2: výhoda.
1: Nešel jsem do Sparty, i když tam taky nějaká nabídka tehdy byla, teď už to asi říct můžu, ale jsem rád, že to dopadlo tak, že jsem skončil ve Slavii, ale tady opravdu ta situace nebyla vůbec dobrá a i vlastně za celou dobu jsem udržel i kontakt nebo dobré vztahy s fanouškama vlastně ostravskýma i s těma jakoby z toho tvrdšího jadra. Vždycky jsem vlastně říkal, že vím odkud pocházím a kam se chci jednou vrátit, takže to byla asi jedna z věcí, které mi tak nějak v té kariéře pomohly, a i když třeba přijel Baník na Slavii, tak i mi zatleskali po tom zápase, takže to bylo vždycky příjemné. A Rodina byla jenom ráda, že se můžu vlastně rozvíjet, že můžu se zlepšovat, protože věděli, že už jsem se tady taky asi trošku trápil, takže to byla taková pomoc asi pro všechny. A taťka tím, že než jsem já začal hrát za Baník, tak fandil taky Slavy, tak pro něho to bylo trošku jednodušší.
0: No ale vy jste možná i pomohl tehdy klubu, který byl opravdu ve finanční krizi, protože kdybych to teď opravdu řekl jako obchodně, vy jste byli jako jeden z mála z obchodovatelných artiklů vlastně v té době, třeba s Jiřím Pavlenkou ještě Baník z toho tehdy těžil, ale každopádně pomohlo to na čas, pak to převzal pan Brabec a pak to teprve asi začalo se zlepšovat.
1: Jako pomohlo to, ale nebyl to zase tak drahý přestup, aby se Baník zachránilo. A kdyby to bylo v dnešní době, tak by to možná bylo více, ale takhle to byl asi pytel balonu.
2: To zase chtěl říct odrezy.
0: No to zase přeháníme. Každopádně ještě mě zaujalo to, Pavel Horváth, když hrál v Plzni na konci kariéry, tak ty si nechytnul nějaký takový to E, jako oni tam trošku mají tendenci vyslovovat jako Plzeňák.
2: Klotuvák.
0: To si nechytil, Pavle.
2: Jo, nechytil, ale umím to dobře zahrát. Jako. Tak ono, myslím, že Radim Řezník zrovna, který je tady odsaď, tak ten říkal podle mě úmyslně takový to tuto a co pá, proč pá. Samozřejmě tě to nakazí, jako je to jasný, a tím, že pendluju, tak samozřejmě to
0: úplně,
2: já jsem všude zdejší, takže už včera v restauraci jsem se blejsknul kvalitní ostravštinou, myslím, takže.
0: Ano, Pavel Horváth.
1: Já jsem se dostal do takové fáze, když jsem vlastně hrál ve Slavii, tak tam se mi smáli, že mluvím ostravsky, a když jsem přijel domů, tak se mi smáli, že mluvím pražsky, takže jsem zůstal tak někde mezi asi.
0: Takže ideální situace, samozřejmě doma i v kabině. Ale každopádně v té Slavii jste zažil velké úspěchy, nicméně taky to asi nebylo úplně jednoznačně dané, kam až to dovedete se spoluhráči. Vy jste začínal paradoxně teda proti Spartě v září 2015 derby, které jste vyhráli brankou Jaromíra Zmrhala, ale tehdy možná fanoušci vzpomenou, trénoval Slavii Dušan Uhryna, bylo to nějaký rok a něco po tom, co Slavia téměř spadla do druhé ligy.
1: Tak já, když jsem vlastně přicházel, tak ještě ani tam nepřišli ti vlastně Číňani tehdy. Takže já fakt přicházel ještě do klubu, který se teprve začínal tak nějak postupně budovat, vlastně až někdy, nevím, měsíc nebo dva po mně, tak přišel ten silný partner a od té doby se ten klub začal budovat, přicházeli kvalitnější a kvalitnější hráči a musím říct, že tehdy jsme tam měli tak skvělou partu, na kterou vzpomínám do dneška, pořád jsme s klukama v kontaktu a myslím, že to byl jeden z těch důvodů, že jsme tam tehdy ty tituly dělali a že to bylo fakt období, na které strašně rád vzpomínám, a ty úspěchy byly skvělé tehdy.
0: No, Slavia se tehdy pak přerodila ještě v té další sezóně 2016-17 v opravdu velmi úspěšný klub. Pavle, ty už si tehdy vlastně byl co by hráč mimo Plzeň, ty jsi skončil v roce 2015, ale jakým způsobem jsi tam ještě byl pak v realizačním týmu, ne? Tu možná první sezonu Michala ve Slavii 2015-16.
2: No, určitě.
0: Jste měli titul vlastně pak.
2: No, tak já si jako samozřejmě Slavii pamatuju to období, kdy byla dole prostě a vím, že tam to opravdu trošku zavánilo i tím, že taky se stoupí, nebyli v dobrý pozici, ale logicky tak, jak to bývá, prostě u těchto silných týmů, jak říkal Michal, prostě přijde silný partner a dokážou to dát dohromady a chvilku potom už ta Slávě zase byla silná a vlastně od té doby to furt stoupá. No. Hmm.
0: Ne, tak možná někomu dneska přijde paradoxní, že tehdy v té sezóně 16-17 vaší první titulové, Michale, byl po 4 kolech odvolán Dušan Uhrin ze 4. místa, kdy Slávia ztrácela 2 body na první Spartu tehdy. Bylo to asi dané tou neúspěšnou kvalifikací Evropské ligy. Nicméně z dnešního pohledu máte pocit, že právě třeba i pak ten kádr, který tam byl, Pavlenka, Deli, Sýkora, Hůžbauer, Barák, Zmrhal, Škoda, Mešanovič, Gadeu, Tecl, Bořil, to jsou opravdu velká jména, Saře, Michal, Friedrich taky, že to vlastně stojí i za tím Dušanem Uhrinem, že to dal dohromady nějakým způsobem.
1: Tak,
0: že tam přišel pan Šilhavý a vlastně měl tam tu dlouhou sérii neporazitelnosti.
1: Určitě, tak za trenéra Uhrina se to začalo taky budovat to mužstvo, ale tam, co si vzpomínám, tak ještě to nebylo tak připravené, vlastně, že jsme hráli tu kvalifikaci a dostali jsme asi Anderlecht a prohráli jsme 3-0 doma, 3-0 venku, tak to asi ukázalo tak nějak tu situaci nebo tu připravenost toho týmu, takže nevím přesně, já jsem tam vlastně tehdy byl chvíli, takže já teďka si nedovedu ani říct vlastně, co byly hlavní příčiny nebo tohle, ale potom vlastně přišel trenér Šilhavý, začalo se to zase zlepšovat, měli jsme nějakou neporazitelnost.
0: 26 kol jste neprohráli, ale to bylo vlastně do konce té sezony,
1: ano,
0: co přišel.
1: To si vybavím přesně, protože jsem asi někde od 5. kola vlastně nastoupil, začal jsem hrát až všechny zápasy do konce sezony.
0: Góly důležité taky, proti Plzni vlastně jste rozhodl ten titulový souboj nakonec.
1: Tak to pro mě byl speciální gol, protože vlastně 2 dny před tím zápasem, nebo 3 dny se mi narodila dcera první, takže já byl vlastně
2: Po oslavě, ne,
1: to ještě ne. Byl jsem do večera vlastně v porodnici, pak jsem přijel večer domů, vyspal jsem se, jel jsem na trénink znova do porodnice a vlastně po tom zápase teprve přišla oslava a tak nějak vždycky, u mě to je tak, že když je nějaký silný moment, tak většinou se mi povede dát nějaký gól a to jsem za to rád, že to vlastně v 88. minutě jsem rozhodl, vyhráli jsme a už to byl jeden z těch zápasů, co nás posunul potom k tomu titulu, že už jsme tu Plzeň nějak předstihli, už to bylo asi obod a potom jsme si to pohlídali do konce.
0: Velké zápasy Pavel Horváth zažil v úzovkách i v azylu, kdy jste ještě neměli dostavenou Dusan Arenu v Plzni a museli jste Ligu mistrů 2011 hrát v Praze, právě v Edenu. A Michal Friedrich zažil ten první titul taky v dost specifických kulisách. Protože když člověk přišel na ten starý Strahov, kde jste hráli náhradou za Eden, kde byl nějaký koncert, tak to třeba dýchlo trochu historií.
1: No, ale
0: vnímali jste to třeba trošku, jako, že je to škoda?
1: Vnímali jsme to, že je to škoda, že to bylo kvůli nějakému koncertu snad, že jsme se museli přesunout, tak to
0: no
1: bylo
0: asi
1: takové.
0: Asi vedení nepočítalo, že budete hrát o titul, tak tam dali koncerty.
1: No,
0: na konci
1: bylo
0: sezony.
1: To trošku takové hloupé, ale bylo to tehdy, že ten stadion vlastně jeden vlastnil někdo jiný, že tam byl nějaký jiný majitel, takže s ním se nic moc dělat nedalo. Ale na druhou stranu, když jsme potom ten titul tam vyhráli a ti lidi tam vběhli vlastně mezi nás, tak to byl jako skvělý zážitek. Až na to teda, že vás hned polili pivem, nemohli jste dýchat, protože tam byly dýmovnice kolem vás, tak to si pamatuju taky do dneška, že jsem se tam malem udusil, ale ten zážitek byl super a byl to pro mě první titul, vlastně, který asi člověk vzpomíná jako nejvíc. No.
2: To je ti jedno, kde ho získáš.
0: Jo, určitě. A Michal Friedrich navíc ten zápas se Zbrojovkou Brno rozhodl vítězným gólem po té, co se zranil Duša Melichárek a šel tam ten mladý debitant. To byla taky dost specifická událost.
1: Zbytečné zmiňovat podle mě. Dal jsem gól na 1-0 a vyhráli jsme.
0: Ano. Ne, to jsem vůbec nechtěl zkazovat, jenom že jsem si vzpomněl na ty různé kontexty toho daného titulového zápasu. Když se dostaneme ve Slávii dál, tak Michal Friedrich zažil i takovou tu dobu, kdy si majitele silných pražských týmů, tedy pražských S, mysleli, že to všechno zvládnou tím zahraničním importem. Vzpomínáte možná éru Andreje Stramaciony na Spartě. I ve Slávii se pustili do velkých akcí, jak se říká, Ruslan Rotaň, Altintop, Dany, přišli jste všechny tam zažil. Ale tak jako nějakým způsobem to fungovalo, ne? Jako
1: zažil jsem tam všechny ty kluky a musím říct, že všichni byli výborní, byli skvělí fotbalisti a hlavně jako po lidské stránce taky. Bohužel se to jako nesešlo všechno dohromady, my jsme vlastně taky nezvládli kvalifikaci do Ligy mistrů, jsme v předkole posledním prohráli s Apoelem Nikozie, jestli se nepletu, a vlastně měli jsme šance na toto vlastně otočit a postoupit nakonec, ale bohužel to asi nedopadlo tak, jak si to majitelé tehdy představovali a vlastně i ti kluci, co přišli, tak se asi museli divit některým věcem a potom tak asi takové dvě příhody, co jsme tam měli s Danem vlastně z Portugalska, tak ten vlastně po nějakém tréninku říkal, že mu kluci vůbec jako nerozumí na řeši. Byl zvyklý asi na jinou kvalitu kolem sebe a potom druhá příhoda vlastně ze soustředění, když jsme končili soustředění v Rakousku a on se domluvil s trenérem Šilhavým, jestli už může jako odletět domů pro věci, ať už to může všechno přestěhovat. A trenér Šilavý se ho ptá, jako, že může a kdy mu to letí, jestli ho jako hodí někdo na letiště. A on říká, jak jako kdy mi to letí? No, jakože v kolik ti letí to letadlo? No, až řeknu, tak poletí prostě, protože měl své soukromé, takže si odletěl, kdy on chtěl. No.
2: Tohle byla ta doba, kdy opravdu přišly velký hvězdy, ale fakt jako upřímně už to měli malinko za sebou. Fotbalově 100% to byli skvělí hráči. Já myslím, že buď Dani nebo Altin to byli furt zraněný, ne? Měli nějaký problémy a oni ještě, jelikož si myslím, že oba měli vyděláno hodně, tak úplně se do toho nehnali, ale samozřejmě chápu, že když pak na tréninku to nebylo úplně všechno na 100%, tak museli vynikat, byli to skvělí fotbalisti. No.
0: No tak Altin to hrál 8 zápasů, Rotaň 7 zápasů, ale to se bavíme o lize, pochopitelně ještě jste tam měli evropské poháry, které nakonec asi stály místo Jaroslava Šilhavého, protože pak přišel ten neblahý zápas s Astanou doma 0-1 a vlastně vypadnutí z evropské ligy, když jste to měli parádě rozjeté. Mě spíš ale zajímá konec té ligové sezony v roce 2017, 1. prosince, zápas Slavia Baník. A ten Michalu Fridrichovi přinesl za prvé paradoxní situaci, že hrál proti Baníku, že mu dokonce dal gól, ale že tam padnul ještě jeden gol, Michale, vy si na to vzpomenete, víte.
1: Teď už jste mi to trošku připomněl. Myslím, že to začalo tak vlastně, že já jsem hrál pravého obránce, hráč Baníku centroval před bránu a já jsem to chtěl odklidit na roh, ale od chrániče se mi to odrazilo do vlastní brány, kde vlastně paradoxně chytal ještě Honza Laštůvka tehdy. Takže my dva Baníkovci, já jsem mu to tam poslal do Šibenice, Baník vedl 1-0.
2: Tak a radoval se?
1: Já jsem se neradoval, ale Baníkovský kotel mě začal vyvolávat samozřejmě. A asi za půl hodiny na druhou stranu zase jsem dostal přihrávku možná paradoxně od Daniho. Volejem jsem vyrovnal na 1-1, takže mě v tom zápase vyvolávali oba dva kotle, tak to bylo aspoň příjemné, ale ten vlastňák byl hodně nepříjemný.
2: Jsi byl hokejově plus minus na nule, no.
1: Přesně tak.
0: No a pak se dostáváme k velké trenérské personě. Mimochodem, ještě jsme to nezmínili, ale vy máte dva souvislost s panem Koupkem, aktuální trenérem fotbalové repre, protože debut Michala Fridricha byl pod Miroslavem Koupkem a derniéra Pavla Horváta byla pod Miroslavem Koupkem.
2: Jakože mi Míra Koupek prostě ukončil kariéru.
0: Tě ukončil kariéru, Michalovi nastartoval, hele, máte to jinak.
2: Samozřejmě zlehču, já už jsem končil tu sezonu, vlastně bylo to jasný a u mě to bylo v podstatě plánovaný a myslím, že Míra Koubek tímhletím trošku jako byl známý, že tím, jak ten fotbal vidíte, že dával šanci hráčům, který prostě začínali, byl schopný do nich jako vložit tu důvěru a teď to vlastně možná vidíme i v nároďáku.
0: A pak ta spojitost, nevím, jestli se chcete ještě teda vyjádřit panu Koubkovi tehdy.
1: Já jsem chtěl říct, že jako jsem měl obrovský respekt, jak jsem začínal v Ačku a byl tam trenér Koubek a něco se úplně nepovedlo, tak vlastně byl schopný v kabině pořádně zařvat, takže my jsme byli všichni mladí v pozoru, takže
2: to si
1: vybavím, no, tady ty věci, nebo když bylo nějaké delší video a někdo tam zezadu začal chrápat, tak to nebylo úplně příjemné potom. Host
0: desítky Pavla Horváta. Pavel Horvát a Michal Fridrich, kteří se dneska schází v desíce, tak pochopitelně nastupovali taky pod Pavlem Vrbou a Michal Fridrich v tom lednu 2018 se dočkal kouče, který je vzdálený příbuzný Pavla Horváta. Jindřich Trpišovský tehdy přišel do Slavie a dostal jí zase ještě na jinou úroveň. Když takhle jsme tady zmiňovali ty trenérské osobnosti, nemusíte vypichovat někoho z nich, ale jak jste to bral v tom životě? Vzal jste si třeba od každého něco, nebo třeba konkrétně od někoho nejvíc?
1: Tak určitě tím, že možná i po kariéře, až vlastně jednou skončím, bych se chtěl asi ubírat taky tou trenérskou cestou trošičku, tak teďka, když už jsem starší, tak nad tím více přemýšlím, nebo snažím se od každého trenéra si něco tak trošku vzít. Ale když to vezmu tak jako zpětně, tak určitě v Baníku třeba trenér, který mě nejvíce ovlivnil, tak byl Martin Svědík. Potom ve Slavii samozřejmě nějaké úspěchy jsme měli s trenérem Šilhavým a podobně, ale asi nejvíce taky mě pomohl změnit nebo i tu kariéru ještě trošku více ovlivnit určitě trenér Trpišovský, takže tady ti trenéři určitě zanechali velkou stopu, potom ve Visle Krakov jsem mohl zažít taky Adriana Gulu, tak ten taky zase trošičku jiný přístup, ale taky když si od každého vezmete něco, takže a dáte si to dohromady, tak to může všechno tak nějak fungovat, si myslím dobře potom.
0: My jsme připomínali v nedávné desíce Pavlu Buchovi, který se bohužel pro něj nedostal na šampionát za repre, ten jeho debut v první lize, byl to i debut Jindřicha Trpišovského, to byl ten zápas v Jihlavě, tak úplně na to nemusíme dál navazovat, ale spíš se chci zeptat, jak jste se pasoval s tím, když během těch let pod Jindřichem Trpišovským vám hodně narůstala konkurence, protože kdyby to člověk mapoval, tak vlastně Ondřej Kudela přišel snad v zimě 2018, Láďa Coufal v létě z Liberce 2018, pak ještě tam byl Ngadu Dely, do toho Jan Bořil se dostal do výborné formy. Jak tohle Michal Fridy zvládal?
1: Tak bylo to těžké vlastně po té titulové sezóně, vlastně potom přišel ten trenér Trpišovský a už tak nějak jsem... Lehce jsem tušil, že se budou nějaké větší změny a že asi úplně nejsem jakoby krajní obránce pro trenéra Trpišovského, tak jsem z toho tehdy měl trošičku obavy. Ale nakonec vlastně jsem pod trenérem odehrál v té první sezóně, v té druhé docela dost zápasů, i když už jsem potom nebyl úplně ten člen základní sestavy. To bylo trošičku těžší, vlastně když se potom Láďa Coufal dostal na pravého beka, tak už jsem mu spíš kryl záda, ale vždycky, když trenér chtěl, nebo ať nastoupím, no jsem nastoupil, tak se mi povedlo nějaký gol dát nebo přihrát na nějaký, takže to byla jedna z věcí, že trenér Trpišovský si mě docela oblíbil, že vždycky, když je potřeba, vlastně potřeboval ubránit nějaký zápas nebo naopak pomoc vepředu, tak jsem šel třeba do útoku a vždycky jsem měl na prvním místě tým, takže to trenér tak nějak využíval a věděl, že se na mě může v těch těžkých okamžicích spolehnout asi.
2: No tohle mají rádi spoluhráči, samozřejmě, když máš kluka, který prostě jednak je schopný nastoupit v jakýkoliv situaci a ještě ty zápasy vlastně rozhodovat. A ty ses považoval za beka nebo za stopéra? Protože tyhle dvě pozice zvládneš
1: ze začátku, vlastně ze začátku kariéry jakoby stoper, ale tím, že jsme tady měli vlastně kvalitní mladé kluky, co přicházeli do toho Ačka, jakože Honza Baránek, Patricio Stronáty, tak trenér Svědík vlastně přišel s tím, že mě začal dávat na pravého beka. V té době jsem tomu úplně jako nerozuměl, nebo necítil jsem to, že bych měl být pravý bek, ale trenér se mi trošičku... No, možná taky, ale spíš šlo o to, že jsem celou kariéru fakt hrál na tom stoperovi, řekněme, ale trenér mě viděl tam, tak jsem začal si přidávat nějaké tréninky, centrovat a podobně, že to přece jenom byla nějaká změna. A potom díky tomu jsem i ve Slavii odehrál spoustu zápasů na pravém bekovi a na stoperovi, zase se to tak střídalo, takže tady ty dva posty mi byly asi nejbližší a úplně jsem si potom vlastně nevybíral, jestli chci hrát stopera nebo beka, ale byl jsem rád, že na tom hřišti můžu být.
0: Říká kapitán aktuálně Baníku Ostrava Michal Fridrich, který na místě, kde přetáčíme desítku Pavla Horváta, tedy na městském stadionu v Ostravě, zažil taky vlastně velkou slávu se Slaví 19. května 2019 po remíze 0-0 jste tady vlastně měli jistotu titulu, je to tak?
1: Je to tak, no. Já si ty data úplně nepamatuju takhle přesně, ale vždycky ten zápas, když mi ho připomeneš, tak už si to prostě, už si to vybavím a vím, že tady vlastně nám stačila tehdy remíza, aby ten titul jsme získali. A
0: vy jste tam střídal do toho zápasu, co si říkám, jestli to nebylo proto, že jste byl i odchovanec Baníku a že to bylo tady, že vás tam nakonec dali. Asi to bylo spíš nějakých těch taktických záměrů, ne? Ale...
1: Jo, tak určitě trenér věděl, že vždycky v Ostravě ty zápasy byly těžké proti Baníku. Baníku se tehdy taky docela dařilo, takže bylo to 0-0, určitě jsme to potřebovali nějak vystužit, aby jsme nedostali gól a zároveň jsem tím, že jsem odsaď, tak trenér určitě chtěl taky, ať si chvíli zahraju v Ostravě a já jsem jenom rád, že se to povedlo tady. Měl jsem tady vlastně více členů určitě rodiny, než kdybychom slavili zrovna v Praze, takže bylo to příjemné, ale zase neřadím to úplně nějak na nějaké vyšší místo tím, že se to povedlo třeba v Ostravě zrovna.
2: Vaši jezdili na zápasy do Prahy koukat nebo?
1: Mámka občas, ale taťka vlastně s kamarádama od nás z vesnice, tak ti většinou na, nevím, když jsme hráli Evropskou ligu nebo něco, tak to jezdili častěji na ligu občas, nebo když jsme hráli tady na Moravě, tak to většinou jako objížděli takhle. Desítka
0: Pavla Horváta. Oba pánové, kteří dneska jsou v desítce slyšet, mají spojitost ještě v tom, že dokázali se svými týmy získat mistrovský double. Pavel Horvát to dokázal ve Spartě v roce 2007. Michal Fridrich se právě v tom roce 2019 se Slávisty dočkal. Pro Slávy to bylo po 77 letech, co získala tenhle mistrovský double. Jenom Pavle, ono přece jenom to dneska vypadá všechno tak jako jasně, jo? Lidi se podívají a jasně, double. Ale když vyhraješ titul třeba a 3 dny potom máš hrát to finále, jako se tehdy stalo Slávy, tak jako není asi úplně jednoduché udržet tu koncentraci, ne?
2: Nebo... No, my jsme ten double ve Spartě měli obráceně, my jsme hráli finále vlastně před posledním kolem, takže... No, tak je to v podstatě, já zase můžu říct svůj osobní příběh, my jsme vyhráli v Olomouci a já jsem tam dostal kolenem do čelisti a měl jsem jí praskou, takže já jsem šel na rentgen a byly vlastně finále poháru a poslední zápas, který jsme potřebovali zvládnout, takže já jsem si ten týden vodil na brufenech a oslava pro mě skončila po 4 hodinách, protože jsem samozřejmě byl tak unavený, že to jsem měl plný zuby, ale myslím si, že je to úplně jedno, v jakém to je pořadí, že když víš, že hraješ o nějakou trofej, tak si myslím, že málo kdo udělá nějakou minelu životosprávy, aby si to zkazil, protože vidíš, jak je to výjimečný, že ohlídneš se double, super, ale musíš ty zápasy zvládnout. No.
0: Bylo to tehdy nad Baníkem, jste vyhráli pohár v Olomouci, to bylo 2-0.
1: Taky v Olomouci ten zápas a určitě, jak říkal Pavel, tak člověk nechce nic podcenit a když je ta možnost vlastně vyhrát 2 trofeje za tu sezonu, tak tomu obětuje všechno a ví, že o to více to může oslavit zase po tom zápase, když se to povede, takže já už si úplně nevybavím přesně, jak jsme získali titul, jestli jsme ho aspoň lehce oslavili nebo ne, ale vím, že po tom poháru taky, já jsem šel vlastně hned na doping, takže kluci skákali v kabině, slavili, já jsem asi hodinu a půl seděl na dopingu a potřeboval jsem tam odezdat nějaké vzorky a ta oslava potom byla ve vlaku vlastně zpátky do Prahy a potom taky někde pokračovala.
0: Ale ten rok 2019, kdy jsme takhle teda v historii 7 let zpátky, byl pro vás výjimečný i tím, co se stalo v Evropě 14. března, to si vybavuju taky z Edenu, že jste porazili Sevillu v tom slavném 8. finále Evropské ligy, vy jste byl taky na place přímo u toho, ne, někde? V tom závaru jste taky musel být.
1: Ano.
0: Jste tam srazil Kjær ten balon.
1: My jsme potřebovali dát nějaké goly, tak trenér Trpišovský mě dal vlastně do útoku s tím, že když se bude přelívat hra na naši půlku, tak se měli do středu zálohy, takže já běhal ze zálohy do útoku a snažil jsem se pomoct, ať nějaký gol dáme a zrovna u toho závaru jsem byl docela blízko, že jsem nabíhal na přední tyč, aby jsme to tam mohli nějak uklidit a ten balon šel nějak zpětně, tam byl i bratr Traore, který vlastně vystřelil, ale nevím z jakého důvodu, tak začali na stadionu hlásit, že jsem ten gol vstřelil já. Všichni běželi za mnou i po zápase, říkám, co blázni, všichni mě tam objímali a potom jsem zjistil, že hlásili moje jméno, no, ale byl to jako velký zážitek, když člověk hraje třeba jenom chvilku toho zápasu, tak na to vzpomínají vlastně všichni do dneška.
0: Tak každý den klub má asi historické góly, které si pamatují fanoušci léta, ať je to třeba Sparta, Horst Siegel, Barceloně nebo Marek Kinsel, Láciu z Plzní, určitě Pavle, ty si vybavíš nějaké ty zásadní momenty, kdy jste postupovali poprvé do Ligy mistrů, ne?
2: Michal Ďuriš určitě v Edenu na 2-1 proti Kodani, to je pro mě, nebo Martin Filo v Kodani, dokonce ten gól levou nohou, pro něj nesmysl, pro nás, pro všechny, když napřahoval, tak říkáme, tak to kopni co nejdál aspoň a on trefil Vikýř a bylo to fantastický a myslím si, že to je jako jeden jako ze zážitků, který já mám určitě, jako když mi řekneš jeden z gólů, který mě napadne, je určitě gól Martina Fila anebo Karel Poborský.
0: To je pravda, Michal Fetty byl u tohohle velkého momentu, tedy Slávie, u toho nakonec vlastního gólu Simona Kjaera, ale občas, když gól nepadne, tak člověk je taky rád, nespomíná se na žádnou branku, ale na ten výsledek a když tady máme spoustu i malých fotbalistů, fotbalistek, kteří mají své vzory, tak spousta z nich může mít i za vzora muže, který se postavil vám oběma, ale pouze proti Pavlově Viktorii se teda hodně rozparádil a Michal Fridrich ho dokázal ubránit. Tak v tomhle teda, Pavle, se na Camp Nou proti Lionelu Messimu Michal představil v lepším světle.
2: Tak měl Messi štěstí, že jsem na něj nehrál já, jinak by se taky neprosadil samozřejmě, ale ne, tak já myslím, že Michal mi to potvrdí, to je prostě jako zážitek, který vlastně si ani neuvědomuješ tu chvíli, a vidět tyhle ty hráče prostě zblízka je něco neskutečného, nebo já jsem to tak cítil, že vlastně kluk z Břevnova, který se jako tak nějak probil tou kariérou, dobrý, něco si vyhrál, ale stojíš proti takovýmhle hráčům. Pro mě to byl neskutečný zážitek. Vlastně ani nevím, ten zápas prostě nebyl takovej, jak jsem si představoval. Vůbec jsme si nezahráli, ale jenom to, že jsem tam byl a že jsem prostě mohl jako je zkusit faulovat, tak pro mě byl zážitek. No.
1: Tak nám se ten zápas povedl o něco lépe, nebo možná jako fantasticky se nám asi povedl tím, že po, nevím, jestli to tehdy bylo po 6 letech, že Barcelona nedostala, nebo vlastně nevstřelila doma gol, tak to bylo skvělé a musím říct, že vlastně v tom zápase, když už pro mě to byl první zápas v Lize mistrů vlastně v životě, tak si pamatuju, jak jela ta kamera před námi, jak hrála hymna, tak do dneška, když se na to podívám, tak tam jde vidět, že když ta kamera je u mě, tak já jsem se začal prostě smát, že jsem tomu jako sám nevěřil, že tam stojím vedle těch hráčů. Já jsem tehdy nehrával úplně pravidelně v základu a zranil se David Hovorka a já jsem dostal vlastně díky tomu šanci ten zápas odehrát, tak si říkám, jako jestli už takovou šanci jsem dostal, tak tam musíš udělat všechno na tom hřišti, že to se prostě musí povést. Vlastně ten zápas se nějak vyvíjel, tak samozřejmě byli jsme nějak pod tlakem, potom jsme zase myšli na nějaké standardky, jak jsem říkal, teď dáš góla z rohu, bude to nezapomenutelné, takové věci a potom ve druhém poločase na mě vlastně Messi naváděl míč a člověk, jak hraje takový zápas, tak si věří úplně ve všem, tak si říkám, tak teď mu ho vezmu, budu slavit. Tak jsem šel do skluzu a ještě předtím, než jsem dopadl, tak Messi už byl za mnou.
2: Je to zvláštní prostě. Já jenom ještě tadyhle, jak hraje ta znělka té Ligy mistrů, tak samozřejmě my jsme prošli ty předkola a první zápas jsme hráli doma s tím Borisovem, to bylo takový jako, řekl bych, tuctovka, ale přijeli jsme na Milán druhý kolo a já jsem tam stál, teď jela ta kamera a Ale vedle mě takhle stál samozřejmě golman a Petr Jiráček, já říkám, máte to tady. To byl ten staďák těch 70 tisíc lidí, říkám, tak to nás tady rozcupujou, nakonec to taky jako neopadlo tak hrozně, ale jsou to zážitky samozřejmě, které jsou úplně jako odstřelený od naší ligy.
1: Jestli můžu ještě, tak vlastně na Barceloně tam měli hned, jak byl ten nástup, tu kapličku,
2: ano.
1: Tak tam vlastně den před zápasem, tak tam asi polovina týmu šla se pomodlit, tak se nakonec pomohlo vlastně.
2: To jo, my jsme tam byli taky.
0: A ty jsi v tunelu před jedním zápasem Ligy mistrů, než jste vyšli, zval na spoluhráče, nebojte, oni jsou taky po. A dal to. To bylo na Barceloně. Tak možná vy jste byli taky po. A každopádně jste to nakonec všechno zvládli. My s Michalem Friedrichem, kapitánem Baníku Ostrava, se pomalu blížíme ke konci desítky, do níž zavítal tady v Ostravě ve Vítkovicích, kde jsem četl i názor jednoho fanouška, že ta sezona byla ne jako úplně v té písničce od Andulky po Žížalu, ale byla od Austrie do Tábora. To znamená od předkola konferenční ligy až do baráže. Tak Michale, příští ročník, co?
1: Taky jsem to někde zaznamenal vlastně, že sezonu jsme začali tím, že jsme objížděli kvalifikaci Evropské ligy, konferenční ligy a končili jsme i tím vlastně, že jsme vypadli jsme ve semifinále MOL Cupu a nakonec jsme hráli ještě v Táboře baráž, takže určitě ta sezona byla šílená, byla strašně těžká na hlavu, když se vybavím, co se mi všechno honilo hlavou před tím zápasem vlastně se Zlínem doma, co jsem prožíval, když jsem jel na ten sraz na hotel, tak to už bych nikdy v životě zažívat nechtěl, že přece jenom jako řekne se, že to je fotbal, ale jako kapitán jsem cítil obrovskou vlastně odpovědnost za ten tým, za ten klub celý, za město a nebylo mi úplně do zpěvu a o to více jsem byl rád, když se to povedlo zvládnout nějaký zápas a že jsme zvládli tu baráž, tak to už jsem byl nadšený a jenom doufám, že už se tady to nikdy nebude opakovat a ty pocity už nebudu muset zažívat.
2: No tak já si myslím, že jako můžeme ještě jednou pogratulovat, protože úplně souhlasím s tím, že to musela být strašně těžká sezona, protože na začátku si myslíš, že vlastně jdeš potom po zlátku těch pohárů evropských a zakončíš to takhle, ale úspěšně, myslím si, těch pocitů jako ze Zlínem tam bylo víc, myslím si, že i na Dukle, když jste nastupovali, že se ti honí v hlavě spousta věcí, nakonec to Baník zvládnul, já si myslím, že všichni jsou rádi, i ta fotbalová veřejnost, že jednak samozřejmě, myslím si, že Baník má dobrý mužstvo, ale samozřejmě ty fanoušci jsou tady tou nedílnou součástí a všichni budou mít Baník rádi v lize.
1: Já myslím, že i přesto, že se nám tak nedařilo, tak i když i fanoušci třeba po zápasech na nás občas pískali nebo chtěli nás vyslekat z dresu, tak potom ta podpora během těch zápasů až do konce sezony byla neuvěřitelná a to, co předvedli vlastně na Dukle, tak to tady dlouho nebylo a třeba se to ještě někdy může opakovat, ale aby vlastně Baníkovci přijeli asi v 5000 fanoušků do Prahy, tak to bylo něco nezapomenutelného.
2: Bylo by dobrý, kdybyste byli na jiné straně tabulky.
1: Přesně tak.
0: Pavel Horváth končil ve 40, tak jak dlouho budete hrát, Michale? Jste ročník 90, tak do roku 2030 třeba, nebo dál?
1: Tak bylo by krásné, kdybych se dočkal na hřišti nového stadionu, ale to nevím, jestli ještě vydržím v dnešní době, když se fotbal pořád zrychluje, jsou tam rychlejší a rychlejší hráči, jinak vlastně krajní záložníci hlavně a podobně, tak to už není jednoduché je bránit, ale ten stadion může být motivace, ale spíš bych to viděl tak na sezonu až dvě.
0: Hostem desítky Pavla Horvátha byl kapitán Baníku Ostrava Michal Friedrich. Moc vám děkujeme, že jste přišel, ať se vám tady v Ostravě daří. A samozřejmě budeme dál sledovat to, jak vám tady rostou talenty, které se prohání i v rámci 27. ročníku McDonald's Cupu.
1: Já děkuju za pozvání, moc jsem si to tady s váma dneska užil.
0: Pavle, děkuju moc, byla to vlastně poslední předmistrovská rozhovorová desítka, protože příští týden budeme tady mít speciál k mistrovství světa, tak moc děkuju, že jsi s náma zase byl a těším se na další spolupráci.
2: Já děkuju za pozvání ke mně a děkuju samozřejmě Michalovi, že přišel s námi, strávil ten čas.
0: Přejeme vám krásný den, milí posluchači, a poslouchejte Radiožurnál Sport.

0: Na Radiožurnálu Sport.
1: Na Radiožurnálu Sport. Desítka Pavla Horváta.
0: Topíte se v reklamách.
1: V reklamách.
0: Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.
1: Bez reklam.
0: Rádio.